hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi znuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes

0: tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: si s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Nosím černý brýle.

0: Jdeme za Naďou Konvalinkovou v rámci pochůdkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naďa Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Tady já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to klidně si ho odvez. Tak zaplať pánbůh, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: Pak chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají, nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný.

0: No.
1: Protože čtvrná plní, to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že...
0: Dobře.
1: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato. Na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Pečeš ty, jo.
0: Dobře.
1: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
0: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
1: A pak to budeš prodávat?
0: To ne, já když tak rozdám.
1: Prodáváš někdy na trhu?
0: Ne.
1: Proč teď ještě čeká?
0: No vidíš.
1: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
0: No tak dobře, tak mám to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
1: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
0: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z jednoho citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naděja.
2: Jsi mě úplně zamotal hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naděja?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu romu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, jsi zlatý, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: A všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: Víš, jak mu to rychle jde, podívej se na to, no.
1: Naděja se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem. Nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vej?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
2: Ano, podle chuti vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naďa zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
2: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr, předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků, se špetkou soli.
2: Soli, přesně tak. Tak, já myslím, že konzistence dobrá. Teď to lupnem do náplně. Tak.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
2: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
2: Krajíček jsem takhle jako malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme 2 tvarohovou.
2: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
2: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
2: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
2: Uvidíme, až to bude zlaťoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme potom, co jsme vytáhli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
2: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
2: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam... Tenoučky je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snět půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
2: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
2: Ze sušičky. Jo, jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
2: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
2: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes... s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnil ji poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovýrok.cz. A nebo si o ně zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá. Tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. Rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolín, druhé je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. A z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím, nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisují, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota, stejná jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to v ohni rozteklo a dá se to znova do pece na 14 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především u svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: já bych chtěl představit dalšího hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do umoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matě, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduh.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádný cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl. V té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to bylo.
1: A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně.
0: Dokdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíše, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: I to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večer se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritéria, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu. No. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že jsi přišel o půl hoďky jako díl, no takže takhle no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako... Vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak bys si to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijdu a rozvezu to, nebo... No a tak jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý, takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě neboleli nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No, a co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru? No,
1: jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14 let.
0: Dá se to trénovat?
1: No jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo.
0: Tak jo, děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelán, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklízení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vorochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení, s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

světice, obouvej už střevíce, na svatého Matouše hrušky, jabka do koše. Tak charakterizovali

A tento festival je unikátní hned z několika důvodů. Pořádá ho výjimečný soubor s výjimečnou vedoucí a má výjimečnou náplň. Takže zavřete oči, přeneseme se do nejjihovýchodnějšího cípu na

Městečko Bánov leží v malebném údolí v podhůří Bílých Karpat a je jedním z nejstarších sídel u nás na trase slavné pravěké Jantarové stezky, která spojovala Pobaltí se Středomořím. Už v roce 1091 o něm psal Kosmas jako o pulzujícím obchodním centru na moravsko-uherské hranici. A uherský vliv se promítnul i do názvu. Bana byl totiž v dávných dobách územní celek odpovídající dnešnímu kraji a Bán byl cosi jako hejtman. Bánov ale proslul především co by místo nálezu takzvaného bánovského pokladu, což je největší tuzemský soubor pravěkého jantaru a šperků, pocházející ze starší doby železné. A tehdy, před 2600 lety, patřil místní velmožce a sloužil k rituálním účelům. Bánov má ve znaku kohouta a ten se ve spoustě místních písní objevuje. Jako například v této.

V úvodu jsem říkala, že na festival Babí léto do Bánova jsem se letos vydala proto, že je v mnohem unikátní. A skutečně je. Stvořili ho bánovské zpěvule, ženský soubor, který letos slaví 15. narozeniny. Festival samotný také slaví 10 let a je rovněž výjimečný, protože má obrovský rozsah a představuje folklor i folk z Moravy, Čech i Slovenska. A unikát do třetice, soubor zpěvule před 15 lety založila a stále vede učitelka a choreografka Helena Vystrčilová. Jíž je letos 85 let a stále je to velmi aktivní žena. Už před 55 lety v Bánově založila soubor Kohoutek a bezmála 30 let se věnovala i vedení uherskobrodského souboru Olšava. A ten si teď poslechneme a hned po něm i Helenu Vystrčilovou na letošním Babím létě.

0: Strčilová, vedoucí souboru Zpěvule a také organizátorka festivalu Babí léto. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Heleno, vy letos slavíte 85 let a vlastně neznám žádnou vedoucí souboru, které by bylo tolik a přitom ještě

0: aktivně připravovala folklorní festival a zároveň se plně věnovala nějakému souboru. Zpěvule jsou vaše třetí folklorní dítě. K té myšlence vedlo co?
1: Tak já už jsem pravda v Olšavě netančila, ani nezpívala, ale jezdívali jsme s klubem seniorů na zájezdy. No a tam se vždycky vesele pospěvovalo. Tak najednou já jsem si uvědomila, že toto tady ještě chybí. Tak děvčata se toho nadšeně chytla a že tedy ano. No a už to trvá 15 let.
0: Ono je to neuvěřitelné díky tomu, že tam máte jak padesátnice, tak vás a vaše vrstevnice, kterým je 85, jak ta mezigenerační souhra funguje?
1: Já bych řekla, že velmi dobře. Ty starší tam přinesli spoustu písniček, které už se nespívají, ale znovu jsme je začali zpívat. Takže teď mohu říci, že zpěvule působí velmi kontaktně, je na ně dobrý pohled, i když každá z nich má určitý věk, no a kroje to hezky srovnají.

Zakladatelku zpěvulí i festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou dnes ještě uslyšíme, ale teď přicházejí na řadu hosté letošního Babího léta. A jedni z nejvzdálenějších přijeli z jihočeských Strakonic. Mladá dudácká muzika pod vedením Patrika Řediny.

0: My tady teď máme barda, byť v mladém věku, strakonického a jihočeského dudáctví, protože Patrik Ředěna je nejenom dudák, ale také dudař. Mě by zajímalo, co cítíte jako muzikant, když přijedete sem na Slovácko na Babí léto?
1: My jsme se sem vrátili po roce do Bánova na festival Babí léto a vrátili jsme se sem strašně rádi, protože ta srdečnost místních a hlavně obětavost a pohostinnost místního souboru zpěvule, který slaví 15 let výročí, ta nás úplně uchvátila v loňském roce a právě proto jsme se sem rádi po roce vrátili.
0: Nemáte vždycky strach, že tady nenajdete ty správné posluchače pro vaše tóny?
1: My strach nemáme, protože folklor lidi spojuje a je to pořád česká a moravská lidová písnička, která si najde ty společní posluchače a na nás to působí velmi tím, že si dáme dobré vínočko, dobrou slivovičku a zatančíme si na ty exotické pro nás písničky, protože přece jenom ten jihočeský a jihomoravský folklor zkrátka je odlišný.
0: Já jsem vás viděla, že jste i excelentní tanečník, Patriku, tak dudák, dudař, basista a ještě i tanečník. Tak co vás na dnešním večeru nejvíc potěšilo?
1: Tak mě potěšilo nejvíc právě, že i tady byli vynikající kolegové ze západních Čech, kteří skvěle zahráli i ty naše rytmy, polky, valčíky a že jsme si konečně taky mohli zatancovat a že to bylo vlastně skvělé odlehčení zatancovat si na moravský rytmy, zatancovat si na západočeský rytmy a pak zahrát i nějakou jihočeskou písničku a my jsme vlastně velice spokojení, myslím, všichni jak tanečně, tak hudebně, protože my, ačkoliv jsme dudácká muzika, tak většina z nás jsou právě i tanečníci.
0: Patrik Ředěna, vedoucí mladé dudácké muziky ze Strakonic.
1: Děkujeme mockrát za pozvání, je to pro nás srdeční záležitost.

Na babím létě v Bánově letos zazněl i folklor zcela jiného druhu a typu. Kromě písničkářky Marie Rosenfeldové z Uherského Brodu, mužského sboru z Vápenic a tanečního souboru Kopaničár ze Starého Hrozenkova byla vzácným hostem i lidová muzika z Chrastu u Plzně pod vedením Vojtěcha Kouby.

0: Vojto, já vás zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý večer, respektive je 10 minut před půlnocí. Muzikanti hrají,
0: muzikanti
1: odcházejí.
0: Muzikanti stále hrají, hlasivky odcházejí. Vy jste přijeli z zubrovské dálky. Jak vás jako profesionální muzikanty s vědeckou přesností se věnující hudbě tady ty venkovské festivaly inspirují, motivují?
1: Slovácko je prostě kouzelné. Je to kraj, kde když přijede člověk na nádraží, tak tam na sloupu s plakáty je šestkrát prostě cymbalová muzika, to se nikde jinde nestane, že jo? Tak to je fajn vidět a je fajn vidět tady vánovské zpěvule v plné síle a tak. A největší kouzlo bylo, když přijel tady místní soubor Kohoutek, otevřel se autobus, vystoupilo prostě 30 nadšených a zase zaplnilo tady parket a přidalo novou energii, tak to je kouzlo, je to krásné. No. Známe to z Lužice a dobře chápeme, proč Lužičtí Srbové jezdí rádi na Jižní Moravu.
0: Znáte to i ze západních Čech? Vy jste lidová muzika z Chrástu?
1: Vůbec, no, tak nebo maličko, tak možná na Chocku, ale takhle živý folklor, tak jako v Čechách se nenajde.
0: Čím si to vysvětlujete, čím to je?
1: Přemýšlím nad tím hodně, no, jakože co všechno je potřeba, aby ta věc byla živá, aby to prostě bylo jako úplně přirozená součást. Je to jako strašně věcí pohromadě. Těch dílků skládačky je spoustu, že je to prostě tradice, je to podpora, je to dostatek osobností, které se tomu věnují, je to prostě kvalita toho repertoáru a těch tanců, jsou to rodiny, je to kostel a všechny ty dílky někde sedí ještě pořád do sebe a někde jinde už prostě dávno vypadly, možná před 150 lety.
0: Vojtěch Koba, vedoucí lidové muziky z Chrástu, díky a naslyšenou.
1: Děkujeme za pozvání, je to tu krásné.

Festival Babí léto je především ženským dílem souboru Zpěvule, takže si teď poslechneme právě je. A potom i zakladatelku Zpěvulí a festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou.

0: Irena Hauerlandová je jednou ze zpěvulí, kterou se mě tady povedlo odchytit v tichu výjimečném, protože jsme se tady zavřeli do takového malého kumbálku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mě by zajímalo, Irenko, jak vy jste se vlastně ke zpěvulím dostala. Vy jste se věnovala folkloru od dětství jako většina lidí tady na moravském Slovácku?
1: Ne, já jsem do Bánova přivdaná a k folkloru jsem se dostala naprostou náhodou. Když mě moje děti dospěly, odešly z domu, tak dcera říká, mamko, co teď budeš dělat? Přihlás se do zpěvulí. Tak jsem se přišla podívat na první zkoušku a pak už to jelo.
0: No a jak jste se tady aklimatizovala, protože vy pocházíte z Uherského Brodu, tak jak to proběhlo? On přece jenom tady je ten folklor regionálně trošku odlišný.
1: Já si myslím, že už jsem Bánovianka, protože starosta mě říkal, že už jsem dostala občanství bánovské. Folklor je mě milý, protože to mám ráda, písničky a fascinuje mě muzika, jak se vůbec tady lidé okroje, prostě je to úžasné.
0: Vy jste v rámci toho festivalu fungovala i jako taková organizační a ekonomická vedoucí, tak asi je s tím i hodně starostí.
1: Tak samozřejmě, když se něco má zorganizovat, tak starosti tam jsou a jsou tam takové nervy, jestli přijde dost lidí, nepřijde, vyjde to, nevyjde to, ale jsme dobrý tým ve zpěvulách, takže každý má na starosti něco, rozdělíme si úkoly a vždycky to nějak zvládneme.
0: Co vám zpěvule přinesly do života?
1: Nechtěla bych skončit jako důchodce, který sedí a dívá se na televizi. Je to takové, zvláště je to můj koníček.
0: A co vám to ještě přineslo do toho života?
1: No, spoustu radostí, zkušeností, protože ve zpěvulách jsme taková sestava různých věků, takže se člověk přiučí o těch starších. No a radost potom z těch písniček, z toho vystupování, z těch úspěchů, když se teda to podaří, třeba náš festival.

0: Paní Heleno, vám nestačilo založit před těmi 15 lety třetí soubor, jak jsem říkala, ale vy jste ještě před 10 lety vymyslela, že zpěvule budou organizovat i folklorní festival Babí léto. Proč jste chtěli pořádat festival a hlavně on je ten váš festival zvláštní tím, že na něj zvete soubory z celé republiky ze zahraničí, tak to předpokládám byl také nějaký záměr.
1: No tak já jsem si říkala, když už jsme něco udělali, naučili se spousty nových písniček, tak proč se s tím nepochlubit? Tak jsme začínali v malém celkem obsazení, kdy jsme si volali soubory z okolí, no a potom se to neustále rozšířovalo, nabíralo to na počtu, no a teď už můžeme říci, že jedeme napříč republikou i přes hranice.
0: Každý ten váš ročník má nějaké ústřední téma, nějaký leitmotiv.
1: Ano, to byl vlastně záměr dát tomu nějakou jednotící myšlenku. Sdělila se těm souborům, které jsme zvali, no a každý se tomu podle svých možností přizpůsobil.
0: Vy sama jste přinesla do života spoustě lidí nejenom radost, nejenom to, že se naučili zpívat, tancovat, také jste spoustě žen dala nový smysl života a nasměrovala jste zároveň i spoustu mladých lidí k tomu, co by je v životě mohlo zajímat, ale co to všechno přineslo vám?
1: Mně to především přináší uspokojení z dobrého díla, jak se říká, ale i spoustu starostí, spoustu práce, spátrání ve zpěvnících, ale především je to o té radosti a náplni života i v tom pozdním věku.
0: Já už jsem říkala, že na vás těch 85 prakticky není vidět, tak ať se tady potkáme i za 5 let. Na 15. ročníku festivalu Babí léto, to vám bude 90 a zpěvulím bude 20, tak doufám, že se tady všichni sejdeme. Jakou píseň byste si přála na závěr? Já vím o vás, že jste ze Starého Hrozenkova, z Moravských Kopanic.
1: Já bych chtěla, aby to mohlo být o Hrozenském kostele a o věži.
0: Moc děkujeme Heleně Vystrčilové, zakladatelce souboru Kohoutek, dlouholeté činovnici v souboru Olšava a také zakladatelce souboru Zpěvule. Hodně zdraví, no a za 5 let naviděnou.
1: Kéžby, děkuji moc, přeji totéž všem, kteří tam chodili, chodí a budou chodit.
2: Hej, muselo by nebýt,

0: A jaký poznatek si z letošního babího léta odvážím, že duch oné velmožky, která panovala na území kolem Bánova před 2600 lety a jejíž šperky, jantar a kroj se u Bánova našly, patrně vstoupil v podobě životadárné síly i do některých místních žen. Jinak by zpěvule nepůsobily tak mladistvě a energicky a jejich vedoucí a zakladatelka Helena Vystrčilová by nemohla mít v 85 letech tolik sil a elánu. Takže ať to zpěvulím i paní Heleně vydrží a vy se do Bánova vypravte a vyzkoušejte to. Krásný týden plný skvělých zážitků s folklorem vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, u poslechu pořadu Cesta k uzdravení přeje Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Představte si, že 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Doktoři si vás podávají jako horký brambor a nikdo netuší, že všechny tyto dílky skládačky patří k jediné vzácné diagnóze. Přesně takovou trnitou cestou prošla paní Kateřina Krpcová, pacientka a také zakladatelka pacientské organizace Anka Vaskulitída, kde sdílí svůj zdravotní příběh a pomáhá lidem se stejnou diagnózou na cestě za uzdravením. A s ní tu bude žena, která tuto 15-letou záhadu také pomohla definitivně rozklíčovat a vrátit Kateřinu zpátky do života. Přední česká nefroložka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, paní doktorka Vladimíra Bednářová.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní doktorko Bednářová, vítejte v pořadu o moderní medicíně v Českém rozhlase, kde se potkáváme s lékaři Česka a je mi ctí, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den.
2: Dobrý den, vám děkuju za pozvání a je mi ctí být tady.
1: Děkujeme. Vítám tady i paní Kateřinu, která čekala 15 let na svou diagnózu, aby mohla začít správná léčba a dnes je v remisi. Tedy nemoc je bezpříznaková. Dobrá zpráva hned v úvodu. Dobrý den, Kateřino.
3: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
1: Já bych chtěla hned v úvodu vlastně o nemocnění Anka vaskulitida představit, protože jak už tady zaznělo, jde o vzácné onemocnění. Obracím se tedy na vás, paní doktorko Bednářová.
2: Já bych začala termínem, co je to vaskulitida. Vaskulitida je zánět cév. Ty cévy mají různý kalibr, může to být velká céva, jako třeba tepna, můžou to být tepenky, menší cévy. A tady v tom případě, kdy mluvíme o onkovaskulitidě, jsou postiženy ty menší cévy. A protože cévy zásobují všechny orgány v těle a protože může být postižena i kterákoliv céva, tak také může být při tomto onemocnění postižen kterýkoliv orgán. My víme, že onkovaskulitida může postihovat plíce, může postihovat ledviny, pacienti mají takové příznaky jako chřipka, únava, bolesti kloubu, nechutenství, hubnutí. To onemocnění má celou řadu symptomů a nejčastěji se přijde na to, když je tam postižení plic. To je takový jakoby asi nejčastější příznak, kdy je kašel, může být i krvácení do plic, může být vykašlávání krve. A další takový těžký postižení orgánový je postižení ledvin, kdy vlastně se zhoršují renální funkce poměrně rychle. My hovoříme o postižení ledvin, kdy jsou postiženy klubíčka ledvin. Říká se tomu glomerulonefritida. A ta glomerulonefritida může mít různý průběh. Ale tady u té onkovaskulitidy má ten průběh velmi rychlej. To znamená, z normální funkce velmi rychle může ten pacient selhat a může potřebovat dialýzu. Takže to jsou takový dva nejzávažnější symptomy. Krvácení do plic a ten zánět ledvin, který může vést selhání ledvin. Ten pacient může být léčen na plicním, může být léčen na revmatologii, může být léčen na nefrologii. Velmi často, a myslím si, že to je správně, že vlastně lékaři postupují dohromady, že konzultují ty problémy dohromady. My ve Všeobecné fakultní nemocnici máme vaskulitické centrum, kdy přednosta profesor Tesař a paní docentka Hrušková se intenzivně věnují léčbě vaskulitid a jsou i v mezinárodních organizacích a dělají i studie mezinárodní, takže vlastně máme takový jako dobrý přístup k té léčbě a snažíme se, aby ta léčba byla co nejlepší pro naše pacienty, co se samozřejmě snaží všichni lékaři.
1: Mě by teď ještě zajímalo, paní doktorko Bednářová, proč trvalo 15 let, než u Kateřiny došlo k té správné diagnoze? Dá se říci, že v 15 let hledala u lékařů odpověď na to, co jí vlastně je.
2: To je právě to, jaký orgán je postižený. Měla jsem třeba pacienta, který má jenom postižení ORL, zánět dutin, a taky vlastně dlouho ta diagnóza trvala, než se to ozřejmilo. Pacientka ohluchla, byla zase vyšetřovaná na ORL. Takže tam záleží na tom, jestli ty specialisti z ostatních oborů o této diagnóze vědí. A jestli toho pacienta pošlou na správné místo, kde s tou léčbou si umí poradit. Není dobré, když pacient je léčen na všech odděleních nebo ve všech nemocnicích, protože to centrum nebo ta nemocnice potřebuje mít dlouhodobou zkušenost s tou léčbou, takže čím více pacientů léčíme, tak tím bych řekla, že o tom více víme. Ale stále pořád ještě toho nevíme dost, takže já si myslím, že tam je problém v tom, že když se to nelepší, když nemůžeme najít příčinu, tak je lepší toho pacienta odeslat někam, třeba na jiné vyšší pracoviště, třeba ORL v Motole je výborné pracoviště, které nám třeba právě tuto pacientku poslalo, abychom ji léčili my, když jsme nefrology, ale tím, že léčíme pacienty s vaskulitidou, tak vlastně můžeme léčit i pacienty s postižením plic, s postižením ORL oblasti, s postižením třeba mozkových nebo centrálního nervového systému, že můžeme léčit i tyto pacienty.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Bednářová, jak se toto onemocnění z pohledu nefrologie diagnostikuje?
2: Ta diagnostika pro nás už není tak složitá, protože my na to myslíme. My na to myslíme i někdy u pacientů, kteří nakonec tu nemoc nemají. Takže my máme velmi rychlou diagnostiku. Jedna, která sledujeme funkce ledvin, jestli ten pacient neanemizuje, jestli tam není nějaký krvácení do plic, jak vypadá rentgen, jak vypadá třeba CT plic. Ale když máme podezření, že by se mohlo jednat o vaskulitidu, tak posíláme protilátky. To jsou právě ty ANKA protilátky, které nám vyšetřují na imunologii a vlastně během několika hodin máme výsledek. Že to vyšetření nebo ta diagnoza je velmi rychlá. A my třeba odpoledne přijímáme pacienta a večer už víme, že má tohle onemocnění a už můžeme začít léčit. Už můžeme začít dávat imunosupresy.
1: Propojení plic a ledvin, což je i navíc vaše specializace, paní doktorko Bednářová, existuje mezi těmito dvěma orgány z pohledu vaskulitidy nějaké přímé spojení?
2: No, je to nejčastější spojení, že mají pacienti postižení plic a zároveň postižení ledvin, ale můžou mít jenom postižení. Vysvětlit? Na tuhle otázku vám asi nedám úplně přesnou odpověď, protože u každého pacienta se to onemocnění může projevovat postižením jiného orgánu. A proč zrovna ten má postižení plic a ten má postižení ledvin, úplně přesně se nedá říct. A taky máme pacienty, kteří mají postižení plic, mají třeba v renální biopsii. Ta renální biopsie nám většinou řekne, jaká je to diagnoza, i když ty pacienti nemají ANKA protilátky. Takže my, když nevíme, nemáme ANKA protilátky, máme selhání ledvin a nevíme proč, tak se dělá vlastně renální biopsie. To znamená, bere se vzoreček z ledviny a ten se potom vyšetřuje a většinou ráno odebereme biopsii a odpoledne už nám hlásí teda výsledek té biopsie. Ještě bych chtěla říct, že to zpracování i té biopsie probíhá na jednom pracovišti, že to zpracovává třeba tady v Praze jenom IKEM. Jiná patologie se tak nevěnuje této problematice.
1: Přichází řeč na vás, Kateřino. Co vás nejvíc těch 15 let trápilo? S čím nejčastěji jste se obracela na lékaře a správná diagnóza se ne a nenajít?
3: Tak jak říkala paní doktorka Bednářová, u mě to začalo neustálým zánětem dutin. To není nic tak závažného, většina z nás občas měla zánět dutin, no ale když se to opakovalo, pořád byl kašel, takže jsem se dostala do nemocnice, kde mi teda řekli, že mám v nose polypy, odoperovali mě a tím to jako považovali za uzavřený, jenomže mě se časem přidaly obrovský bolesti hlavy, tady za uchem a nikdo si s tím nevěděl rady. Byla jsem na neurologii, byla jsem všude možně a vlastně jsem začala ztrácet sluch. Potom v té samé nemocnici, kde mě operovali teda ty dutiny, říkali, že tam mám nějaký zánět, takže ten se poměrně komplikovaně musel léčit invazivní cestou a zase jsme to považovali jako kdyby za uzavřený. Ta ANKA vaskulitida je autoimunitní onemocnění. Já jsem onemocněla celiaký, což byla vlastně první z řady autoimunitních onemocnění, které mě potkalo. Ale pořád jsem si myslela, že to jsou na sobě nezávislý onemocnění, že jsem trošku takovej jako slabší kus, který je prostě náchylnej k nemocem. No a pak to progradovalo tím, že jsem začala mít teploty, bolesti, začala jsem mít jako problémy, které už mě poměrně dost omezovaly. Dostala jsem se na revmatologii, kde teda udělali diagnózu, že to je revmatoidní artritída. Ale chodila jsem na pravidelné kontroly a mojí paní doktorce obvodní se jako něco nezdálo a říkala, víte co, běžte tady na nefrologii. No a tam už byly jistý patrný známky z výsledků z moči a z krve, že se těm ledvinám úplně jako skvěle nedaří. A to už jsem si říkala, tak jo, tak už asi teda není žádná jiná cesta než tam jít, takže jsem šla jsem na tu renální biopsii, vzali mi dva vzorky z ledvin. Ten první vypadal docela nadějně, ten odběr, no ale z toho druhého bylo patrný, že už se jedná o tohleto onemocnění. V podstatě mi to řekli v pátek a další týden, tuším v úterý, už jsem seděla na první infuzi. Potom to už jako šlo strašně rychle. Když už je ta diagnóza, tak už najednou to všechno běží jak na drátkách.
1: Důležitý je, že poměrně rychle začala celkem radikální, alespoň z mého laického pohledu, léčba.
2: Ano.
1: Proč tak rychle, když 15 let tohle krásný děvče bojovalo s ANKA vaskulitidou?
2: Tam je problém v tom, že paní Krpcová měla nejdřív postižení ORL oblasti, že to postižení ledvin se vlastně přidávalo. A kdybychom čekali, tak čím díl čekáme, tak tím větší je poškození těch ledvin. A jakmile jsou ty ledviny, ty klubíčka jednou postižený, tak zaniknou a už se neobnovějí. A když jich zanikne hodně, tak vlastně zůstane potom zhoršená funkce ledvin.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: 15 let nikdo nevěděl, co pacientce Kateřině je, a přitom se potýkala se vzácným onemocněním zvaném ankavaskulitída. A my jsme tady v úvodu říkali, že jste v remisi, že nemoc je bezpříznaková. Paní doktorko Bednářová, považujete to za zázrak?
2: Tak na našem pracovišti se snažíme, aby pacienti byli v remisi, aby se dostali do remise. A vlastně v té akutní fázi, kdy máme takovou začínající nebo indukční terapii, tomu říkáme, tak vlastně ta imunosuprese je mnohem účinnější. A pak, když se po této akutní fázi dostane ten pacient do té chronické fáze onemocnění, kdy anka protilátky jdou dolů, kdy se zlepší stav, on ten stav vlastně se zlepší poměrně rychle, že nám lidi říkají už třetí den dostanou kortikoidy a už se cítí lépe. Takže potom, když se dostane ten člověk do remise nebo do takové té klidnější fáze, tak potom nastupuje udržovací terapie. A ta udržovací terapie by měla být minimálně 2 roky, ale někdy pokračuje i déle, protože zase tam, když vysadíme tu léčbu moc brzy, tak se může stát, že to onemocnění znova splane, že tam dojde k relapsu do onemocnění. A pak zase už musíme dát znova takovou tu agresivnější imunosupresivní léčbu.
1: Kateřino, jak jste tuto léčbu zvládala?
3: Možná to bude znít hloupě, ale já jsem nejvíc řešila to, že mě jako vypadalo strašně moc vlasů a měla jsem strašně oteklý obličej, že jsem nevypadala hezky. Jo.
1: To způsobuje paní doktorko Bednářová kortikoidy vypadávání.
2: Ano, kortikoidy mají celou řadu nežádoucích účinků, o kterých víme, a také proto se teď v těch nových protokolech snažíme kortikoidy hodně rychle snižovat. Ty kortikoidy jednak jsou kosmeticky nevýhodný, protože oteče obličej, může otéct krk, někdo má takový velký otok krku, že to vlastně strašně špatně toleruje, ale kromě toho jsou důsledky kortikoidní léčby v tom, že kortikoidy poškozují kosti, dělají osteoporózu, můžou vznikat zlomeniny a to poměrně i rychle se vyvine osteoporóza. Takže potom další je taková pergamenovitá kůže, že se dělají modřiny. Když se dlouho užívají kortikoidy, tak se potom na břiše dělají strie. Je tam skutečně celá řada různých takovýchhle následků, takže pacienti samozřejmě kortikoidy nechtějí.
3: Takže já jsem se trápila ale tím, že mě po tom cyklofosfamidu vypadalo jako hrozně moc vlasů, že jsem nehezká, a proto dokážu pochopit všechny ženy, které procházejí jakoukoliv léčbou, onkologickou a tak dále. Hodně jsem kvůli tomu plakala, než jsem se s tím nějak smířila, no ale rok se s rokem sešel, kortikoidy nemám, otok opask, vlasy dorostly, takže všechno dobře dopadlo.
1: Vypadáte fantasticky.
3: Děkuju.
1: Kateřina je ještě na udržovací léčbě?
2: Ano, ano, ale už se snažíme tu léčbu pomaloučku vysadit.
1: Že by nemusela brát žádné léky. To je zázrak.
3: Pro mě určitě mě čeká poslední kontrolní CT plic a pokud bude v pořádku, tak vysadím tu imunosupresi, protože kortikoidy jsem po 7 letech odávkovala před 3 měsíci, takže ty nemám vůbec, takže bych mohla být totálně jakoby bez léčby.
1: Paní doktorko Bednářová, považujete způsob léčby ankavaskulitidy, o které tady byla řeč, za revoluční v nefrologii?
2: Tak já myslím, že teď celá medicína jede v takovém revolučním modu. Říká se tomu biologická léčba. Jsou to velmi složité molekuly, které vlastně atakují ten imunitní systém v různé fázi. Kortikoidy bojují s imunitním systémem jako celkem. Není to cílená léčba. Cyklofosfamid už je léčba cílenější. Pak máme další léky, které můžeme použít na léčbu vaskulitidy, to je třeba mykofenolát, mofetyl. A to už jsou léky zase speciálnější. A dneska máme teda nově biologickou léčbu. Ten vývoj jde velmi, velmi dopředu. A ta už se soustředí jenom na určitý typ třeba bílých krvinek. Nepoškodí ty ostatní složky toho imunitního systému.
1: Děkuji za tato slova. Je v tom obrovská naděje a taky síla, protože člověk skutečně má věřit tomu, že bude zdráv a jít si zatím. Ovšem ne každý samozřejmě je na tom tak dobře psychicky, ale paní Kateřina to zvládla výborně a ještě vedle toho založila pacientskou organizaci ankavaskulitida. Úplným závěrem, s čím vším pomáhá vaše pacientská organizace, Kateřino?
3: Asi to nejdůležitější je, že na tom našem webu www.vaskulitida.cz se nechají najít relevantní a pravdivé informace, které jsou lékařsky a vědecky podložené. Víte, že dneska máme spoustu nástrojů inteligentních, kam si zadáte požadovaný výraz, najde vám to nějaké informace, jejich relevance, co se týká zdravotního stavu, může být někdy minimálně diskutabilní, a proto jsem ráda, že na těch našich stránkách pacienti najdou skutečně informace, které jsou relevantní, ověřené a platné. A tady se prostě hraje o ten čas, jak říkala paní doktorka Bednářová, a čím dřív tu diagnózu mají, ať už je to jakákoliv diagnóza, tak tím líp pro ně. A v tom já vidím tu největší pomoc pro ty pacienty, že se mají kam obrátit.
1: Samé dobré zprávy závěrem. Kateřina Krpcová do svého příběhu, který nám poslala, napsala, že máme myslet na to, že na konci každého tunelu je světlo. A vy jste toho obrovským příkladem. Já vám za to děkuju.
3: Já taky děkuju za pozvání.
1: Děkuju i vám, paní doktorko Bednářová, a přeju hodně úspěchu ve vaší práci.
2: Děkuju za pozvání, ale ta práce je kolektivní. Myslím si, že všichni lékaři a sestry se výborně starají o své pacienty. Musíme pochválit velmi.
1: Tímto je zdravíme.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Situace s kontaminovanou vodou v obcích severně od Prahy se zlepšuje. Na žádost o papírové oznámení o valorizaci důchodu je čas už jenom několik dní. A dnes bude po rozpuštění možné mlhy polojasno až jasno s teplotami kolem 21 stupňů. Klidné ráno vám u zpráv přeje Monika Vrchotová. Testy vody ve vodojemu u obce Odolena voda ukazují ústup škodlivin. Včera ráno v něm byl 4násobek limitu olova. Další odběry v průběhu dne už zvýšené množství kovu neukázaly. Voda i tak dál není pitná. Zhruba 15 000 obyvatel v obcích na severním okraji Prahy ji tak smí používat jen na sprchování nebo praní. Co znečištění způsobuje, není jasné. Středočeské vodárny kvůli tomu podali trestní oznámení. Případem se zabývá i Česká inspekce životního prostředí. Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letošního roku v papírové podobě automaticky nerozesílá a naprostá většina důchodců je ani nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů.

0: V Praze dnes omezí jubilejní 130. ročník běžeckého závodu Běchovice Praha. Začne v 11 hodin dopoledne. Zhruba 10-kilometrový silniční závod povede přes Dolní Počernice a Hrdlořezy na Žižkov. Některé uzavírky začnou v 6 hodin ráno a skončí kolem 4 hodiny odpoledne. Dopravu na vybraných křižovatkách budou řídit policisté a strážníci. Sport. Čeští fotbalisté podlehli s novým trenérem Santim Deniou v Lize národů Chorvatsku 1-2. Jedinou branku domácích dal v Edenu Adam Karabec. Debitující Jiří Sláma popsal, jaké to je hrát pod španělským koučem.
1: Celkově je ta natura, že chtějí spíš hrát po zemi, krátké přihrávky, ale říkám, na to je brzo a myslím si, že všechno tady toto potřebuje čas. Myslím si, že i ten druhý poločas, že už jsme byli schopni se vyrovnat i v té fotbalovosti a na tom právě to musíme postavit.
0: Dalším soupeřem Česka ve fotbalové lize národů bude Anglie. Hrát se bude v úterý znovu v Edenu. Počasí. Nedělní ráno může být mlhavé nebo zatažené nízkou oblačností, hlavně v Polabí. Přes den bude polojasno, postupně se vyjasní a odpolední teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Teď je kolem 9.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy od Plzně. Od prvního kilometru až po sjezd na Pražský okruh je uzavřený levý pruh. Kvůli opravě vozovky projíždí se plynule a na Pražském okruhu je omezený provoz mezi Ořechem a odbočkou na Barrandov. Jezdí se obou směrně v pásu k dálnici D1. Na 17. kilometru usazují nosník mostu. Provoz můžou krátkodobě zastavit. Přejeme klidnou jízdu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už má slovo naše nedělní průvodkyně Petra Procházková. Ahoj, hezké ráno.
3: Hezké ráno, ahoj.
2: Dobré ráno, Střední Čechy.
3: A samozřejmě také dobré ráno všem. No a co nás čeká v dobrém ránu Střední Čechy? Nahlédneme do kalendáře. Uslyšíte, že na pražské Ladronce začali dělníci budovat areál kolečkových sportů a někdo má svetr z obchodu, jinému ho opletla babička a další už si možná s jehlicemi a klubíčkem poradí sám. Ale jak se z dlouhé příze stane oblečení s rukávy a otvorem na hlavu, tak to nám řeknou děti z Prahy a z českých písniček si zahrajeme Pavla Bobka, Miraj nebo Hanu Zagorovou s Petrem Reskem a na úvod hodiny to bude Anaka a Noc na zemi a já přeji hlavně pěkné to dnešní nedělní ráno.
0: Hezkou neděli.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 15 minut po 5. hodině vstáváte s nedělním dobrým ránem střední Čechy s datem 27. září. Pohled do kalendáře nabídne Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. První podzimní neděle, 27. Svátek má Jonáš, to je hebrejské jméno a Jona znamená holub, přeneseně volný jako pták. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Reinhard Heydrich se stal říšským protektorem před 85 lety v roce 1941. Do Prahy přijel, aby zlomil odboj a odpor českého lidu a hned na druhý den vyhlásil stanné právo. 27. května 1942 na něj provedla atentát skupina československých parašutistů. Ve stejný den před 85 lety byl zatčen i předseda protektorátní vlády generál Alois Eliáš. Za svou odbojovou činnost byl nacisty jako jediný premiér okupovaného státu v červnu 1942 popraven. První linka pýchy francouzských železnic rychlovlaků TGV mezi Paříží a Lyonem byla dána do plného provozu před 45 lety v roce 1981, 5 dnů po slavnostní premiéře. Jen pro srovnání, naše Eurocity urazí 316 kilometrů z Prahy do Břeclavy za 3 hodiny a 10 minut. TGV za stejný čas vládne trasu z Calais do Marseille. To je ale víc jak 3x tolik. Víc jak 1000 kilometrů.
3: Voilà.
2: Česká vláda schválila před 3 lety nákup 24 amerických letounů F-35 za až 150 miliard korun. A už 13 let máme taky Den českého piva. Slaví se v předvečer svátku patrona země svatého Václava. V roce 1271, to je 755 let, se v Praze narodil 6. český král. Syn Přemysla Otakara II. Václav II. A 50. má zpěvačka Monika Absolonová. Všechno nejlepší, vám všem pěknou neděli.

0: 3 minuty po 17:15 a s vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Kostelec nad Černými lesy 12, Krušovice 5,5 a Horní Bezděkov 7, tolik máme právě teď ve středočeském regionu. Neděle by měla být polojasná až oblačná, zpočátku ojediněle mlhavá, během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. A nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 20 až 23 stupni. K tomu povane slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. No a rozptylové podmínky mírně nepříznivé, během dne dobré.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Jde o vzácné onemocnění ankavaskulitída.
3: Člověk se musí rozhodnout, jestli chce být pacientem nebo se chce uzdravit.
2: Více s přední českou nefroložkou Vladimírou Bednářovou.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: S vámi je dobré ráno, střední Čechy. Když se řekne výroba svetru, možná se vybavíte ovečku, klubíčko vlny a cinkání jehlic. Jenže ne každý svetr je vlněný a ne každý vzniká někomu v rukou. Svetry se pletou taky z bavlněné nebo syntetické příze a při strojové výrobě obstarávají tvorbu oček pletací stroje. Ať už ale vznikají doma nebo v továrně, musí se při jejich výrobě počítat s velikostí, tvarem i zvoleným vzorem. A jak takový svetr vznikne podle dětí z Prahy?
1: Svetr. Jak se takový svetr vyrábí?
2: Z kožichu, že se našije. Dělá se z vláken. Tím, že se uplete jehlama.

Víte, že druhý nejdelší název obce v České republice má Brandýs nad Labem Stará Boleslav? Toto souměstí na Labi má ve svém názvu 32 znaků. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: 13-leté děti by mohly být v budoucnu trestně odpovědné za závažné činy, jako je třeba vražda. Návrh změny chce v první půlce příštího roku předložit ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Tvrdí, že data ukazují zvyšující se brutalitu a kriminalitu u dětí. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale větší brutalitu neprokázal. V posledních letech podle něj počet takových případů zůstává podobný. Nové vybavení dostali dobrovolní hasiči v Neratovicích. Radnice jim za vyšší stovky tisíc korun pořídila třeba hasičské přilby nebo vyprošťovací nářadí. Použít je budou moci při zásahu dopravních nehod nebo při pomoci kolegům v chemických závodech. Lidé v Praze 10 si dnes můžou přijít zabruslit na zimní stadion ve Strašnicích. Pro rodiny s dětmi tam budou připraveni lektoři, kteří dětem pomůžou s bruslením a dalšími sporty na ledě. Program začne v 11 hodin a je zdarma. Čeští vodní slalomáři Tereza Kneblová a Matyáš Novák se stali mistry Evropy v kajak krosu. Češi tak zakončili evropský šampionát se 7 medailemi. Vedle Kneblové a Nováka se na nich podíleli taky Jakub Krejčí, Lukáš Kratochvíl, Jiří Prskavec a České hlídky. Po rozpuštění možné mlhy bude polojasno, postupně se má vyjasňovat a teploty, které se teď pohybují kolem 9 stupňů, vystoupí odpoledne na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu se dnes v noci pracuje mezi Ořechem a odbočkou na Barrandov. Na 17. kilometru pracovníci osazují nosník mostu. Provoz je teď zastavený v obou směrech. Jde o jednu z krátkých uzavírek. Jinak je ve středních Čechách provoz plynulý bez nehod a tak přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po půl šesté pokračuje Dobré ráno Střední Čechy a vydáme se do Prahy.
0: Konkrétně na Ladronku. Dělníci tam začali budovat areál kolečkových sportů. Sloužit bude vrcholovým bruslařům i veřejnosti. A podrobnosti se dozvíme už za chvíli od našeho reportéra.
2: A teď už Pavel Bobek a Drž se zpátky, chlapče můj. Dobré ráno.
0: Hezké ráno.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy na Ladronce. V Praze 6 vznikne nový areál kolečkových sportů. Součástí sportoviště budou dva inline okruhy, výuková plocha i zázemí pro sportovce. Výstavba za víc než 100 milionů korun má trvat rok.
1: Myslím si, zase až tolik se toho nezměnilo, ale jestli tady vznikne nový areál, tak to bude jako výrazná změna.
2: Říká pan Petr, který na Ladronce vyučuje už několik let jízdu na kolečkových lyžích.
1: Nevím, co to má být za povrch, ale jestli to bude přístupný a budeme to moc využívat, tak to bude fajn.
2: Chystaný kolečkový areál na Ladronce bude sloužit veřejnosti i vrcholovým sportovcům, vysvětluje hlavní inženýr projektu Tomáš Zelinka.
3: Ta celá koncepce je složena z velkého oválu, který má délku asi 400 metrů. Ten je určen pro veřejnost a pak je tady speciální oval 200 metrový s klopenými zatáčkami, který bude pro sportovní klub anebo sportovní soutěže.
2: V areálu vznikne také parkoviště, výuková plocha a zázemí.
3: Zázemí je tady navrženo jak pro veřejnost, tak i pro ten sportovní klub. Bude tam nějaký sociální zázemí, toalety plus vlastně šatny na převlíkání a v budoucnu snad se dočkáme i malého provozu gastro s nějakým lehkým občerstvením.
2: Na návrhu areálu se podílela také Česká unie kolečkových sportů. Podle její jeho prezidenta Martina Máčela v Praze chybí tréninkové areály pro profesionální závodníky na inline bruslích.
4: Máme tady dva tréninkové areály, které jsou v podstatě vhodné jenom pro děti. Závodníci nebo reprezentanti nejsou na těch areálech, které jsou v Praze, schopní v podstatě vyvinout rychlost, kterou by potřebovali při tréninku.
2: Součástí vnitřního bruslařského okruhu na Ladronce budou také zatáčky v převýšení s prohnutým povrchem.
4: Je to z toho důvodu, že vlastně ty závodníky, kteří dosahují v té zatáčce klidně rychlosti 50-60 km v hodině, ta zatáčka vlastně podrží, až nevypadnou z té zatáčky.
2: Podle vedení městské části splní budoucí areál podmínky i pro pořádání mezinárodních závodů. Nové dráhy pro bruslaře mají také uvolnit místo na okolních stezkách, popisuje mluvčí Prahy 6 Kateřina Maršálová.
5: Ladronka je areál volnočasový, kde se střetávají jak běžci, tak cyklisti, tak děti na bruslích, tak bruslaři, kteří si tady chtějí potrénovat. A to vede k určitý přetíženosti toho areálu a my od toho očekáváme, že areál kolečkových sportů převezme částí zátěže.
2: Za stavbu areálu zaplatí městská část přes 100 milionů korun. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas střední Čechy.

0: Minuta po 6:45 a s vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Břešťany 4, Přítoky 8,5, Beroun 4, tolik máme právě teď ve středočeském regionu na teploměrech. Neděle bude polojasná až oblačná, zpočátku ojediněle s mlhou. Během dne bude ale oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 20 až 23 stupni. K tomu nám bude foukat slabý proměnlivý během dne místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. No a rozptylové podmínky mírně nepříznivé během dne dobré.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: 9 minut před 6. Věra Špinarová a Meteor lásky s vámi. Dobré ráno, střední Čechy. A pokud nevíte, co dneska podniknout, tak na otázku, kam vyrazit, vám odpoví Denisa Hergeslová. V 6 už zprávy s Monikou Vrchotovou a z hudební nabídky stihneme ještě třeba holky a vzpomínky zůstanou. A já přeji dobré nedělní ráno.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Hrad Křivoklát se mezi 10. a 17. hodinou promění v živý svět středověku. 30. ročník Křivoklání bude plný šermu, dobové hudby, divadla, akrobacie. Čeká vás tu ukázka sokolnictví a různých řemesel. Nebudou chybět pochutiny či rukodělné výrobky na místním jarmarku. Podzim plný zvířat a zábavy čeká návštěvníky zooparku Zájezd. Až do 28. září si tu můžete prohlédnout novou expozici Pastviny a v 11 hodin se zúčastnit komentovaného krmení zvířat s ošetřovatelem. Děti čeká taky podzimní kvíz a kdo už plánuje drakiádu, můžete se do zooparku Zájezd vydat 10. a 11. října. Na programu bude pouštění draků, dlabání dýní a další rodinná zábava. Staré Boleslavi se koná svatováclavská pouť. Do pondělí 28. září nabídne duchovní i kulturní program. V neděli v letním kině Houštka vystoupí například Vilém Čok nebo kapela Jamaron. V pondělí pak na Mariánském náměstí koncertuje Jiří Korn, Adam Mišík nebo kapela Imodium. Chybět nebude Luna Park, stánky s občerstvením, program pro děti a akci ve sváteční pondělí zakončí světelné překvapení v Houštce. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Víte, že zřícenina zvířetice u Bakova nad Jezerou na Mladoboleslavsku není pozůstatkem hradu, ale renesančního zámku? Dnes je možné vystoupat na zbytek někdejší zámecké věže, ze které je krásný výhled do širokého okolí. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Infekční oddělení Bulovky postupně propouští pacienty po otravě jídlem ze školní jídelny v pražském Újezdu nad Lesy. V Příbrami začíná softballový turnaj Veteráni na metách. Neděle slibuje slunečnou oblohu a teploty do 22 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Monika Vrchotová. Situace na infekčním oddělení nemocnice na Bulovce se uklidňuje. V uplynulých dnech přijalo desítky lidí z Újezdu nad Lesy, kteří měli vážné střevní problémy po špagetách s prošlými vejci z místní školní jídelny. Některé už lékaři propustili, další se domů vrátí v následujících dnech. Včera na Bulovce přijali jednoho nového pacienta. Aktuálně se tam léčí 17 dětí a 5 dospělých. Problémy mělo od začátku týdne přes 360 lidí z Újezdu nad Lesy. Salmonelóza se do pátku potvrdila u téměř 20 z nich. Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají třeba obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice. Vybrané prohlídkové okruhy na většině státních hradů a zámků jsou dnes zdarma. Do mimořádného dne Národního památkového ústavu se zapojují také kláštery. V Praze budou zdarma přístupné jen zahrady pod Pražským hradem. Bezplatné vstupenky si ale návštěvníci musí předem rezervovat online na konkrétní čas. Kapacita prohlídek je omezená. Druhý ročník charitativního turnaje Veteráni na metách můžou dnes a zítra navštívit lidé v Příbrami. Na softballovém hřišti se utkají týmy armády a policie České republiky, českých civilních klubů i americký vojenský tým Falcons. Vítěžek turnaje organizátoři rozdělí mezi Vojenský fond Solidarity a

0: vypravit na závěrečný duel.
1: Samozřejmě to mají v sobě a je to i cítit, že prostě ví, že ten poslední krok tam ještě jako je třeba udělat a bude to těžký krok, protože v tom týmu mají jako zkušený hráčky, jak singlesky, tak deblesky a naše holky to prostě ví a jsou zkušený dost na to, aby věděli, že prostě ta soustředěnost tam prostě musí být. Ty holky to fakt jako by chtějí a já bych jim strašně přála, aby se jim to povedlo. Počasí.
0: Dnes bude polojasno, postupně se má vyjasňovat a bude 19 až 22 stupňů. Teď se hlavně v Polabí ještě můžou držet mlhy a je kolem 8 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy od Plzně. Od prvního kilometru až po sjezd na Pražský okruh je uzavřený levý pruh, projíždí se plynule a na Pražském okruhu mezi Ořechem a odbočkou na Barrandov na 17. kilometru osazují nosník mostu. Teď je provoz zastavený v obou směrech. Jde o jednu z krátkých uzavírek. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: No a na co se můžeme těšit v dalším vysílání, to už prozradí Petra Procházková.
3: Tak, tak.
2: Dobré ráno, Střední Čechy.
3: A v dobrém ráno Střední Čechy uslyšíte, jak bude vypadat nové sportoviště ve Boticích u Benešova, taky že odborníci z pražské botanické zahrady vysadili ohroženou kostřavu písečnou v kostelní hotě na Nymbursku. A za chvíli pro vás budeme mít taky řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. No a z českých písniček si zahrajeme Michala Davida, Pokáče nebo Olympiky a jako první to bude Petr Spálený a Dítě štěstěny. Tak pěkné ráno.
0: Hezké ráno.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 14 minut po šesté posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dneska si povíme o tom, jestli můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici nebo odpočívadlo. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnicích se v létě často tvoří kolony a řidiči pak hledají jakoukoliv cestu, jak se pohnout dál. I proto vám přinášíme praktické rady ve spolupráci s dopravní policií. Dnešní téma míří na situaci, kterou zná snad každý. Položte si otázku. Můžu objet kolonu bez zastavení přes čerpací stanici nebo odpočívadlo? Jak to opravdu je, už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Pokud pominu to, že je to vůči ostatním řidičům neslušné a nesportovní, tak zákon nezakazuje projet čerpací stanicí. Pokud tam není umístěna třeba nějaká dopravní značka, například průjezd zakázán, a já bych bez zastavení a bez toho, aniž bych tam cokoliv dělal, projel. To pak by byl jiný případ, ale obecně lze říct, že to není zakázané.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi.

0: vámi dobré ráno, střední Čechy. 2 minuty po 6:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dobřovice 7, Zápy 6 a Zdice 3,5, tolik máme právě teď ve středočeském regionu. Neděle by měla být polojasná až oblačná, zpočátku ojediněle s mlhou. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty naměříte mezi 20 až 23 stupni a foukat bude slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a rozptylové podmínky mírně nepříznivé, během dne dobré.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
2: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: vysmíváš?
1: Pokáča solitér, posloucháte Dobré ráno střední Čechy a v dobrém ránu nesmí chybět český humor, připravený Jiří Štěpnička. Příjemný poslech.
2: Jirka byl velký poživač života se vším všudy a mimo jiného taky zajímaly ženy. A jednou přišel a říká, člověče, někde jsem slyšel, že Maďarky jsou strašně vášniví, tak jsem si taky jednou takhle nabalil, ona se ti se mnou začala prát a já jsem ji potom s velkým úsilím konečně položil na lopatky, zvedl jsem ruku a řvu, vítěz, já úplně zapomněl, co jsem jí chtěl.
3: Já vám mnohokrát děkuji.
2: Když třeba s Vlastimilem Brodským slavili 70. tak si mě Jiří také pozval se slovy.
3: Poslechni, Štěpňo, přijď mi udělat sováka.
2: A když jsme seděli v šatně a čekali jsme, až se dostaví další kolegové, tak se otevřeli dveře, vešel Vlastimil Brodský a jak ho sovák zahalí, tak povídá, a urna vešla.
3: A Jirka Sovák to vykládal málo kdy, ale když jsme ho k tomu tak trošku podpíchli, tak velmi rád. On vždycky říká,
4: dítě, když se narodí, tak leží, leží, čumí, tam plynou oblaka a ono dítě kouká a za ním se ozývá takový šu, šu, šu, šu, šu, šu. Tak si říká, to je zvláštní, co to je, tak se trošku zmůže, aby se posadilo a vidí, jak ty lidi lítají sem tam, sem tam, sem tam. A začne ho to zajímat, tak se v té ohrádce takhle postaví a jen se postaví, už začne taky lítat sem tam, sem tam, sem tam, až si unaví nohy, tak si na chvíli sedne, aby si těm nohám ulevil, no ale přece jenom trošku víc, tak si je trošku natáhne, aby to bylo lepší. V tomu vylítnou z nosu dva holuby, tak sáhne do kapsy pro kapesník a už tu ruku nevytáhne, protože loket naráží o rakev.

že ve svatém Janu pod Skalou na Berounsku můžete vejít z kostela svatého Jana Křtitele rovnou do jeskyně? Podle legendy tam v 9. století žil první křesťanský poustevník Ivan. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Situace s kontaminovanou vodou v obcích severně od Prahy se zlepšuje. Českému rozhlasu to řekl technický ředitel Středočeských vodáren Bohdan Soukup. V minulých dnech se ve vodojemu Odolena voda zjistilo nadlimitní množství olova. Bez pitné vody zatím zůstává asi 15 000 obyvatel okolních obcí. Aby mohli vodu zase pít, měli by testy vyjít dobře několik dnů po sobě. Silničáři pokračují v přestavbě křižovatky Aviatická u letiště Václava Havla v Praze. Dnes začíná další etapa prací. Řidiči proto musí počítat s několika dopravními změnami. Nově je například znovu otevřený sjezd z dálnice D7 od Slaného. Z centra Prahy pak můžou auta využívat obnovenou nájezdovou rampu z Lipské ulice. Podrobnosti jsou na webu letiště. Dnešek je dnem charity a po celém Česku se veřejnosti otevírají domovy, stacionáře a další zařízení. Doprovodí je koncerty, výstavy nebo programy pro rodiny s dětmi. Lidé se tak můžou potkat s pracovníky i dobrovolníky a můžou se podívat, jak zařízení pro lidi v nouzi fungují a komu pomáhají. Čeští fotbalisté zahájili nový ročník Ligy národů porážkou. V pražském Edenu nestačili na Chorvatsko a prohráli 1-2. Reprezentace tak neuspěla při premiéře nového trenéra Santiho Denii. Šanci na první vítězství bude mít už v úterý, kdy od 8:45 večer přivítá v Edenu Anglii. A dnes nás čeká krásný podzimní den. Teď se ještě ojediněle drží mlhy nebo nízká oblačnost. Hlavně v Polabí. Přes den bude polojasno, postupně se má vyjasňovat a odpolední teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pražský okruh je stále neprůjezdný mezi Ořechem a Barandovem. Na 17. kilometru osazují nosník mostu. Tentokrát provoz stojí déle než při minulých uzavírkách. Práce i omezení mají skončit během dopoledne. Jinak je provoz ve středních Čechách plynulý bez komplikací a tak přejeme klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy a vydáme se na Nymbursko.
0: Do kostelní Lhoty odborníci z pražské botanické zahrady tam vysadili ohroženou kostřavu písečnou. Vybudovali tam pro ní umělou písečnou dunu. Proč? No tak to se dozvíme za chvíli.
2: Teď už Michal David a chtěl bych žít tak, jak se má. Krásné nedělní ráno.
0: Pěknou neděli.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Na kraji parku v kostelní Hotě na Nymbursku můžete navštívit novou umělou písečnou dunu. Obec ji vybudovala proto, aby tam mohli botanici vysázet mimo jiné ohroženou kostřevu písečnou, která je typická právě pro oblast Polabí. Rostou tam ale i další trávy a byliny.
1: Na novou písečnou dunu se přišli podívat také děti z místní základní školy, mezi nimi i třeťačka Jindřiška.
2: Máme tady novou jako takovou rostlinku vzácnou, kostřavu. Roste tam někde u sběrného dvora. Je tam takový písek a jmenuje se duna.
1: Se spolužáky bude pomáhat o biotop pečovat. V rámci družiny tam s nimi bude chodit i paní učitelka Markéta.
3: Jak bude příjemný počasí, takže tam vyrazíme s nima, aby si to obhlídli, aby si to pamatovali, aby to taky řekli doma rodičům. Určitě to zahrneme do našeho programu jako a budeme tam s nima chodit.
1: Dvě masy písku, ve kterých jsou zasazené rostliny, rozděluje dřevěný chodník s lavičkou. Vyrobil je truhlář Miroslav Štok.
4: My jsme vlastně tady nejdřív osadili spodní podkladové trámy. Navrch jsme dávali dubové fošenky, pak jsme stavili ty sloupky, na kterých jsou ty popisky vlastně a poslední lavička.
1: Pan Miroslav je místní a bydlí přímo naproti písečné duně, proto chtěl se stavbou pomoct.
4: Mám to tady u baráku, že jo, no tak bych se do toho nepustil, no a hlavně na to, že to tady předpokládám bude léta, ale tady na to budu koukat, tak tady po mně něco zůstane vlastně taky.
1: Masa písku z nedalekých Poděbrad je podle botanika Vlastíka Rybky ideálním prostředím pro ohroženou kostřavu písečnou.
5: Potřebuje písčiny v teplých nížinách, Polabí je vlastně úplně centrem jejího výskytu a tady v okolí kostelní Hoty jsou vlastně nejbohatší lokality v rámci České republiky.
1: S kolegy z pražské botanické zahrady sem ale vysadili i jiné rostliny.
5: Všechno je opravdu místní z nejbližšího okolí s tím, že je tady zhruba 10 druhů, ale připravujeme ještě další, kterými to chceme obohatit.
1: Písečnou dunu tady připravovali s vedením obce zhruba 7 let. Její stavba stála téměř 300 tisíc korun. Z kostelní Lhoty Alena Junová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 3:45 a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Krásná Hora nad Vltavou 5,5, Osnice 5, Jiřetice 3, tolik ukazují právě teď teploměry ve středočeském regionu. Neděle by měla být polojasná až oblačná, zpočátku ojediněle s mlhou, během dne bude oblačnosti ale ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, a rozptylové podmínky mírně nepříznivé, během dne dobré.
1: Český rozhlas střední Čechy. Každý den vám hrajeme české i zahraniční hity, které prověřil čas. Přinášíme vám nejnovější informace z vašeho kraje, zajímavé hosty i slavné osobnosti. Milujeme střední Čechy.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, 10 minut před 7 hodinou. Ve Vouticích na Benešovsku začala stavba sportovní haly. Odhadované náklady jsou 140 milionů korun a je to vůbec největší investice města do sportoviště v jeho historii. Dělníci v hale vedle náměstí v Kaplířově ulici postaví taky posilovnu, malý sál pro cvičení nebo bistro.
1: Poklepáním na základní kámen tedy začíná výstavba sportovní haly. My bychom ale možná hned na začátku měli připomenout historii tady toho místa. A o tom, co tady kdysi bývalo, nám řekne kronikářka Jana Špačková.
2: Tak tady v tom místě bývaly původně hospodářské budovy a zahrady, které patřily k bývalému hotelu U Modré hvězdy. A zajímavostí je, že v tomto prostoru mívaly na začátku 20. století cvičiště Sokolové, než si postavili sokolovnu a také tu bývaly tenisové kurty.
1: Sportovní hala vyroste v sousedství základní školy, která by měla využívat. Je tady proto taky její ředitelka Marcela Kratochvílová.
3: Potřebná je pro nás hodně, protože naše hodiny tělocviku nejsme schopni do současných prostor malé tělocvičny opravdu naskládat.
1: Teď, když víte, jak hala bude vypadat, bude dostačující?
3: Bude určitě dostačující. Předpokládáme, že halu rozdělíme na dvě poloviny. To znamená, že jednu hodinu jsme schopni odučit 3-4 tělocviky na jednou.
1: Vladislav Benda z firmy Aubek, stavby vedoucí. Hala 38 na 16 metrů, dá se říci, že je to největší, co ten prostor umožňuje?
4: Je to maximální využití prostoru s tím, že ještě tady vzniknou další parkovací místa právě pro návštěvníky.
1: To vypadá jako takové tři propojené stodoly, má to sedlové střechy.
4: Architekti dle mého názoru tady krásně využili ten původní stav, kdy původní objekt stodoly a dílen hmotově začlenili do budoucí sportovní haly. To, co je zajímavé a to, co bude pro nás výzvou, tak je podzemní tunel, který spojí novou budovu tělocvičny se stávající základní školou.
1: Výstavba haly potrvá 22 měsíců. Z Votic, Věra Hájíková, Český rozhlas. Kde kdo říká?

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Ministr Tejc prosazuje snížení trestní odpovědnosti u nejzávažnějších činů na 13 let. Tunel na obchvatu Jízerního Vtelna na Mladoboleslavsku bude složený ze 30 dílů. Dnes bude po rozpuštění možné mlhy polojasno až oblačno s teplotami do 23 stupňů. U nedělník zpráv vítá Monika Vrchotová. U vražd a podobných závažných činů plánuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Podle něj roste násilná kriminalita u dětí a také brutalita. V případě koaliční schody chce návrh předložit v první polovině příštího roku. Ministr také dodává, že by šlo o jednotky případů, kterých by se snížená hranice dotkla.
5: Záleží na výběru těch nejzávažnějších trestných činů. Pokud by se to týkalo pouze v uvozovkách vražd, tak jsou to jednotky ročně. V případě, že se ten okruh rozšíří třeba na těžké ublížení na zdraví, loupeže a podobně a znásilnění, tak jsou to desítky. Bude samozřejmě záviset na té diskuzi, jak až chceme ten počet trestných činů zúžit nebo rozšířit.
3: Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale podle autorky Jany Hulmákové neprokázal, že by brutalita činů spáchaných dětmi rostla a jde jen o nízké počty případů. Speciální konstrukci bude mít tubus tunelu na obchvatu Jízerního Vtelna na silnici 16 na Mladoboleslavsku. Stavbaři ho složí z několika kruhových dílů. Skládat za sebe je začali v těchto dnech. Až budou všechny na místě, překryjí je betonem a zeminou. Pokračuje vedoucí projektu Pavel Machek.
6: Má to 27 dílků, z kterých se bude skládat postupně celá výroba toho tubusu a ten tunel bude nějakých 270 metrů dlouhý.
3: Práce na obchvatu Jízerního Vtelna začaly loni v květnu a skončí na podzim roku 2027. Náklady na stavbu jsou přes 660 milionů korun. Tento den před 85 lety přiletěl do Prahy Reinhard Heydrich. Podle historiků Adolf Hitler tehdy potřeboval někoho, kdo si poradí s českým odbojem. Heydrich se den poté oficiálně stal zastupujícím říšským protektorem, vyhlásil stané právo a v době takzvané první Heydrichiády nechal popravit několik set odbojářů a vlastenců. Další popravy následovaly jako msta za jeho smrt v červnu 1942.
4: Sport.
3: Basketbalisté Slávie porazili ve třetím kole NBL domácí Brno 108-96 a vyhráli i třetí zápas v nejvyšší domácí soutěži. Stejně jako nástupnický klub po mistrovském Nymburku zůstává bez porážky také stříbrný tým minulé sezony Pardubice.

0: zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na Pražském okruhu se pracuje mezi Ořechem a odbočkou na Barrandov. Na 17. kilometru dělníci osazují nosníky mostu. Dálnice byla kvůli tomu zavřená asi hodinu. Kolony už se rozjely. Uzavírky se ale můžou opakovat. Jinak nemáme v našem kraji teď hlášené žádné vážné komplikace ani nehody, a tak přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už pro nás má Petra Procházková ochutnávku dalšího vysílání.
2: Je to tak?
1: Jo. Máš?
2: Ano,
1: máš?
2: Krásné ráno přeji a jdeme na to.
0: Dobré ráno, Střední Čechy.
2: Hrdí snídat. V dobrém ráno Střední Čechy uslyšíte, že povodí Vltavy poprvé v historii upouští Slapskou přehradu. Budeme mít ve vysílání meteorologa České televize, nebudou chybět ani děti. V první třídě se děti učí psát písmena tuškou i perem. Proč? Pomáhá to ruce, soustředění, anebo je zatím ještě něco jiného? Jak si to vysvětlují ti, kteří do školy teprve půjdou? Odpovědi předškoláků z Prahy uslyšíte a běžecký závod Běchovice Praha omezí MHD ve východní části metropole. Podrobnosti přidáme už za pár minut a z českých písniček to bude Valdemar Matuška, Opěta Radeček nebo Rangers a na úvod hodiny Helena Vondráčková a Když zabloudí, tak zavolej. Pěkné ráno.
1: Hezkou neděli.
0: Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 10 minut po 7 a dobré ráno střední Čechy s vámi.
1: Region Express.
0: Běžecký závod Běchovice Praha omezí MHD ve východní části metropole. Změny se dotknou tramvají i řady autobusových linek, hlavně dopoledne a z části i odpoledne, konkrétně od 11 do 12:15. Tramvaje číslo 9 a 11 budou končit u vozovny Žižkov, dál na spojovací pojede jenom 1/30, autobus 109 bude část dopoledne jezdit odklonem přes depo Hostivař, vybrané spoje budou prodloužené z Dolních Počernic do Běchovic. Linka 146 se zkrátí do trasy mezi Želivského a Habrovou. Změny čekají také cestující mezi Černým mostem a Újezdem nad Lesy. Autobus 250 pojede přes Horní Počernice se zastávkou Chvaly a vynechá obchodní centrum Černý most i nádraží Běchovice. Linka 240 neobslouží mimo jiné Běchovice a Dubeč. No a další informace najdete na webu pit.cz.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v

0: čtvrt na 8 s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Jince 4, Zichovec 5,5, Třebsko 4,5, tolik ukazují právě teď vaše teploměry ve středočeském regionu. Neděle by měla být polojasná až oblačná, zpočátku ojediněle i mlhavá. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Foukar bude slabý, proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a rozptylové podmínky mírně nepříznivé, během dne dobré a na podrobnější předpověď si počkejte kolem 7:45, budeme mít ve vysílání meteorologa České televize.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Jan Hazen Erl je nejenom výjimečný trumpetista, ale také zkušený hudební manažer. A určitě rád vysvětlí, jak stíhá projekty spojené s klasickou hudbou a zároveň i s jazzem a swingem.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Opět Radeček společně s Moravskou filharmonií a Praha 10 minut před 7:30. Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Tuška a pero mají ve škole každý svou roli. Tuškou se písmena teprve zkoušejí, protože chybu jde ještě smazat. Perem se píše, až když už ruka ví, jak písmeno správně vypadá. Obojí učí trpělivosti a pomáhá, aby písmo bylo čitelné. No a jak to vysvětlují ti nejmenší z Prahy?
1: Co je na době tenkrát a dnes stejné, to je, začínáme tuškou a pokračujeme perem. Proč?
2: Já už jsem s ním psal, jako můžeš to, kde se píše, zasunout, vysunout, když tam zmáčkneš.
3: Když jsem dal šaně barvy, tak vznikne taková kaluč.
2: Že to z toho pera vyteče. Pero kreslí jinak než tuška. Tuška

stvrzuje, že grvce ten se píská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

Víte, že koněpruské jeskyně jsou největším objeveným jeskyním systémem v České republice? Mají 3 patra s převýšením více než 70 metrů. Celková délka přesahuje 2 kilometry, zpřístupněná trasa měří 620 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: osmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Situace na infekčním oddělení nemocnice na Bulovce se uklidňuje s vážnými střevními problémy. Po špagetách s prošlými vejci ze školní jídelny v Újezdě nad Lesy se tam léčí 17 dětí a 5 dospělých. Celkem onemocnilo přes 360 lidí z Újezdu. U skoro 20 z nich se do pátku potvrdila salmoneloza. Městská policie v Benešově bude mít novou služebnu. Zázemí pro strážníky vznikne přestavbou městského domu vedle úřadu. Rekonstrukce vyjde na 47 milionů korun. Práce začnou ještě letos a potrvají rok a půl. Zítra si nenakoupíme ve velkých obchodech. Na Den české státnosti totiž musí prodejny s plochou větší než 200 metrů čtverečních zůstat zavřené. Výjimku mají obchody na nádražích, letištích, čerpací stanice nebo lékárny. Fotbalisté Bohemians Praha remizovali v přípravném utkání v Dublinu s tamními Bohemians bez branek. Klokani byli v duelu týmu se stejným názvem aktivnější, žádnou z několika vyložených šancí ale neproměnili. A dnes bude polojasno až oblačno, postupně se vyjasní a teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů a slunečné a teplé babí léto vydrží podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu minimálně do příštího víkendu. Příští týden bude převážně bez deště a maximální teploty se mají pohybovat kolem 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Pražský okruh je neprůjezdný mezi Ořechem a Barrandovem. Na 17. kilometru osazují další nosník mostu. Celou noc během postupu prací byly kratší uzavírky, ta poslední ale trvala hodinu. Nedá se tedy odhadnout, jak dlouhé to bude tentokrát. Počítejte každopádně se zdržením. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po půl osmé je s vámi dál dobré ráno Střední Čechy a zamíříme na Slapy.
2: Ano, Já už tam jsem. Povodí Vltavy poprvé v historii upouští Slapskou přehradu. Na některých místech kvůli tomu hladina vody klesla téměř o 7 metrů. Více si o tom povíme za chvíli.
3: A teď už Jiří Korn a tematicky se nám hodí Robinson.
2: Hezké ráno.
3: Hezké ráno.

0: Společnost vám dělá dobré ráno střední Čechy 4 minuty před 7:45. Hladina Slapské přehrady dál klesá, povodí Vltavy už 3 týdny upouští kvůli minimálnímu stavu vody v nádrži Orlík. Podle ředitele státního podniku Petra Kubaly by se do 2 týdnů mohly začít objevovat budovy, které voda zaplavila při stavbě přehrady před více než 70 lety.
1: Standardně ta hladina byla, že všechny ty mola byly na vodě, to znamená tady, jak vidíte tu modrou vločku, tak až sem je standardně voda. Teď jsme vlastně po pás ve vodě.
2: Doopravdy ale v žádné vodě nejsme. S chatařem Danielem Mertou stojíme na suché kamenité pláži a voda začíná až o několik metrů níž.
1: Nevím, já to neodhadnu, jo, ta výška, ale řekl bych, že je to těch 6-7 metrů určitě, jo.
2: Jsme u přístaviště ve Skalici, něco přes 2 kilometry od Slapské hráze.
1: Kdyby ta voda měla jít ještě níž, tak teď tady místní usedlíci říkají, že tady by měla být někde pozůstatky nějaký starý hospody, takže zase z toho hlediska, jako, že to člověk pozná, uvidí, je to zajímavý.
2: Teď se jedu podívat do Kamíka nad Vltavou, kde se podle Daniela Merty upouštění slap projevilo více. Dorazil jsem na místo a opravdu tady řeka připomíná spíš menší potok. Na procházku se psem si vyšla Jitka Žebrakovská.
3: Já tady bydlím od roku asi 85 a nikdy to nebylo takhle suchý. Letos vůbec třeba z té půjčovny tady ty lodě byly minimálně. Tady na tom místě, tady pod silnicí často je sundávají na vodu nebo zase vyzvedávají, takže často to sledujeme.
2: Pozůstatky staveb, které voda zatopila při stavbě Slapské přehrady před více než 70 lety, tady zatím vidět nejsou. Podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly je k tomu potřeba, aby hladina klesla ještě zhruba o 2 metry.
4: Aktuální situace je taková, že klesáme zhruba metr až metr a půl za týden, takže to máte ty 2 metry do 14 dnů, s nejvyšší pravděpodobností to klesne.
2: K upouštění Slapské přehrady došlo vůbec poprvé v historii. Z Kamíka nad Vltavou Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, 8:03.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A už mám ve vysílání meteorologa České televize Pavla Karasa. Dobré ráno.
2: Přeju krásné ráno.
0: Jak jsme na tom aktuálně ve středočeském regionu s počasím?
2: Přechodně zvětšená oblačnost na některých místech, takže polojasno, oblačno, spíš výjimečně až skoro zataženo a díky tomu to ráno je na některých místech o něco teplejší než včera. Ta teplota se pohybuje kolem 7 nebo 8 stupňů, ale třeba na Příbramsku teploty klesaly velmi nízko na 2 až 3 stupně a tam se samozřejmě objevují i přízemní mrazíky.
0: A jaká bude neděle?
2: Tak neděle by měla být postupně slunečná a teplá, to znamená, že polojasno oblačnost počátku, ojediněle mlhy, během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění, nejvyšší teploty mezi 20 a 23 stupni, slabý proměnlivý vítr, během dne místy mírný vítr od jihovýchodu.
0: A jak bude vypadat ten příští týden?
2: Tam žádná výrazná změna v počasí nepřijde, počasí babího léta bude pokračovat, takže po ránu ojediněle s mlhami, přes den většinou jasno, polojasno, s tím, že odpolední teploty se budou pohybovat kolem 21 nebo 22 stupňů, ranní minima budou většinou mezi 9 a 5 stupně Celsia, takže ve většině případů bez přízemních mrazíků a pravděpodobně až v úplném závěru příštího týdne se zřejmě dočkáme nějakého přechodného přibývání oblačnosti od západu, zatím ale vše bez srážek a bez výrazné změny teplot, to znamená, teploty se budou stále dostávat častěji nad těch 20 stupňů Celsia.
0: No a co říkají modely, jak dlouho vydrží babí léto?
2: Tak to je otázka, je to ovlivněno právě tou velkou blokující tlakovou výší, která je nad severovýchodní Evropou. Je to velmi stabilní situace, do České republiky proudí od jeho západu až jihu teplý vzduch, takže babí léto bude pokračovat minimálně celý příští týden. V těch dalších dnech budeme samozřejmě situaci upřesňovat. Podle té dlouhodobé předpovědi by vlastně v té druhé dekádě října už měl přijít nějaký občasný déšť nebo přehánky, ale ta situace se samozřejmě může ještě změnit.
0: Já už jsem se bála, že řeknete, že plně přejde do blátivých Vánoc.
2: Tak samozřejmě počasí je počasí, stát se může cokoliv, ale zatím nepředpokládáme, že by měly přijít nějaké významné srážky v těch následujících dnech, ale samozřejmě, jak už jsem říkal, budeme situaci upřesňovat až v průběhu příštího týdne.
0: To byl meteorolog České televize Pavel Karas. Díky, pěknou neděli a budu se těšit na slyšenou odpoledne.
2: Děkuju, přeju krásný den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 7 minut před 8 hodinou v dobrém ránu střední Čechy. Jarek Nohavica a Dokud se zpívá a teď dostane slovo Petr Jungmann, ten tady zpívat nebude, ale za to se s vámi podělí o dění v kalendáři pro dnešní den. Tak pěkné nedělní ráno.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. První podzimní neděle, 27. Svátek má Jonáš, to je hebrejské jméno a Jona znamená holub, přeneseně volný jako pták. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Reinhard Heydrich se stal říšským protektorem před 85 lety v roce 1941. Do Prahy přijel, aby zlomil odboj a odpor českého lidu a hned na druhý den vyhlásil stané právo. 27. května 1942 na něj provedla atentát skupina československých parašutistů. Ve stejný den před 85 lety byl zatčen i předseda protektorátní vlády generál Alois Eliáš. Za svou odbojovou činnost byl nacisty jako jediný premiér okupovaného státu v červnu 1942 popraven. První linka pýchy francouzských železnic rychlovlaků TGV mezi Paříží a Lyonem byla dána do plného provozu před 45 lety v roce 1981, 5 dnů po slavnostní premiéře. Jen pro srovnání, naše Eurocity urazí 316 kilometrů z Prahy do Břeclavy za 3 hodiny a 10 minut. TGV za stejný čas vládne trasu z Calais do Marseille. To je ale víc jak 3x tolik. Víc jak 1000 kilometrů. Voilà. Česká vláda schválila před 3 lety nákup 24 amerických letounů F-35 za až 150 miliard korun. A už 13 let máme taky Den českého piva. Slaví se v předvečer svátku patrona země svatého Václava. V roce 1271, to je 755 let, se v Praze narodil 6. český král. Syn Přemysla Otakara II. Václav II. A 50. má zpěvačka Monika Absolonová. Všechno nejlepší, vám všem pěknou neděli.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 8 hodin.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Otištěné oznámení o lednové valorizaci důchodu je nutné požádat nejpozději do středy 30. září. Běžecký závod Běchovice Praha dnes zkomplikuje dopravu v metropoli. Nedělní obloha je polojasná až oblačná, postupně se vyjasní a teploty vystoupí až na 23 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Monika Vrchotová. Zájemci o tištěné oznámení o lednovém zvýšení důchodu mají už jenom několik dní na podání žádosti. České správě sociálního zabezpečení ji musí doručit nejpozději do středy 30. září, říká Jakub Bejček z oddělení komunikace České správy sociálního zabezpečení.
5: Papírové oznámení zaslané poštou je pro většinu klientů spoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty. Lidé narození před 1. lednem 1955 ho dostanou zdarma. Oznámení si můžete také zdarma vyzvednout osobně na kterékoliv správě sociálního zabezpečení. Elektronicky je dostupné na e-portálu České správy sociálního zabezpečení a lidem s datovou schránkou fyzické osoby je doručeno automaticky a zdarma.
3: Kdo už jednou o zasílání papírového oznámení v minulosti požádal, nemusí to dělat znovu. Valorizační oznámení mu přijde. Dopravu v Praze dnes omezí jubilejní 130. ročník běžeckého závodu Běchovice Praha. Začne v 11 hodin dopoledne. Zhruba 10-kilometrový silniční závod povede přes Dolní Počernice a Hrdlořezy na Žižkov. Některé uzavírky začaly už v 6 ráno a skončí kolem 4. hodiny odpoledne. Dopravu na vybraných křižovatkách budou řídit policisté a strážníci. V Novém Strašecí na Rakovnicku dnes končí výstava tisíce let starých zlatých mincí, šperků i zbraní. Poslední komentovaná prohlídka začíná v Městském muzeu ve 14 hodin. Cennosti budou poté k vidění v opravovaných prostorách muzea TGM v Rakovníku, říká zástupkyně ředitelky Kateřina Blašková.
6: Je kvůli těmto šperkům Rakovnické muzeum v rekonstrukci, protože bude pro ně budována zlatá komora. A právě tento víkend zakončujeme tuto výstavu derniérou i s vystavením originálů germánských královských šperků z 5. století. Sport.
3: České tenistky se dnes utkají s Ukrajinou ve finále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu budou usilovat o 12. titul a první od roku 2018. Češky prošly do finále bez porážky, když zdolali Velkou Británii i Španělsko 2-0. Ukrajina je ve finále soutěže poprvé. Úvodní dvouhra začne v 11 hodin dopoledne našeho času.
4: Počasí.
3: Obloha nad středočeským krajem je polojasná až oblačná, odpoledne má ale mraků ubývat až do vyjasnění a teploty, které se teď pohybují kolem 8 stupňů, vystoupí na příjemných 20 až 23 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D5 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy od Plzně od prvního kilometru až po sjezd na Pražský okruh je uzavřený levý pruh kvůli opravám vozovky, projíždí se plynule. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm čekejte omezení mezi sjezdy na Ořech a Barandov. Na 17. kilometru osazují nad dálnici

0: Dobré ráno, střední Čechy.
1: A v dobrém ránu střední Čechy uslyšíte, že ve Všenorech u Prahy se konal už 9. ročník jablkobraní. Dnešní zajímavost v rubrice, co v učebnicích nebylo, bude patřit obloze. A přidáme i tipy pro dnešní den. A z českých písniček to bude Martin Maxa, Lucie Bílá nebo Václav Neckář. A jako první Xindl X a Na vodě. Tak pěkné ráno.
2: Hezkou neděli.
0: Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 12 minut po 8 posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Jak velké mohou být bouřkové mraky? I na tuhle otázku nabídne odpověď dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Máme 9:45 a s vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Unhošť 4,5, Nupaky 8, Dolní Břežany 7. Tolik ukazují právě teď vaše teploměry ve středočeském regionu. Neděle by měla být polojasná až oblačná, zpočátku ojediněle i mlhavá. Během dne ale bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 20 až 23 stupňů. K tomu nám povane slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a rozptylové podmínky, tak ty budou mírně nepříznivé, během dne ale dobré.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Thank you.

0: na čase být.
1: 9:09 posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Teď už je nedělní příděl humoru a Bolek Polívka. Příjemný poslech.
2: Vizovice jsou mé rodiště. Kdybych se narodil v Praze nebo v Paříži, byla by pro mě Paříž nebo Praha Vizovicemi. Ano, tam jsem se narodil. Nechci se opakovat, ale někteří to jistě znají. Kolejně, moje maminka už byla starší. Otec byl ještě starší než moje maminka. Otec už měl přes 50 let a maminka měla lehce přes 40. Takže když prostě byla, jak se říká, v tom. Brňáci říkají, když měla nastříkané v bodě. To nebude na to nesmysl. Když maminka byla v jiném stavu, tak se obává, že už je to klimakterium. Otec se obává, že to je přechod. Ale když se spojí klimakterium s přechodem, tak to je hrozná situace. Maminka opravdu nevěděla, že těhotná moje babička, její maminka Hedvika Sigmundová, říká, Bolušo, ty jsi v jiném stavu. A tak říká, prosím tě, to není možné, a tak dál. No a najednou už teda věděla, protože bříško jí rostlo, ale ještě nevěděla totiž, kdy porodí. Měla v tom častém styku s otcem, se nevěděl, kde zrovna, kdy spermatozoid tam. Který je to spermatozoid, protože on jich měl hodně do. No a tak maminka šla na červencovou noc, kde byla v masce noci. Černý kostým pošitý s zlatými hvězdami. V 48. roce. Ne, 49. roce. Černý kostým pošitý zlatými hvězdami. Měsíc měla, byla v masce noci. A teď najednou to na ní prostě přišlo. Jo? A ona říká, paní Obralová, která tam byla u stánku, její kamarádka říká, na mě už to přišlo, zavolej Obadalku. A Obadalová to byla porodní babka z Vizovic, která měla mopet, čili kozí dech, jak se tam říkalo. A maminka, to jsme viděli blízko tam toho areálu, kde byla Sokolovna a koupaliště, maminka prostě tam sama si ohřála vodu, svlékla kostým noci, sama mě porodila a potom, když paní Obralová na tom kozím dechu přijížděla, tak už jsem byl zrozen a vysoko jsem čůval a kde jsem se prý hodně pohyboval a paní Obralová, zkušená porodní babka, říkala, paní Polívková, to bude komediant. Můj tatínek, který s kamarádama pokračoval, ani si nevšiml, že maminka už odešla rodit. Přišel asi po dvou dnech a měl velkou radost, že má chlapce.

Víte, že rozhledna Děd u Berouna je první rozhlednou vybudovanou klubem českých turistů? Novogotická rozhledna má 56 schodů a stojí na vrchu Děd ve výšce 492 metry nad mořem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Kvalita vody v obcích na severním okraji Prahy se pomalu zlepšuje. Zhruba 15 000 lidí ale dál zůstává bez pitné vody. Důvodem je nadlimitní koncentrace olova, kterou odhalili ve vodojemu Odolena voda. Včerejší testy sice ukázaly ústup škodlivin, obyvatelé ale smějí používat vodu dál jen na sprchování nebo praní. 14-letý chlapec zemřel včera odpoledne při nehodě čtyřkolky na lesní cestě v katastru Jinců na Příbramsku. Chlapec řídil, jel s ním ještě o rok starší spolujezdec, který utrpěl lehčí zranění. Příčiny a okolnosti nehody policie vyšetřuje. Charita České republiky dnes otevírá dveře sociálních služeb po celé zemi. Chce veřejnosti ukázat, jak fungují stacionáře a domovy. Lidé se taky budou moct setkat s pracovníky a dobrovolníky, kteří lidem v nouzi pomáhají. Právě na dnešek totiž připadá Den Charity. Praha 4 otevřela první plně bezbariérové hřiště. Je v parku v ulici na Pankráci v Nuslích, nedaleko Táborské brány. Děti tam můžou využít například bezbariérový kolotoč a houpačku, na kterou se dá dostat přímo s vozíkem. Vybudování hřiště stálo 6 milionů korun. Čeští vodní slalomáři zakončili mistrovství Evropy v Ivre dvěma zlaty v kajak krosu. Tituly získali Matyáš Novák a Tereza Kneblová. Češi tak si Itálie odvážejí celkem 7 medailí, 3 zlaté, 3 stříbrné a 1 bronzovou. A dnes se můžeme těšit na sluneční paprsky a příjemné teploty. Je polojasno až oblačno, postupně se má vyjasňovat a naměříme 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pražský okruh je mezi dálnicí D1 letištěm neprůjezdný obousměrně. U sjezdu na Barrandov na 17. kilometru osazují nosníky mostu. Provoz je tak opět pozastaven směrem na D1 i na letiště. Uzavírka je dočasná, ale kolony narůstají. Dá se sjíždět naposledy na Stodůlky, kilometr 21 a také na Strakonice, to je exit na 10. kilometru. A pak se to dá obět přes Prahu po Barrandov mostě a Radlickou ulicí. Jinak provoz potom dál v Praze je klidný. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po 8:30 pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy a vezmeme vás do Všenor.
0: Tam se včera konal už 9. ročník jablkobraní. Byly tam k ochutnání sladké dezerty z jablek, hrála hudba, připravené byly aktivity pro rodiny s dětmi a my vám reportáž nabídneme už za chvíli.
2: A teď už Martin Maxa a Salaví. Krásné ráno.
0: Hezkou neděli.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Na návsi ve Všenorech nedaleko Prahy se včera konalo tradiční jablkobraní. Kromě podzimní atmosféry si návštěvníci mohli užít hudební vystoupení a nechyběla ani oblíbená soutěž o nejlepší jablečný koláč. Na místě natáčela naše reportérka.
1: Ve Všenorech se konal již 9. ročník jablkobraní. Více k celé akci říká pracovnice Všenorské knihovny Jana Millerová.
2: Tak dnes právě probíhá ve Všenorech Všenorské jablkobraní. Je to taková, už by se dalo říct, tady u nás tradiční akce, na který se schází místní komunita. Myslím, že to je milý tím, že je to prostor pro spoustu dětí z mateřské školky, aby tady předvedli, co se ve školce naučili. Je to prostor pro rodiče, aby si tady užili úspěchy svých dětí a dali si k tomu něco dobrýho.
1: Ani při letošním jablkobraní nesměla chybět soutěž o nejlepší jablečný moučník.
3: Najdete tady samý dobroty, koláče, všechno z jablek. Jo, takže co kdo u doma upeče, tak přinese k nám. My jim dáme k tomu lístečky a pak se to hodnotí. Lidi házejí do flašek. Každý dostane za 20 korun 5 žetonků a pak ochutnávají. Jo? A potom po skončení se to spočítá, ty žetonky, a kdo bude mít nejvíc, tak je vítěz.
4: Já koukám, že už tady jsou pekáče prázdné.
3: Bylo jich 9 a už máme tady jenom tyhle ty zbytečky.
1: Na akci se přišla podívat i Doubravka.
4: Já jsem se tady přišla podívat v podstatě jako tady na všechno, protože jsem místní a chodím sem každý rok. A taky jsem tady přišla na výpomoc mojí mamce. Jako moc se mi tady líbí, je tady vždycky jako skvělá atmosféra za mě, že tady jsou všichni z toho nadšený a vždycky jsou jako pěkný představení jako menších dětí, který tady chodí do volnočasových kroužků a je to vždycky moc milý.
1: Z Všenorského jablkobraní Elena Chomátová, Český rozhlas střední Čechy.
0: A kdo tedy vyhrál letošní soutěž o nejlepší jablkový koláč? Vítězkou 9. ročníku jablkobraní ve Všenorech se stala paní Karolína Stoněková. Gratulujeme.
5: Posloucháte Český rozhlas střední Čechy.

0: Dvě minuty po 8:45 a s vámi ještě chvíli. Dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Hovorčovice 8, Toušice 9, Všetaty 8, tolik ukazují vaše teploměry ve středočeském regionu. Neděle by měla být dle meteorologů polojasná až oblačná, zpočátku ojedinělé mlhavá. Během dne ale bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, mírně nepříznivé, během dne ale dobré.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Jde o vzácné onemocnění ankavaskulitída.
3: Člověk se musí rozhodnout, jestli chce být pacientem nebo se chce uzdravit.
2: Více s přední českou nefroložkou Vladimírou Bednářovou.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: 8 minut před 9 hodinou Petra Janů a Stůj a dobré ráno, střední Čechy je tímto u konce. Po 9 se můžete těšit na pořad Cesta k uzdravení a do 9 stihneme třeba ještě Mandraže nebo Jaroslava Samsona Lenka. Užívejte neděli, teď už tipy a Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Hrad Křivoklát se mezi 10. a 17. hodinou promění v živý svět středověku. 30. ročník Křivoklání bude plný šermu, dobové hudby, divadla, akrobacie. Čeká vás tu ukázka sokolnictví a různých řemesel. Nebudou chybět pochutiny či rukodělné výrobky na místním jarmarku. Podzim plný zvířat a zábavy čeká návštěvníky zooparku Zájezd. Až do 28. září si tu můžete prohlédnout novou expozici Pastviny a v 11 hodin se zúčastnit komentovaného krmení zvířat s ošetřovatelem. Děti čeká taky podzimní kvíz a kdo už plánuje brachiádu, můžete se do zooparku Zájezd vydat 10. a 11. října. Na programu bude pouštění draků, dlabání dýní a další rodinná zábava. Staré Boleslavi se koná svatováclavská pouť. Do pondělí 28. září nabídne duchovní i kulturní program. V neděli v letním kině Houštka vystoupí například Vilém Čok nebo kapela Jamaron. V pondělí pak na Mariánském náměstí koncertuje Jiří Korn, Adam Mišík nebo kapela Imodium. Chybět nebude Luna Park, stánky s občerstvením, program pro děti a akci ve sváteční pondělí zakončí světelné překvapení v Houštce. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Městský úřad v Českém Brodě na Kolínsku investuje do kyberbezpečnosti 9 milionů korun. Lidé v pražských Strašnicích si dnes můžou přijít zadarmo zabruslit na zimní stadion. A dnes máme polojasno až oblačno, postupně bude až jasno s teplotami kolem 21 stupňů. U zpráv vás vítá Monika Vrchotová. Radnice Českého Brodu na Kolínsku zlepšuje zabezpečení městských dat a informačních systémů. Do kyberbezpečnosti investuje celkem 9 milionů korun. Většinu ceny pokryje evropská dotace. Hotovo by mělo být na začátku příštího roku, říká mluvčí úřadu Martina Vlastníková.
2: Součástí projektu je modernizace síťové infrastruktury a zabezpečení Wi-Fi, posílení ochrany počítačů a e-mailové komunikace, zavedení dvoufaktorového ověřování, pokročilého zálohování i nástroje na ochranu citlivých dat.
0: Trestní odpovědnost by se mohla u závažných trestných činů snížit z 15 na 13 let. Navrhnout to chce ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj roste u pachatelů agresivita a brutalita, a to i u těch mladších 15 let. Změnu by chtěl představit v první polovině příštího roku. Institut pro kriminologii a sociální prevenci ale oponuje, že není prokázané, že by brutalita dětí dlouhodobě rostla. Lidé v Praze 10 si dnes můžou přijít zabruslit na zimní stadion ve Strašnicích. Pro rodiny s dětmi tam budou připraveni lektoři, kteří dětem pomůžou s bruslením a dalšími sporty na ledě, říká mluvčí městské části Jan Brunotrop.
3: Akce bruslení pro všechny je určena široké veřejnosti a vstup na ledovou plochu bude zdarma. Program začne v 11 hodin brusleným rodičů s dětmi. Od 12.15 bude následovat hokejový trénink vedený trenérem. Sport.
0: České tenistky budou bojovat o titul v poháru Billie Jean Kingové. O nejcennější ženskou týmovou trofej si od 11 hodin dopoledne našeho času zahrají s Ukrajinkami. Zatím poslední pohár ve stejné soutěži získali ještě při dřívějším formátu v roce 2018. Současná jednička Linda Nosková přiznává, že v té době ani utkání nijak zvlášť neprožívala.
4: V tu dobu si myslím, že jsem ještě ani se nedívala do věk se zápalem na tenis. Spíše to byly moje velké začátky a byla jsem furt jenom dítě, takže pamatuju si možná jenom nějaký článek, nějaký video o tom, ale nemyslím si, že jsem se na to dívala upřímně. Pamatuju si to z highlightů určitě, ale to až za x let jsem se o to fakt začal zajímat. Počasí.
0: Středočeský kraj dnes ozáří sluneční paprsky, teď je polojasno až oblačno, ale postupně se má vyjasnit a odpolední teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Zpozorněte na dálnici D1 z Prahy do Brna za Vlašimi. Mezi 64. a 82. kilometrem silničáři čistí vozovku a zabrali jízdní pruh pro pomalá vozidla. Na pražském okruhu mezi D1 a letištěm na 17. kilometru osazují nosníky mostu, jezdí se jen jedním pruhem a krátkodobě tam pozastavují provoz, počítejte s možnými kolonami. A kvůli závodu Praha-Běchovice je na pražském okruhu uzavřený exit 62. Nedá se sjet směrem na D1 ani na D10. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A za chvíli nás čeká cesta k uzdravení.

10 minut po 9. hodině vám společnost dělá Český rozhlas Střední Čechy. Anka vaskulitída, co to je? Že jste to v životě neslyšeli? To je vzácné onemocnění, které vám už za chvíli představí další díl pořadu Cesta k uzdravení. Pozvání Kateřiny Dvořákové přijala přední česká nefroložka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, doktorka Vladimíra Bednářová, a taky její pacientka Kateřina, která měla 15 let nejrůznější zdravotní problémy. Teprve právě doktorka Bednářová stanovila přesnou diagnózu a Kateřinu všech problémů zbavila. Cesta k uzdravení už za chvíli.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, u poslechu pořadu Cesta k uzdravení přeje Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Představte si, že 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Doktoři si vás podávají jako horký brambor a nikdo netuší, že všechny tyto dílky skládačky patří k jediné vzácné diagnóze. Přesně takovou trnitou cestou prošla paní Kateřina Krpcová, pacientka a také zakladatelka pacientské organizace Anka Vaskulitída, kde sdílí svůj zdravotní příběh a pomáhá lidem se stejnou diagnózou na cestě za uzdravením. A s ní tu bude žena, která tuto 15-letou záhadu také pomohla definitivně rozklíčovat a vrátit Kateřinu zpátky do života. Přední česká nefroložka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, paní doktorka Vladimíra Bednářová.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní doktorko Bednářová, vítejte v pořadu o moderní medicíně v Českém rozhlase, kde se potkáváme s lékaři Česka a je mi ctí, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den.
2: Dobrý den, vám děkuju za pozvání a je mi ctí být tady.
1: Děkujeme. Vítám tady i paní Kateřinu, která čekala 15 let na svou diagnózu, aby mohla začít správná léčba a dnes je v remisi. Tedy nemoc je bezpříznaková. Dobrá zpráva hned v úvodu. Dobrý den, Kateřino.
3: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
1: Já bych chtěla hned v úvodu vlastně o nemocnění Anka vaskulitida představit, protože jak už tady zaznělo, jde o vzácné onemocnění. Obracím se tedy na vás, paní doktorko Bednářová.
2: Já bych začala termínem, co je to vaskulitida. Vaskulitida je zánět cév. Ty cévy mají různý kalibr, může to být velká céva, jako třeba tepna, můžou to být tepenky, menší cévy. A tady v tom případě, kdy mluvíme o onkovaskulitidě, jsou postiženy ty menší cévy. A protože cévy zásobují všechny orgány v těle a protože může být postižena i kterákoliv céva, tak také může být při tomto onemocnění postižen kterýkoliv orgán. My víme, že onkovaskulitida může postihovat plíce, může postihovat ledviny, pacienti mají takové příznaky jako chřipka, únava, bolesti kloubu, nechutenství, hubnutí. To onemocnění má celou řadu symptomů a nejčastěji se přijde na to, když je tam postižení plic. To je takový jakoby asi nejčastější příznak, kdy je kašel, může být i krvácení do plic, může být vykašlávání krve. A další takový těžký postižení orgánový je postižení ledvin, kdy vlastně se zhoršují renální funkce poměrně rychle. My hovoříme o postižení ledvin, kdy jsou postiženy klubíčka ledvin. Říká se tomu glomerulonefritida. A ta glomerulonefritida může mít různý průběh. Ale tady u té onkovaskulitidy má ten průběh velmi rychlej. To znamená, z normální funkce velmi rychle může ten pacient selhat a může potřebovat dialýzu. Takže to jsou takový dva nejzávažnější symptomy. Krvácení do plic a ten zánět ledvin, který může vést selhání ledvin. Ten pacient může být léčen na plicním, může být léčen na revmatologii, může být léčen na nefrologii. Velmi často, a myslím si, že to je správně, že vlastně lékaři postupují dohromady, že konzultují ty problémy dohromady. My ve Všeobecné fakultní nemocnici máme vaskulitické centrum, kdy přednosta profesor Tesař a paní docentka Hrušková se intenzivně věnují léčbě vaskulitid a jsou i v mezinárodních organizacích a dělají i studie mezinárodní, takže vlastně máme takový jako dobrý přístup k té léčbě a snažíme se, aby ta léčba byla co nejlepší pro naše pacienty, co se samozřejmě snaží všichni lékaři.
1: Mě by teď ještě zajímalo, paní doktorko Bednářová, proč trvalo 15 let, než u Kateřiny došlo k té správné diagnoze? Dá se říci, že v 15 let hledala u lékařů odpověď na to, co jí vlastně je.
2: To je právě to, jaký orgán je postižený. Měla jsem třeba pacienta, který má jenom postižení ORL, zánět dutin. A taky vlastně dlouho ta diagnóza trvala, než se to ozřejmilo. Pacientka ohluchla, byla zase vyšetřovaná na ORL. Takže tam záleží na tom, jestli ty specialisti z ostatních oborů o této diagnóze vědí. A jestli toho pacienta pošlou na správné místo, kde s tou léčbou si umí poradit. Není dobré, když pacient je léčen na všech odděleních nebo ve všech nemocnicích, protože to centrum nebo ta nemocnice potřebuje mít dlouhodobou zkušenost s tou léčbou, takže čím více pacientů léčíme, tak tím bych řekla, že o tom více víme. Ale stále pořád ještě toho nevíme dost. Takže já si myslím, že tam je problém v tom, že když se to nelepší, když nemůžeme najít příčinu, tak je lepší toho pacienta odeslat někam, třeba na jiné vyšší pracoviště. Třeba ORL v Motole je výborné pracoviště, které nám třeba právě tuto pacientku poslalo, abychom ji léčili my, když jsme nefrology, ale tím, že léčíme pacienty s vaskulitidou, tak vlastně můžeme léčit i pacienty s postižením plic, s postižením ORL oblasti, s postižením třeba mozkových nebo centrálního nervového systému, že můžeme léčit i tyto pacienty.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Bednářová, jak se toto onemocnění z pohledu nefrologie diagnostikuje?
2: Ta diagnostika pro nás už není tak složitá, protože my na to myslíme. My na to myslíme i někdy u pacientů, kteří nakonec tu nemoc nemají. Takže my máme velmi rychlou diagnostiku. Jedna, která sledujeme funkce ledvin, jestli ten pacient neanemizuje, jestli tam není nějaký krvácení do plic, jak vypadá rentgen, jak vypadá třeba CT plic. Ale když máme podezření, že by se mohlo jednat o vaskulitidu, tak posíláme protilátky. To jsou právě ty ANKA protilátky, které nám vyšetřují na imunologii a vlastně během několika hodin máme výsledek, že to vyšetření nebo ta diagnoza je velmi rychlá. A my třeba odpoledne přijímáme pacienta a večer už víme, že má tohle onemocnění a už můžeme začít léčit. Už můžeme začít dávat imunosupresy.
1: Propojení plic a ledvin, což je navíc vaše specializace, paní doktorko Bednářová, existuje mezi těmito dvěma orgány z pohledu vaskulitidy nějaké přímé spojení?
2: No, je to nejčastější spojení, že mají pacienti postižení plic a zároveň postižení ledvin, ale můžou mít jenom postižení. Vysvětlit? Na tuhle otázku vám asi nedám úplně přesnou odpověď, protože u každého pacienta se to onemocnění může projevovat postižením jiného orgánu. A proč zrovna ten má postižení plic a ten má postižení ledvin, úplně přesně se nedá říct. A taky máme pacienty, kteří mají postižení plic, mají třeba v renální biopsii. Ta renální biopsie nám většinou řekne, jaká je to diagnóza, i když ty pacienti nemají ANKA protilátky. Takže my, když nevíme, nemáme ANKA protilátky, máme selhání ledvin a nevíme proč, tak se dělá vlastně renální biopsie. To znamená, bere se vzoreček z ledviny a ten se potom vyšetřuje a většinou ráno odebereme biopsi a odpoledne už nám hlásí teda výsledek té biopsie. Ještě bych chtěla říct, že to zpracování i té biopsie probíhá na jednom pracovišti, že to zpracovává třeba tady v Praze jenom IKEM. Jiná patologie se tak nevěnuje této problematice.
1: Přichází řeč na vás, Kateřino. Co vás nejvíc těch 15 let trápilo? S čím nejčastěji jste se obracela na lékaře a správná diagnóza se ne a nenajít?
3: Tak jak říkala paní doktorka Bednářová, u mě to začalo neustálým zánětem dutin. To není nic tak závažného, většina z nás občas měla zánět dutin, no ale když se to opakovalo a pořád byl kašel, takže jsem se dostala do nemocnice, kde mi teda řekli, že mám v nose polypy, odoperovali mě a tím to jako považovali za uzavřený, jenomže mě se časem přidaly obrovský bolesti hlavy tady za uchem a nikdo si s tím nevěděl rady. Byla jsem na neurologii, byla jsem všude možně a vlastně jsem začala ztrácet sluch. Potom v té samé nemocnici, kde mi operovali teda ty dutiny, říkali, že tam mám nějaký zánět, takže ten se poměrně komplikovaně musel léčit invazivní cestou a zase jsme to považovali jako kdyby za uzavřený. Ta ANKA vaskulitida je autoimunitní onemocnění. Já jsem onemocněla celiaký, což byla vlastně první z řady autoimunitních onemocnění, které mě potkalo. Ale pořád jsem si myslela, že to jsou na sobě nezávislí onemocnění, že jsem trošku takovej jako slabší kus, který je prostě nachylnej k nemocem. No a pak to progradovalo tím, že jsem začala mít teploty, bolesti, začala jsem mít jako problémy, které už mě poměrně dost omezovaly. Dostala jsem se na reumatologii, kde teda udělali diagnózu, že to je reumatoidní artritida. Ale chodila jsem na pravidelné kontroly a mojí paní doktorce obvodní se jako něco nezdálo a říkala, víte co, běžte tady na nefrologii. No a tam už byly jistý patrný známky z výsledků z moči a z krve, že se těm ledvinám úplně jako skvěle nedaří. A to už jsem si říkala, tak jo, tak už asi teda není žádná jiná cesta než tam jít, takže jsem šla jsem na tu renální biopsii, vzali mi dva vzorky z ledvin. Ten první vypadal docela nadějně, ten odběr, no ale z toho druhého bylo patrný, že už se jedná o tohleto onemocnění. V podstatě mi to řekli v pátek a další týden, tuším v úterý, už jsem seděla na první infuzi. Potom to už jako šlo strašně rychle. Když už je ta diagnóza, tak už najednou to všechno běží jak na drátkách.
1: Důležitý je, že poměrně rychle začala celkem radikální, alespoň z mého laického pohledu, léčba.
2: Ano.
1: Proč tak rychle, když 15 let tohle krásné děvče bojovalo s ANKA vaskulitidou?
2: Tam je problém v tom, že paní Krpcová měla nejdřív postižení ORL oblasti, že to postižení ledvin se vlastně přidávalo. A kdybychom čekali, tak čím díl čekáme, tak tím větší je poškození těch ledvin. A jakmile jsou ty ledviny, ty klubíčka jednou postižený, tak zaniknou a už se neobnovějí. A když jich zanikne hodně, tak vlastně zůstane potom zhoršená funkce ledvin.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Cesta k uzdravení.
1: 15 let nikdo nevěděl, co pacientce Kateřině je, a přitom se potýkala se vzácným onemocněním zvaným ankavaskulitída. A my jsme tady v úvodu říkali, že jste v remisi, že nemoc je bezpříznaková. Paní doktorko Bednářová, považujete to za zázrak?
2: Tak na našem pracovišti se snažíme, aby pacienti byli v remisi, aby se dostali do remise. A vlastně v té akutní fázi, kdy máme takovou začínající nebo indukční terapii, tomu říkáme, tak vlastně ta imunosuprese je mnohem účinnější. A pak, když se po této akutní fázi dostane ten pacient do té chronické fáze onemocnění, kdy anka protilátky jdou dolů, kdy se zlepší stav, on ten stav vlastně se zlepší poměrně rychle, že nám lidi říkají, už třetí den dostanou kortikoidy a už se cítí lépe. Takže potom, když se dostane ten člověk do remise nebo do takové té klidnější fáze, tak potom nastupuje udržovací terapie. A ta udržovací terapie by měla být minimálně 2 roky, ale někdy pokračuje i déle, protože zase tam, když vysadíme tu léčbu moc brzy, tak se může stát, že to onemocnění znova splane, že tam dojde k relapsu do onemocnění. A pak zase už musíme dát znova takovou tu agresivnější imunosupresivní léčbu.
1: Kateřino, jak jste tuto léčbu zvládala?
3: Možná to bude znít hloupě, ale já jsem nejvíc řešila to, že mě jako vypadalo strašně moc vlasů a měla jsem strašně oteklý obličej, že jsem nevypadala hezky. Jo.
1: To způsobuje paní doktorko Bednářová kortikoidy vypadávání.
2: Kortikoidy mají celou řadu nežádoucích účinků, o kterých víme, a také proto se teď v těch nových protokolech snažíme kortikoidy hodně rychle snižovat. Ty kortikoidy jednak jsou kosmeticky nevýhodný, protože oteče obličej, může otéct krk, někdo má takový velký otok krku, že to vlastně strašně špatně toleruje, ale kromě toho jsou důsledky kortikoidní léčby v tom, že kortikoidy poškozují kosti, dělají osteoporózu, můžou vznikat zlomeniny a to poměrně i rychle se vyvine osteoporóza. Takže potom další je taková pergamenovitá kůže, že se dělají modřiny. Když se dlouho užívají kortikoidy, tak se potom na břiše dělají strie. Je tam skutečně celá řada různých takovýchhle následků, takže pacienti samozřejmě kortikoidy nechtějí.
3: Takže já jsem se trápila ale tím, že mě potom cyklofosfamidu vypadalo jako hrozně moc vlasů, že jsem nehezká, a proto dokážu pochopit všechny ženy, které procházejí jakoukoliv léčbou, onkologickou a tak dále. Hodně jsem kvůli tomu plakala, než jsem se s tím nějak smířila, no ale rok se s rokem sešel, kortikoidy nemám, otok opásk, vlasy dorostly, takže všechno dobře dopadlo.
1: Vypadáte fantasticky.
3: Děkuju.
1: Kateřina je ještě na udržovací léčbě?
2: Ano, ano, ale už se snažíme tu léčbu pomaloučku vysadit.
1: Že by nemusela brát žádné léky. To je zázrak.
3: Pro mě určitě, mě čeká poslední kontrolní CT plic a pokud bude v pořádku, tak vysadím tu imunosupresi, protože kortikoidy jsem po 7 letech odávkovala před 3 měsíci, takže ty nemám vůbec, takže bych mohla být totálně jakoby bez léčby.
1: Paní doktorko Bednářová, považujete způsob léčby ankavaskulitidy, o které tady byla řeč, za revoluční v nefrologii?
2: Tak já myslím, že teď celá medicína jede v takovém revolučním modu. Říká se tomu biologická léčba. Jsou to velmi složité molekuly, které vlastně atakují ten imunitní systém v různé fázi. Kortikoidy bojují s imunitním systémem jako celkem. Není to cílená léčba. Cyklofosfamid už je léčba cílenější. Pak máme další léky, které můžeme použít na léčbu vaskulitidy, to je třeba mykofenolát, mofetyl. A to už jsou léky zase speciálnější. A dneska máme teda nově biologickou léčbu. Ten vývoj jde velmi, velmi dopředu a ta už se soustředí jenom na určitý typ třeba bílých krvinek. Nepoškodí ty ostatní složky toho imunitního systému.
1: Děkuji za tato slova. Je v tom obrovská naděje a taky síla, protože člověk skutečně má věřit tomu, že bude zdráv a jít si zatím. Ovšem ne každý samozřejmě je na tom tak dobře psychicky, ale paní Kateřina to zvládla výborně a ještě vedle toho založila pacientskou organizaci Ankavaskulitida. Úplným závěrem, s čím vším pomáhá vaše pacientská organizace, Kateřino?
3: Asi to nejdůležitější je, že na tom našem webu www.vaskulitida.cz se nechají najít relevantní a pravdivé informace, které jsou lékařsky a vědecky podložené. Víte, že dneska máme spoustu nástrojů inteligentních, kam si zadáte požadovaný výraz, najde vám to nějaké informace, jejich relevance, co se týká zdravotního stavu, může být někdy minimálně diskutabilní, a proto jsem ráda, že na těch našich stránkách pacienti najdou skutečně informace, které jsou relevantní, ověřené a platné. A tady se prostě hraje o ten čas, jak říkala paní doktorka Bednářová, a čím dřív tu diagnózu mají, ať už je to jakákoliv diagnóza, tak tím líp pro ně. A v tom já vidím tu největší pomoc pro ty pacienty, že se mají kam obrátit.
1: Samé dobré zprávy závěrem. Kateřina Krpcová do svého příběhu, který nám poslala, napsala, že máme myslet na to, že na konci každého tunelu je světlo. A vy jste toho obrovským příkladem. Já vám za to děkuju.
3: Já taky děkuju za pozvání.
1: Děkuji i vám, paní doktorko Bednářová, a přeju hodně úspěchu ve vaší práci.
2: Děkuju za pozvání, ale ta práce je kolektivní. Myslím si, že všichni lékaři a sestry se výborně starají o své pacienty. Musíme pochválit velmi.
1: Tímto je zdravíme.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Pořad Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou je za námi. Na další díl se můžete těšit zase příští neděli ve stejném čase. Po 10. už to bude pochoutkový rok a dnes bude péct legendární chodské koláče ve své zjednodušené úpravě herečka Naďa Konvalinková. No a po 11. potom hudební kavárna Pavla Vítka. Mějte hezkou neděli a Petra Procházková se těší naslyšenou v poledne v písničkách na přání.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Jan Hazen Earl je nejenom výjimečný trumpetista, ale také zkušený hudební manažer. A určitě rád vysvětlí, jak stíhá projekty spojené s klasickou hudbou a zároveň i s jazzem a swingem.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Berouně a Hořovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dobrovolní hasiči v Neratovicích mají nové přilby a nářadí na vyprošťování. Řidiči musí ode dneška počítat s dalšími dopravními změnami v okolí letiště Praha. Polojasná až oblačná obloha se má postupně vyjasnit a teploty vystoupí až na 23 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Monika Vrchotová. Nové vybavení dostali dobrovolní hasiči v Neratovicích. Radnice jim za vyšší stovky tisíc korun pořídila například hasičské přilby nebo vyprošťovací nářadí. Použít je budou moci třeba při zásahu dopravních nehod nebo při pomoci kolegům v chemických závodech.
2: Hasiči mají 5 nových přileb se zlatým štítem, 5 ohnivzdorných kukel nebo transportní plachtu s nosností až 300 kg. Nechybí ani ochranný oblek sršeň určený pro zásahy proti hmyzu. Z Neratovic Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Silničáři pokračují v přestavbě křižovatky Aviatická u letiště Václava Havla v Praze. Dnes začala další etapa prací. Řidiči proto musí počítat s několika dopravními změnami. Nově je například znovu otevřený sjezd z dálnice D7 od Slaného. Z centra Prahy pak můžou auta využívat obnovenou nájezdovou rampu z Lipské ulice. Podrobnosti jsou na webu letiště. Charita České republiky otevírá na přelomu září a října dveře svých sociálních služeb po celé zemi. V rámci Dne Charity pořádá dny otevřených dveří, výstavy, benefiční koncerty i programy pro rodiny s dětmi. Lidé tak můžou nahlédnout do fungování domovů, stacionářů a potkat se s pracovníky i dobrovolníky. Kde zájemci najdou podrobný program akcí pro svůj region, říká mluvčí Charity Jan Oulík.
3: To na našich stránkách www.charita.cz, kde máme takový přehled akcí uspořádaný podle krajů. Takže každý posluchač si může vlastně sám najít, která akce by se mu líbila nebo která je v okolí jeho bydliště.
0: Den Charity se tradičně váže ke svátku svatého Vincence z Pauly, patrona charitativní práce, který připadá na 27. září. Biskupové ho v Česku oficiálně vyhlásili v roce 2008.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté prohráli v úvodním zápase elitní skupiny Ligy národů pod novým koučem Španělem Santim Deniou s Chorvatskem 1-2. V úterý je znovu v pražském Edenu čeká duel s Anglií. A české tenistky můžou po 8 letech vybojovat titul v poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu se po 11. hodině utkají s Ukrajinou.
1: Počasí.
0: Obloha nad Středočeským krajem se má během odpoledne vyjasňovat. Teď je ještě polojasno až oblačno, teploty se pohybují kolem 11 stupňů, přes den vystoupí na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Zpozorněte na D11 z Hradce Králové do Prahy za Sackou. Mezi 25. a 8. kilometrem silničáři sekají trávu a uzavřeli levý pruh. Na Pražském okruhu popojíždí kolony mezi D1 a letištěm. Vždy před sjezdem na Barandov na 17. kilometru staví most přes dálnici. Projíždí se jen jedním pruhem a podle potřeby silničáři provoz pozastavují. Teď se opět dá projet obousměrně a kolony se rozjíždí. Zdržení od sjezdu na Stodulky i na Strakonice vždy asi půl hodiny. Přejeme klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chocké koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.

0: Jdeme za Naděju Konvalinkovou v rámci pochoutkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naděja Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Tady já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak jak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odves. Tak zaplať pánbůh, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: A chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají, nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvernáplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že...
1: Dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, a na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Ale pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: A pak to budeš prodávat.
1: To ne. Já když tak rozdám.
0: Prodávala jsi někdy na trhu?
1: Ne.
0: Když teď ještě čeká.
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku už jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.

0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači, i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z jednoho citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naděja.
2: Jsi mě úplně zamotala hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Nadějo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu romu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, jsi zlatej, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: A všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: Víš, a jak mu to rychle jde, podívej se na to, no.
1: Naděja se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem. Nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vej?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
2: Ano, podle chuti, vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naděja zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
2: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků, se špetkou soli.
2: Soli, přesně tak. Tak, já myslím, že konzistence dobrá. Teď to lupnem do náplně. Tak.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
2: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
2: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme dvě, tvarohovou.
2: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
2: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
2: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
2: Uvidíme, až to bude zlaťoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme potom, co jsme vytáhli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
2: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
2: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam... Tenoučky je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snět půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
2: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
2: Ze sušičky. Jo, jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
2: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Naději Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
2: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes... s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnilý poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz. A nebo si oni zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá, tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolín, druhé je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. A z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím a nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisujou, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota, stejná jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to ohně rozteklo a dá se to znova do pece na 1400 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A já bych chtěl představit dalšího hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do úmoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matěje, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádný cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl. V té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to bylo.
1: A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně.
0: Dokdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce cti měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíš je, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: Je to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večera se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritérie, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu. No. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že jsi přišel o půl hoďky jako díl, no takže takhle no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak bys si to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijdu a rozvezu to, nebo... No je tak, jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý. Takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě neboleli nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No. A co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru?
1: Jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14 let.
0: Dá se to trénovat?
1: No jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo.
0: Tak jo, děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelán, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklizení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vorochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení, s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Ze stínu končící války se vynoří sériový vrah žen. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Ryan Gosling jako legendární astronaut Neil Armstrong ve filmu První člověk. A ČT Art uvádí první hudební komedii Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který brzy oslaví 95. narozeniny. Člověk z půdy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Ministr spravedlnosti chce snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. V Novém Strašecí dnes skončí výstava historických šperků a zbraní. Odpoledne se má postupně vyjasňovat a teploty vystoupí až na 23 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Monika Vrchotová. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO chce snížit věk trestní odpovědnosti. Za nejzávažnější trestné činy, například vraždu, by podle něj mohly být stíhané děti už od 13 let. Ministr argumentuje rostoucí brutalitou mladých pachatelů. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale větší brutalitu u dětí neprokázal. V posledních letech podle něj stagnuje i počet případů. Autorka výzkumu Jana Hulmáková tvrdí, že u dítěte je potřeba zaměřit se na varovné signály už před spácháním trestného činu.
3: Často je to kombinace osobnostních charakteristik toho dítěte, ale zároveň ve velké míře i toho prostředí, v kterém to dítě žije. A jako klíčové se jeví zaměřit pozornost na tu oblast podpory rodin, zejména tam, kde můžou vznikat určité riziko nějakých problémů.
1: Počet pacientů otrávených jídlem ze školní jídelny v pražském Újezdě nad Lesy už je nejspíš konečný. Žádné další případy už nečeká David Jilich z kliniky infekčních onemocnění nemocnice na Bulovce. Po snědení uhlířských špaget onemocnilo víc než 360 lidí. 50 z nich kvůli tomu skončilo v nemocnici a u 22 testy potvrdili salmonelózu. Na další výsledky se ještě čeká. Podle pražské hygienické stanice jsou příčinou otravy nejspíš vejce použitá po datu minimální spotřeby. V Novém Strašecí na Rakovnicku dnes končí výstava tisíce let starých zlatých mincí, šperků i zbraní. Poslední komentovaná prohlídka začíná v Městském muzeu ve 14 hodin. Cennosti budou poté k vidění v opravovaných prostorách muzea TGM v Rakovníku, říká zástupkyně ředitelky Kateřina Blašková.
4: Je kvůli těmto šperkům Rakovnické muzeum v rekonstrukci, protože bude pro ně budována zlatá komora. A právě tento víkend zakončujeme tuto výstavu derniérou i s vystavením originálů germánských královských šperků z 5. století. Sport.
1: České tenistky každou chvíli rozehrají finále poháru Billie Jean Kingové proti Ukrajině. V úvodní dvouhře nastoupí Karolína Muchová proti Anelině Kalininové. Poté Linda Nosková vyzve Elinu Svitolinovou. A hokejová extraliga pokračuje dnes 6 zápasy 5. kola. 3. Kladno ve 4 odpoledne přivítá předposlední Olomouc a Mladá Boleslav se od 4:30 představí na ledě posledních Vítkovic.
5: Mladoboleslavští hokejisté zatím v sezóně bodovali pouze na ledě soupeřů, a to v Českých Budějovicích a na Spartě. Proti Vítkovicím by na to bruslaři rádi navázali. Už jen proto, že dosavadní výkony mužstva jsou v sezóně zatím diametrálně odlišné od té předchozí.
6: Určitě se to změnilo od proti minulého roku, hej. Snažíme se dodržovat to, co si pověme.
5: Říkal útočník Pavol Skalický. Do utkání vstoupí boleslavští jako 11. celek tabulky s 5 body. Poslední Vítkovice na bodový zisk zatím marně čekají. Z Mladé Boleslavy Pavel Petr, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes je polojasno až oblačno, postupně se má vyjasňovat a odpolední teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova je kolona před Mladou Boleslaví. Na 42. kilometru pracují silničáři. Kolona od sjezdu na Bezděčín je asi na čtvrt hodiny. Na pražském okruhu jsou kolony mezi D1 a letištěm. Před omezením u sjezdu na Barandov na 17. kilometru se projíždí vždy jen jedním pruhem. Kolona směr letiště je delší od Strakonické na 20 minut. A v Praze pak vázne provoz v Českobrodské na příjezdu do Běchovic, zdržení celkem 10 minut a kvůli sportovní akci se nedá sjet ze Štěrboholské spojky na Běchovice směrem z centra. Musí se sjezdem na Štěrboholy. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Právě se otevírá hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.
7: Krásný den vám všem, kteří jste dnes zavítali do mé hudební kavárny. Následující hodinu strávíme s hostem, na kterého jsem se těšil, přiznám se, už několikrát. Domluvené návštěvy ale překazily zdravotní indispozice. Nejdřív jeho, pak moje. Nakonec ale všechno k mé velké radosti klaplo právě dnes. Mým hostem je tentokrát trumpetista a manažér Jan Hasenerl. Udělejte si pohodlí, právě začínáme.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Písnička dozněla a proti mě už sedí ve studiu můj dnešní host, trumpetista a manažer Jan Hasenerl. Honzo, přiznám se ti, známe se dlouho, měl jsem tu čest zpívat s Českým národním symfonickým orchestrem, mimochodem tam vlastně vznikly i 4 tenoři, ale vždycky mi vrtá hlavou tvoje příjmení. Kromě toho, že se těžko vyslovuje Hasenerl, je to zaječí ouško?
1: To zaječí ouško, přesně tak.
0: Ano.
1: A je, má vlastně prapůvod, protože můj dědeček se narodil v Železné Rudě, Bayerisch Eisenstein, v té době v roce 1887. A v tom regionu, v tom gebítu, tam si myslím, že to je častější jméno samozřejmě než v Praze.
0: Ano. Máš s tím jménem problémy v životě? Protože ono je takové docela těžko vyslovitelné.
1: Já jsem si víceméně zvykl, najdou se tací, kteří to dají na poprvé, některým se to musí a někde je to úplně jedno samozřejmě, ale určitě to není standardní, to je pravda.
0: Ty jsi trumpetista, manažer, ale taky samozřejmě rodák z Prahy, když bychom teda zabrousili úplně do tvého dětství. Ty jsi hrával prý v dětství totiž hokej, dokonce si v období dospívání chtěl být brankařem, jsem se dočetl, ale že prý si na to byl moc malý.
1: Je to tak, přesně tak, já jsem chodil na Bohemku ještě s mými kamarády, kteří byli teda o hlavu větší. A bylo mi vysvětleno samozřejmě, že ta věc může být jako koníček, hrát hokej, ale že bych se měl věnovat teda nadále trumpetě. Já jsem začal hrát na trumpetu v 8 letech. Díky svýmu strýčkovi Honzovi Burianovi, trumpetistovi,
0: ano,
1: který k nám chodil právě před výkony na kafe na Vinohradskou ulici k mojí mámě a jeho sestře. A tam jsem tu trumpetu poprvé držel, až mi bylo 7-8, takže jsem vykopl poměrně brzo.
0: No to je velmi brzo zrovna na tento typ nástroje, nebo vůbec na ten nástroj samotný, ale v 8 letech to je ještě kluk takový jako dítě, že jo, neví, co chce, že zrovna se natchnul pro tu trumpetu. Co tě tak asi jako ovlivnilo nebo natchlo?
1: No já si myslím, že právě to, když jsem slyšel Strejdu hrát a obdivoval jsem především jeho, ale i ty kolegy, že on měl skvělé kolegy v Big Bandu, tehdy Václav Hejpče, to byl Václav Král, Jan Čapoun, Laco Déči v té době ještě. A to byly mé vzory všechno.
0: A ty si pak šel vlastně

0: vlastně studovat hru na trubku na Pražskou konzervatoř, posléze na hudební fakultu AMU v Praze. Bylo to těžké se tam dostat?
1: Já jsem šel místo 8. a 9. třídy, 9letky jsem šel do tehdejší přípravky na konzervatoř, takže já jsem vlastně už měl pana profesora Junka, který mě potom vedl nadále už ve 13 letech, což bylo skvělý, protože ty dva roky byly, myslím si, velmi přínosné pro mě a pro hraní. Asi to šlo poměrně rychle, to je pravda, protože já jsem v 17 letech už udělal konkurs do filmového symfonického orchestru a nastoupil jsem v 17 letech do zaměstnání k radosti mý mámy, abych pomohl všemu, protože táta v tu dobu vlastně byl v emigraci.
0: Ano.
1: A s tím byly trošku problémy právě i s tím, že jsem chtěl jít na určitou školu a tak dále, ale to nemusím tady
0: odjírat. Jasně, ale nakonec se to povedlo.
1: Povedlo.
0: Trumpeta vždycky bývá prezentována jako takový těžký nástroj, jako od nátisku až prostě po tu techniku a práci s dechem a bráně a všechno prostě.
1: Je to tak. Je to poměr, já bych řekl, že to je jako trombon taky, samozřejmě horna taky, všechny žesti jsou poměrně fyzicky náročný. Samozřejmě se mnou budou přijít teď všechny dvě dřeva a jeho houslisti, který tam taky nemá jednoduchý.
0: Každý
1: ale
0: bude říkat, že tak, jeho nástroj
1: tak,
0: je těžký.
1: Ale faktem je, že mám pár přátel, třeba boxerů, fyzicky velmi vybavených, teda skvěle. A pokud jsem jim půjčil trumpetu, tak po minutě nechápali vůbec, jako, co mají dělat. Že je to tak strašně, je to úplně jiná činnost vlastně, než jsou jiné. To je daná věc, to jsem zřejmě chytře teda teď.
0: Honzo, řekla, ale já se tě na to stejně ještě zeptám, ale až po písničce.
1: Dobře.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: trumpetista a manažer Jan Hasan Earl je mým dnešním hostem v hudební kavárně. Honzo, a teď skutečně mě zajímá to, co jsme tady ťukli před písničkou. Jak vlastně ta trubka se rozezní? Jak je závislá na tvým dechu, na tvé fyzické kondici, na tvých svalech? No, já jsem na trubku nikdy nehrál, víš, proto
1: se ptám. Ne, naprosto chápu, je to, ty jsi to vlastně vyjmenoval skoro všechno. Armstrong říkal, že život je jako trumpeta, pokud od ní nedýcháš, nic z něj nevyleze. Takže i hraní na trumpetu je adekvátní tomu, co do toho vložíš. To znamená, je to o svalech, je to o dispozici, je to o mentální dispozici. Samozřejmě, protože když hraješ v orchestru, tak seš prostě slyšet. To je daná věc.
0: Ano.
1: Nejseš prostě součástí něčeho, ale když tam seš tam sám za sebe. Natož když seš na první trumpetě. Takže to se musí srovnat v hlavě, taková věc. A těch lidí není zase úplně moc, teda musím říct, který by byli v klidu třeba 40 let v kuse. No. Hmm.
0: A chce to velkou fyzickou kondici a musíš na ní nějakým způsobem pracovat, nebo to ta se buduje tím cvičením, tím trénováním?
1: Já si myslím, že všichni trumpetisti musí cvičit ještě vedle fyzicky. Prostě
0: záda.
1: Normálně prostě ve fitnessu musí si udržovat tu fyzickou kondici, tak aby byli schopní prostě tu trumpetu ovládnout, no.
0: Já totiž si pamatuju, že kdykoliv jsem zpíval s nějakým orchestrem a kdysi, když jsem začínal, tak jsem měl výbornou dechovou sekci ještě kdysi z GBS v 80. letech.
1: To byl Surka, Mirek.
0: Ano, Mirek vlastně, Surka, ten má tu bachovku má svůj den
1: zabiják,
0: v písni.
1: Ano.
0: Tak já si pamatuju, že vlastně já, když jsem třeba někde ulítnul nebo něco, tak jsem si oddálil mikrofon. Aby to nikdo nepoznal. Ale ta trubka, když se rozezní, tak ta má tak že to nedá se prostě. Přeslechnout.
1: Tam nezmizíš, ano, přesně tak.
0: Jak vlastně si ten trumpetista, když takhle vyleze z hudební školy, má ten, jak se říká, ten glejt. Je to těžký, nebo bylo to těžký se uchytit?
1: Řeknu tu genezi v podstatě rychle. Já jsem byl ve fyziu asi 3 roky. V průběhu studia na akademii už jsem byl potom v Národním divadle.
0: Ano, ano.
1: Tam jsem strávil asi 3 sezóny, nebo 4, teď nevím z hlavy. A pak jsem přišel, protože jsem chtěl hrát solově, tak jsem se stal členem Pražského komorního orchestru s Oldou Vlčkem, který ho tenkrát vedl. Jsem měl skvělou dohodu a hrál jsem často solově i v zahraničí. Pak přišla revoluce, vyslovování nedůvěr a my jsme s Oldou Vlčkem vytvořili Virtuozity Praga. Posléze jsem s Honzou Talichem udělal a s Dušanem Mihelem, mým kolegou, Talichův komorní orchestr.
0: Ano.
1: Pak už jsem vlastně založil společně se Zdenkem Košlerem i s Dušanem a s mými kolegy Honzou Kolářem a Lubošem Legem jsou dalšími Český národní symfonický orchestr. A od té doby jsem na volné noze.
0: Jak jsi v sobě jako muzikant našel, nebo co podle tebe to potřebovalo? Víš, že se prosadily i ty manažerské schopnosti, protože většina muzikantů, přiznám se, co aspoň já znám, tak jsou takový trošku jako bohémové, život mezi notičkami a v takovém tom oparu té hudby, myslím to dobře. Ale přece jenom manažer a kor manažer orchestru, tak to už musí všechno štimovat. Rozpočty, čísla, peníze, provoz, zkoušky, zájezdy. Je to těžký?
1: No, je to velmi těžký. Nejsem na to sám, dlužno dodat. V dnešní době už, ale ty začátky nebyly vůbec jednoduchý. Nicméně, když jsem na Miskyvach dal tu možnost hrát si, s kým chci, co chci a kde chci, tak to zvítězilo. Ta svoboda, ta volnost a tato možnost. Takže jsme se do toho pustili, ale říkám, první dekáda byla velmi, velmi těžká. Po smrti Zdenka Košlera přišel Paul Freeman k nám. Zaplať pánbu, protože ten přinesl spoustu práce ze Spojených států. Pak přišla samozřejmě doba nejkrásnější, myslím si zatím, a to je Libor Pešek. Doba, kterou jsme s ním strávili, prostě ta dekáda.
0: To mi řekni.
1: Fantastická.
0: Všichni na Libora Peška, dirigenta, všichni tak strašně rádi vzpomínají. Já jsem asi měl tu čest jenom jednou s ním spolupracovat a aspoň pro mě to byla takový stělesnění laskavosti, přitom si člověk nedovolil, víš, někdo.
1: Samozřejmě, ano.
0: Takzvaně neposlouchat.
1: Ano. Ale on měl ten nadhled právě, ten nejen umělecký, ale lidský. A ta lehkost, kterou jednal s lidmi, prostě byla příkladná.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Jan Hazen Earl, trumpetista a manažer mimochodem Českého národního symfonického orchestru, sedí proti mě jako můj dnešní host. Tak když jsi teda začal manažerovat, tak si vlastně, kromě toho samozřejmě, že dál hraješ virtuózní party v Českém národním symfonickém orchestru především. Bylo to těžké takovou na počet, myslím teď, tlupu lidí uživit, sehnat jim práci, přesvědčit je, aby vlastně s tebou podepsali smlouvu, nechali se schovat pod ta tvá produkční křídla?
1: Já musím říct, že jsem hrdý i na to, že jsem měl vlastně celou dobu těch 35 sezon štěstí, nebo se to prostě stalo nějakým způsobem, že jsem nikdy s někým velký problém neměl a lidé nesmírně kvalitní a odevzdaní věci přicházeli a mnozí jsou s námi dodnes teda. Musím říct, několik koncertních mistrů s náma je od začátku.
0: Ano.
1: A ta parta, která tam je, když jezdíme na dlouhý zájezdy, tak je nesmírně funkční, lidská a inspirativní.
0: Je teda pravda, že když jsem byl na zkouškách s vaším tělesem, takže jsem vždycky se tam cítil dobře, na té vaší zkušebně, kterou teď máte, teda, jak jsem slyšel jinde, že jste změnili adresu, budete měnit adresu. Já jsem v tomhle docela empatický a dokážu vždycky vycítit tam, kde je dobrá atmosféra a kde ne. Zažil jsem tělesa, kde člověk přišel, postavil se před orchestr a teď cítil vzadu tu masu, která není úplně na jeho straně, tak u vás jsem tohle nikdy nezažil.
1: To jsem rád.
0: Já taky. Protože to možná ani nevíš, ale pro mě to byl jeden vlastně z prvních kontaktů se symfonickým tělesem.
1: Aha.
0: Já jsem předtím dělal z big bandy, občas i
1: s malou partou
0: nebo skvělá. Tak, ale jako abych se takhle postavil před tolika členy orchestr a ještě z toho popu, víš,
1: to
0: není jednoduché.
1: Má to hodně zpěváků a je to hrozně příjemný, jak je vidět a i slyšet, jak je přijdou, zaspívají jednu slavu druhou a jsou doma.
0: Ano.
1: Ale prostě ten první moment je překvapivý, toho zvuku ze zadu, to věřím.
0: A vy jako muzikanti tam, to mě teď zajímá, když tam takhle za námi sedíte a vlastně je to v podstatě koprodukce, protože vy hrajete, my zpíváme, tak by to mělo společně jako jaksi štimovat dohromady. Tak jak vy nás jako slyšíte nebo vnímáte? Jako
1: já
0: ten orchestr.
1: Myslím, že vás vlastně vnímáme jako součást celé té velké ekipy a myslím si, že to musíte i vidět vepředu potom, že to funguje nebo ne a ty si sám řekl, že jsi měl dobrý pocit.
0: Ano.
1: Takže takhle by to mělo být.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Trumpetista a manažer Jan Hazen Erl je mým dnešním hostem. Vždycky, když člověk vnímá vážnou hudbu, tak vnímá nejenom tu profesionální dokonalost, prokomponovanost, ale myslíš si, že třeba záleží i na tom, co třeba já v té své lehké muze, když to tak řeknu, do toho můžu dostat? A zdali to jde i, řekněme, v oblasti vážné hudby, takový to emotivní, ten kus sebe. Že vy daleko striktněji musíte dodržovat noty, pokyny dirigenta a tak dále.
1: To je naprostá pravda. Tady v tom případě si myslím, že ten dirigent, jeho fluidum, jeho schopnosti jsou velice důležité, ale samozřejmě potom je to vybavení a kvalita těch jednotlivých hráčů v orchestru.
0: Vy navzájem takhle jako muzikanti cítíte, že třeba někdo je
1: samozřejmě
0: je lepší, to tak. Někdo horší?
1: Je to tak, určitě. A budu upřímně, teď naprosto u nás v orchestru je svým způsobem ta výhoda, že se tohleto neděje. Protože jsme všichni rozumní a víme, že někam chceme dojít. Ano. A když je někdo prostě nějakým způsobem indisponován, tak se to neřeší tím, ano, že tam v křečovitě zůstává, ale prostě musí se nějakým způsobem vyměnit. Tak to je.
0: Prostě. Tak to prostě je, ano. Jinak byste taky nemohli dosahovat těch výsledků. A ještě mi řekni jednu věc, protože pro mě to taky bylo něco nového. Víš, osoba dirigenta. Teď kolik vás je v tom orchestru?
1: Tak, když řeknu Dvořákovský, 65-70 je takový základ.
0: Ano.
1: Když je Mahler, je to 90.
0: A teď já si představuju, že vlastně ten dirigent, to zkusíme vysvětlit i našim posluchačům, že se mě často ptají, k čemu je dirigent. A já říkám, no to je nejdůležitější osoba, nebo jedna z nejdůležitějších. Čili ten dirigent vlastně musí ten orchestr takzvaně utáhnout, aby ten výraz té skladby, kterou hrají, byl takový, jaký má být. Posloucháte ho jako, když je vás tolik, to je tolik individualit uměleckých, víš, těch muzikantů.
1: My jsme pro to vybavení, my jsme tak naučení. To znamená, já jsem měl tu možnost hrát v PKO Pražský komorní orchestr bez dirigenta, takže jsme byli schopni hrát bez dirigenta, hrali jsme na gesto koncertního mistra,
0: ano.
1: Ale ty symfonie už jsme měli tak naučený, že jsme leckdy hráli některé z paměti. Takhle, ten dirigent je samozřejmě důležitý,
0: ano,
1: ale pro určitý druh muziky si myslím, že ani tak klíčový není. Samozřejmě od romantismu dál už je to důležitý, protože tam už je to plastický, musíte modelovat samozřejmě a tak dále.
0: Dynamika,
1: tak, tempa, všecko,
0: tempa,
1: ano, přesně tak.
0: Emotivní,
1: ano,
0: že jo,
1: ano,
0: přístup.
1: Ano,
0: a vy to vycítíte jako muzikanti, že ten dirigent, nebo máte nějaká domluvená gesta, že ten dirigent chce najednou po vás, já nevím, přechod do něžného tónu, nebo...
1: To si řekneme, nebo respektive to nám řekne pan dirigent, ale tam jde o to, když přijde někdo jako je Libor Pešek, tak samozřejmě mu visíte na rukou a děláte, co je třeba. Ale když přijde osobnost v uvozovkách, která prostě je tam z jiných důvodů než uměleckých, tak pak to je samozřejmě těžký, tu symbiozu najít. No.
0: On se ještě mi řekne, když máš třeba někdy vypíchnuté solo, když se teď bavíme o tom vlastně, že občas z té masy zvukové,
1: ano,
0: najednou prostě, a teď na to při tom sole, to je, já to znám, to je, když člověk má prostě třeba v muzikálové arii vysoký tón, a teď všichni na to čekají.
1: Ano,
0: a teď už korti, kteří to znají, a teď čekají, jestli se to povede, nebo jestli se to nepovede. Mě by zajímalo, co se ti honí pár vteřin předtím, než jdeš na to solo, co se ti honí v hlavě?
1: No, to je dobrá otázka, ale myslím si, že jsem většinu času, když jsem hrával takové party, tak jsem v ten moment, ti to předsvakne jenom na ten tón a na, ano, to, co tam máš odvíst. Ten pohled se zúží prostě a nevnímáš nic okolo. Takhle jsem to měl já, teda, jo.
0: A když třeba máš ten den, že víme oba, člověk není vždycky ve 100% kondici, koruna zpěváku třeba to, no, je takový, zpíváme tak 40% v tom, kdy jsme spokojeni s tím, jak,
1: no,
0: to zní.
1: Tak
0: teď mi řekni, já třeba mám vždycky strašnou trému a hrozný nervy, abych to takzvaně dal. Ale už mám nějaký takový ty postupy, že třeba nasadím trošku jinou barvu hlasu nebo tohleto. Jak se tohle dá udělat s trumpetou?
1: Obdobně. A hraješ míň, jistíš si to. Samozřejmě ten výraz potom a ta emoce se potlačí díky tomu samozřejmě, protože ta osobnost toho nevyleze. Je jasný, že si držíš ten rámec prostě toho, aby tam byly ty noty.
0: Ano.
1: Ale ten výraz tam není, jo. To se stane, to je samozřejmě, to chápu.
0: Ano, prostě kdo se bojí, nesmí do lesa.
1: Ne, to bezesporu.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Jan Hazen Earl, trumpetista a manažer, je mým dnešním hostem a já ale vím, že k tomu patří i velké cestování, protože Český národní symfonický orchestr získal velké množství angažmá v zahraničí. A kde i já na vlastní oči jsem četl v Londýně nebo v Americe nadšené ovace kritiků. Jaký to je najednou se dostat takhle do světa?
1: My jsme začínali v roce 92 a první 2-3 roky jsme se tak podívali třeba do Německa nebo tak dále.
0: Ano.
1: Jednou jsme byli ve Švýcarsku, už to byl úspěch. A pak přišel bod zlomu, protože jsme se seznámili s panem Stevenem Brightem, což byl v té době manažer AMG Londýn, jedna z největších vůbec uměleckých agentur na světě.
0: Ano, ano.
1: I sportovních, oni dělali i golf a F1 taky jednou, myslím jednu dobu. A on nás přizval na turné do Velké Británie, kam jsme odjeli v roce 97. Zkrátím to, úspěch byl veliký, vracíme se tam celých 30 let, 27 tam jedeme již po 8, myslím. Jo? Takže Velká Británie, Skotsko, Wales, to, tam jsme vlastně doma, by se dalo říct, ve Spojených státech jsme byli, myslím, 5krát. Byli jsme v Austrálii s Andreou Bocellim, kompletní Evropu, byli jsme v Koreji, byli jsme v Japonsku, v Jižní Amerika, v Mexiku jsme hráli a na Islandu jsme hráli. Vlastně na skoro všude by se dalo říct s tím, že já musím zmínit jeden výlet prostě, který je nad jiné pro mě ve vzpomínce, a to je ten, když jsme natočili hudbu s Ennio Morriconem k filmu 8 hrozných,
0: ano,
1: za kterou posléze dostal Oscara. Tak my jsme tu hudbu natočili a oni chtěli udělat, a Tarantino přiletěl do Prahy, byl tady, Quentin Tarantino, abych nebyl moc familiární, a dohodli se na tom, že chtějí udělat ještě film o filmu.
0: Ano.
1: A že teda bych chtěl ještě teda kromě našeho studia mít záběry natočení s Abbey Road v Londýně. No tak my jsme se s tím víceméně rozloučili, protože samozřejmě tam točí jenom londýnská, ale musím říct, že dědeček, jak jsme mu říkali panu mistru Ennio Morricone, tak se řekl, že tam budeme, ale my, tenkrát ten producent to nezapomenul, tak řekl, no to ne, to nemyslíte vážně, že jo? Ale Tarantino už ho prostě držel stranou, řekl, ne, to je v pořádku, to bude to, jak chcete, vy mistře. Takže my jsme odletěli v 90 lidech speciálem do Londýna, kde jsme v Abbey Road natočili i ten film, i tu muziku znova prostě.
0: Ano,
1: a zase jsme letěli po 3 dnech zpátky. Takže to byl výlet nad jiné, kde nás dirigoval prostě Ennio. Já jsem tam tenkrát natočil to solo, který je na posledním záběru vlastně, jak čte ten dopis, nevím, jestli jsi ten film viděl, tak tam je taková solová trumpeta a to napsal.
0: Ano, samotná.
1: A ta se točila do vinilu v tom studiu, kde točili Beatles, tak se točila do vinilu rovnou, takže se bez střihu. A to myslím, že teda bylo velice náročné. To jsem ale odbočilo cestování, omlouvám se. A jenom, že si teda ten výrok...
0: Tak to je nádherný zážitek, tak to se ti nedivím.
1: Tak to bylo hezký. Co se týče cestování teď a plánů našich, tak my odjíždíme příští rok na 3 velká turné. Jedno je Holandsku s hudbou Ennia Morriconeho, jedno je velké s klasickou muzikou ve Velké Británii a potom Německo, Rakousko, takovou malý evropský turné ještě.
0: A řekněme, je to těžký pro muzikanty trávit již tolik hodin těma přesunama letadla, čekání na letištích, přelety.
1: S přibývajícím věkem, Pavle, navíc je to teda opravdu velmi, velmi těžký.
0: Já to vidím na sobě.
1: Jsou to dny, které strávený. Já jsem začínal, tak jsem odletěl do Jižní Ameriky na 6 týdnů a potom na 3 měsíce do Spojených států. A měl jsem malou holku vlastně ještě tehdy. A byl jsem půl roku z roku pryč, prostě to tak bylo. Když si chtěl vydělat peníze, tak se prostě jezdilo, no. Dneska už je to jinak. Teda pro mě.
2: Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: trumpetista a manažer Jan Hazen Erl. Ještě pár minut bude mým dnešním hostem v hudební kavárně. Honzo, už jsme se bavili o tom cestování, tak teď pojďme si říct, co vás čeká, co vás nemine, protože já vím, že váš orchestr je velice činný, že plánujete spoustu akcí. Za jednu můžu zmínit, tuším, že 3. listopadu,
1: ano.
0: Ve Státní opeře,
1: ano.
0: Lidský prach a boží dech se ano. To takhle krásně poeticky jmenuje a to souvisí s panem Michalem Horáčkem, že jo?
1: A s Michalem Kocábem.
0: Skvělá
1: muzika.
0: Můžeš nějak lidi jenom tak jako nasměrovat, kdo by třeba se chtěl přijít podívat, o co vlastně půjde?
1: Já si myslím, že to je taková moc hezká zpověď Michala Horáčka, podpořená úplně noblesní muzikou Michala Kocába.
0: Ano.
1: Moc se na ten projekt těším, protože zejména ta Michalova muzika je nad jiné.
0: A co dál ještě vás čeká? Nebo kam bys třeba ještě vytáhl takzvaně lidi do koncertní sály?
1: Strašně rád bych vytáhl lidi 14. října na náš abonentní koncert. Popelku děláme, myslím, že 15. prosince. A mimo jiné teď v sobotu děláme v rámci Prague Proms můj oblíbený malý projekt, který se jmenuje Jazz Drink. A je to jenom jazzový koncert, jazzových standardů u nás v klubu. Ale zazní tam poprvé novinka, protože já jsem složil jednu sambu,
0: ano.
1: Kuba Tekeli, klavírista mi ji aranžoval, skvěle, která se jmenuje Happy Tale, veselý ocásek, a k tomu jsem vymyslel drink, a takže kdo bude mít, který se tam bude prezentovat poprvé, tak aha. Kdo bude mít zájem, tak
0: zvu. Tak si může poslechnout.
1: A dát si originální drink, přesně
0: ano.
1: Tak.
0: No vidíš, to jsem vlastně nezmínil, že vedle klasické hudby se věnuješ i swingu a jazzu.
1: A především ten podzim věnujeme teď chystání se na příští rok, na celou sezonu, protože my začínáme v lednu, na festival Proms a na naše abonentní koncerty.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: Příští Promsy začneme prodávat během 6 týdnů, maximálně 2 měsíců.
0: A takže to bude zase, předpokládám,
1: v obecní dům, v obecním kluby domě. A tak dále. Ano, open air tam myslím, že jeden bude a tak dále.
0: Honzo, ještě na závěr. Ty přece jenom už si hrál, opravdu, když to řeknu jedním takovým slovem, ono to vypadá tak jako, že jsem takhle něco hodil do vzduchu, ale skutečně kde co? Kde co? Skutečně. Tolik žánru, tolik krásné hudby, těžké hudby, náročné. Je nějaká hudba, která tě dojme i po letech? Jako otrlého muzikanta?
1: Určitě mě dojme Adagietto v 5. Mahlerovi. Určitě mě dojme 2. věta ze 7. symfonie Antonína Dvořáka. Protože tam máme zážitek velice silný s orchestrem, když jsme tuto symfonii točili v Rudolfínu před 30 lety a více. Se Zdeňkem Košlerem, tak tam už se vědělo, on už dobře věděl, že moc času nezbývá.
0: Ano.
1: Tam nastal takový okamžik prostě v určitém momentě a pamatujeme si ho všichni do dneška, takže to jsou, určitě je spousta míst, který, krom tuhle muziku, navíc hrou strašně rád, jak Dvořáka, tak Mahlera, tak doufám, že to ještě nějakou dobu půjde.
0: Tak já bych ti přál, aby si pořád v hudbě nacházel to krásné a my se dál mohli těšit na koncerty s Českým národním symfonickým orchestrem a na tvá sola trubky.
1: Moc děkuju, Pavle.
0: Tak to bylo pro dnešek, milí posluchači, všechno. Jan Hazen Erl, trumpetista a manažer Českého národního symfonického orchestru, byl mým dnešním hostem. Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden ve stejnou dobu.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Pražský okruh u Slivence se odpoledne zhruba na 2 hodiny uzavře. Na žádost o papírové oznámení o valorizaci důchodu je čas už jenom několik dní. Odpoledne bude převážně slunečné s teplotami do 23 stupňů. Příjemné poledne přeje Monika Vrchotová. Silničáři odpoledne neplánovaně uzavřou pražský okruh u Slivence. Důvodem je usazení mostního nosníku na 16. a 5. kilometru. Policie na síti X oznámila, že obousměrná uzavírka začne ve 13 hodin a potrvá zhruba 2 hodiny. Řidičům policie radí, aby se místo vyhnuli a využili okolní silnice. Krátkodobé uzavírky probíhají na pražském okruhu u Slivence tento víkend vždy během noci. Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letošního roku v papírové podobě automaticky nerozesílá a naprostá většina důchodců je ani nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
4: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
3: Za doručení papírového oznámení poštou se platí. Momentálně je to 31 korun za dopis. Ročníky 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma, ale i oni o ně musí požádat. Druhý ročník charitativního turnaje Veteráni na metách můžou dnes a zítra navštívit lidé v Příbrami. Na softballovém hřišti se utkají týmy armády a policie České republiky, českých civilních klubů i americký vojenský tým Falcons. Výtěžek turnaje organizátoři rozdělí mezi Vojenský fond Solidarity a nadaci policistů a hasičů. Pokračuje prezident Spolku České a Slovenské obce dělostřelecké Martin Šufajzl.
5: V prvním dnu bude ten zápas amerického týmu s českou národní softballovou reprezentací a v pondělí bude miniturnaj mezi 5 týmy, což bude ten americký, český armádní a policejní a 2 místní softballové kluby.
0: Sport.
3: České tenistky hrají finále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu bojuje o první bod proti Ukrajině Karolína Muchová. V prvním setu porazila Anelinu Kalininovou 6-2. V tom druhém je to 1-1.
0: Počasí.
3: Odpoledne bude lákat ven, polojasná až oblačná obloha se vyjasní a teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Sváteční pondělí pak bude prosluněné a ještě se mírně oteplí, bude až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Zpozorněte na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za Novou Vsí na 23. kilometru narazilo osobní auto do svodidel. Na D10 z Prahy do Turnova je kolona před Mladou Boleslaví. Na 42. kilometru pracují silničáři. Od sjezdu na Bezděčín se zdržíte asi 15 minut. A na pražském okruhu mezi D1 a letištěm vázne provoz před omezením u sjezdu na Barandov. Na 17. kilometru se projíždí chodí vždy jen jedním pruhem. Směrem na letiště pojedete v koloně zhruba 20 minut už od Lochkovského tunelu. Směrem na D1 začíná kolona u sjezdu na Stodůlky a je na 15:15. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už Petra Procházková spouští písničky na přání.
6: Hezké popoledne.
0: Písničky na přání.
6: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, na kterém právě začínají písničky na přání, a pokud si chcete nějakou nechat zahrát, tak můžete využít webový formulář, který najdete na našich stránkách střednichechy.rozhlas.cz, anebo taky můžete poslat SMSku ve tvaru STC Mezera, text vašeho přání, a odeslat ji na číslo 90 011 04. Pojďme si dělat radost, pojďme si hrát a první písnička všem.
0: Písničky na přání.

0: Prosím o zahrání písničky pro moji snachu Sylvi k jejím 46. narozeninám a našemu příteli Michalovi k svátku. Oběma oslavencům přejeme pevné zdraví, úspěchy ve všech aktivitách a hodně lásky, pohody a radosti. Mamka a rodina Kolmačkova.
1: Náš svět je byt znepokojující.

Petruško, zahrajte píseň Červená řeka od Heleny Vondráčkové pro vás, Drahušce, Marušce, Zmalče, všem Aničkám, Haničce, Jiřince, Pečinkům, Jindřišce, Jarmelkám, Janinám, Libuši, Světle, Libina a Fanda s Příbrami.

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: V malebném brdském údolí říčky Litavky pod bájným Plešivcem Vincích nech slaví výročí svého narození náruživý potápěč a bezva kamarád pan Miroslav Jandík. Milý Míro, mnoho pevného zdraví, pohody, stále dobré nálady, tělesné i duševní svěžesti, lásky všech tvých blízkých a primá zážitku na zahraničních cestách za hlubinami oceánu ti přejí spolužáci virtuální univerzity třetího věku a kamarádi z brdských vozdů. Krásné babí léto přejeme všem v redakci i posluchačům.

Petruško, prosím, Babylon k zítřejšímu svátku Vendulce Čajanové a Venušce Součkové. Vše nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a lásky přeje Anička z Kutné Hory.

se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu, po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

paní Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova.

0: Dítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem.
1: Petruško, zahrajte pro hezký den Libušce, Jarmilkám, Janičkám, Běře z Čachovic, Veronice, Stáně, Libince, Květě, Světlance, Jindřišce, Aničkám, Maruškám a všem přátelům Janiny.

0: Liberecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Písničky na přání.
1: Vděčná rakovnická pařezovka i nájemníci děkují Liběnce a Fandovi do Hornické Příbramy za včerejší čarovnou písničku, která dokázala rychle a úspěšně sestavit z písmen něžné slůvko láska. Možná je to ta obyčejná člověčí, za to upřímná, nebo láska bláznivá, kdo ví, to se ptají Liběnky a Fandy, Janička se Zdendou. A ještě jednou Karel Gott. Píseň od Karla Gotta, ať potěší Aničky v Kutné Hoře, Úpici a Kunicích, Veroniku v Rakovníku, Věrušky, Koníčkovou a Šlechtovou i Haničku s Jiřinkou v Praze. Děkuje Světla.

Petruško, zahrajte Tima Sázavo, Stáně a Alče, Evě, Monice, Marcele, Světlance, Drahušce, Liběně, Veronice, Jarušce, Plavcové, Věře, Koníčkové, Květa a Roman.

Hezký slunečný den a zahrajte Květě Marušce, Zdendovi, Jarmilkám, Janinám, Aničce, Stáně s Alčou, Veronice, Babiarce, Jendovi, prosím Sojku a Brhlíka, Věra Čachovice.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: dneska je modré a opojné nebe. Určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky na přání.
3: Prosila bych plují lodi do Triany jen tak pro sebe a všechny posluchače, kteří si vzpomenou, děkuji, Stáňa Jičín.

Dobrý den, rádio, prosím o zahrání písničky pro mamku paní Hanku, ať má sluný den a dobrou náladu, děkuji, syn Karel. A písnička bude taky pro Marcelu, Petra, paní Marušce z Nymburka, paní Květě z Vysoké, Honzovi Macounovi, Petrovi Zajíčkovi a vám všem v rádiu.

Dobrý den, Petruško, prosíme o zahrání písničky pro našeho tatínka Jiřího Pražáka z Bradlecké Lhoty, aby měl pěkný den. Moc děkujeme a přejeme vám do studia a všem posluchačům krásnou slunečnou neděli za celou rodinu Renda. A písnička bude taky Jonášům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům od Sylvie z Benátek.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Brandýse nad Labem a Neratovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Písničky na přání.
1: Dobré nedělní odpoledne vám v rozhlase všem posluchačům. Prosím o zahrání písně Žal se odkládá manželům Milunce a Karlíčkovi, Haničce Malinové z Prahy, Veronice z Rakovníku a Květě a Romanovi z Vysoké. Děkuji a přeji všem příjemný prodloužený víkend. Eva Kozderková. A ještě jedna zpráva, dobrý den do studia, zahrajte prosím Aničce z Kutné Hory, babičce Jarušce, Světlance, Květě, Romanovi, Jarmilkám, Janinám, vám ve studiu a všem, kdo poslouchají, Jindra.

Dobrý den vám i posluchačům. Paní Petro, spolu s námi vás zvu na Dobrý buchty, čerstvě upečený povidla tvaroh mák. Zdravím Aničku z Kutné Hory, Jarmilky, Jindřišku, Stáňu, Liběnu, Věrušku, Libušku, Veroniku, Haničku s Jiřinkou a ostatní. Děkuje babi Jarka.

Dobrý den, moc prosím o zahrání písničky pro vás do studia a všechny posluchače Petra Skladna. A ještě jedna zpráva, hezké odpoledne. Moc vás prosím o zahrání písničky s přáním všeho nejlepšího pro moji kamarádku Janu Pánkovou, která slaví v těchto dnech svoje narozeniny. Děkuji za zahrání a přeji vám hezkou sobotu, Helena Pospíšilová. A to je úplně poslední písnička na přání. Po 13. už si užijte. Pořad Rozhlas jede za vámi. A jak to vypadalo na další zastávce v Ivančicích, počkejte si na to. A Petra Procházková se těší naslyšenou zase ve středočeském odpoledni.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Je 13 hodin.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Rekonstrukce služebny pro strážníky v Benešově bude trvat asi rok a půl. Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi zítra nabídne tři mše a další duchovní program. Odpoledne se vyjasní a bude až 23 stupňů. U zpráv vás vítá Monika Vrchotová. Městská policie v Benešově bude mít novou služebnu. Stávající prostory v budově radnice jsou malé a nevyhovující. Zázemí pro strážníky vznikne přestavbou městského domu vedle úřadu.
6: Rekonstrukce vyjde na 47 milionů korun. Práce začnou ještě letos a potrvají rok a půl. V domě je taky 13 nevyužívaných bytů. I ty projdou opravou a město je pak nabídne lidem k pronájmu. Z Benešova Věra Hájíková, Český rozhlas.
4: Město Slaný vypsalo nový tender na nové kulturní centrum v bývalém okresním domě. Původně vybraná firma totiž po vyhodnocení oznámila, že nemůže splnit podmínky. Předpokládaná hodnota tendru přesáhne 100 milionů korun. Většinu nákladů pokryjí evropské dotace. Nové kulturní centrum v památkově chráněné budově okresního domu ve Slaném se má začít budovat na začátku příštího roku. Vznikne tam moderní knihovna, kavárna nebo studovna. Práce mají trvat skoro 2 roky. Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice. Ve Staré Boleslavi se zítra bude konat hlavní program Národní svatováclavské pouti. V 7 hodin začne ranními chválami v bazilice svatého Václava. Na ty navážou dvě mše. Na Mariánském náměstí bude letos nově v 9.15 modlitba růžence. V 10 hodin tam pražský arcibiskup Stanislav Přibyl odslouží hlavní poutní mši, říká mluvčí arcibiskupství Pavel Šretr.
7: Ve 14 hodin budou lidé moct přijít do baziliky na Nebevzetí Panny Marie na modlitbu chval s požehnáním. Hudebně ji bude doprovázet společenství projekt ON z Valašských Klobouk. Bude také možnost využít službu přímluvné modlitby.
4: Relikvie svatého Václava odjede v 17 hodin zpět na Pražský hrad. Program zakončí o hodinu později řecko-katolická liturgie.
5: Sport.
4: České tenistky vedou ve finále poháru Billie Jean Kingové nad Ukrajinou 1-0. Karolína Muchová porazila Anjelinu Kaliněnovou 6-2 a 6-3. Titul může zajistit už Linda Nosková, pokud porazí Elinu Svitolinovou. V prvním setu je to 1-1.
5: Počasí.
4: Odpoledne se má vyjasňovat, zítra už bude slunečno po celý den a teploty zůstanou velmi příjemné. Dnes bude 20 až 23 stupňů, zítra ještě o stupínek víc.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Opatrně na D1 z Prahy do Brna před Vlašimí na 48. kilometru blokuje pravý pruh porouchané osobní auto. S kolonami zhruba na 20 minut počítejte na pražském okruhu mezi letištěm a D1. Důvodem je omezení na 17. kilometru, kde se jezdí jen jedním pruhem. Původně oznámená odpolední obousměrná uzavírka se podle čerstvého oznámení policie posouvá až na pozdní večer. A v Praze pak počítejte s uzavírkou Českobrodské ulice obousměrně mezi Běchovicemi a křižovatkou na Jarov, a to kvůli sportovní akci. Všem za volantem šťastnou cestu.
5: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice, pořad Rozhlas jede za vámi, je po prázdninové pauze opět s vámi, vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najdete na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
8: Dobré odpoledne, mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
0: Pánové, je nám velkou ctí.
8: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
0: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
8: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má,

0: Kejvejte, že jo, no jistě. Ano.
1: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích?
0: No,
1: já jsem se učil totiž doma, víš?
0: Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
1: No měli jsme to říct.
0: No, ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
1: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázky.
0: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct?
1: No.
0: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
1: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130, protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda, ne zítra. Takže slavíme 130.
0: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek z Chodova, že tě někdy uvidím živý.
1: A nezanechalo to na tobě stopy?
0: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
1: No, právě.
0: No jistě, fakt, no, ale jo.
1: Ale jo, tak to je dobře, to mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
0: Ano. No jistě, ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
1: Ne, to přeháníš to
0: opravdu.
1: No to
0: opravdu, ne, to je opravdu pravda.
1: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol a tak, já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
0: Kdy je na tom blbě, myslíš, že jsem Karel Čáslavský? Z toho videostopu úplně vymýšlel.
1: Takže,
0: ano.
1: Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
0: Škoda, nebo škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy, mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
1: Budu ti koukat do not, ano.
0: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané, počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu jméno, já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul, už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
2: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
0: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
2: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě.
0: Podívej, já si to
1: jenom
0: taky...
1: to ne.
2: No. A nebo klidně duet.
0: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
2: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Vančáků a Vančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako i trničky.
4: Prajzli, co nám říká.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, ale podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už, ty by, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
0: Důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako, ty skoro jsi.
4: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, se mi asi nevozu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mívaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně
3: vidím. Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď jsi mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom ta pěstička možná, jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
3: jako
0: jasně.
3: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
4: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo. Víš?
0: Jo,
4: hal.
0: Takhle.
4: To je rafinované.
0: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákrut a někdo na hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
3: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
0: Vody, stav vody na českých tocích,
3: zákruta, ano. Zákruta, myslím, ne, určitě.
4: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
3: To bylo až v jednu, tak
0: nevíš,
3: ne.
0: Nevíš, kdy stávala dívka do školy.
4: Když jsi do školy, tak to bylo tadadadán, milí raní cvičenci, vítáme vás.
3: Aha, ano, asi jo, asi jo, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím.
0: Ne, vůbec, ale bylo tam to rádio, bylo tam to rádio. Bylo, tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo,
3: a samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
0: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšel v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
1: A cože?
0: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
4: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
0: Ne, to... Tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
3: Ano.
0: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastroly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestříčkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
4: Že?
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou a troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl, či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky, a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu, z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme. Takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet, této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. On zase chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
5: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
6: Dobrý večer. Dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: Já mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dáli Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách
0: Českého rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně, myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
4: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Hmm. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistr Andrleho, protože on oslavil své devadesátiny, takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněl. Děkuji za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut, pakliže si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat ty krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potraviny na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
7: Děkuji.
1: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuju všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě DAP rádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z Brna, ano, ano, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného slavného hrdinu. Opravdu jste narozeniny, nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
8: O, samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No, je to skutečně tak. Novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale. Úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste, na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangle. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska, nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, letě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo? Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no,
9: to
5: nestyď se za to, byly to bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí.
9: Takže bubny, no. Za A. Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no,
9: za
5: triangle, A. To bych nepodceňoval paní Čákovou, ale s tím fagotem si...
9: Ale ten jsem teda taky
5: fakt...
9: ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot, ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak Honzo.
6: Můžu. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archívem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
10: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlena, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, tatka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. Za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru. Protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme. Dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
9: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuju z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
9: Děkuji za pozvání.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve Šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
9: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty. Že jo?

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Uzavírka Pražského okruhu se přesouvá až na pozdní večer. Nahoře Říp si dnes připomínají 900 let od vysvěcení kaple a odpoledne se vyjasní a bude až 23 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv vám přeje Jana Taušová. Silničáři dnes odpoledne nakonec neuzavřou Pražský okruh u Slivence. Potvrdila to policie a také mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Kvůli usazení mostního nosníku měla obousměrná uzavírka původně začít v 1 odpoledne a trvat asi 2 hodiny. Nakonec se ale přesouvá až na pozdní večer, jak řekl Českému rozhlasu Jan Riedl.
2: Po noční poruše na těžkotonážním jeřábu máme nyní připravený náhradní stroj Pražský okruh. Až do 23. hodiny určitě uzavírat nebudeme. Pokládka z bílého nosníku proběhne až v nočních hodinách.
0: Kvůli pokračujícím stavebním pracím se ale na Pražském okruhu dál tvoří kolony. Roudnická farnost si dnes připomíná 900 let od obnovy kaple svatého Jiří a svatého Vojtěcha na hoře Říp. Památka pochází z roku 1126, kdy ji nechal opravit český kníže. Podrobnosti z dobového zápisu popsal v pátečním vysílání Českého rozhlasu roudnický farář Martin Brousil.
3: Zápis kronikáře, který nese pojmenování kanovník Vyšehradský, ten zaznamenal, že tedy v tom roce 1126 nechal kníže Soběslav I. znovu vybudovat kapli na Řípu a v témže roce, že ji vysvětil olomoucký biskup Jindřich Zdík.
0: Kulaté výročí provází celodenní program v Roudnici nad Labem i přímo na vrcholu hory. Slavnost pokračuje v 15 hodin přímo v Rotundě. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl tam povede děkovnou mši a požehná zrestaurované soše svatého Jiří. Trestní odpovědnost by se mohla u závažných trestných činů snížit z 15 na 13 let. Navrhnout to chce ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj roste u pachatelů agresivita a brutalita, a to i u těch mladších 15 let. Změnu by chtěl představit v první polovině příštího roku. Institut pro kriminologii a sociální prevenci ale oponuje, že není prokázané, že by brutalita dětí dlouhodobě rostla.
1: Sport.
0: České tenistky hrají o titul v poháru Billie Jean Kingové. Nad Ukrajinou ve finále vedou 1-0. Karolína Muchová porazila Anelinu Kaliněnovou 6-2 a 6-3. Titul může Češkám zajistit už Linda Nosková, když porazí Elinu Svitolinovou. První set Nosková vyhrála 6-3 a ve druhém je to teď 3-3.
1: Počasí.
0: Odpoledne se bude vyjasňovat, zítra už bude ale po celý den slunečno a teploty zůstanou skoro letní. Dnes vystoupí na 20 až 23 stupňů, zítra ještě o 1 stupeň výše.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na D11 na 47. kilometru ve směru na Hradec Králové u obce Sány pozor na odstavené porouchané auto. A v Praze počítejte s uzavírkou Českobrodské ulice obousměrně mezi Běchovicemi a křižovatkou Jarov, a to kvůli sportovní akci. Dá se to objet po Poděbradské ulici nebo přes Jižní a Štěrboholskou spojku. Zdržení je pak v Praze na Nuselském mostě do centra na 10 minut. A na dálnici D10 z Prahy směrem do Turnova kolona před Mladou Boleslaví u Bezděčína na 42. kilometru pracují silničáři a zdržení asi na 10 minut. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už pokračuje středočeské odpoledne s Petrou Procházkovou.
4: Hezké odpoledne.
1: Středočeské odpoledne.
4: A ve středočeském odpoledni uslyšíte, že povodí Vltavy poprvé v historii upouští Slapskou přehradu a na některých místech kvůli tomu hladina vody klesla téměř o 7 metrů. Taky uslyšíte, že tradiční Běchovice patří do každoročního kalendáře tisícovek běžců a ve 130. ročníku padaly i rekordní časy. A za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. No a z českých písniček uslyšíte Činasky, Marii Rotrovou nebo Karla Gota. a jako první to bude Jana Kirchner a Modrá. Pěknou letní víceméně neděli.
1: Středočeské odpoledne s Petrou Procházkovou.

0: Posloucháte středočeské odpoledne. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme o tom, jestli můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici nebo odpočívadlo. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnicích se v létě často tvoří kolony a řidiči pak hledají jakoukoliv cestu, jak se pohnout dál. I proto vám přinášíme praktické rady ve spolupráci s dopravní policií. Dnešní téma míří na situaci, kterou zná snad každý. Položte si otázku. Můžu objet kolonu bez zastavení přes čerpací stanici nebo odpočívadlo? Jak to opravdu je, už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Pokud pominu to, že je to vůči ostatním řidičům neslušné a nesportovní, tak zákon nezakazuje projet čerpací stanicí. Pokud tam není umístěna třeba nějaká dopravní značka, například průjezd zakázán, a já bych bez zastavení a bez toho, aniž bych tam cokoliv dělal, projel. To pak by byl jiný případ, ale obecně lze říct, že to není zakázané.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi.
1: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Chtěl bych napsat báseň,

nech napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti.

0: Posloucháte Středočeské odpoledne. Výjimečně rychlý byl stýt. 30. ročník nejstaršího silničního závodu v Evropě. Běchovice, Praha, atletka Tereza Hruchová ho ozdobila traťovým rekordem 32 minut a 28 sekund. Mezi muži se stal republikovým šampionem na 10 kilometrů na silnici Damian Vích. Ten se na této trati dostal jako první český muž od roku 1997 časem 29 minut a 51 sekund pod půl hodiny. A v cílovém prostoru s ním pak mluvil náš reportér Jakub Marek.
1: Damiane, gratuluju k vítězství i k rychlému času pod půl hodiny. Byl to třeba jeden z cílů zaběhnout pod půl hodiny Běchovice?
2: Ptali se mě na to, kamarádi. Cíl to asi jakoby vlastně je. Člověk tak jakože běží vždycky na nějaký čas. Ale hlavní cíl to nebyl. Byl to pro mě poslední závod sezóny, takže můj cíl bylo vyhrát, předvíst nějaký hezký výkon, aby i to fanoušci nějak mohli ocenit. A myslím si, že když to člověku jde a běží se mu dobře, jak se to vlastně ten závod užívá. Já jsem se ho užíval. Ale ty poslední dva kiláky teda, ty byly strašný, no, jako nečekal jsem to. Už mi tam chybělo trošku to naběhání.
1: Takže ten kopec vám hlavně dělal problémy?
2: Jo, jako musím říct, že vlastně 7 kiláků jsem se cítil extrémně dobře, ještě tam byla taková rezerva, že jsem cítil takový rychlej krok, že bych vlastně mohl udělat finish, tak jsem si říkal, že to nechám do posledních 500 a tam to prostě švihnu a nenechal jsem si nic do poslední 500. Ten kopec fakt je prostě brutální, jak jsem ho dlouho neběžel, tak ono to tak postupně se tak nalívá, pak už člověk doufá, že je konec a ono se to zase jakoby zlomí a tady je to takový nevinný ten konec, mně přijde vlastně se ten začátek, tam člověk má tu sílu, očekává ten kopec, ale nejhorší je tady vlastně, než doběhne do té poslední 200, tak tam je to podle mě takový nejvíc na hlavu bolestivý.
1: Jste říkal, že jste dlouho neběžel ten kopec, takže už jste ho někdy běžel?
2: Jo, před 10 lety jsem tu běžel Běchovice za 34 minut. Už jsem tady zmiňoval, že mě v poslední rovince předbíhala Simona Vrzelová, takže jsem doufal, že to se mi tenhle rok nestane. Simona na startu nebyla, takže to bylo jediný štěstí a běželi o 10 minut dřív, takže naštěstí by se to ani nestalo. Myslím si, že ještě tam lehonce v tom finiši něco bylo, kdyby náhodou se něco dělo, že kdybychom běželi třeba víc společně první pětku, kde jsem vlastně, já jsem od prvních 200 metrů jsem to vlastně si táhl, takže si myslím, že kdybychom si tam ještě vytáhli třeba s někým víc, tak bychom ten čas tlačili ještě lehonce pod a ty vítězství se počítají a ten čas po 30 minut je kvalitní a aspoň člověk má vždycky kam to ještě posouvat.
1: Vy přecházíte z dráhy na silnici s tím cílem olympiáda v Los Angeles 2028 maraton, tak je to takové potvrzení, že ta cesta je správná?
2: Určitě, jako tohle, nevím, jestli to něco napovídá na maraton. Ten maraton je ještě dalších 30 kiláků. Nikdy jsem takhle daleko nikdy neběžel, takže nedokážu říct. Čeká nás dlouhá práce na nějaký změnění trošičku nějakého metabolismu toho těla, kdy ten maraton se běhá na nějaký zóně, kterou já teď úplně nemám vyběhanou. Ale třeba ta kilometráž tam u mě je jako na dost vysoký úrovni v té přípravě, takže tam mě zas tak velký skok nečeká. Ale čeká nás dlouhá práce, máme na to teď vyhrazených do prvního startu nějakých 8 měsíců, což si myslím, že je dost dlouhý čas, nechtěli jsme to uspěchat a chci ten první start už mít prostě naplno, jako nechci asi tam mít s něčím, že si to už člověk zkouší, chci to tam prostě pouchnout už prvním startem.
1: To říká vítěz závodu Běchovice Praha Damian Vích, Jakub Marek, Český rozhlas.
0: A když jsme u toho výjimečně rychlého z té 30. ročníku, tak tu mám další úspěch a Janu Taušovou, tak prozrať, už to nevydržíme do zpráv čekat.
3: Je to tam, české tenistky získaly pohár Billie Jean Kingové, nad Ukrajinou vyhrály ve finále 2-0. Karolína Muchová porazila Anelinu Kalininovou 6-2, 6-3 a Linda Nosková Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6. Gratulujeme.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Společnost vám dělá nedělní středočeské odpoledne. Hladina Slapské přehrady dál klesá, povodí Vltavy už 3 týdny upouští kvůli minimálnímu stavu vody v nádrži Orlík. Podle ředitele státního podniku Petra Kubaly by se do 2 týdnů mohly začít objevovat budovy, které voda zaplavila při stavbě přehrady před více než 70 lety.
1: Standardně ta hladina byla, že všechny ty mola byly na vodě, to znamená tady, jak vidíte tu modrou vločku, tak až sem je standardně voda. Teď jsme vlastně po pás ve vodě.
2: Doopravdy ale v žádné vodě nejsme. S chatařem Danielem Mertou stojíme na suché kamenité pláži a voda začíná až o několik metrů níž.
1: Nevím, já to neodhadnu, jo, ta výška, ale řekl bych, že je to těch 6-7 metrů určitě, jo.
2: Jsme u přístaviště ve Skalici, něco přes 2 kilometry od Slapské hráze.
1: Nikdy jsem to tady neviděl, nepamatoval. Je to zajímavé právě vidět, jak ty břehy vypadají. Kdyby ta voda měla jít ještě níž, tak teď tady místní usedlíci říkají, že tady by měla být někde pozůstatky nějaký starý hospody. Takže zase z toho hlediska, jako, že to člověk pozná, uvidí, je to zajímavý.
2: Jak to celkově ovlivnilo chatařskou sezónu letos?
1: Všechno je vytáhané ven, vidíte ani jedna loď, všechno je vytáhané, všechno je venku. Zavčasu dali všichni vědět, že to bude. Bylo to překvapivý, dávali jim 14 měsíc dopředu vědět. S tím, že ta voda prostě je potřeba pro tu Prahu a dál, takže já si myslím, že s tím jsou lidi smířený a že to je dobrý.
2: Teď se jedu podívat do Kamíka nad Vltavou, kde se podle Daniela Merty upouštění slap projevilo více. Dorazil jsem na místo a opravdu tady řeka připomíná spíš menší potok. Na procházku se psem si vyšla Jitka Žebrakovská.
3: Tady jak je ten pruh té trávy, ta voda, ten pás té trávy, to ukazuje v podstatě běžně.
2: Takže ty kameny, které teďka vidíme, tady běžně vidět nejsou?
3: To určitě ne. Já tady bydlím od roku asi 85 a nikdy to nebylo takhle suchý. Letos vůbec třeba z té půjčovny tady ty lodě byly minimálně. Tady na tom místě, tady pod silnicí často je sundávají na vodu nebo se vyzvedávají, takže často to sledujeme.
2: A teď teda poslední měsíc asi se nic takového neděje.
3: Co teďka to kleslo, tak už ne, protože asi se sem nahoru už vůbec nedostanou od slap.
2: Pozůstatky staveb, které voda zatopila při stavbě Slapské přehrady před více než 70 lety, tady zatím vidět nejsou. Podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly je k tomu potřeba, aby hladina klesla ještě zhruba o 2 metry.
4: Aktuální situace je taková, že klesáme zhruba metr až metr a půl za týden, takže to máte ty 2 metry do 14 dnů, s nejvyšší pravděpodobností to klesne.
2: Domácnosti ale podle něj úbytek vody nepoznají.
4: Lidé v domácnostech to nepoznají vůbec. Zásobování pitnou vodou je zajišťováno převážně z vodárenských nádrží. A veškeré vodárenské nádrže v našem povodí jsou naplněny na 50 až 85%, takže tam vlastně nepředpokládáme v nějakém, troufám si říct, dlouhodobějším horizontu jakákoliv omezení.
2: K upouštění Slapské přehrady došlo vůbec poprvé v historii. Z Kamíka nad Vltavou Ondřej Mikušek, Český rozhlas.

že klenotnice baziliky Na nebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi ukrývá vzácný poklad? Paládium země české. Malý pozlacený reliéf Panny Marie s dítětem, který je legendou spjatý se svatým Václavem. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Ze stínu končící války se vynoří sériový vrah žen. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Ryan Gosling jako legendární astronaut Neil Armstrong ve filmu První člověk. A ČT Art uvádí první hudební komedii Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který brzy oslaví 95. narozeniny. Člověk z půdy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Otištěné oznámení o lednové valorizaci důchodu je nutné požádat nejpozději do středy 30. září. Výtěžek z charitativního běhu v Domašíně na Benešovsku dostane Fond pro předčasně narozené děti. A zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami až 24 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv vám přeje Jana Taušová. Zájemci o tištěné oznámení o lednovém zvýšení důchodu mají už jen několik dní na podání žádosti. České správě sociálního zabezpečení ji musí doručit nejpozději do středy 30. září, říká Jakub Bejček z oddělení komunikace České správy sociálního zabezpečení.
3: Papírové oznámení zaslané poštou je pro většinu klientů spoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty. Lidé narození před 1. lednem 1955 ho dostanou zdarma. Oznámení si můžete také zdarma vyzvednout osobně na kterékoliv správě sociálního zabezpečení. Elektronicky je dostupné na e-portálu České správy sociálního zabezpečení a lidem s datovou schránkou fyzické osoby je doručeno automaticky a zdarma.
1: Kdo už jednou o zasílání papírového oznámení v minulosti požádal, nemusí to dělat znovu. Valorizační oznámení mu přijde. Na fotbalovém hřišti v Domašíně na Benešovsku se zítra koná charitativní běh. Výtěžek ze startovného dostane nadační fond N na podporu neonatologického oddělení v Pražském Podolí. To pečuje o předčasně narozené děti. Registrace začíná v 9 ráno a samotný program odstartuje v 10 hodin.
4: Připravené jsou 4 trasy, nejkratší má 100 metrů, nejdelší 6 kilometrů a je možné je i jenom projít. Startovné pro dospělé je 150 korun, pro děti 100 korun. V Domašíně měli během září i další akce na podporu fondu N, třeba nohejbalový turnaj nebo hospodský kvíz. Z Domašína Věra Hájková, Český rozhlas.
1: Přesně před 85 lety přiletěl do Prahy jeden z nejvýše postavených nacistů Reinhard Heydrich. Od druhého dne vykonával funkci zastupujícího říšského protektora a měl mimo jiné tvrdě zakročit proti českému odboji. Krutou vládu masové popravy a deportace nastolil během prvních několika dní. Pokračuje Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.
5: Ještě téhož dne, kdy přijel do Prahy, tak podnikl první opatření, od dalšího dne platilo stané právo, takzvaná první Heydrichiáda, při které bylo popraveno na 500 českých vlastenců. To byli skutečně lidé, kteří byli vybraní a jejich ztráta představovala pro odboj obrovskou ránu.
1: Heydrich zemřel necelý rok od nástupu do Prahy, a to po akci výsadkářů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše. Sport. České tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové a vybojovaly už celkově 12. titul v soutěži. Finálový triumf nad Ukrajinou v poměru 2-0 završila v Šenčenu Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6. Navázala na předchozí triumf Karolíny Muchové nad Angelínou Kaliněnovou 6-2, 6-3.
2: Počasí.
1: Odpoledne se bude vyjasňovat, zítra pak bude po celý den slunečno a teploty zůstanou skoro letní. Dnes vystoupí na 20 až 23 stupňů, zítra ještě o stupínek výše.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna čekejte pomalý provoz před omezením na mostě Šmejkalka. Ve zúžení na 22. kilometru je navíc omezení jen do jednoho pruhu a kolona je od sjezdu na Benešov z 20. kilometru asi na 10 minut. Na pražském okruhu mezi D1 a letištěm brzdí provoz před omezením na Barrandov na 17. kilometru. Se projíždí vždy jen jedním pruhem a kolony se tvoří v obou směrech. Navíc se směrem z letiště na D1 nedá sjet exitem 16 na Barrandov. Musíte se otočit na 15. kilometr exit Lochkov. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už pokračuje středočeské odpoledne s Petrou Procházkovou.
6: Krásnou neděli.
2: Středočeské odpoledne.
6: A ve středočeském odpoledni budeme mít ve vysílání meteorologa České televize rubrika Co v učebnicích nebylo, se zaměří na střed Evropy a sportovní hala, která připomíná tři propojené stodoly. Tak bude vypadat nové sportoviště ve Vouticích u Benešova. Co všechno tam dělníci postaví, tak to se dozvíte z naší reportáže a z českých písniček to bude skupina Olympic, Jiří Korn nebo Petr Spálený. A jako první Zuzana Rysová, tak krásnou neděli.
2: Středočeské odpoledne s Petrou Procházkovou.

0: Posloucháte Středočeské odpoledne.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A já už mám ve vysílání meteorologa České televize Pavla Karase. Pěkné odpoledne.
2: Přeju hezké odpoledne.
0: Jak jsme na tom s počasím v našem kraji?
2: No já myslím, že máme krásné počasí, jak v sobotu, tak v neděli svítí slunce. Co se týká teplot, tak ty se aktuálně pohybují kolem 20 stupňů Celsia. Po ránu dopoledne bylo na některých místech oblačno, jednalo se většinou o oblačnost vyšších pater, přes kterou sluneční paprsky prosvítaly. Aktuálně se už dochází k ubývání oblačnosti a vyjasňuje se na celém území České republiky, takže nejenom ve středních Čechách. No a v průběhu noci už čekáme jasno, výjimečně se vytvoří mlhy, a to hlavně v Polabí. Ranní teplota bude klesat na 10 až 7, při uklidnění větru až k 5 stupňům Celsia. Bát by měl slabý proměnlivý vítr, jenom v oblasti středočeské pahorkatiny může být vítr mírný od jeho východu.
0: A my už se těšíme na informaci, že krásné počasí bude pokračovat i nadále.
2: Bude pokračovat nejenom na sváteční pondělí, ale velkou část příštího týdne. Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková výše nad severovýchodní Evropou a po její zadní straně bude do středního Evropy proudit teplý vzduch od jihu. Takže nás čekají slunečné dny, chladnější rána, ale odpolední teploty většinou nad 20 stupně Celsia.
0: To byl meteorolog České televize Pavel Karas. Já vám děkuji, přeji krásnou slunečnou neděli a naslyšenou.
2: Děkuji, přeju krásné dny.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Posloucháte středočeské odpoledne. Ve Boticích na Benešovsku začala stavba sportovní haly. Odhadované náklady jsou 140 milionů korun a je to vůbec největší investice města do sportoviště v jeho historii. Dělníci v hale vedle náměstí v Kaplířově ulici postaví taky posilovnu, malý sál pro cvičení nebo bistro.
1: Poklepáním na základní kámen tedy začíná výstavba sportovní haly. My bychom ale možná hned na začátku měli připomenout historii tady toho místa, protože je hned vedle náměstí, je tady plno takových zajímavých staveb a o tom, co tady kdysi bývalo, nám řekne kronikářka Jana Špačková.
2: Tak tady v tom místě bývaly původně hospodářské budovy a zahrady, které patřily k bývalému hotelu u Modré hvězdy. A zajímavostí je, že v tomto prostoru mívali na začátku 20. století cvičiště Sokolové, než si postavili Sokolovnu a také tu bývaly tenisové kurty. Takže to spojení s tím sportem je vlastně staré více než 100 let.
1: Sportovní hala vyroste v sousedství základní školy, která by ji měla využívat. Je tady proto taky její ředitelka Marcela Kratochvílová. Jak moc je pro vás ta hala potřebná?
3: Potřebná je pro nás hodně, protože naše hodiny tělocviku jsme schopni do současných prostor malé tělocvičny opravdu naskládat.
1: Teď, když víte, jak hala bude vypadat, bude dostačující?
3: Bude určitě dostačující. My se na ní velmi těšíme. My předpokládáme, že halu rozdělíme na dvě poloviny. To znamená, že v jednu hodinu jsme schopni odučit 3-4 tělocviky najednou.
1: Vladislav Benda z firmy Aubek, stavby vedoucí. My když se podíváme tady po tom prostoru, tak já si říkám, kde vlastně ta hala bude. Protože tady jsou jenom takové částečné volné prostory a pak je tady plno dalších objektů. Tady vidíme nějaké garáže, tady vidíme něco, co vypadá jako nějaké klubovny.
4: My chystáme primárně demolici těchto stávajících objektů a větší zemní práce, kdy se musíme dostat na niveletu okolních ulic, pak postavíme základy a opěrné zdi a pak pojedeme s vlastní výstavbou haly.
1: Hala 38 na 16 metrů, dá se říci, že je to to největší, co ten prostor umožňuje?
4: Je to maximální využití prostoru s tím, že ještě tady vzniknou další parkovací místa právě pro návštěvníky a ten prostor je absolutně vyplněn stavbou na 100%.
1: Museli jste určitě ctít to, že jste v centru města, myslím teď po té vizuální stránce. Všechno to vypadá jako takové tři propojené stodoly, má to sedlové střechy.
4: Architekti dle mého názoru tady krásně využili ten původní stav, kdy původní objekt stodoly a dílen hmotově začlenili do budoucí sportovní haly. To, co je zajímavé a to, co bude pro nás výzvou, tak je podzemní tunel, který spojí novou budovu tělocvičny se stávající základní školou.
1: Výstavba haly potrvá 22 měsíců. Z Votic, Věra Hájková, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

Chcete vědět, co se děje ve středních Čechách? Navštivte náš web na středníčechy.rozhlas.cz. Zprávy z kraje, novinky i podrobný program vysílání. Milujeme střední Čechy i na internetu. Český rozhlas Střední Čechy, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Středočeské odpoledne. Víte, jaké místo označil Napoleon jako střed Evropy? Do historie se podíváme s Martinem Písaříkem v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že podle Napoleona se střed Evropy nachází na hoře Dyleň? Hora Dyleň, vysoká téměř 1000 metrů, je jedním z výrazných bodů západního pohraničí. Legenda z českého lesa na česko-bavorské hranici praví, že Napoleon Bonaparte při svém vojenském pohybu krajinou v roce 1805 stanul na kameni v okolí dnešní Napoleonovy stezky. Odtud měl pozorovat krajinu i pohyb vojsk a údajně právě v této souvislosti jeho kartografové označili toto místo jako střed Evropy. Napoleonův kámen, který je s příběhem spojován, leží jen několik metrů za dnešní státní hranicí na německé straně. Místo tak stojí přímo na linii česko-bavorské hranice a je přístupné z obou stran. Samotná hora Dyleň je po Čerchově druhým nejvyšším vrcholem českého lesa. Dnes je na jejím vrcholu umístěn televizní a rozhlasový vysílač s technickým zázemím, který je viditelnou dominantou širokého okolí. V jeho blízkosti lze stále najít zbytky bývalého hraničního pásma, včetně pozůstatků oplocení, které kdysi tvořilo dvojitou železnou oponu, oddělující tehdejší Československo od západního Německa.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Středočeské odpoledne u konce, po 16. hodině se můžete těšit na další hvězdné návraty. Je krásné, když někdo umí pobavit, potěšit, rozesmát a ještě to dělá jakoby nic. Právě takový je Pavel Zedníček a proto mu Patrik Rozehnal věnuje celý další díl oblíbeného veselého pořadu o českých hercích a komicích. Dozvíte se, co Pavel Zedníček původně studoval, kdo ovlivnil jeho cestu k divadlu, s jakými hvězdami chodil do školy i jak vznikaly legendární filmy, seriály a televizní pořady. Bavte se s námi po 16. hodině a Petra Procházková se bude těšit v písničkách na přání po hodině 17. Užívejte neděli.
1: Víte, že klenotnice baziliky na nebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi ukrývá vzácný poklad? Paládium země české. Malý pozlacený reliéf Panny Marie s dítětem, který je legendou spjatý se svatým Václavem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Zvýšení některých daní se nebude možné vyhnout. V České televizi to řekla ministryně financí. Město Slaný opět vypsalo tendr na nové kulturní centrum v bývalém okresním domě. A zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami až 24 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv vám přeje Jana Taušová. Kvůli zlepšení stavu státních financí připravuje ministerstvo financí zvýšení některých daní. V nedělní debatě v České televizi to potvrdila ministryně financí Alena Schillerová.
2: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme. To říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím. To znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
0: Ministerstvo také zvažuje zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní, řekla v debatě Schillerová. Kombinací zvýšení příjmu a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom stojí, že zvyšovat daně nechce. Silničáři dnes odpoledne nakonec neuzavřeli pražský okruh u Slivence, jak původně na síti X avizovala policie. Ta pak spolu s ředitelstvím silnic a dálnic potvrdila, že se dopravní uzavírka přesouvá až na pozdní večer. V tu dobu proběhne usazení mostního nosníku, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Po roční poruše na těžkotonážním jeřábu máme nyní připravený náhradní stroj. Pražský okruh až do 23. hodiny určitě uzavírat nebudeme. Pokládka z bělého nosníku proběhne až v nočních hodinách.
0: Město Slaný vypsalo nový tendr na nové kulturní centrum v bývalém okresním domě. Ten původní na jaře zrušilo, protože vybraná firma po vyhodnocení oznámila, že nemůže splnit podmínky. Předpokládaná hodnota tendru přesáhne 100 milionů korun. Většinu nákladů pokryjí evropské dotace. Nové kulturní centrum v památkově chráněné budově okresního domu ve Slaném se má začít budovat na začátku příštího roku.
1: Sport.
0: Hokejisté Mladé Boleslavy se v pátém kole Tipsport Extraligy představí na ledě Vítkovic. Hrát se začne v 16 hodin a 30 minut.
4: Mladoboleslavští hokejisté zatím v sezóně bodovali pouze na ledě soupeřů, a to v Českých Budějovicích a na Spartě. Proti Vítkovicím by na to bruslaři rádi navázali. Už jen proto, že dosavadní výkony mužstva jsou v sezóně zatím diametrálně odlišné od té předchozí.
5: Určitě se to změnilo od proti minulého roku, hej. Snažíme se dodržovat to, co si povíme.
4: Říkal útočník Pavol Skalický. Do utkání vstoupí boleslavští jako 11. celek tabulky s 5 body. Poslední Vítkovice na bodový zisk zatím marně čekají. Z Mladé Boleslavy Pavel Petr, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až skoro jasno, zítra pak po celý den slunečno. Teploty zůstanou skoro letní. Dnes vystoupí ke 23 stupňům, zítra na 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále brzdí provoz, omezení na mostě Šmejkalka. Ve zúžení na 22. kilometru se aktuálně projíždí jen jedním pruhem a kolona tak začíná na 19. kilometru, zdržení asi na 15 minut. V Praze jsou komplikace ve Kbelské směrem do Letňan. Před sjezdem do Novopatské se srazila dvě osobní auta v levém pruhu, zdržíte se asi do 5 minut. A plní se i Nuselský most směrem do centra, zdržení 10 minut a 10 minut naberete i v Evropské do centra u Divoké šárky. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už jsou tu hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty.
6: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel, ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
7: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti, brácha.
6: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
7: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
6: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
7: A hned na začátku chci se zeptat,
6: co budeme pouštět za ukázky, že jo?
7: Výborně.
6: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
7: Zajisté.
6: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
7: Smrti, brácha, prosím.
6: Ale vy nás máte rozesmát.
7: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
6: Ale já myslel, že jste komediant.
7: Smrti hlav, teda smrti, brácha. A žádné urážky, prosím.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Budeme dnes společně s Pavlem Zedničkem stavět pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přičichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a

0: teďkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem Tonda Navrátili, který mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel a udělal. A tomu říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, ještě musím říct tuhle tu historku s mým tátou, kdy naši byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám, jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl a on říkal, co to je, říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění a mamina, budeš tam hrát na štěblec, na kláně, říkám, ne, to je jako na divadlo, mlčeli, nic neřekli, já jsem se vrátil po třech dnech, tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal, jsem říkal, no, tati udělal, pročel jsem všema třema kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne, a on se na mě podíval, říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řiti.
1: Režisér, promiňte, dobrý den, promiňte, nezlobte se, žedu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
2: Co pak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
1: No to je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
3: Já tu válku nezaviděla.
2: Ano,
3: já můžu, pane Richard.
2: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než kterýho jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde. Já myslím, že jo, to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to komedie. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou? Že jo? Já myslím, že to dáme docela dohromady. Jo, tak pojďte.
4: Šéfe, nechci vyrušovat. Ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
3: Ježišmarja.
2: Na to jsem já zapomněl, ale na to už nějak nezbyde čas.
3: No.
2: Ale helejte se, ono to půjde. Podívejte se, začneme zkoušet, děti. Pojďte,
3: ano,
2: jo?
3: Tak dobře.
2: Vyjdeme tedy ze situace, že dva bratři, Richard III a Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
4: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum? Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, copak, to pak jsem na národě nebo co? To nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
3: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný.
4: No. Děkuju, že jste se mě zastala, kolegyně.
3: No já, no.
4: Hodná holka.
2: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje.
3: Jo.
2: Víte, co to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat tři různé dramatické postavy
3: v jedné hře? Ano, já jsem to viděla v televizi.
2: Ano, že třeba upoutávka, rozumíte, na několik filmů najednou, tak je to splácají dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná.
4: Reklamní spot.
2: Ano, tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
3: Já tu válku nezavinila.
1: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
4: Já jsem z toho blbej.
3: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
2: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych, dějově trošičku chudé.
5: Přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjel víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem Donutilem, se kterým se také ocitl na jevišti divadla Na provázku.
0: No tak my jsme tam byli jako studenti, že na Ten provázku, takže jsme neměli moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali nebo takhle, seděli, tak se povídal, mě rád vždycky byl jako, ne, bych neřekl upovídaný, ale povídal, ale že bych si říkal, hele, bude výborný bavič, jako je skvělej v tomhle tom. Dneska tak to mi nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův Maj, Vitásky a takový bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. No, nepostřelili jsme to.

0: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a foto ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl: tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
1: Jo, no to nemyslíte vážně.
0: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
1: Fuj, to jsem si oddechl.
0: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený, 20 marek, a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, jo? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádný jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl a rozlámal ho na kousky a řekl: večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy, a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal: podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží: já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. A my jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on: vidíš to, podívej, yeah, hele. Jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný francouzsky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel, a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká: člověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám: kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám: to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám: bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo hned první den byla ostuda. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt... Říkám: co je ti? Čeče Miro, myslíš, že musíme dotlačit nějakou babu? Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a já to zapomeň, jo. Viděl jsi to venku, co tam chodí, člověče. Říkám: no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl ohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám: co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že jo, hezky to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně, a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká: budeš mě tlumočit. Ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal: já se omlouvám, že tady tak jako ťukáme, vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád, a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí, a Čmaňa říká: ty, já tě hrozně chcu. A ona: co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká: pánové, omluvte mě, já už odcházím. A odcházela a zavírala ty dveře a Čmaňa: lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala: polis, polis, polis. A říká Čmaňa: co ona říká? A říká: ona volá policii, pane. Měli bychom jít. A říká: ne, já ji chci, hrozně ji chci. Říká: ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Slavné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zedníčka dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedníčkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně to začalo s tím Červeným studiu Pustí nad Labem. Tam my jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Když odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký takový nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli mým naším trabantem, teda mýho taty trabantem, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karl Hermánek, Sváťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak bude hrát pro nějaký blbečky, tak někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a jedinej, teda Sváťa zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla. Takže Sváťa zůstal v Mahence a Míra ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do městské divadla v pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťa, který měl jeden tón, tak ten zpíval muzikálu. Pak přišel ten Jarda Chundela zase nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde, no a do toho Ewald Schorn režíroval v Ústí nad Labem, že jo. No a kdo tam ještě? Juraj Herce režíroval v Ústí, že jo. No tak Ewald začal taky v tom na zábradlí režírovat. No a tak jsme tam odehráli ty všechny představení. Takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Ručná samota, no, bylo to krásná doba na tom zábradlí.
1: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazár a televizi Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
3: Kratane! Ty vole, jestli vylezu živě, já tě ještě zabiju. To je debil! Ty vole! Dobrý, boty se mi nezuly. Jak se zuju boty, to je konec, ty vole. Noha je zlomená asi. Tyva, co to bylo za debila? Tady se ještě někdo chybne, tyva. Policajt. Jseš v pohodě?
4: Kdy se to stalo?
3: Já nevím, tady já jedu ty s tou mojí Miladou.
4: S jakou Miladou?
3: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, tyva.
4: Jaký kreten?
3: Já nevím.
4: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě. A já si nic nepamatuju.
3: No jak jsi ty kreten, kreten?
4: Kdo je u tebe kreten, ty?
3: No, tak já nevím.
4: Ale je to jednoznačně tvoje vina. zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
5: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
4: No tak, tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
5: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
4: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
5: Hele.
4: No výborně, no, dobře, no tak.
5: Ty vole, to byla
4: dobře,
5: pecka, ale
4: čiže. Nemusíš, dobře, tak.
5: My jsme se znova narodili, chápeš to?
4: Jo, tak buď rád, no. Hele, pojď se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
5: Jo. Je, hele, ona se nerozbila, čověče.
4: Co?
5: Slivovice. Tak si dej, když jsi
4: no,
5: v šoku
4: si
5: ještě.
4: No to víš, že si dám, to víš, já si musím postavit na nohy, víš, to byl šok jak svině.
5: Mandy, čili parkování.
4: Ježiš, ale to je dobrá, čeče, to je dobrá, to je výborná. Od kdy máš?
5: Z Moravy.
4: Kuně, od nás?
5: Aha.
4: Aha, výborná, ježiš, ta výborná, čeče. No hele, nepil ty si náhodou za jízdy?
5: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
4: Ne? Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
5: Ne, ve službě nechlastám.
4: No, tak já ti dám fouknout, no, foukni. Co?
5: Čistý jak lilium.
4: Jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
5: Tak si to...
4: Já ti dám čistý jak lilium, to je zelený jak brčal, to je zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
5: Zase pokutu.
4: Dej si pokutu, jasně.
5: Vždyť ty ve už...
4: Buď rád, že je to jenom pokuta.
5: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
4: No, ale to víš, že ti tam nedám trest, ale ti dám trestní body, díky, no. Tak. Tak. Co počítáš zase?
5: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
4: No jo, to víš, jo.
5: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
4: Jako myslíš?
5: Ne, jako kdyby nemohl.
4: Kolik za ní dáš?
5: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
4: No tak, pojď, tak třeba za 5.
5: Co za 5?
4: No za 5 táců.
5: Co za 2?
4: Za 2? Že jsi zbláznil, či co, člověče? Za 3.
5: Dobře, tak za 2.
4: Dobrý, tak jo, je tvoje, ber si.
5: Dobře.
4: Hele, zbrák chceš?
5: Zbrojní průkaz.
4: Zbrojní průkaz, jo?
5: Vlastně, jestli bude na moje jméno.
4: O to, jo, na čí jméno by to bylo.
5: Tyhle, konečně jí
4: mám. Ten ti dodám, ten ti pošlu, jo? Ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
5: Já myslel hned na fleku.
4: No nemám, jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
5: Mailem,
4: no. Víš, co to je mail?
5: Adres, ne, nevím, nějaká nemoc blbá.
4: No, blbá nemoc, ne. No.
5: Češ je dobrý, ale.
4: Dobrý, jo?
5: To je výborný.
4: Jo.
5: Fakt jsem hodně spokojený.
4: Tak hele, máš ještě peníze, jo? Máš jich dost.
5: Už moc peněz nemám, člověče.
4: No,
5: ale ještě co? Počkej, něco bych tady pro tebe měl.
4: No.
5: Já jsem někde ves, chudák Milácka, ty vole, ta dopadla. Hele,
4: co?
5: Je tady.
4: Co
5: já ves na klíně Zemlbábu.
4: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, člověče.
5: To není normální Zemlbába.
4: Co?
5: To je s trávou.
4: No ještě Zemlbába s trávou, prosím tě.
5: Ne, ta tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
4: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to já koštnu, jo, hej koštnu. Je hodně ty báby veselý.
5: Veselá máma. Teď jsem zhrávý, co schválně uvidíš, ale.
4: No.
5: Růžový kamiony.
4: Co? To je kapky, asi?
5: Ne, díky.
4: To je... To je dobrá, čeče.
5: Jen si ne.
4: To chechtá normálně. Ta chechtá. Ale můžu něco říct?
5: Klidně.
4: Můžu něco říct?
5: Ne, pojď do toho.
4: Můžu, jo?
5: Jasně.
4: Já něco řeknu, jo? Ministr je vůl.
5: Ten váš, jo?
4: Ten váš ministr. Hele, a ten druhý ministr je taky vůl. A poslanci jsou vůlové, a senátoři jsou vůlové, a prezidenti jsou vůlové. A tak, abych nezapomněl, starostové jsou vůlové, a radní jsou vůlové, a prostě všechno je to samé vůl.
5: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
4: To je dobrá, nejsi taky. Ale pojď se, vole, nejsi, co je? To máš hezky, to je hezký.
5: No. Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
4: Cože, co?
5: Kamaráde, takže tě zatýkám.
4: Cože?
5: A máš to tady. Chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tadyhle konzumace psychotropních látek, ale... A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 knedlíků v první cenový.
4: Ty vole.
5: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.
0: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herz ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácnila v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar dámy!
4: Je, pan Simota, to je vzácno.
5: No, Ráďo.
3: Koukám, že jste šli do sebe. No. Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
5: Máme tady nový koště a to nám dobře máte.
4: To byl vtip, jo? Pan správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
5: Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
5: A neunavuje vás to trochu?
3: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
5: No to je prima, to máme kliku. Takže večer už voda poteče?
3: Ono se něco najde, co by teklo.
5: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
3: Teď zrovna ne.
5: No práci tu teda máte dost.
3: No to ještě.
5: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
3: Herrgott. Vás jsem poslal samo nebe.
5: Tak co, kdy začnete?
3: Jo, kdy začneme? Uh-huh. A kde? Uh-huh. Neuděláme si o tom schůzi.
5: No dobrý, třeba v koupelně.
3: Jo, uh-huh. No tak. Aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Uh-huh. Potřebuju váš sporák.
5: No cože?
6: No to nemyslíte vážně, pane Simota.
3: Jo, jo, jo.
6: No ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no, co by to bylo za domácnost?
3: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlbám.
4: Hele, pojď sem.
3: Láďo!
4: Co máme udělat, abys na ten pitomý nápad zapomněl, co?
3: No, tak co asi, přemýšlej, no.
4: A že se děláš legraci, viď?
3: Ani ne.
6: Pane Simota, no. Co nějak dohodneme? Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza.
5: Houby pizzu. Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
3: Hlejte, slezte dolů.
5: Ne.
3: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zedníčka zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
7: Zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
8: Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích.
9: A proč by byli v koncích?
8: To je přece jasný, člověče. Co pak se tady někdo může ztratit? Co pak jsme na divokým západě?
9: Ztratit se můžete raz, dva.
8: Jo. Jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak.
9: No třeba půjdete na houby. 26. Zabloudíte, narazíte na stádo kňourů a je po vás.
8: To říkáte pěknou hovadinku, člověče.
6: Ale no tak dědo.
10: Náš děda je pěkně ostrej.
9: A proč hovadinku?
8: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
9: Sedláčka, dědo, sedláčka.
8: A já říkám chalupníčka pořád.
9: A můžete být jistý, že jestli tady někdy očumavý tetrám živý nebo mrtvej, tak ho najdou.
8: Jo, to říkáte vy.
0: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech. Třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
11: Kurvy za strany, dělejte se mnou něco. Přece mě tu nenecháte chcíprout.
0: vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou, Dagmar Veškrnovou.
10: Stejně je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. A s tím Rudlou Fárou?
12: Prosím tě, co máš proti Rudlově?
10: Nic, je svobodnej. Když zůstaneš na Cimavci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože náledí, prosím, ale že tam musíš zůstat, ty s ním, to nechápu.
12: Jo, zapíchnutej tahač i s bednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
13: Mami, víš, o tom psali v novinách. Černý kronice. No.
10: To si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý pruši. V Kolíně vystoupí Rin ze břehu, v Turecku je zemětřesení, pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
12: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
0: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
2: I vám
1: zde.
2: Všem doma u televizoru.
3: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
4: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa, to mě škoda, že už tady není, to je, s ním byla radost pracovat, protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký, takže to byla radost a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
3: Hmm. Jak jste se do kufru dostal?
4: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vzniká nový pořád, Kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak aby mi řekli, tak jsem říkal, tak to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to, já nevím, kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no přes 100 repríz, no.
2: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
5: Ptačí...
6: Co?
5: No, ptačí péro jinak.
6: Brko, ne.
5: Husí, jeden, seříznutej, dlouhej.
6: Ne.
5: Co říká?
6: Ne, šos.
5: Ale ne.
2: Šos, tank.
5: Je na tom hlava.
6: Krk.
2: Alo.
3: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém? Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
4: No tam byl jeden kameraman, který se Zdena Honza Kukral se jmenoval, takže ten říkal, ty
3: vole. Toho si pamatuju taky.
4: No pamatuju, jo. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit. Ale bavilo ho to, jo. Jeho to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestali jenom s kamerama, a takže lítali pode mnou nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, tak protože ten Boňa, ten to miloval taky, takovýhle kravinky. Pak taky říkával, čověče, vy volové, třeba já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo, no.
2: Dneska je to trošku, zase máme to nějak malinko jinak, je to zvláštní, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďu Konvalinkovou s těma jejíma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat tebe, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se tak pamatovat?
7: No ne, já si to nepamatuju.
2: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
7: Já funguji vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
2: Ne.
7: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
2: Já ti stejně nevěřím. No dobře, no nic, no. 1348.
7: Založení univerzity.
2: No vidíš.
7: Náhoda.
2: Já náhoda, jo. Ví, je to jasný, no nic. Musíš... Tak...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zedníčka. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renček, kde si Pavel Zedníček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovní převody.
3: Ne, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína, specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci, přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helgo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic bezlim, pane, ale začít studovat ve vašem věku...
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu v 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Štaudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké slunné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.
4: Ach,

0: láska nebeská.
1: O manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra převedená dokonce i do televizní podoby.
2: Jmenuje se to Bez předsudků. Teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku jako ten orgasmus vyhodili. Máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se někdo zeptá, co děláš třeba 24. o Vánoci, nebo ani někdy, tak si panu kalendáře řeknu, no já mám orgasmus v Brně třeba.
3: No,
2: tak.
3: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastav mě motoru na dálnici.
4: A kdybych se počurala.
3: Ale ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
4: Protože už bylo pozdě.
5: Julka?
3: Jo, Julinko, ahoj, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
5: Co se stalo? Sakou rali?
3: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
4: No je to moje vina, Julie, moje vina.
3: No takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta.
4: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no.
5: Leono, cože se vyspíte?
4: Počkej, já ti to řeknu. Čau, Julie, čau. Cože?
5: Jak to, že se ztratila klíč?
4: No, já jsem blbá, no.
5: Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta?
4: Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni.
5: No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jseš taky sekretářka, že jo?
4: Cože? Jo, takhle.
5: Hele, čau, dej mi Oskara.
4: Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě. Čau.
3: Co ti řekla?
4: Ona se snažila být vtipná, myslím, že je trochu naštvaná.
5: Halo, Oskare? Oskare?
3: No, Julinko, cože? No, jsme tady v motelu na dálnici.
5: V jednom pokoji? S Leonou?
3: Jo, jasně, já tě tak blbě slyším. Cože?
5: Doufám, že tam jsou manželský postele.
3: Manželský postele?
4: No je tady, co naděláš?
3: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne. Tady jsou postele rozdělený. No.
4: Jaký rozdělený? Tady je postel jak kráva.
3: A nedají se spojit.
5: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
3: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
4: Tak ti řekni pravdu, když si důvěř, to máš lepší. Já neumím hrát, řekni tu.
3: Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, já si totiž musím odskočit na záchod. Tak moment, já ti dám Leonku. No
4: No, cože?
5: Tak jak jsou ty postele?
4: No, postele?
5: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
4: No jistě, jsou tady, ano.
5: No to já vím, že to jsou, já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
4: Holka, ty nespojíš.
5: Proč nespojíš?
4: Co, proč nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to pandy, že jo?
5: Jo, pandy. V Motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět.
4: Ne, počkej, to zase ne, jako že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy. Oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, čověče. Dvouletý dvojčata, sami jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaši z práce, co se posrávali ještě ve třetí.
5: Cože? Jaký z práce?
4: Ježiš, co to mou. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo? Jo, čau.
3: Říkat takový kraviny.
4: Ty jsi šlát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám se s tím zač.
3: No, Julinko, co? Ahoj, no už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku.
5: Jo, tak ty jsi spokojený, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám, jo, doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
3: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
4: No, to já taky, utahaná.
5: Co tam tak řve?
3: Taky říká, že je utahaná.
4: No já sotva pletu nohama.
3: Ona sotva fakt, to je pravda.
4: Já se tady na palandu nevylezu.
3: No, to zase, abych byl já nahoře, no.
5: Oskare.
3: Juli, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobrodobo, čau, ahoj.
1: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec Jakub na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. krátce po půl jedné, dostal na 192. kilometru smyk, auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zednička to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích. Necítit bolest tak palčivě. Slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
2: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, je to úžasná věc. A vidět ty diváky, když uděláš radost, když jak se smějí, jak ty mají rozhářený očiska v hledišti, pak stanou, tleskají a že uděláš 2 hodiny radosti, když zapomínáš ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání a radost.
6: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
7: Všechny dosud vyhodnocené ranní vzorky vody z odoleny vody vyhověly limitu pro olovo. Ministr Tejc prosazuje snížení trestní odpovědnosti u nejzávažnějších činů na 13 let. A zítra čekáme slunečno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezké odpoledne. Všech 13 dosud vyhodnocených ranních vzorků vody z oblasti odolena voda dnes vyhovělo limitu pro obsah olova. Vyplývá to z výsledků, které zveřejnili dnes odpoledne středočeské vodárny. Voda ale stále není pitná a zavedená opatření budou platit i nadále. Je tomu tak od čtvrtka. Omezení se týkají 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Kdyby mohla být voda opět pitná, zatím není podle středočeských vodáren jasné. V Praze 11 skončil zkušební projekt svozu skla, při kterém senzory uvnitř kontejnerů měří zaplněnost nádob. Systém pak automaticky objedná odvoz až ve chvíli, kdy jsou skutečně plné. Za rok a půl se tím snížil počet svozů o 2/3. Odhadovaná úspora je téměř 3 miliony korun, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
8: Dynamický svoz skla pokračuje na 199 nádobách na Praze 11 a současně se rozšiřuje o dalších 78 nádob na sklo na území Prahy 15.
7: U vražd a podobných závažných činů plánuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Podle něj roste násilná kriminalita u dětí a také brutalita. V případě koaliční schody chce návrh předložit v první polovině příštího roku. Ministr také dodává, že by šlo o jednotky případů, kterých by se snížená hranice dotkla.
9: Záleží na výběru těch nejzávažnějších trestných činů. Pokud by se to týkalo pouze v uvozovkách vražd, tak jsou to jednotky ročně. V případě, že se ten okruh rozšíří třeba na těžké ublížení na zdraví, loupeže a podobně a znásilnění, tak jsou to desítky. Bude samozřejmě záviset na té diskuzi, jak až chceme ten počet trestných činů zúžit nebo rozšířit.
7: Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale podle autorky Jany Hulmákové neprokázal, že by brutalita činů spáchaných dětmi rostla. Sport. Tereza Hrochová vyhrála mistrovství republiky v silničním běhu na 10 kilometrů. V tradičním závodě z Běchovic do Prahy navíc zaběhla traťový rekord 32 minut a 28 sekund. Mužský závod ovládl Damián Vích s výkonem 29 minut a 51 sekund. Počasí. Bude polojasno až skoro jasno, zítra pak po celý den slunečno. Teploty zůstanou skoro letní, dnes vystoupí ke 23 stupňům, zítra na 21 až 24 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
7: na silnici číslo 3 z Českých Budějovic směrem do Prahy pozor za výjezdem z Olbramovic. Srazila se tam dvě osobní auta a menší zdržení je od autobazaru asi na 5 minut. Na pražském okruhu mezi D1 a letištěm brzdí provoz před omezením Barrandov na 17. kilometru. Tam se projíždí vždy jen jedním pruhem a kolony se tvoří v obou směrech od sjezdů na Lochkov i Stodůlky. Zdržení vždy asi 10 minut. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A teď už si můžete naladit písničky na přání s Petrou Procházkovou.
10: Hezké pozdní odpoledne.
6: Písničky na přání.
10: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, na kterém právě startují písničky na přání. No a pokud si chcete nějakou nechat zahrát, tak můžete využít webový formulář, který najdete na našich stránkách střednichechy.rozhlas.cz. No a nebo můžete poslat SMSku ve tvaru STC, mezera, text vašeho přání a odeslat ji na číslo 90 011 04. Pojďme si dělat radost, pojďme si hrát a první písnička pro všechny.
6: Písničky na přání.

Prosím o zahrání písničky pro paní Drahušku Dolenskou z Luštěnic pro dobrou náladu a aby se jí dobře bydlelo v novém bytečku. Moc děkujeme za zahrání Rodina a ještě jeden Karel Gott, milá Petruško, prosím zahrát Janičkám, Podneckým, Jarmelkám, Květě z Hochy, Monice, všem posluchačům a k vám do rádia děkuje Marcela.

Všem venouškům a vendulkám, jmenovitě Součkové a Čajanové, přeji jen to dobré a posílám. Panenka hledí z okna ven, pozdrav Libušce do Dobříše, Pétě děkuje Světla.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Písničky na přání.
1: 80. narozeniny slaví Václav Holub z Klučenic. Do dalších let stále hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody přeje za obecní úřad Klučenice starosta Václav Vozábal.

Petruško, zahrajte pro radost Novotným, Jarce Plavcové, Květě s Romanem, Marcelce, Veronice, Věrám, Liběnce, Drahušce, Libušce, Stáně s Alčou a Podneckým i vám.

Paní Petruško, zahrajte Aničce Pikuljakové, Jarmilkám, Jarušce Zvěřinové, Jindřišce Klauzové, Květě s Romanem a Jirkou Pečínkovým, Stáně s Alenkou a všem Maruškám. Za zahrání děkuje Anička z Úpice.

0: Pařížská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Písničky na přání.
1: Dobrý den, písničku s pozdravem posíláme Jarmilkám, Světlance, Babičce, Jarce, Marušce a Zděndovi do Nymburka, Pečinkovým, Procházkovým, Jatrným, Novotným a také Petruško do studia. Děkujeme za zahrání, Libuše a Vendy.

Pozdní nedělní ještě slunné vysílání vám přeje do studia Milá Petro a všem posluchačům a prosím zahrát Anu K. si Kovboj, co tě všichni znají. Fajn chlapům, Veronika.

našem požehnaném věku se k věrným přátelům připojují i krásné vzpomínky na dobu štěstí, kdy jsme se i my stali součástí dechovkové rodiny. V čele s dechovkovou maminkou paní Ivetou včera s pomocí paní Petry jsme opět přivítali naše sourozence, stále věrné a se slovy na rtech, která vždy povzbudí a potěší. Za vzpomínkovou muziku děkujeme oběma Janinkám ze Šípku, milé a statečné Světlance, labužníkům Květušce a Romanovi i naší malé a milé Anice Pikuljakové. Na ochranu muziky našich srdcí dorazil i námořní kapitán s lodí, pro jistotu vyslaný Perknerovými až z Jičína. Z rakovníka všechny zdraví, Janička a Zdenda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.
1: Petruško, prosím, den svatební od Stříbrňanky k výročí sňatku Alence a Bohoušovi Vápeníkovým hodně společných let ve zdraví, se štěstím a lásce přeje Anička z Kutné Hory.

a nebyly to vždycky jen veselé chvíle, ale také starosti a trápení, jak už to v životě chodí. Těch krásných okamžiků bylo však určitě víc než těch smutných. A já jsem vždycky věděla, že stojíš při mně. Proto nikdy nelituji té chvíle, kdy jsme se potkali. A dnes při našem výročí

Hezký podvečer všem, přátelský pozdrav s moravskou písničkou posílám Aničce z Úpice, Janičce se Zdendou, Zdeničce s Jirkou, Veronice, Stáně s Alčou, Drahušce a všem Maruškám přejím, aby neměli na srdíčku žádný stín Jindra.

Petruško, prosím o zahrání Pivečko s pěnou Michalovi Matyášovi k svátku a k narozeninám hodně zdraví, štěstí a pohodu přejí Květa a Roman z Vysoké. Majka, dík. A písnička bude taky pro miňonku a tatínka od maminky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky na přání.
2: Příjemný podvečer, Petruško, dnes písničkáč z příjemní krásné chvíle plné pohody, Jarušce z Kladna, Jindřišce, Janíčkám z Podmok, Libušce s Vendy, Květušce s Romanem, Aničkám z Úpice a Kutné hory, Stáně s Alenkou a Liběnce s Fandou. Přátelé, ať babí léto máte plné krásného překvapení, to přeji od srdíčka dvě Jarmily.

Hezký nedělní podvečer všem posluchačům od Sylvie z Benátek. Písnička bude taky pro Petra Zajíčka, paní Marušce z Nymburka, paní Marcele Petrovi, paní Hance Malinové, paní Květě z Nymburka, Petře Procházkové a všem v rádiu krásný večer. Všechna přání tímto splněna. Petra Procházková se těší naslyšenou zase příště. V dobrém ránu střední Čechy. Užívejte neděli.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Velká část obchodů zítra zůstane kvůli svátku zavřená. Lebku svatého Václava při poutní mši ve Staré Boleslavi nahradí nový relikviář. Zítra čekáme slunečno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezké odpoledne. Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice. Lebku svatého Václava ve Staré Boleslavi na zítřejší poutní mši poprvé nahradí stříbrná bysta se světcovým ostatkem. Nový relikviář vytvořili šperkař Jiří Urban a sochař Petr Fogl. Při zdobení použili český granát a další drahé kameny. V takzvané hermě je kousek kosti svatého Václava, říká kanovník staroboleslavské kapituly Gabriel Mula Muhič.
3: Jelikož se jedná o předmět, který je velmi vzácný, tak bude na významné svátky a slavnosti vystavována především na místě jeho smrti v kryptě svatých Kozmy a Damiana.
2: Lebka svatého Václava přijede do Staré Boleslavy dnes v 19 hodin. Po celou pouť zůstane v bazilice svatého Václava. Praha 4 otevřela první plně bezbariérové hřiště. Je v parku v ulici Na Pankráci v Nuslích nedaleko Táborské brány. Děti tam můžou využít například bezbariérový kolotoč a houpačku, na které se dá dostat přímo s vozíkem. Vybudování hřiště stálo 6 milionů korun, říká mluvčí 4. městské části Edita Řeháková.
4: Místo bylo vybráno záměrně, protože v sousedství sídlí Jedličkův ústav, nejstarší české zařízení pro děti a mládež tělesným postižením. Hřiště umožní handicapovaným dětem dostat se k aktivitám a zábavě, ke kterým se jinak dostávají jen těžko.
2: Před 85 lety přiletěl do Prahy jeden z nejvýše postavených nacistů Reinhard Heydrich. Od druhého dne vykonával funkci zastupujícího říšského protektora a měl mimo jiné tvrdě zakročit proti českému odboji. Krutou vládu, masové popravy a deportace nastolil během několika prvních dní. Pokračuje Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.
5: Ještě téhož dne, kdy přijel do Prahy, tak podnikl první opatření, od dalšího dne platilo stané právo, takzvané první Heydrichiáda, při které bylo popraveno na 500 českých vlastenců. To byli skutečně lidé, kteří byli vybraní a jejich ztráta představovala pro odboj obrovskou ránu.
0: Počasí.
2: Dnešek vydrží slunečný a podobně bude i zítra, kdy čekáme také jasno nebo skoro jasno s teplotami od 21 do 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Opatrně teď na silnici číslo 9 z České Lípy do Mělníka. V Serpentínách u Medonos havaroval motorkář a menší kolony jsou v obou směrech. Na D1 z Prahy směrem do Brna stále brzdí provoz, omezení na mostě Šmejkalka ve zúžení na 22. kilometru se projíždí jen jedním pruhem a kolona je od 19. kilometru. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je tu hudební kavárna Pavla Vítka.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
6: Krásný den vám všem, kteří jste dnes zavítali do mé hudební kavárny. Následující hodinu strávíme s hostem, na kterého jsem se těšil, přiznám se, už několikrát. Domluvené návštěvy ale překazily zdravotní indispozice. Nejdřív jeho, pak moje. Nakonec ale všechno k mé velké radosti klaplo právě dnes. Mým hostem je tentokrát trumpetista a manažér Jan Hasenerl. Udělejte si pohodlí, právě začínáme.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Písnička dozněla a proti mě už sedí ve studiu můj dnešní host, trumpetista a manažer Jan Hasenerl. Honzo, přiznám se ti, známe se dlouho, měl jsem tu čest zpívat s Českým národním symfonickým orchestrem, mimochodem tam vlastně vznikly i 4 tenoři, ale vždycky mi vrtá hlavou tvoje příjmení. Kromě
1: myslím,
0: toho, že se,
1: nejen tobě,
0: že se těžko vyslovuje Hasenerl, je to zaječí ouško?
1: To zaječí ouško, přesně tak.
0: Ano.
1: A je, má vlastně prapůvod, protože můj dědeček se narodil v Železné Rudě, Bayerisch Eisenstein v té době v 1887. A v tom regionu, v tom gebítu, tam si myslím, že to je častější jméno samozřejmě než v Praze.
0: Ano. Máš s tím jménem problémy v životě? Protože ono je takové docela těžko vyslovitelné.
1: Já jsem si víceméně zvykl, najdou se tací, kteří to dají na poprvé, některým se to musí a někde je to úplně jedno samozřejmě, ale určitě to není standardní, to je pravda.
0: Ty jsi trumpetista, manažer, ale taky samozřejmě rodák z Prahy, když bychom teda zabrousili úplně do tvého dětství. Ty jsi hrával prý v dětství totiž hokej, dokonce si v období dospívání chtěl být brankařem, jsem se dočetl, ale že prý jsi na to byl moc malý.
1: Je to tak, přesně tak, já jsem chodil na Bohemku ještě s mými kamarády, kteří byli teda o hlavu větší. A bylo mi vysvětleno samozřejmě, že ta věc může být jako koníček, hrát hokej, ale že bych se měl věnovat teda nadále trumpetě. Já jsem začal hrát na trumpetu v 8 letech díky svýmu strýčkovi Honzovi Burianovi, trumpetistovi,
0: ano,
1: který k nám chodil právě před výkony na kafe na Vinohradskou ulici k mojí mámě a jeho sestře. A tam jsem tu trumpetu poprvé držel, až mi bylo 7-8, takže jsem vykopl poměrně brzo.
0: No to je velmi brzo zrovna na tento typ nástroje, nebo vůbec na ten nástroj samotný, ale v 8 letech to je ještě kluk takový jako dítě, že jo, neví, co chce, že zrovna se natchnul pro tu trumpetu. Co tě tak asi jako ovlivnilo nebo nadchlo?
1: No já si myslím, že právě to, když jsem slyšel Strejdu hrát a objevoval jsem především jeho, ale i ty kolegy, že on měl skvělé kolegy v Big Bandu, tehdy Václav Hybče, to byl Václav Král, Jan Čapoun, Laco D. či v té době ještě. A to byly mé vzory všechno.
0: A ty si pak šel vlastně studovat hru na trubku na Praze.

0: byl v emigraci.
1: Ano.
0: A s tím byly trošku problémy právě i s tím, že jsem chtěl jít na určitou školu a tak dále, ale to nemusím tady.
1: Jasně, ale nakonec se to povedlo.
0: Povedlo.
1: Trumpeta vždycky bývá prezentována jako takový těžký nástroj, jako od nátisku až prostě po tu techniku a práci s dechem a bráně a všechno prostě.
0: Je to tak. Je to poměrně, já bych řekl, že to je jako trombon taky, samozřejmě horna taky, všechny žestě jsou poměrně fyzicky náročný. Samozřejmě se mnou budou přijít teď všechny dvě dřeva a jeho slisti, který tím taky nebyl jednoduchý.
1: Každý
0: ale
1: bude říkat, že jeho nástroj je těžký.
0: Tak, ano. Ale faktem je, že mám pár přátel, třeba boxerů, fyzicky velmi vybavených, teda skvěle. A pokud jsem jim počil trumpetu, tak po minutě nechápali vůbec, jako, co mají dělat. Že je to tak strašně, je to úplně jiná činnost vlastně, než jsou jiné. To je jedna věc, to jsem zřejmě chytře teda teď.
1: Honzo, řekl, ale já se tě na to stejně ještě zeptám, ale až po písničce.
0: Dobře.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: trumpetista a manažer Jan Hasenerl je mým dnešním hostem v hudební kavárně. Honzo, a teď skutečně mě zajímá to, co jsme tady ťukli před písničkou. Jak vlastně ta trubka se rozezní? Jak je závislá na tvým dechu, na tvé fyzické kondici, na tvých svalech? No, já jsem na trubku nikdy nehrál, víš, proto se ptám.
1: Ne, naprosto chápu, je to, ty jsi to vlastně vyjmenoval skoro všechno. Armstrong říkal, že život je jako trumpeta, pokud od ní nedýcháš, nic z něj nevyleze. Takže i hraní na trumpetu je adekvátní tomu, co do toho vložíš. To znamená, je to o svalech, je to o dispozici, je to o mentální dispozici. Samozřejmě, protože když hraješ v orchestru, tak seš prostě slyšet. To je daná věc.
0: Ano.
1: Nejseš prostě součástí něčeho, ale když tam seš tam sám za sebe. Natož když seš na první trumpetě. Takže to se musí srovnat v hlavě, taková věc. A těch lidí není zase úplně moc, teda musím říct, který by byli v klidu třeba 40 let v kuse. No. Mm.
0: A chce to velkou fyzickou kondici a musíš na ní nějakým způsobem pracovat, nebo to ta se buduje tím cvičením, tím trénováním?
1: Já si myslím, že všichni trumpetisti musí cvičit ještě vedle fyzicky. Prostě je záda. Normálně prostě ve fitnessu musí si udržovat tu fyzickou kondici, tak aby byli schopní prostě tu trumpetu ovládnout, no.
0: Já totiž si pamatuju, že kdykoliv jsem zpíval s nějakým orchestrem a kdysi, když jsem začínal, tak jsem měl výbornou dechovou sekci ještě kdysi z GBS v 80. letech.
1: To byl Surka, Mirek.
0: Ano, ne? Ano, Mirek vlastně, Surka, ten má tu bachovku, má svůj den
1: zabiják,
0: v písni.
1: Zabiják,
0: ano,
1: zabiják,
0: ano. Tak já si pamatuju, že vlastně já, když jsem třeba někde ulítnul nebo něco, tak jsem si oddálil mikrofon, aby to nikdo nepoznal. Ale ta trubka, no, když

0: se rozezní, tak ta má tak... tak
1: to je to, o čem mluvím, to je přesně ono.
0: Že to nedá se prostě ne, přeslechnout.
1: Tam nezmizíš, ano, přesně tak.
0: Jak vlastně si ten trumpetista, když takhle vyleze z hudební školy, má ten, jak se říká, ten glejt. Je to těžký, nebo bylo to těžký se uchytit?
1: Řeknu tu genezi v podstatě rychle. Já jsem byl ve fyziu asi 3 roky. V průběhu studia na akademii už jsem byl potom v Národním divadle.
0: Ano, ano.
1: Tam jsem strávil asi 3 sezóny, nebo 4, teď nevím z hlavy. A pak jsem přišel, protože jsem chtěl hrát solově, tak jsem se stal členem Pražského komorního orchestru s Oldou Vlčkem, který tenkrát vedl. Jsem měl skvělou dohodu a hrál jsem často solově i v zahraničí. Pak přišla revoluce, vyslovování nedůvěr. A my jsme s Oldou Vlčkem vytvořili Virtuozity Praha a posléze jsem s Honzou Talichem udělal a s Dušanem Mihelem, mým kolegou, Talichův komorní orchestr.
0: Ano.
1: Pak už jsem vlastně založil společně se Zdenkem Košlerem i s Dušanem a s mými kolegy Honzou Kolářem a Lubošem Legem s dalšími Český národní symfonický orchestr. A od té doby jsem na volné noze.
0: Jak jsi v sobě jako muzikant našel, nebo co podle tebe to potřebovalo? Víš, že se prosadily i ty manažerské schopnosti, protože většina muzikantů, přiznám se, co aspoň já znám, tak jsou takový trošku jako bohémové, život mezi notičkami a v takovém tom oparu té hudby, myslím to dobře. Ale přece jenom manažer a kor manažer orchestru, tak to už musí všechno štimovat. Rozpočty, čísla, peníze, provoz, zkoušky, zájezdy. Je to těžký?
1: No, je to velmi těžký. Nejsem na to sám, dlužno dodat. V dnešní době už, ale ty začátky nebyly vůbec jednoduchý. Nicméně, když jsem na Misky Vach dal tu možnost hrát si s kým chci, co chci a kde chci, tak to zvítězilo. Ta svoboda, ta volnost a tato možnost. Takže jsme se do toho pustili, ale říkám, první dekáda byla velmi, velmi těžká. Po smrti Zdenka Košlera přišel Paul Freeman k nám. Zaplať pámbu, protože ten přinesl spoustu práce ze Spojených států. Pak přišla samozřejmě doba nejkrásnější, myslím si zatím, a to je Libor Pešek. Doba, kterou jsme s ním strávili, prostě ta dekáda.
0: To mi řekni.
1: Fantastická.
0: Všichni na Libora Peška, dirigenta, všichni tak strašně rádi vzpomínají. Já jsem asi měl tu čest jenom jednou s ním spolupracovat a aspoň pro mě to byla takový stělesnění laskavosti, přitom si člověk nedovolil, víš, někdo...
1: Samozřejmě, ano.
0: Takzvaně neposlouchat.
1: Ano. Ale on měl ten nadhled právě, ten nejen umělecký, ale lidský. A ta lehkost, kterou jednal s lidmi, prostě byla příkladná.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Jan Hazen Earl, trumpetista a manažer mimochodem Českého národního symfonického orchestru, sedí proti mě jako můj dnešní host. Tak když jsi teda začal manažerovat, tak si vlastně, kromě toho samozřejmě, že dál hraješ virtuózní party v Českém národním symfonickém orchestru především. Bylo to těžké takovou napočet, myslím teď, tlupu lidí uživit, sehnat jim práci, přesvědčit je, aby vlastně s tebou podepsali smlouvu, nechali se schovat pod ta tvá produkční křídla?
1: Já musím říct, že jsem hrdý i na to, že jsem měl vlastně celou dobu těch 35 sezon štěstí, nebo se to prostě stalo nějakým způsobem, že jsem nikdy s někým velký problém neměl a lidé nesmírně kvalitní a odevzdaní věci přicházeli a mnozí jsou s námi dodnes teda. Musím říct, několik koncertních mistrů s náma je od začátku.
0: Ano.
1: A ta parta, která tam je, když jezdíme na dlouhý zájezdy, tak je nesmírně funkční, lidská a inspirativní.
0: Je teda pravda, že když jsem byl na zkouškách s vaším tělesem, takže jsem vždycky se tam cítil dobře, na té vaší zkušebně, kterou teď máte, teda, ano, jak jsem slyšel, jinde, že jste změnili adresu, budete měnit adresu. Já jsem v tomhle docela empatický a dokážu vždycky vycítit tam, kde je dobrá atmosféra a kde ne. Zažil jsem tělesa, kde člověk přišel, postavil se před orchestr a teď cítil vzadu tu masu, která není úplně na jeho straně, tak u vás jsem tohle nikdy nezažil.
1: To jsem rád.
0: Já taky. Protože to možná ani nevíš, ale pro mě to byl jeden vlastně z prvních kontaktů se symfonickým tělesem.
1: Aha.
0: Já jsem předtím dělal s big bandy, občas i
1: s malou partou
0: nebo tak, ale jako abych se takhle postavil před tolika člený orchestr a ještě z toho popu, víš?
1: Rozumím.
0: To není jednoduché.
1: Má to hodně zpěváků. A je to hrozně příjemný, jak je vidět a i slyšet, jak je přijdou, zaspívají jednu slavu druhou a jsou doma.
0: Ano.
1: Jo,
0: ano.
1: Ale prostě ten první moment je překvapivý, toho zvuku ze zadu, to věřím.
0: A vy jako muzikanti, tam, to mě teď zajímá, když tam takhle za námi sedíte a vlastně je to v podstatě jako produkce, protože vy hrajete, my zpíváme, tak by to mělo společně jako jaksi štimovat dohromady. Tak jak vy nás jako slyšíte nebo vnímáte? Jako
1: ten
0: orchestr.
1: Že vás vlastně vnímáme jako součást celé té velké ekipy a myslím si, že to musíte i vidět vepředu potom, že to funguje nebo ne, a ty si sám řekl, že jsi měl dobrý pocit.
0: Ano.
1: Takže takhle by to mělo být.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: trumpetista a manažer Jan Hazen Erl je mým dnešním hostem. Vždycky, když člověk vnímá vážnou hudbu, tak vnímá nejenom tu profesionální dokonalost, prokomponovanost, ale myslíš si, že třeba záleží i na tom, co třeba já v té své lehké muze, když to tak řeknu, do toho můžu dostat? A zdali to jde i, řekni mi, v oblasti vážné hudby, takový to emotivní ten kus sebe. Že vy daleko striktně musíte dodržovat přesně noty, tak pokyny dirigenta a tak dále.
1: To je naprostá pravda. Tady v tom případě si myslím, že ten dirigent, jeho fluidum, jeho schopnosti jsou velice důležité. Ale samozřejmě potom jsou to, je to vybavení a kvalita těch jednotlivých hráčů v orchestru.
0: Vy navzájem takhle jako muzikanti cítíte, že třeba někdo je
1: samozřejmě
0: lepší, někdo horší?
1: Je to tak, určitě. A budu upřímně, teď naprosto u nás v orchestru je svým způsobem ta výhoda, že se tohleto neděje, protože jsme všichni rozumní. A víme, že někam chceme dojít, ano. A když je někdo prostě nějakým způsobem indisponován, tak se to neřeší tím, ano, že tam v křečovitě zůstává, ale prostě musí se nějakým způsobem vyměnit. Tak to je.
0: Prostě. Tak to prostě je, ano. Jinak byste taky nemohli dosahovat těchto výsledků. A ještě mi řekni jednu věc, protože pro mě to taky bylo něco nového. Víš, osoba dirigenta. Teď kolik vás je v tom orchestru?
1: Tak, když řeknu Dvořákovský, 65-70 je ano, takový základ.
0: Ano.
1: Že Mahler je to 90.
0: A teď já si představuju, že vlastně ten dirigent, to zkusíme vysvětlit i našim posluchačům, že se mě často ptají, k čemu je dirigent. A já říkám, no to je nejdůležitější osoba, nebo jedna z nejdůležitějších. Čili ten dirigent vlastně musí ten orchestr takzvaně utáhnout, aby ten výraz té skladby, kterou hrají, byl takový, jaký má být. Posloucháte ho jako, když je vás tolik, to je tolik individualit uměleckých, víš, těch muzikantů.
1: My jsme pro to vybavení, my jsme tak naučení. To znamená, já jsem měl tu možnost hrát v PKO Pražský komorní orchestr bez dirigenta, takže jsme byli schopni hrát bez dirigenta, hrali jsme na gesto koncertního mistra,
0: ano.
1: Ale ty symfonie už jsme měli tak naučený, že jsme leckdy hráli některé z paměti. Takhle, ten dirigent je samozřejmě důležitý,
0: ano,
1: ale pro určitý druh muziky si myslím, že ani tak klíčový není. Samozřejmě od romantismu dál už je to důležitý, protože tam už je to plastický, musíte modelovat samozřejmě a tak dále.
0: Dynamika.
1: Tak, tempa, všecko.
0: Tempa,
1: ano, přesně tak.
0: Emotivní,
1: ano,
0: že jo,
1: ano,
0: přístup.
1: Ano,
0: a vy to vycítíte jako muzikanti, že ten dirigent, nebo máte nějaká domluvená gesta, že ten dirigent chce najednou po vás, já nevím, přechod do něžného tónu, nebo...
1: To si řekneme, nebo respektive to nám řekne pan dirigent, ale tam jde o to, když přijde někdo jako je Libor Pešek, tak samozřejmě mu visíte nartech na rukou a děláte, co je třeba. Ale když přijde osobnost v uvozovkách, která prostě je tam z jiných důvodů než uměleckých, tak pak to je samozřejmě těžký, tu symbiozu najít. No.
0: On se ještě mi řekne, když máš třeba někdy vypíchnuté solo, když se teď bavíme o tom vlastně, že občas z té masy zvukové,
1: ano,
0: najednou prostě, a teď na to, při tom sole, to je, já to znám, to je, když člověk má prostě třeba v muzikálové arii vysoký tón, a teď všichni na to čekají.
1: Ano,
0: a teď už korti, kteří to znají, a teď čekají, jestli se to povede, nebo jestli se to nepovede. Mě by zajímalo, co se ti honí pár vteřin předtím, než jdeš na to solo, co se ti honí v hlavě?
1: No, to je dobrá otázka, ale myslím si, že jsem většinu času, když jsem hrával takové party, tak jsem v ten moment ti to předsvakne jenom na ten tón a na, ano, to, co tam máš odvíst. Ten pohled se zúží prostě a nevnímáš nic okolo. Takhle jsem to měl já, teda, jo.
0: A když třeba máš ten den, že víme oba, člověk není vždycky ve 100% kondici, koruna zpěváku třeba to je takový, zpíváme tak 40%, v tom, kdy jsme spokojeni s tím, jak
1: no,
0: to zní.
1: Vím, to
0: tak teď mi řekni, já třeba mám vždycky strašnou trému a hrozný nervy, abych to takzvaně dal. Ale už mám nějaký takový ty postupy, že třeba nasadím trošku jinou barvu hlasu nebo tohleto. Jak se tohle dá udělat s trumpetou?
1: Obdobně. A hraješ míň, jistíš si to. Samozřejmě ten výraz potom a ta emoce se potlačí díky tomu samozřejmě, protože ta osobnost toho nevyleze. Je jasný, že si držíš ten rámec prostě toho, aby tam byly ty noty.
0: Ano.
1: Ale ten výraz tam není, jo. To se stane, to je samozřejmě, to chápu.
0: Ano, prostě kdo se bojí, nesmí do lesa.
1: Ne, to bezesporu.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Jan Hazen Earl, trumpetista a manažer, je mým dnešním hostem a já ale vím, že k tomu patří i velké cestování, protože Český národní symfonický orchestr získal velké množství angažmá v zahraničí. A kde i já na vlastní oči jsem četl v Londýně nebo v Americe nadšené ovace kritiků. Jaký to je najednou se dostat takhle do světa?
1: My jsme začínali v roce 92 a první 2-3 roky jsme se tak podívali třeba do Německa nebo tak dále. Jednou jsme byli ve Švýcarsku, už to byl úspěch. A pak přišel bod zlomu, protože jsme se seznámili s panem Stevenem Brightem, což byl v té době manažer IMG Londýn, jedna z největších vůbec uměleckých agentur na světě.
0: Ano, ano.
1: I sportovních, dělali i golf a F1 taky jednou, myslím jednu dobu. A on nás přizval na turné do Velké Británie, kam jsme odjeli v roce 97. Zkrátím to, úspěch byl veliký, vracíme se tam celých 30 let, 27 tam jedeme již po 8, myslím. Jo? Takže Velká Británie, Skotsko, Wales, tam jsme vlastně doma, by se dalo říct, ve Spojených státech jsme byli, myslím, 5krát. Byli jsme v Austrálii s Andreou Bocellim, kompletní Evropu, byli jsme v Koreji, byli jsme v Japonsku, v Jižní Amerika, v Mexiku jsme hráli a na Islandu jsme hráli. Vlastně na skoro všude by se dalo říct s tím, že já musím zmínit jeden výlet prostě, který je nad jiné pro mě ve vzpomínce, a to je ten, když jsme natočili hudbu s Ennio Morriconem k filmu 8 hrozných, za kterou posléze dostal Oscara. Tak my jsme tu hudbu natočili a oni chtěli udělat, a Tarantino přiletěl do Prahy, byl tady, Quentin Tarantino, abych nebyl moc familiární, a dohodli se na tom, že chtějí udělat ještě film o filmu.
0: Ano.
1: A že teda bych chtěl ještě teda kromě našeho studia mít záběry natočení s Abbey Road v Londýně.
0: Mm-hmm.
1: No tak my jsme se s tím víceméně rozloučili, protože samozřejmě tam točí jenom londýnská, ale musím říct, že dědeček, jak jsme mu říkali panu mistru, Ennio Morricone, tak se řekl, že tam budeme, ale my. Tenkrát ten producent to nezapomenul. Řekl, no to ne, to nemyslíte vážně, že jo? Ale Tarantino už ho prostě držel stranou. Řekl, ne, to je v pořádku, to bude to, jak chcete, vy mistře. Takže my jsme odletěli v 90 lidech speciálem do Londýna, kde jsme v Abbey Road natočili i ten film, i tu muziku znova prostě.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: Zase jsme letěli po 3 dnech zpátky. Takže to byl výlet nad jiné, kde nás dirigoval prostě Ennio. Já jsem tam tenkrát natočil to solo, který je na posledním záběru vlastně, jak čte ten dopis, nevím, jestli jsi ten film viděl, tak tam je taková solová trumpeta a to napsal.
0: Ano.
1: A ta se točila do vinilu v tom studiu, kde točili Beatles, tak se točila do vinilu rovnou, takže se bez střihu. A to myslím, že teda bylo velice náročné. To jsem ale odbočilo cestování, omlouvám se. A jenom, že si teda ten výlet...
0: Tak to je nádherný zážitek, tak to se ti nedivím.
1: Tak to bylo hezký. Co se týče cestování teď a plánů našich, tak my odjíždíme příští rok na 3 velká turné. Jedno je Holandsku s hudbou Ennia Morriconeho, jedno je velké s klasickou muzikou ve Velké Británii a potom Německo, Rakousko, takovou malý evropský turné ještě.
0: A řekněme mi, je to těžký pro muzikanty trávit již tolik hodin těma přesunama letadla, čekání na letištích, přelety.
1: S přibývajícím věkem, Pavle, navíc je to teda opravdu velmi, velmi těžký.
0: Já to vidím na sobě.
1: Jsou to dny, které strávený. Já jsem začínal, tak jsem odletěl do Jižní Ameriky na 6 týdnů a potom na 3 měsíce do Spojených států. Měl jsem malou holku vlastně ještě tehdy. A byl jsem půl roku z roku pryč, prostě to tak bylo. Když si chtěl vydělat peníze, tak se prostě jezdilo. No. Dneska už je to jinak. Teda pro mě.
2: Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
3: Amore che io e te forse stiamo.

0: trumpetista a manažer Jan Hazen Erl. Ještě pár minut bude mým dnešním hostem v hudební kavárně. Honzo, už jsme se bavili o tom cestování, tak teď pojďme si říct, co vás čeká, co vás nemine, protože já vím, že váš orchestr je velice činný, že plánujete spoustu akcí. Za jednu můžu zmínit, tuším, že 3. listopadu,
1: ano.
0: Ve Státní opeře,
1: ano.
0: Lidský prach a Boží dech se to takhle krásně poeticky jmenuje a to souvisí s panem Michalem Horáčkem, že jo?
1: A s Michalem Kocábem.
0: Skvělá
1: muzika.
0: Můžeš nějak lidi jenom tak jako nasměrovat, kdo by třeba se chtěl přijít podívat, o co vlastně půjde?
1: Já si myslím, že to je taková moc hezká zpověď Michala Horáčka, podpořená úplně noblesní muzikou Michala Kocába.
0: Ano.
1: Moc se na ten projekt těším, protože zejména ta Michalova muzika je nad jiné.
0: A co dál ještě vás čeká? Nebo kam bys třeba ještě vytáhl takzvaně lidi do koncertní sály?
1: Strašně rád bych vytáhl lidi 14. října na náš abonentní koncert. Popelku děláme, myslím, že 15. prosince. A mimo jiné teď v sobotu děláme v rámci Prague Proms můj oblíbený malý projekt, který se jmenuje Jazz Drink. A je to jenom jazzový koncert jazzových standardů u nás v klubu. Ale zazní tam poprvé novinka, protože já jsem složil jednu sambu.
0: Ano.
1: Kuba Tekeli, klavírista, mi ji aranžoval skvěle, která se jmenuje Happy Tale, veselý ocásek. A k tomu jsem vymyslel drink, a takže kdo bude mít, který se tam bude prezentovat poprvé, tak
0: aha,
1: kdo bude mít zájem, tak zvu.
0: Tak si může poslechnout.
1: A dát si originální drink, přesně.
0: No vidíš, to jsem vlastně nezmínil, že vedle klasické hudby se věnuješ i swingu a jazzu.
1: A především ten podzim věnujeme teď chystání se na příští rok, na celou sezonu, protože my začínáme v lednu, na festival Proms a na naše abonentní koncerty.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: Příští Promsy začneme prodávat během 6 týdnů, maximálně 2 měsíců.
0: A takže to bude zase, předpokládám,
1: v obecním domě. A tak dále. Ano, open air tam myslím, že jeden bude a tak dále.
0: Honzo, ještě na závěr. Ty přece jenom už si hrál, opravdu, když to řeknu jedním takovým slovem, ono to vypadá tak jako, že jsem takhle něco hodil do vzduchu, ale skutečně kde co? Skutečně. Tolik žánru, tolik krásné hudby, těžké hudby, náročné. Je nějaká hudba, která tě dojme i po letech? Jako otrlého muzikanta?
1: Určitě mě dojme Adagietto v 5. Mahlerovi. Určitě mě dojme druhá věta ze 7. symfonie Antonína Dvořáka. Protože tam máme zážitek velice silný s orchestrem, když jsme tuto symfonii točili v Rudolfínu před 30 lety a více. Se Zdeňkem Košlerem, tak tam už se vědělo, on už dobře věděl, že moc času nezbývá.
0: Ano.
1: Tam nastal takový okamžik prostě v určitém momentě a pamatujeme si ho všichni do dneška, takže to jsou, určitě je spousta míst, který, a krom tuhle muziku, on víc hrou strašně rád, jak Dvořáka, tak Mahlera, tak doufám, že to ještě nějakou dobu půjde.
0: Tak já bych ti přál, aby si pořád v hudbě nacházel to krásné a my se dál mohli těšit na koncerty s Českým národním symfonickým orchestrem a na tvá sola trubky.
1: Moc děkuju, Pavle.
0: Tak to bylo pro dnešek, milí posluchači, všechno. Jan Hazen Erl, trumpetista a manažer Českého národního symfonického orchestru, byl mým dnešním hostem. Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden ve stejnou dobu.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Ministr spravedlnosti Tejc chce u nejzávažnějších činů snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Nahoře Říp si dnes připomněli 900 let od vysvěcení kaple a zítra čekáme slunečno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO chce snížit věk trestní odpovědnosti. Za nejzávažnější trestné činy, třeba vraždu, by podle něj mohly být stíhané děti už od 13 let. Ministr argumentuje rostoucí brutalitou mladých pachatelů. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale větší brutalitu u dětí neprokázal. V posledních letech podle něj stagnuje i počet případů. Podle autorky výzkumu Jany Hulmákové je třeba se u dítěte zaměřit na varovné signály už před spácháním trestného činu.
2: Často je to kombinace osobnostních charakteristik toho dítěte, ale zároveň ve velké míře i toho prostředí, v kterém to dítě žije. A jako klíčové se jeví zaměřit pozornost na tu oblast podpory rodin, zejména tam, kde můžou vznikat určité riziko nějakých problémů.
0: Roudnická farnost si dnes připomíná 900 let od obnovy kaple svatého Jiří a svatého Vojtěcha na hoře Říp. Památka pochází z roku 1126, kdy ji nechal opravit český kníže. Podrobnosti z dobového zápisu popsal v pátečním vysílání Českého rozhlasu roudnický farář Martin Brousil.
3: Zápis kronikáře, který nese pojmenování kanovník Vyšehradský, ten zaznamenal, že tedy v tom roce 1126 nechal kníže Soběslav I. znovu vybudovat kapli na Řípu a v témže roce, že ji vysvětil olomoucký biskup Jindřich Zdík.
0: Kulaté výročí provázel celodenní program v Roudnici nad Labem i přímo na vrcholu hory. Po dopoledním ši za účasti olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka proběhla odpoledne slavnost přímo v rotundě. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl tam vedl děkovnou mši a požehnal zrestaurované soše svatého Jiří. Silničáři pokračují v přestavbě křižovatky Aviatická u letiště Václava Havla v Praze. Dnes začala další etapa prací. Řidiči tak musí počítat s několika dopravními změnami. Nově je třeba otevřený sjezd z dálnice D7 od Slaného. Z centra Prahy pak můžou auta využívat obnovenou nájezdovou rampu z Lipské ulice. Podrobnosti jsou na webu letiště. Sport. České tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové a získaly už 12. titul v soutěži. Finálový triumf nad Ukrajinou v poměru 2-0 završila v Šenčenu Linda Nosková výhrou nad Elinou Svitolinovou 6-3 a 7-6. Před ní Karolína Muchová porazila Angelínu Kalininovou 6-2 a 6-3.
1: Počasí.
0: Po slunečném dnešku se můžeme těšit na podobný zítřek, kdy čekáme také jasno nebo skoro jasno a teploty od 21 do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Opatrně na D11 ve směru na Prahu na 41. kilometru u Osečku stojí na zpevněné krajnici porouchané osobní auto. A porouchané osobní auto hlásíte i na D10 na 10. kilometru u obce Zápy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, u poslechu pořadu Cesta k uzdravení přeje Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Představte si, že 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Doktoři si vás podávají jako horký brambor a nikdo netuší, že všechny tyto dílky skládačky patří k jediné vzácné diagnóze. Přesně takovou trnitou cestou prošla paní Kateřina Krpcová, pacientka a také zakladatelka pacientské organizace Anka Vaskulitída, kde sdílí svůj zdravotní příběh a pomáhá lidem se stejnou diagnózou na cestě za uzdravením. A s ní tu bude žena, která tuto 15-letou záhadu také pomohla definitivně rozklíčovat a vrátit Kateřinu zpátky do života. Přední česká nefroložka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, paní doktorka Vladimíra Bednářová.
0: Cesta k uzdravení.

0: Budu vlastně onemocnění Anka vaskulitida představit, protože jak už tady zaznělo, jde o vzácné onemocnění. Obracím se tedy na vás, paní doktorko Bednářová.
1: Já bych začala termínem, co je to vaskulitida. Vaskulitida je zánět cév. Ty cévy mají různý kalibr, může to být velká céva, jako třeba tepna, můžou to být tepenky, menší cévy. A tady v tom případě, kdy mluvíme o onkovaskulitidě, jsou postiženy ty menší cévy. A protože cévy zásobují všechny orgány v těle a protože může být postižena i kterákoliv céva, tak také může být při tomto onemocnění postižen kterýkoliv orgán. My víme, že onkovaskulitida může postihovat plíce, může postihovat ledviny, pacienti mají takové příznaky jako chřipka, únava, bolesti kloubu, nechutenství, hubnutí. To onemocnění má celou řadu symptomů a nejčastěji se přijde na to, když je tam postižení plic. To je takový jakoby asi nejčastější příznak, kdy je kašel, může být i krvácení do plic, může být vykašlávání krve. A další takový těžký postižení orgánový je postižení ledvin, kdy vlastně se zhoršují renální funkce poměrně rychle. My hovoříme o postižení ledvin, kdy jsou postiženy kloubíčka ledvin. Říká se tomu glomerulonefritida. A ta glomerulonefritida může mít různý průběh. Ale tady u té onkovaskulitidy má ten průběh velmi rychlej. To znamená, z normální funkce velmi rychle může ten pacient selhat a může potřebovat dialýzu. Takže to jsou takový dva nejzávažnější symptomy. Krvácení do plic a ten zánět ledvin, který může ve selhání ledvin. Ten pacient může být léčen na plicním, může být léčen na revmatologii, může být léčen na nefrologii. Velmi často, a myslím si, že to je správně, že vlastně lékaři postupují dohromady, že konzultují ty problémy dohromady. My ve Všeobecné fakultní nemocnici máme vaskulitické centrum, kdy přednosta profesor Tesař a paní docentka Hrušková se intenzivně věnují léčbě vaskulitid a jsou i v mezinárodních organizacích a dělají i studie mezinárodní, takže vlastně máme takový jako dobrý přístup k té léčbě a snažíme se, aby ta léčba byla co nejlepší pro naše pacienty, co se samozřejmě snaží všichni lékaři.
0: Mě by teď ještě zajímalo, paní doktorko Bednářová, proč trvalo 15 let, než u Kateřiny došlo k té správné diagnoze? Dá se říci, že v 15 let hledala u lékařů odpověď na to, co jí vlastně je.
1: To je právě to, jaký orgán je postižený. Měla jsem třeba pacienta, který má jenom postižení ORL, zánět dutin, a taky vlastně dlouho ta diagnóza trvala, než se to ozřejmilo. Pacientka ohluchla, byla zase vyšetřovaná na ORL. Takže tam záleží na tom, jestli ty specialisti z ostatních oborů o této diagnóze vědí. A jestli toho pacienta pošlou na správné místo, kde s tou léčbou si umí poradit. Není dobré, když pacient je léčen na všech odděleních nebo ve všech nemocnicích, protože to centrum nebo ta nemocnice potřebuje mít dlouhodobou zkušenost s tou léčbou, takže čím více pacientů léčíme, tak tím bych řekla, že o tom více víme. Ale stále pořád ještě toho nevíme dost. Takže já si myslím, že tam je problém v tom, že když se to nelepší, když nemůžeme najít příčinu, tak je lepší toho pacienta odeslat někam, třeba na jiné vyšší pracoviště. Třeba ORL v Motole je výborné pracoviště, které nám třeba právě tuto pacientku poslalo, abychom ji léčili my, když jsme nefrologi, ale tím, že léčíme pacienty s vaskulitidou, tak vlastně můžeme léčit i pacienty s postižením plic, s postižením ORL oblasti, s postižením třeba mozkových nebo centrálního nervového systému, že můžeme léčit i tyto pacienty.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Bednářová, jak se toto onemocnění z pohledu nefrologie diagnostikuje?
2: Ta diagnostika pro nás už není tak složitá, protože my na to myslíme. My na to myslíme i někdy u pacientů, kteří nakonec tu nemoc nemají. Takže my máme velmi rychlou diagnostiku. Jedna, která sledujeme funkce ledvin, jestli ten pacient neanemizuje, jestli tam není nějaký krvácení do plic, jak vypadá rentgen, jak vypadá třeba CT plic. Ale když máme podezření, že by se mohlo jednat o vaskulitidu, tak posíláme protilátky. To jsou právě ty ANKA protilátky, které nám vyšetřují na imunologii a vlastně během několika hodin máme výsledek, že to vyšetření nebo ta diagnoza je velmi rychlá. A my třeba odpoledne přijímáme pacienta a večer už víme, že má tohle onemocnění a už můžeme začít léčit. Už můžeme začít dávat imunosupresy.
1: Propojení plic a ledvin, což je navíc vaše specializace, paní doktorko Bednářová, existuje mezi těmito dvěma orgány z pohledu vaskulitidy nějaké přímé spojení?
2: No, je to nejčastější spojení, že mají pacienti postižení plic a zároveň postižení ledvin, ale můžou mít jenom postižení. Na tuhle otázku vám asi nedám úplně přesnou odpověď, protože u každého pacienta se to onemocnění může projevovat postižením jiného orgánu. A proč zrovna ten má postižení plic a ten má postižení ledvin, úplně přesně se nedá říct. A taky máme pacienty, kteří mají postižení plic, mají třeba v renální biopsii. Ta renální biopsie nám většinou řekne, jaká je to diagnóza, i když ty pacienti nemají ANKA protilátky. Takže my, když nevíme, nemáme ANKA protilátky, máme selhání ledvin a nevíme proč, tak se dělá vlastně renální biopsie. To znamená, bere se vzoreček z ledviny a ten se potom vyšetřuje a většinou ráno odebereme biopsii a odpoledne už nám hlásí teda výsledek té biopsie. Ještě bych chtěla říct, že to zpracování i té biopsie probíhá na jednom pracovišti, že to zpracovává třeba tady v Praze jenom i jiná patologie se tak nevěnuje této problematice.
1: Přichází řeč na vás, Kateřino. Co vás nejvíc těch 15 let trápilo? S čím nejčastěji jste se obracela na lékaře a správná diagnóza se ne a nenajít?
3: Tak jak říkala paní doktorka Bednářová, u mě to začalo neustálým zánětem dutin. To není nic tak závažného, většina z nás občas měla zánět dutin, no ale když se to opakovalo a pořád byl kašel, takže jsem se dostala do nemocnice, kde mi teda řekli, že mám v nose polypy, odoperovali mě a tím to jako považovali za uzavřený, jenomže mě se časem přidaly obrovské bolesti hlavy tady za uchem a nikdo si s tím nevěděl rady. Byla jsem na neurologii, byla jsem všude možně a vlastně jsem začala ztrácet sluch. Potom v té samé nemocnici, kde mi operovali teda ty dutiny, říkali, že tam mám nějaký zánět, takže ten se poměrně komplikovaně musel léčit invazivní cestou a zase jsme to považovali jako kdyby za uzavřený. Ta ANKA vaskulitida je autoimunitní onemocnění. Já jsem onemocněla celiaký, což byla vlastně první z řady autoimunitních onemocnění, které mě potkalo. Ale pořád jsem si myslela, že to jsou na sobě nezávislí onemocnění, že jsem trošku takovej jako slabší kus, který je prostě náchylnej k nemocem. No a pak to progradovalo tím, že jsem začala mít teploty, bolesti, začala jsem mít jako problémy, které už mě poměrně dost omezovaly. Dostala jsem se na reumatologii, kde teda udělali diagnózu, že to je reumatoidní artritida. Ale chodila jsem na pravidelné kontroly a mojí paní doktorce obvodní se jako něco nezdálo a říkala, víte co, běžte tady na nefrologii. No a tam už byly jistý patrný známky z výsledků z moči a z krve, že se těm ledvinám úplně jako skvěle nedaří. A to už jsem si říkala, tak jo, tak už asi teda není žádná jiná cesta než tam jít, takže jsem šla jsem na tu renální biopsii, vzali mi dva vzorky z ledvin. Ten první vypadal docela nadějně, ten odběr, no ale z toho druhého bylo patrný, že už se jedná o tohleto onemocnění. V podstatě mi to řekli v pátek a další týden, tuším v úterý, už jsem seděla na první infuzi. Potom to už jako šlo strašně rychle. Když už je ta diagnóza, tak už najednou to všechno běží jak na drátkách.
1: Důležitý je, že poměrně rychle začala celkem radikální, alespoň z mého laického pohledu, léčba.
2: Ano.
1: Proč tak rychle, když 15 let tohle krásné děvče bojovalo s ANKA vaskulitidou?
2: Tam je problém v tom, že paní Krpcová měla nejdřív postižení ORL oblasti, že to postižení ledvin se vlastně přidávalo. A kdybychom čekali, tak čím díl čekáme, tak tím větší je poškození těch ledvin. A jakmile jsou ty ledviny, ty klubíčka jednou postižený, tak zaniknou a už se neobnovějí. A když jich zanikne hodně, tak vlastně zůstane potom zhoršená funkce ledvin.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: 15 let nikdo nevěděl, co pacientce Kateřině je, a přitom se potýkala se vzácným onemocněním zvaným ankavaskulitída. A my jsme tady v úvodu říkali, že jste v remisi, že nemoc je bezpříznaková. Paní doktorko Bednářová, považujete to za zázrak?
2: Tak na našem pracovišti se snažíme, aby pacienti byli v remisi, aby se dostali do remise. A vlastně v té akutní fázi, kdy máme takovou začínající nebo indukční terapii, tomu říkáme, tak vlastně ta imunosuprese je mnohem účinnější. A pak, když se po této akutní fázi dostane ten pacient do té chronické fáze onemocnění, kdy anka protilátky jdou dolů, kdy se zlepší stav, on ten stav vlastně se zlepší poměrně rychle, že nám lidi říkají, už třetí den dostanou kortikoidy a už se cítí lépe. Takže potom, když se dostane ten člověk do remise nebo do takové té klidnější fáze, tak potom nastupuje udržovací terapie. A ta udržovací terapie by měla být minimálně 2 roky, ale někdy pokračuje i déle, protože zase tam, když vysadíme tu léčbu moc brzy, tak se může stát, že to onemocnění znova splane, že tam dojde k relapsu toho onemocnění. A pak zase už musíme dát znova takovou tu agresivnější imunosupresivní léčbu.
1: Kateřino, jak jste tuto léčbu zvládala?
3: Možná to bude znít hloupě, ale já jsem nejvíc řešila to, že mě jako vypadalo strašně moc vlasů a měla jsem strašně oteklý obličej, že jsem nevypadala hezky.
1: Jo. To způsobuje paní doktorko Bednářová kortikoidy, ano, vypadávání.
2: Kortikoidy mají celou řadu nežádoucích účinků, o kterých víme, a také proto se teď v těch nových protokolech snažíme kortikoidy hodně rychle snižovat. Ty kortikoidy jednak jsou kosmeticky nevýhodný, protože oteče obličej, může otéct krk, někdo má takový velký otok krku, že to vlastně strašně špatně toleruje, ale kromě toho jsou důsledky kortikoidní léčby v tom, že kortikoidy poškozují kosti, dělají osteoporózu, můžou vznikat zlomeniny a to poměrně i rychle se vyvine osteoporóza. Takže potom další je taková pergamenovitá kůže, že se dělají modřiny. Když se dlouho užívají kortikoidy, tak se potom na břiše dělají strie. Je tam skutečně celá řada různých takovýchhle následků, takže pacienti samozřejmě kortikoidy nechtějí.
3: Takže já jsem se trápila tím, že mě po tom cyklofosfamidu vypadalo jako hrozně moc vlasů, že jsem nehezká, a proto dokážu pochopit všechny ženy, které procházejí jakoukoliv léčbou, onkologickou a tak dále. Hodně jsem kvůli tomu plakala, než jsem se s tím nějak smířila, no ale rok se s rokem sešel, kortikoidy nemám, otok opask, vlasy dorostly, takže všechno dobře dopadlo.
1: Vypadáte fantasticky.
3: Děkuju.
1: Kateřina je ještě na udržovací léčbě?
2: Ano, ano, ale už se snažíme tu léčbu pomaloučku vysadit.
1: Že by nemusela brát žádné léky. To je zázrak.
3: Pro mě určitě. Mě čeká poslední kontrolní CT plic a pokud bude v pořádku, tak vysadím tu imunosupresi, protože kortikoidy jsem po 7 letech odávkovala před 3 měsíci, takže ty nemám vůbec, takže bych mohla být totálně jakoby bez léčby.
1: Paní doktorko Bednářová, považujete způsob léčby ankavaskulitidy, o které tady byla řeč, za revoluční v nefrologii?
2: Tak já myslím, že teď celá medicína jede v takovém revolučním modu. Říká se tomu biologická léčba. Jsou to velmi složité molekuly, které vlastně atakují ten imunitní systém v různé fázi. Kortikoidy bojují s imunitním systémem jako celkem. Není to cílená léčba. Cyklofosfamid už je léčba cílenější. Pak máme další léky, které můžeme použít na léčbu vaskulitidy, to je třeba mykofenolát, mofetyl. A to už jsou léky zase speciálnější. A dneska máme teda nově biologickou léčbu. Ten vývoj jde velmi, velmi dopředu. A ta už se soustředí jenom na určitý typ třeba bílých krvinek. Nepoškodí ty ostatní složky toho imunitního systému.
1: Děkuji za tato slova. Je v tom obrovská naděje a taky síla, protože člověk skutečně má věřit tomu, že bude zdráv a jít si zatím. Ovšem ne každý samozřejmě je na tom tak dobře psychicky, ale paní Kateřina to zvládla výborně a ještě vedle toho založila pacientskou organizaci ankavaskulitida. Úplným závěrem, s čím vším pomáhá vaše pacientská organizace, Kateřino?
3: Asi to nejdůležitější je, že na tom našem webu www.vaskulitida.cz se nechají najít relevantní a pravdivé informace, které jsou lékařsky a vědecky podložené. Víte, že dneska máme spoustu nástrojů inteligentních, kam si zadáte požadovaný výraz, najde vám to nějaké informace, jejich relevance, co se týká zdravotního stavu, může být někdy minimálně diskutabilní, a proto jsem ráda, že na těch našich stránkách pacienti najdou skutečně informace, které jsou relevantní, ověřené a platné. A tady se prostě hraje o ten čas, jak říkala paní doktorka Bednářová, a čím dřív tu diagnózu mají, ať už je to jakákoliv diagnóza, tak tím líp pro ně. A v tom já vidím tu největší pomoc pro ty pacienty, že se mají kam obrátit.
1: Samé dobré zprávy závěrem. Kateřina Krpcová do svého příběhu, který nám poslala, napsala, že máme myslet na to, že na konci každého tunelu je světlo. A vy jste toho obrovským příkladem. Já vám za to děkuju.
3: Já taky děkuju za pozvání.
1: Děkuji i vám, paní doktorko Bednářová. A přeju hodně úspěchu ve vaší práci.
2: Děkuju za pozvání, ale ta práce je kolektivní. Myslím si, že všichni lékaři a sestry se výborně starají o své pacienty. Musíme pochválit velmi.
1: Tímto je zdravíme.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky,

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Mladým lidem v Praze se otevřel chajet. Kdo byl falešný mesiáš? Šaptaj cvi. A nezmeškejte vítězné filmy soutěže Stroj času. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Židovské šarády, talmudický kahut nebo karaoke night. To vše za doprovodu hudby a tance zažili účastníci prvního setkání Chajetu. Ten chce nově vytvořit prostor pro mladé lidi, kteří chtějí být součástí živého a otevřeného židovského společenství. Podrobnosti prozradí rabín progresivní židovské komunity Etz Chaim David Maxa. Dobrý večer, setkávání mladých lidí říkáte Chajet. Co to znamená?
2: Dobrý večer, tak tento název vymyslel náš mládežnický lídr Jakub a je to zkrátka slov Chaj, Etz Chaim a Tamar, což Chaj, které je odvozeno ze slova Chaim, to znamená život, ale zároveň také název naší komunity Etz Chaim, strom života, a to poslední T ve slově je zkrátka pro Tamar. Tamar je mezinárodní organizace mladých dospělých, která je spojená se Světovou unií progresivního judaismu, která se nachází vlastně ve více než 50 zemích na světě a spojuje přes 1,8 milionu lidí. My jsme chtěli, aby ten samotný název vyjadřoval spojený s Etz Chaim, ale zároveň také i to, že naši mladí lidé jsou součástí širšího mezinárodního židovského společenství.
1: Proč se právě nyní Chajet tady založili?
2: My jsme vlastně reagovali především na přání našich mladých členů, kteří chtěli mít vlastní platformu, kde se mohou pravidelně setkávat, mohou poznávat sami sebe a sebe navzájem, vytvářet mezi sebou vztahy. V naší komunitě je stále více mladých dospělých a ukázalo se, že právě takový prostor nám v současné době chybí.
1: Kdo na taková setkání může chodit?
2: Mohou na ně přijít všichni Židé a lidé s židovskými kořeny, kteří mají zájem o komunitu Etz Chaim a její pojetí židovství a je jim přibližně mezi 18 a 35 lety. A my chceme, aby Chajet byl otevřeným a přátelským prostředím, zároveň i pro ty, kteří třeba zatím nejsou pravidelnou součástí židovského komunitního života v rámci naší komunity.
1: A mají ta konkrétní setkání vždy nějaký program, nebo je to jenom přátelské popovídání, nebo co je na programu?
2: Ona to budou nejrůznější společná setkání, třeba spojená s oslavami židovských svátků a šabatů, vzdělávací a diskuzní programy, ale třeba i úplně neformální akce bez nějakého náboženského obsahu, třeba společná návštěva kina nebo posezení. Důležitou součástí budou také kontakty a setkávání s židovskými mladými lidmi z dalších zemí. Chajet má vlastně být především místem, kde mohou vznikat přátelství a kde se mladí lidé budou cítit skutečně doma.
1: Dá se nějak zobecnit, jak vlastně dnes mládež svoje židovství prožívá? Je pro tu generaci něco typického?
2: Já si myslím, že mladí lidé, mladí Židé dnes především hledají autenticitu ve vztahu ke své vlastní identitě a v podstatě nechtějí, aby jim někdo určoval nějaký jediný správný způsob, jak být Židem nebo Židovkou. Každý má prostě jinou rodinnou historii, jinou židovskou biografii, třeba jinou míru náboženské observance a také jiný způsob, jakým své židovství prožívá. Zároveň velmi silně vnímáme také potřebu vzájemného respektu. Mladí lidé se nechtějí poměřovat podle toho, kdo je více nebo méně židovský. Chtějí prostě prostředí, ve kterém mohou být sami sebou, objevovat svou vlastní identitu a přitom cítit, že někam patří. A myslím si, že takový prostor bychom jim chtěli prostřednictvím Chajetu nabídnout.
1: Říká rabín progresivní židovské komunity Etz Chaim David Maxa. Děkuji moc a hezký večer.
2: Děkuji vám, hezký večer.
1: Ostravský vokální soubor Noach zpívá na slova 96. žalmu. Rozveselí se nebesa a zaraduje se země. Zahučí moře se vším, co v něm je.

0: Židé stále ještě vyhlížejí Mesiáše. Před 400 lety se vesmírně narodil Šabtaj Cvi, muž, který ve své době přesvědčil velkou část evropských Židů o tom, že právě on je tím, na koho čekají. Mnozí členové komunit zdecimovaných 30-letou válkou a východoevropskými pogromy Bohdana Chmelnického se dokonce za ním vypravili do Osmanské říše. Tam zjistili, že si tento falešný mesiáš pokusil zachránit život konverzí k islámu. Osmanské úřady ho vyhostili do Ulcině v jihovýchodním cípu dnešní Černé hory, kde před 350 lety zemřel. S balkanistou z Historického ústavu Akademie věd Františkem Šístkem o něm mluvila Šárka Švábová.
1: Jeho proroctví se nenaplnila. Přesto on nejen v průběhu svého života po konverzi k islámu, ale i po jeho smrti až do dneška si zachovává určitou skupinu příznivců. Čím to?
2: Ve chvíli, kdy Šabtaj Cvi konvertoval, tak dost velká část jeho stoupenců byla naprosto rozčarovaná, odvrátila se od něho, ale část mu zůstala věrná. Věřili totiž, že to je součást nějaké jeho mise, že tímhletím způsobem proniká třeba do tajemství jiných náboženství a tak dále. Začalo se to vyvíjet až tímhle směrem a mnoho jeho příznivců tedy po jeho vzoru ten islám také přijalo. V Osmanské říši, která byla tady multináboženská, ale muslimové samozřejmě měli navrch, tak tam už nebylo cesty zpět. Kdo konvertoval k islámu, tak ten už se nemohl vrátit k původnímu náboženství. Bylo to hodně tajné učení, které se uchovávalo v rodinách a ty jejich obřady byly také velmi tajné. Takže to je jedna z těch věcí, která udržela ty jeho následovníky, vlastně, kteří navenek byli muslimové, ale částečně si udrželi židovské zvyky a měli ten kult, tedy Šabtaje Cvi.
1: Co může nabídnout učení šabateismu dnešnímu člověku?
2: Lidé mají přístup takový trošku new age, že si v něm hledají všechno možné, dokonce i nějakého věrozvěstva, sexuálního osvobození a tak dále. Je to už takové eklektické, ale ku podivu on ty následovníky má i mimo teda tu sektu Denme, která spíše velice decentní a nechtějí se moc jaksi ukazovat veřejně, aby o nich bylo známo, že patří těm následovníkům. Takže to je vidět třeba v Ulcini v městě, kde zemřel, kde byla v roce 2020 postavena jeho socha, tak ta se stala takovým trošku poutním místem, že občas se tam někdo objeví a položí tam květinu nebo se k němu pomodlí a tak dále dokonce, ale nevíme, co je to přímo za lidi. Ani nemusí být vůbec teda dneska samozřejmě z židovského prostředí, může to být kdokoliv.
1: Víme, kde odpočívá Šabtaj Cvi.
2: Víme určitě, že v Ulcini zemřel, že tam byl pohřben a byl tam jeho hrob, ke kterému po staletí přicházeli poutníci, nadále jeho vyznavači. My ovšem nevíme, kde ten hrob dnes je. Těch verzí je vícero. Jedna je, že byl za městskými hradbami vlastně a koncem 19. století, protože to byla muslimská hrobka, tak byla srovnána se zemí, protože tam v těch místech se stavil pravoslavný kostel. Nicméně ve městě existuje hrob svatého muže, kterému muslimové říkají Murad Dadaj. A to je zajímavé, že on je velmi uctívaný, ale není o něm vůbec žádný příběh. Nedokáže vám nikdo říct, co tedy ten Murad Dadaj učinil a proč je tak uctívaný. A podle názoru mnoha lidí vlastně právě tenhle ten hrob je ve skutečnosti hrobem Šabtaje Cvi. Je tu možnost, že z toho hrobu pravděpodobného blízko moře byl exhumován a přenesen tam, kde je ten dnešní hrob takzvaného Murada Dadaje.
0: Vokální skupina Noach měla ve svém repertoáru i část židovské každodenní modlitby Adon Olam, neboli Pán světa.

0: Příběh Sklepa a Veltínského, Dům Endlerů a Rozarčin Stroj času. To jsou vítězné tituly soutěže s názvem Stroj času místa paměti. Centrum židovské kultury Štetl se zajímalo o to, jak vnímají dějiny děti a mladí filmaři. Vyzvalo proto žáky a studenty českých škol, aby natočili film o historii místa, kde žijí. Zájemci můžou vítězná díla shlédnout v Brně 1. října v galerii U dvou polívků na Jakubském náměstí. Podrobnosti má Martina Pouchlá.
1: Toto místo je místem paměti, protože si ho pamatujeme, moje rodina, a předáváme si na něj vzpomínky z generace na generaci. Myslím si, že bychom si takové místa měli připomínat.
2: Tak to zní vítěz zvláštní ceny poroty, film Rozarčin Stroj času. Zpracovává téma Jánských koupelí, kam autorku brával její dědeček. Jedná se o jeden z celkem 46 filmů, které se do soutěže přihlásily. Zaslalo je 30 základních, středních a základních uměleckých škol napříč celou Českou republikou. Porotě, která vybírala vítěze, předsedal František Tichý z Gymnázia Přírodní škola v Praze.
3: Nám vlastně šlo o to, aby to byla týmovka. A toho filmu to jako je potřeba.
2: Letošní zadání ponechali organizátoři schválně široce otevřené různým historickým osobnostem, budovám i místům.
3: Já jsem byl rád, že jsme se domluvili o tom, že to nebudeme vázat na to čistě židovské téma, ale vlastně to všechno, co tvoří tu naši společnou historii. Protože když mluvíme o židovské kultuře a židovské historii, mluvíme o kusu i naší tady prostě tohle prostoru. Protože my v sobě všichni máme část té kultury všech těch etnik, a to je židovská kultura, německá kultura, česká, moravská, to všechno je prostě takový ten kotel, který tady žijeme a je krásný, že to můžeme takhle prožívat otevřeně a nemusíme se vymezovat, já jsem ten.
1: Teď bych vám rád něco o této škole pověděl. Byla to německá škola a stála na rohu ulic Hlinky a Výstavní.
2: Nejmladší účastník soutěže navštěvuje teprve dolní stupeň základní školy a uspěl s filmem o místě, které už neexistuje.
4: Já jsem se Arnoš Ladislav Bližňák a ten můj film byl o vybombardované škole na Mendelovém náměstí.
2: Díky soutěži odhalil nové poznatky o místu, které sám zná.
4: Já si pamatuji od 1. do 4. třídy, že jsem jel hlavně obvykle kolem stromu a tam byl ten areál, kde byla ta škola.
2: Kromě jednotlivců ale soutěžili také celé velké týmy, jako v případě tvůrčí skupiny studentů z Gymnázia doktora Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi, kteří stojí za filmem Železo nebo železo.
5: V roce 1905 Mladou Boleslav obkroužila lokální železnice ze Skalska do Soboty. Model trati začaly růst průmyslové podniky. Svůj dílnu si u nového nádraží vybudovali pánové Laurida Klement a Rudolf Glickner změnil sortiment.
6: My máme u nás na škole historický klub, kde nějakým způsobem se snažíme učit pracovat s těmi prameny, zpracovávat je. Třeba pan profesor nám tam občas přinese i nějaké kroniky, tak tam dohledáváme informace. Tohle byla pro nás nová zkušenost.
2: Vypráví režisérka filmu Alena Gabrišová. Vybrané filmy bude dál využívat Centrum židovské kultury Štetl v edukačních aktivitách.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Evropský židovský kongres podpořil deklaraci Fora je 50, které sdružuje představitele židovských komunit a organizací z celého světa. Dokument upozorňuje, že antisionismus přichází v antisemitismus tam, kde židům upírá právo na sebeurčení nebo požaduje, aby se zřekli sionismu jako podmínky přijetí v politickém, akademickém, profesním či kulturním prostředí. K deklaraci se připojila také Federace židovských obcí v České republice. V rakouském Grazu se otevřelo první stálé židovské kulturní centrum v zemi. Nabídne výstavy, přednášky, hudbu a další programy o židovské historii i současnosti s cílem posílit viditelnost židovského života. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová. 20 hodin.
7: Český rozhlas zprávy.
8: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí nebude možné vyhnout. Všechny dosud vyhodnocené ranní vzorky vody z odoleny vody dnes vyhověly limitu pro olovo a zítra bude slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Kvůli zlepšení stavu státních financí připravuje ministerstvo financí zvýšení některých daní. V nedělní debatě v České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová.
9: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme, to říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
8: Ministerstvo také zvažuje zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní, řekla v debatě Schillerová. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom stojí, že zvyšovat daně nechce. Všech 13 dosud vyhodnocených ranních vzorků vody z oblasti odolena voda dnes vyhovělo limitu pro obsah olova. Vyplývá to z výsledků, které zveřejnili odpoledne středočeské vodárny. Voda ale stále není pitná a zavedená opatření budou platit i nadále. Je tomu tak od čtvrtka. Omezení se týkají 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Kdyby mohla být voda opět pitná, zatím není podle středočeských vodáren jasné. Skauti z pražských satelic mají novou klubovnu. Tu původní vedle mateřské školy nechala městská část nahradit dřevostavbou, kde jsou pro skauty dvě místnosti. Budova nabízí i zázemí pro pracovní četu a služební byt pro správce. Podle stavební techničky městské části Praha satelice Pavly Pečové stála přestavba klubovny zhruba 17 milionů korun.
10: Původní skautská klubovna, kterou naši skauti dlouho využívali, byla již ve velmi špatném stavu. Musela se zbourat, tu novou městská část bude využívat i pro další účely.
8: Slovenský premiér Robert Fico připustil, že by se v lednu mohly konat předčasné volby. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TA3. Důvodem je mimo jiné spor mezi ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou a vládní stranou SNS, která ho do funkce navrhla a nyní žádá jeho odvolání. Premiér Fico už požadavek předal i prezidentovi, hodlá ho ale prý stáhnout. Ministra Tarabu a vedení strany SNS také znovu vyzval k urovnání sporů.
11: Hlavně jich prosím skončia s týmto cirkusom. Tak nech to urobia tak, že dajú garancie, že vláda pôjde ďalej. Ak nedajú garancie a rozbijú vládu, no budú predčasné parlamentné voľby.
8: Řádné parlamentní volby by se na Slovensku měly konat na podzim příštího roku.
7: Počasí.
8: Noc bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou k 9 až 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
8: Pozor teď na dálnici D5 na 32. kilometru ve směru na Plzeň stojí dodávka a čeká na odtah. A na dálnici D5 z Rozvadova směrem do Prahy za sjezdem na Přimdu na 138. kilometru dořešují nehodu osobního auta mimo dálnici. Projíždí se levým pruhem plynule, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A po zprávách je už tady hitparáda Česká dvanáctka.
12: Česká dvanáctka.
13: Naposledy v tomto měsíci, tedy v měsíci září roku 2026, je tady vaše oblíbená hitparáda. Máme změnu na nejvyšší příčce a vyhraje písnička, která ještě tuto hitparádu nikdy nevyhrála. To je informace, kterou vám říkám takhle hned na úvod, jinak vám přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a kromě té vítězné písně mám pro vás i tři novinky a novinky budou mít Luděk Malár, tomu i zatelefonujeme, skupina Olympic, a Jiří Pršala. No a samozřejmě nás čeká i dalších 8 hitů týdne, tedy kromě toho vítězného. Já si myslím, že takhle to na úvod stačí a teď písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2022, to znamená před 4 lety, Šárka Marková, Hula Hop.

0: host České dvanáctky.
1: První dnešní novinku představí sám Luděk Malár, což je autor hudby a také interpret a také majitel projektu, nebo nevím, abych to vyslovil. Luděk mě za chvíli určitě opraví a nebo doplní. Každopádně měl být tady se mnou ve studiu, ale je nemocen, takže ho zdravím. Ahoj Luďku.
2: Ahoj Martine, zdravím všechny posluchači České dvanáctky.
1: Co ti je?
2: Schvátila mě ve čtvrtek těžká chřipka a rodina mi přikázala, že musím ležet.
1: Takže přeji brzké uzdravení, klidně si odkašlej a jedeme dál. Ty máš nový projekt, tak ten projekt představ a pak představíme tu písničku.
2: No tak v podstatě jsem se vrátil ke kořenům, když jsem v 15. začínal hrát blues a byl to takový můj sen, že vždycky bych si to chtěl zahrát, takže jsem si vytvořil vlastní projekt Blues for You, kde se mnou hrají mladí zvěnční muzikanti, skvělí. A 14. října vyjde první album, které se jmenuje Blues for You, samozřejmě. Je tam 10 věcí a v podstatě každá písnička má nějaký příběh. A aby mi to šlo rychleji a nemusel skládat texty, tak jsem se podíval do svých archivů, kde jsem objevil spoustu krásných textů a mezi nimi byl text od Jardy Vikrenta. My totiž s kapelou, když jsme hrávali v 80. letech ve Švýcarsku, tak jsme měli touhu hrát koncertně. A Jarda byl kamarád přes skupinu Voxy, kteří s námi hrávali ve Švýcarsku od Pavla Nováka, tak jsme ho poprosili, jestli by nám psal texty. Tak napsal první text, který se jmenoval Prokletý pátek, no a nakonec zůstal v šuplíku, protože finanční svoboda a vůbec svoboda hraní ve Švýcarsku byla pro nás daleko lepší, než začínat někde koncertovat v Česku v té době.
1: Lepší bylo vydělávat peníze.
2: Tak. A byla větší klid, nikdo tě nehonil. No a takže vzal jsem tady tuhle písničku, zhudebnil jsem, udělal jsem z toho blues, no a vznikla z toho věc, kterou za chvíli uslyšíte.
1: Takže jestli jsem to správně pochopil, tak třeba před 40 lety vznikl ten text.
2: Ano.
1: A teď
2: ano.
1: Vznikla hudba v roce 2026. Ano.
2: Tak, a text je z roku 85.
1: 85, takže 41 let dokonce to je. No. To je super příběh. A budete hrát i živě, nebo je to jenom studiový projekt?
2: Ne, je to vyloženě projekt pro živé hraní a první koncert, kde představíme celý projekt, bude 24.10. ve Zlíně v Zelenáčově šopě, tak všechny zlíňáky zvu na tohle představení z kapely Blues for You.
1: Takže nové album, první koncert a ta písnička zazní právě teď, jmenuje se Prokletý pátek, já to ještě jednou připomenu a loučím se a přeji brzké uzdravení.
2: Ahoj, děkuju moc a mějte se krásně všichni.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Luděk Malár, skupina Blues for You, Prokletý pátek, autor hudby Luděk Malár a text Jaroslav Vikrent. To byla první dnešní novinka, celkově 115. novinka letošního roku. A další novinka má název Až to stouni zabalí. Skupina Olympic totiž vydává vůbec poprvé bestovku na vinilu. Je to kolekce 21 největších hitů a je tam celkem 20 hitů a právě ta novinka Až to stouni zabalí. Je to výběr, který nabízí takový průřez několika generacemi Olympiku a k tomu novinka, kterou napsali společně Petr Janda a Lukáš Pavlásek. Až to

0: možná.
1: Nejen podsta skupině The Rolling Stones, ale také písnička, ve které Petr Janda jako autor hudby a spoluautor textu s Lukášem Pavláskem, který napsal ten text, zkoumají, co by bylo, kdyby se Mick Jagger a jeho kamarádi přestali valit, že by Olympic po těch 65 letech, protože pomalu nás čeká oslava 65. Olympiku, navždy vypili prout? No nevím, nevím, myslím, že jak jste slyšeli na konci, všechno pojede dál, i my jedeme dál a tady je třetí dnešní novinka, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala.

0: dvanáctka, rekapitulace.
1: Ještě jednou dobrý den, jsem rád, že posloucháte, je vidět, že vás zajímá, co je nového a že se těšíte na vítěznou písničku týdne. Co je nového, už jsme si řekli a teď si to zrekapitulujeme. První dnešní novinka má název Prokletý pátek, zpívá Luděk Malár a SMSka je hit Mezera 12. V této hitparádě totiž hlasujeme pomocí SMS zpráv a ty mají tvar hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. A ty SMSky posíláme na číslo 900 1103. Je to číslo 900 1103. Druhá novinka, Až to stouni zabalí, legendární skupina Olympic, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit Mezera 10. A teď už aktuální žebříček této hitparády. Na 9. místě je písnička, která má ocenění Zlatá česká dvanáctka, dostala 9. zlatou českou dvanáctku roku 2026 a má na svém kontě i jedno vítězství a dokonce 3x byla na stupních vítězů. Má za sebou už 14 týdnů pobytu v našem žebříčku, ale už nemůže získat platinovou českou dvanáctku a tak se s ní rozloučíme a už pro ní nehlasujeme. Léto pod peřinou, Honza Nedbal. Léto.

Hit, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka, jmenuje se Léto pod Peřinou, zpíval Honza Nedbal, autoři Tomáš Kolařík, hudba, text Honza Nedbal. Je to hit, který byl v hitparádě 14 týdnů a dnes se s ním loučíme, takže už pro něj nehlasujeme. Je to jeden z těch hitů, které vyhráli tuto hitparádu a já teď všechny zrekapituluji, protože jich je 10 a dnes vyhraje 11. hit v roce 2026. Takže teď těch 10 hitů. Jetplane, Ruda Sakala, 12 vítězů. Když léta běží, Josef Wolter, 6 vítězství. Loďky, skupina Venuše, 4 vítězství. Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, to je hit, který vyhrál 3x. Jak dvě řeky, České srdce, také 3 vítězství. Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, 2 vítězství. Příběh, premiér a Bígo, 1 vítězství. Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, 1 vítězství. Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tong, 2 vítězství. A Léto pod Peřinou, Honza Nedbal, 1 vítězství. No a kdo vyhraje dnes, na to si musíme ještě počkat. 100% to nebude Daša, ta je dnes na místě 8. se svou písní Vyplouvám, kterou napsali David Solař a právě Daša.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Předminulé novinka, minulý týden čtvrté místo, dnes místo osmé, Vyplouvám a zpěvačka Daša. Na místě sedmém je stejná písnička, jako tam byla před týdnem, ale já také připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci v této hitparádě hlasování končí. Sedmé místo, Do očí, skupina Cukr. Když

Skupina Cukr do očí, písnička, kterou pro ní napsali Vašo Patejdl a Miro Jurika. 7. místo minulý týden a předtím také 7. Znamená to, že tahle písnička s názvem Do očí byla zatím jen na místě 7., protože před 14 dny byla novinkou. Novinkou z minulého týdne nás teď poctí Václav Noid Bárta, což je úřadující Zlatý slavík. Zlatý slavík roku 2025. Mimochodem, už jste hlasovali v anketě Český slavík pro rok 2026. Já už ano. Svítání se jmenuje ta novinka z minulého týdne, která je dnes 6.

Minulý týden novinka, dnes místo šesté, Václav Noid Bárta a Svítání. To je písnička, kterou napsali Noid a Back Back Clan, to je jeho kapela, a odtextovala jí Eliška Bártová. Jsme u místa pátého a sem ze třetího sestoupil hit Duše, který naspívala Lucie Vondráčková.

Minulý týden stupně vítězů, tedy třetí místo, dnes místo páté, Duše a Lucie Vondráčková, 11 týdnů v žebříčku, už je tahle písnička. Potkal jsem Lucku Vondráčkovou před týdnem u nás v Edenu, nebo před Edenem, a říkala, že má velikou radost z úspěchu téhleté písničky, takže gratuluji a uvidíme, jestli to bude Zlatá česká dvanáctka. A teď se rozloučíme s další písničkou. Hej Lala se jmenuje, napsali ji Michal Vorek a Elin ji také zaspívá a zaspívá ji po 12. Bohužel během těch 12 týdnů ani jednou nezvítězila, ale dnes je po 4. čtvrtá.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: 12 týdnů je v hitparádě hit Hejlala, který naspívala Elin, minulý týden 9. místo, dnes místo 4. a je to hit, pro který už nehlasujeme. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak je to jednoduché, jsou na YouTube a nebo na Spotify, je tam seznam na obou těch platformách, který se jmenuje Hitparáda Česká 12. 2026. A tam je mimochodem i písnička, kterou jsme teď poslouchali, a jsou tam i ty, které ještě poslouchat budeme. Jsou to hity ze 3., 2. a samozřejmě i 1. místa. Máme změnu na nejvyšší příčce a dnes vyhraje hit, který ještě hitparádu nikdy nevyhrál. Máme tu víkend. Yellow Sisters a Andrew 3. místo. V labirintu hlavy.

Jsme u druhého místa a tady je hit, který byl teď třikrát na místě prvním, jinak už šestkrát byl na stupních vítězů. Jak dvě řeky, České srdce.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103 900 1103 a píšeme SMSku ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, kromě dvou výjimek, protože ty dnes v hitparádě skončily. První novinka, Prokletý pátek, Luděk Malár, hit mezera 12. Druhá novinka, Až to stouni zabalí, Olympic, hit mezera 11. A třetí novinka, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit mezera 10. Deváté místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, to je hit, pro který už nehlasujeme. Osmé místo, Vyplouvám, Daša, hit mezera 8. Sedmička, Do očí, skupina Cukr, hit mezera 7. Šesté místo, Svítání, jediná novinka z minulého týdne, která se dostala do dnešního žebříčku, Václav Noj Bárta, hit mezera 6. Páté místo, Duše, Lucie Vondráčková, hit mezera 5. Čtvrté místo, Hej Lala, hit, pro který už nehlasujeme. Třetí místo, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit mezera 3. Dvojka, Jak dvě řeky, České srdce, hit mezera 2. A na prvním místě bude mít písnička SMSku hit mezera 1 a je to hit, který tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrál. A ten hit se jmenuje Chci ti říct, je to 11. hit, který vítězí v tomto roce, tedy v roce 2026. Zpívá Petr Kustko, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Otištěné oznámení o lednové valorizaci důchodu je nutné žádat do středy 30. září. V Praze na Pankráci hořel byt v 7. patře výškové budovy a zítra bude slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letoška v papírové podobě automaticky nerozesílá. A většina důchodců je prý ani nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
2: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
0: Za doručení papírového oznámení poštou se platí, teď je to 31 korun za dopis. Ročníky 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma, ale i oni o ně musí požádat. Hasiči zasahovali u požáru výškové budovy v Kotorské ulici v Praze. Hořel tam byt v 7. patře, informoval o tom mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročedl. Budova začala hořet během odpoledne. Plameny přímo zasáhly dva byty. Z jednoho z nich hasiči zachránili jednoho člověka. Celý dům podle mluvčího nebylo třeba evakuovat. Lidem v nezasažených jednotkách podle něj nehrozilo velké nebezpečí. Na místě platil druhý ze 4 stupňů poplachu.
3: Se podařilo zachránit jednu osobu, která byla předána do péče zdravotnické záchranné služby. Požár se rozšířil i do bytové jednotky o patro výše.
0: Srbský prezident Aleksandar Vučić rezignoval na svou funkci, otevřel tím cestu k předčasným prezidentským volbám. Rezignaci slíbil v souvislosti se sílícími protesty, které se opakují od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu zemřelo 16 lidí. Dosavadní prezident proto už dříve vypsal předčasné parlamentní volby. Konat se budou v říjnu a Vučić se v nich chystá kandidovat s ambicí stát se premiérem. Sport. České tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové. Ukrajinu v Šenčenu porazili 2-0, když Karolína Muchová i Linda Nosková vyhrály své dvouhry. Nehrající kapitánka Barbora Strýcová si váží toho, s jak silnými hráčkami může spolupracovat.
4: Každá z nich je silná osobnost a jsou hrozně moc zkušený a mají za sebou velký zápasy. Myslím si, že to si i vzali na ten kurt a semkli se na celý týden jako jeden tým, jeden celek a s tím si šli pro ten stejný cíl a to byla ta trofej.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou až k 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov je zavřený pravý pruh. Na 138. kilometru odklízejí následky nehody. Projíždí se levým pruhem a plynule. Na silnici 44 ze Zábřehu na Šumpersku do Mohelnice se srazila dvě osobní auta, nehoda je na obchvatu Zvole. Zasahuje do části pruhu. A na silnici 11 z Těrlicka do Havířova na Bludoviském kopci se srazila dvě osobní auta. Opatrně na vozovku vytekl olej a úsek je kluský. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tady pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
5: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chodské koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
6: Nosím černý brýle.

0: Jdeme za Naděou Konvalinkovou v rámci pochoutkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naděja Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Tady já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to klidně si ho odves. Tak zaplať pánbůh, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: Pak chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají. Nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvernáplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že
1: dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, a na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Ale pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: A pak to budeš prodávat.
1: To ne. Já když tak rozdám.
0: Prodával jsi někdy na trhu?
1: Ne.
0: Proč teď ještě čeká?
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku už jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači, i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z 1 citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naďa.
2: Jsi mě úplně zamotal hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu romu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, jsi zlatej, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: A všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: Víš, jak mu to rychle jde, podívej se na to. No.
1: Naďa se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem. Nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vy?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hníst, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.

0: těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
0: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
0: Ano, podle chuti, vanilkový cukr, dva žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naděja zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
0: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr, předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků, se špetkou soli.
0: Soli, přesně tak. Tak, já myslím, že konzistence dobrá. Teď to lupnem do náplně.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
0: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj.
0: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jako by ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme dvě, tvarohovou.
0: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
0: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
0: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
0: Uvidíme, až to bude zlatoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme po tom, co jsme vytahli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
0: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
0: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam tenoučky, je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snět půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
0: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
0: Ze sušičky. jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
0: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Nadějou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Naději Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
0: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
2: Choutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnil ji poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz. A nebo si o ní zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá. Tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolín, druhé je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. No a z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím a nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisujou, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota, stejná jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to v ohni rozteklo a dá se to znova do pece na 14 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A já bych chtěl představit dalšího hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do úmoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matěje, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádný cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl. V té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to
1: a
0: bylo.
1: A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jo. jsou hodně
0: Do kdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíš je, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: Je to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No, tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večera
1: no,
0: se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritérie, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu, no. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No, tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že si přišel o půl hoďky jako deal. No, takže takhle, no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak bys si to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijedu a rozvezu to, nebo... A no, tak jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý, takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě neboleli nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No, a co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru? No,
1: jdu si lehnout normálně, jako v 11.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14
0: let. Dá se to trénovat?
1: No jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo.
0: Tak jo, děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelánu, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklízení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vorochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
1: A 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí Aleny Schillerové nebude možné vyhnout. Tunel na obchvatu Jizerního Vtelna na Mladoboleslavsku bude složený ze 30 dílů. Zítra čekáme slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mělo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Speciální konstrukci bude mít tubu z tunelu na obchvatu Jizerního Vtelna na silnici 1/16 na Mladoboleslavsku. Stavbaři ho složí z několika kruhových dílů. Skládat za sebe je začali v těchto dnech. Až budou všechny na místě, překryjí je betonem a zeminou. Pokračuje vedoucí projektu Pavel Machek.
2: Má to 27 dílků, z kterých se bude skládat postupně celá výroba toho tubusu a ten tunel bude nějakých 270 metrů dlouhý.
1: Práce na obchvatu obce začaly loni v květnu a skončí na podzim roku 2027. Náklady na stavbu jsou přes 660 milionů korun. V Praze 11 skončil zkušební projekt svozu skla, při kterém senzory uvnitř kontejnerů měří zaplněnost nádob. Systém pak automaticky objedná odvoz až ve chvíli, kdy jsou skutečně plné. Za rok a půl se tím snížil počet svozů o 2/3. Odhadovaná úspora je téměř 3 miliony korun, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Dynamický svoz skla pokračuje na 199 nádobách na Praze 11 a současně se rozšiřuje o dalších 78 nádob na sklo na území Prahy 15.
1: Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice.
0: Počasí.
1: Noc bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou k 9 až 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu na 16. kilometru ve směru na Ruzyni a D7 probíhají práce na 4 úsecích silnice a usazování nosníku mostu a tvoří se tam kolona. V místě je pro každý směr průjezdný jeden jízdní pruh. A pozor na dálnici D7, je tam olej na vozovce na úrovni obce Studeněves. Na vozovce je olejová skvrna a táhne se další 2 kilometry ve směru od Prahy k místu události ke 24.5. kilometru. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už jsou tady hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
0: Hvězdné návraty.
4: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archivy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy a budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností, až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
5: Já nemám svátek.
4: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
5: Opravdu?
4: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
5: Opravdu?
4: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
5: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
6: Tak co tu děláte?
4: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
6: Nechte se překvapit, ahoj.
4: Zase na to budu sám. Ahoj.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
2: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
3: A vždycky, hezký přístup.
2: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
3: Ano, zhora.
4: Držení prstů.
2: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo. Dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
3: Jste jí zabila?
2: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andrlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
5: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
6: No víš, Alenko, ona slečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je zvenková, tady v Praze studuje.
5: No, ale ženit se nebudeš.
6: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
5: Kolik dáte?
6: 200.
5: A máte doma slepice?
7: No, po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
8: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
5: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
1: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
2: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
3: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
2: Ano.
3: Je vám docela blíz. A co jako rozhodla, že jste šla na to divadlo?
2: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, udělala mzdovou účetní.
3: A tak jste mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
2: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
3: No je.
2: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých

0: ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
1: Tak, prosím.
2: Fajn. Ještě nejsme všichni.
1: Ale je 8 pryč.
2: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
1: Jak?
2: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
1: Co? Počkej, vy jste měli byt?
2: Vertikální.
1: Co to bylo?
2: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
1: Počkej, jak jste spali?
2: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
3: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
2: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
3: No.
2: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem jen ctil hlavu našeho kolektivu.
1: Vy jste asi byli parta za všechny drobnice.
2: No, jeden za tři a tři za jednoho. Necháš to?
3: To je jenom okurčička.
2: Ne.
3: Některý vůně jsou silnější než já.
2: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
0: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
4: Kdo s váma chodil? To bylo nějakých 60. leta, že jo?
5: To bylo 64 až 68.
4: A, tak to byl hezký rok.
5: Ano, to byl ten 68 byl zejména teda.
4: To bylo krásný.
5: Ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
4: Ano, ano.
5: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale... Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová,
4: no.
5: Takže jsme, a Monika Švábová.
4: Jo, Monika Švábová.
5: Moje spolužačka.
4: Vy jste poměrně hned po škole, asi vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
5: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy SK Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři, a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou, to zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psalo rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párelova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markrabiete Moravského, Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markraběnka?
2: Vrátím se.
4: Zabijte chlapy, sakra!
3: Doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má takovej nos.
3: Jakej nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: V době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvil pan ředitel Pavlíček tehdy, ještě ano. Přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. A občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Šlo o věc.
1: Chtěli jsme, aha, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce. A potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano.
2: No, tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
2: on to organizoval to asi, všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomíná na ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No, tak ještě byl asi hodně mladý, no, to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě?
4: No snad na naší svatbě.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi ožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Oni zdědili tetičku.
5: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No, fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědiční příbuzní. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Teď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokom.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel... Zkrátka, naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
7: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, veď, Kaču. Kaču, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mě.
5: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mě.
7: Tak mu tam tu tetičku napiš. No. A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
5: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
7: Co vymalujeme ještě před veselkou?
5: No přece si nemyslí, že se do téhle špíny budu vdávat.
7: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
9: Ale tě blázen, co tak jsme tady sehnali teď někde malíře.
7: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
9: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdybychom to nestihli.
5: Tak, adresy už si napiš sám. Co bychom to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
9: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabím.
10: No, já bych mohl vzít myšky a poledinky na chatu a Petra a on veme raubíře a mohli bychom vidět už v pátek odpoledne.
9: Mami, prosím tě, slyšíš to? Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byti. Začí hříchy a trpím.
7: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženeme.
5: Tak, Já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba svědky, víš?
3: Neboj, ona jim nic neudělá.
1: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby zpříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci, oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova. A řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny, ať jste zpátky. A my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty Saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a v příslušnost té Evropě, kam jsme patřili, a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
5: Víte, tetičko, co mi řek? Že vypadám jako od cirkusu.
11: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
12: Tak to se podívej, Kačenko, já to mě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
5: Ale já nemám svátek.
12: No to jsem ti přinesl taky jenom tak?
5: Jenom tak? Malinko!
13: Kačenko, neblkej dítě, to je úplně.
12: Co je, co se stalo?
5: Řekni radši, co si proved, kytku, jen tak. Slyšíš to,
11: slyším. Pro Krista pána.
13: On má nějakou ženskou, to je den. Co se teda nádrží?
12: Já nemám žádnou.
11: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
13: Pustýku, ona ta Dudíková měla přece jenom pravdu. Meč!
5: Co pak normální mužskej kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když máš špatný svědomí. Kačku, pojď, že moje uboj.
13: Maminko!
12: Hecky, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
11: Brána k bráně sedá.
12: On vážně o nic neudělal. My jsme ho tady s tatínkem navedli. Víte,
14: přesně tak to bylo.
13: Jak to navedli?
12: Hele. Akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Co jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
11: Jaká puma? Časovaná? No to je pravda. Já ji načasovala, akorát když měl Honziček dostat pít.
5: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy.
12: Už bych ti kupoval kytku, když nemáš svátek žádnej.
11: Jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
13: Teda, vy jste nám dali.
5: No. Tak já už se nezlobím.
11: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí, tak oddělají legraci, no.
3: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
12: To už to nikdo neudělá.
3: No, dej mi tu kytku, ať nezvadne, to by byla škoda.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky o jeden. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s mým, když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabímu, mu tento pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Aleno.
3: Strýček.
2: Jej rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laj?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Stříčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička a už nechci slyšet ani slovo. Padešenku, pojď ho roztrážnice a zítra to vyšetříme.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ně to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978, že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být začít spolu obsazování.
6: A proč jako spolu? V čem to vadilo?
5: Nevím. Já to nevím, já to fakt nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trabl a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách, no ale mezi tím divadlo v květnu jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fjodorem.
6: Navštívit loupežník. Dneska by jel navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
6: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborné.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
7: Jaroušku, máš mě rád?
8: No to víš, že tě mám rád, kotíčko moje.
7: Ale budeš mi mít pořád stejně rád, vy.
8: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
7: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
8: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
7: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy. Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
8: Ano.
7: No, jaký je krokodýl,
8: Zlej.
7: Ano. A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
8: Oba dva.
7: Tak.
8: Ano.
7: Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
8: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, tam ani neumíme, veď?
7: Je, pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají, se div se nepoperou.
8: Křičej na sebe, co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet, beručka
7: moje. Ale za to může ona. Ona je hašteřivá, on je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá, musí se hádat taky.
8: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
7: On, Martínek, jo. No. Proč?
8: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
7: No počkej. Tobě je líto Martínkovi.
8: Ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
7: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
8: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
7: Ale dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
8: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
7: A když mě o tom přece vůbec nezáleží.
8: No tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
7: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
8: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinková, to je pana Martinka, paní Martinko.
7: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
8: Já vůbec nevím, že šilhá.
7: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
8: Je úplně jedno, jestli seš pidlovoká, ty nebo paní Martinková.
7: Co jsi to řekl? Já, že jsem pidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
8: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
7: Málem jsme se hádali, vy.
8: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
7: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
8: Ano.
7: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Hmm. Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
8: On. Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
7: Ne.
8: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšiml, jak on vypadá? Ta on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
7: Ale náhodou, ty fousy si nechal narůst kvůli ní. Jo, chci taky sumec, udělej sumec, nechci narůst fousy jako sumec. Jo, pak dělá sumec, neukazuj, jo, chci sumec.
8: Já ti přece nebudu dělat šaška. Když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním jdi. Muskej jako sumec, no.
7: No prosím, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženat tím
8: mužem? A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
7: Já že ho miluju. Jistě. Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
8: Tyžma, hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, tak se podívej na sebe. Paní Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
7: Co jsi to řekl?
8: Koťátko.
7: Co jsi to řekl? Koťátko. Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko. Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mě teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mě ne.
8: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechal na růst sloty. Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
9: Naschledanou.
8: Bohem.
7: Vidíš, co děláš?
8: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
8: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
7: Dobrý večer, pane Martíne.
8: Dobrý večer, paní Martinková.
1: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky. A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
5: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: já jsem nevěděla, že seš sionistka. A já jsem na ní zůstala koukat a říkala: no, že jsi vzala žida. A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: to jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony.
6: Tak to je krásný.
5: A ona stuhla a zasmála se a říká, ty jsi vtipná.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Další film Léto s kompojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že tě trabant v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že hat je větší než červ.
3: To je.
2: Tak velká říša už musí být hat.
3: No tak dobře, tak je to hat a už mě s tím neotravuje.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
9: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
10: Žehlil jsi někdy?
11: Dej o kakaových bobech všechno.
10: Nežehlil.
11: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
12: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
12: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, který si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
12: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm-hmm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
12: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a řekne, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona řekne, žehlil jsi někdy?
6: Nežehlil.
12: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco? Třeba?
6: Ne, má to napsaný. A dost si to hlídá,
12: já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo? To je k poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo
12: jo.
6: Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
13: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
14: Upřímně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
13: A co, když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
14: Na městském úřadě Pautři.
13: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
15: Šel starý McDonald's z Ostravy domů.
4: Bartovské Hardě večer se stavil.
13: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Vasebauer.
15: Ich liebe Sie. Sie sind so schön.
13: No to už říkáte hezky, tyhle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
15: Paní profesorko, mohl bych si ještě vzít tu variantu, jako že už si tykáme.
13: No prosím.
15: Ich liebe dich.
13: Du bist...
15: so schön.
13: Co je s vámi, pane Vasebauer? Není vám dobře?
15: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
13: Vy mluvíte německy.
15: No jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
13: Děláte si legraci?
15: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úvodě, když jste si vyřizoval ten vedlejší příjem. Úplně jsem zahovel.
13: Pane Vasebauer, přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
15: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
13: Jaká?
15: Přísná.
13: To se vám na mě líbí?
15: Všechno se mi na vás líbí.
13: A co s tím uděláme, pane Vasebauer?
15: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam. Popovídat si česky.
13: To bych nevylučovala.
15: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
12: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, v podstatě.
12: Měřábem.
6: Jo. Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balónem. Tak byla, že jo, kameraman byl s námi.
12: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně i tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu. No a pak nás pustili, no.
12: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže... A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
12: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera tu byl medvěd.
16: Jo.
6: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel. Sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
16: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky, televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
16: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
16: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
16: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
16: Ale no tak, já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svýho brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
17: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

Říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Je neděle, hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun, přeji vám příjemnou dobrou noc a doufám, že se zapojíte do dnešního dvouhodinového povídání na téma Zase vy, nebo už zase vy. Poznají vás už podle kroku, máte někde svůj stůl, připravují vám kávu bez objednání, zdraví vás řidič autobusu, zná vás prodavačka jménem, jste někde za inventář, tak přesně o vás to dneska bude.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: S největší pravděpodobností se štamgasti hodí do hospody, i když je to jen můj subjektivní pocit.

0: Dobrý večer u noční linky, ještě jednou zdraví vás od mikrofonu Honza Macoun z technického pracoviště Petr Kubala. My jsme tady dnes v pražském studiu vlastně jako takovými štamgasty nočního vysílání. Budeme moc rádi, když zavoláte sem k nám do studia, napíšete, zkrátka přihlásíte se k tématu už zase vy. Dneska si budeme povídat o známých tvářích, pravidelných návštěvnících a lidech, kteří se vracejí tak vytrvale, až už si vlastně bez nich určité místo neumíme představit. O hotspotských štamgastech, zákaznicích oblíbeného pekařství, sousedech z lavičky, návštěvnicích knihovny i o těch, kteří pravidelně volají do rádia. Možná takového člověka znáte a možná jste to právě vy. Někde vám rovnou natočí oblíbené pivo, jinde už dopředu vědí, že budete chtít mluvit s vedoucím. Zajímá mě, jaké to je být štamgastem nebo tím, když se tak někde v potají vzdáli, o tak uslyší třeba takovéto už zase vy. A to nemyslím prosím ve špatném, to myslím jedině v dobrém, protože nebýt třeba vás, posluchačů, pravidelných štamgastů nočního vysílání, nebylo by noční linky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pište také na linka@rozhlas.cz a nebo i do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A hned pojďme do hospody, pojďme do Rakovníka, tam nás poslouchá posluchač Zdislav, který napsal, do naší hospody schodím skoro 30 let. Ne denně, to bych manželce nekřivdil, ale dost často na to, aby mě tam znali podle kroku. Když vejdu, výčepní se jen podívá a zeptá se klasiku. Ani neumím říkat, co chci. Někdy mě to těší, protože člověk má pocit, že někam patří, jindy si říkám, že už nejsem součást vybavení jako věšák u dveří. Jednou přišla nová servírka a donesla mi jídelní lístek. Celá hospoda se začala smát. Prý jsem byl poprvé po letech považovaný za normálního hosta. Od té chvíle říkám, že štamgast pozná stáří podle toho, že mu přestanou nabízet noviny.

0: Jste někde za inventář, protáčejí nad vámi oči, poznají vás dřív, než promluvíte. Máte svůj flek, hlídáte si svoji židli, děsí se vás obsluha, výčíšník, co zase budete chtít. Mizí prodavačky do skladu, voláte tak často, že už vás poznají po dechu. Píšete pořád dokola, musíte mít poslední slovo. A zase vy, to je to téma dnešního nočního povídání do jedné hodiny, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Je to noční linka, pojďte do toho, telefonní číslo 731 800 900, linka@rozhlas.cz nebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Haló, haló, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, to je Robert Olomouc.
0: A dlouho jsme se neslyšeli. Roberte, povídejte. A zase vy?
1: No, je to tak. Chodím do jedné restaurace, jmenuje se to Pohonix. Přidají se tam tři servírky. Ze všema vyhlázím od prima. Tu jednu mám moc rád, protože je to prima holka. Evidentně si spolu rozumíme. No a vždycky, když tam přijdu, tak už ví, že si dám matelinku, tak už se mě ani neptají, prostě ví, co si dám. A mám tam kamaráda, Radima, je to moc prima chlaba, vždycky si spolu pokecáme. Jako, a evidentně si s ním taky rozumím. A prostě tam těch chlapů víc, které má kamarádím, takže se tam cítím dobře. No a pak ještě je další místo, kde je to podobný, tam vždycky chodím každý týden, to vždycky jdem s klukem na bohoslužby. A to je taky prima, tak vždycky se účastníme sobotní školy, kluk už si skládá pucle, jo, no prostě paráda, klidně se mě ptete, jestli vás něco zajímá.
0: Spíš by mě zajímalo, co by říkala obsluha, kdybyste nepřišel.
1: No, to nevím, ale taky se to stane, že třeba občas není čas, tak prostě nepřijdu a neřeší o to, jo? Že může se stát, že třeba není čas, nebo mám nějaké vyřizování, nebo takové. A neřeší o to, no tak...
0: Doptávají jako, se třeba prýma. Případně, když nedorazíte jednou, že příště, když dorazíte, tak se ptají, kde jste byl, co jste dělal, proč jste nedošel?
1: Tak někdy tak trošku, jako řeknu, tak třeba měl jsem hodně práce, nebo nebyl čas, nebo takové. To je různý, no, ale jako jo, tak jako popovídáme si, je to v pohodě. A je tam, říkám, je tam jedna moc prima holka, moc si s ní rozumím. A ona je tak hodná, a to bych asi neměl, no prostě. Já jsem vdovec a když mě pohladí vlasy, tak je vytryskná i slzy a hladím taky vlasy. Mám už zkrátka strašně rád, jmenovat ju nebudu, protože nevím, jestli by si to přál, ale jako nechci nic pokazit, pochopit to.
0: Co si myslíte, že si myslí o vás obsluha?
1: No, tak to je správná otázka, taková trošku na tělo, ale berou mě, že já jsem takovej, jak bych to řekl, takový dospělý dítě, takže já třeba, je tam prima, tak sednu si testou a když je ta možnost, tak buď holky nebo chlapi se mnou hrajou, ale člověče nezlob se, je to moc prima, no já si zrád zahraju člověče nezlob se, no tak žena by umřela, tak nemám s tím rád. A prostě už mě bylo takové, jaké jsem, no tak je to prima, že si sednu a hrajem svou brdo, je to paráda. No.
0: Tak Robert otevřel dnešní noční linku, moc děkuju, zdravím do Olomouce, ať se daří a buďte tam gastem a člověkem, který, já jsem ještě nedomluvil. Chtěl jsem vám popřát hezký večer, klid, pohodu a zároveň taky, ať už jste kdekoliv tam gastem, ať jste vítaným hostem i nadále a dobrou noc.
1: Všechny pozdravujte, linkoře, děkuji, nashledanou.

0: chtěl jsem jen poslat pohled. Paní se zarazila a řekla, dneska jen jeden. No, měl jsem skoro pocit, že jsem ji zklamal. Moc zdravím do Vyškova, pan posluchač Bořivoj, děkuju moc. A co vy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Považují vás někde za štamgasta, člověka, který chodí neustále do stejných míst, na stejné místo. Třeba mě napadá jet pravidelně autobusem hromadné dopravy, sednout si na své v uvozovkách už místo za ty dny, za ty týdny, měsíce a ejhle, zase vám tam někdo sedí, někdo jiný. Máte chuť ho vyhodit z toho daného místa. Třeba po čase zjistíte, že v autobuse jako dlouho nic, ani vidu, ani slechu po některých osobách, se kterými se zdravíte pouze očně. A potom po čase zjistíte, že ta osoba se třeba odstěhovala, že už to místo třeba po ní zůstane vždycky volné. Jak se tváříte vy na štamgasty, na pravidelné hosty, kteří se vrací ať už do obchodů, nebo třeba klidně i do rozhlasových stanic se svými příspěvky, telefonáty, nebo se svými sousedy, se kterými se pravidelně potkáváte, střetáváte, ale když se s nimi jednou nestřetnete, hned vám to přijde divné. Tak zkusíme třeba vás. Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu. Kdo pak je tam? Tak, to je někdo, kdo nás poslouchá, ale mluvit nechce. A co tady, kdo nám volá teď? Halo, halo. Ano, to jste přímo vy.
2: Pali, Ružda.
0: Nerozumím, ještě jednou. Tak tady to taky nevyšlo a vyjde to někomu dalšímu. 731 800 900, volejte právě teď, anebo pište. Mám tady připravený ještě další od vás příspěvek, anebo z komentářů. Ano, to tady taky vidím. Čekárna, tady jsem si poznamenal, kde to mám. Tady Jana, u svého obvodního lékaře jsem byla jednu dobu pořád, ne protože bych chtěla, ale zdraví se zkrátka ozvalo z více stran najednou. Nejdřív tak, potom záda, potom odběry, potom kontrola po viróze. V čekárně už mě snad lidé zdravili jako personál. Jednou přišla nová pacientka a zeptala se mě, jestli se má hlásit u mě anebo u sestřičky. Tak to už jsem si řekla, že je zle. Nejhorší bylo, že jsem měla oblíbenou židli u okna. Když byla obsazená, cítila jsem se skoro dotčeně. A to je to, co jsem říkal před chvílí. Dnes už tam chodím méně a jsem za to ráda. Ale když vejdu, sestřička pořád říká, a naše stálice. Nevím, jestli mě to těší nebo varuje. Moc zdravím. Děkuju. Víte co, pojďme teď za další písničkou. Schválně, jestli poznáte, co spojuje ji a dnešní téma.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. René, já a Rudolf, zpíval Jiří Schellinger. No a jestli se do našeho nočního vysílání tahle písnička hodí, já jsem uznal, že ano, protože k pravidelné partě a společným rituálům v písničce vlastně jde o trojici, která tráví nedělní odpoledne golfem. Hodí se tedy k otázce, s kým se pravidelně scházíte a kde už vás vlastně automaticky očekávají. Takoví lidé nemusí být nikomu protivní. Prostě patří k určitému místu a určitému dni. A někoho dalšího z vás, volajících do vysílání Českého rozhlasu, kdo pak nám volá? Tady Honza, pěknou noc.
1: Dobrý večer.
0: Celý večer.
1: Já jsem dobře slyšet.
0: Výborně slyšet, nebojte se, nelekejte se, jenom se nám představte, jak víme, s kým máme tu čest.
1: Já jsem Nelám, je mi 23.
0: Ano.
1: A chtěla bych se s váma podělit o takovej malej příběh. A jde o to, že já jsem navštěvovala před pár lety jednu takovou rychlovku, kde obsluhovali teda Vietnamci.
0: Ano.
1: Ale vůbec to nevadí, nejsem žádný rasista, ale jde o to, že já jsem se tam vždycky objednávala jedno jídlo. To byly prostě hranolky.
0: A ano.
1: Přišla jsem tam už tak po druhý, po třetí a ten pán, který obsluhoval, se na mě podíval a řekl, hranolky, já, jo, hranolky. Takže to je taková jako vtipná historka, kde mě už začínali ti obsluhující trošičku poznávat a za mě upřímně tady to navštěvování míst některých dlouhodobě je pro mě příjemný, protože nejenom, že já poznávám personál, ale personál poznává mě a myslím si, že je to další místo, kde se člověk může cítit aspoň trošičku doma a každým to prostě přeju, protože je to moc fajn.
0: Protože jsem pracoval v gastronomii taky určitý čas svého života, tak jsem zažil spoustu štamgast hostů, jejich štamgast stůl, štamgast židle. A musím vám teda říct, že mě byli štamgasti po poměrně krátké době protivní. A já vám řeknu důvod proč. Protože si nárokovali. Nárokovali si něco víc než běžní ostatní zákazníci, kteří tam byli. Jak vnímáte vy toto?
1: Jak to vnímám? Já to vnímám tak, že je to něco blbýho. Myslím si, že ke každému zákazníkovi, ať už jakýkoliv obchodu, restaurace, večerky, by se mělo jednat a chovat by se k němu mělo s úplně stejnou úctou, ať už je to někdo, kdo tam chodí pravidelně, anebo někdo, kdo tam přijde jednou za život a už se tam nikdy nevrátí potom.
0: Co mě třeba dokáže velmi rozčílit je, když přijdete do nějaké té vietnamské večerky a vidíte tam nějaké jiné zákazníky, kteří se vybírají a tykají té obsluze. Rovnou tykají. A jsou tam třeba poprvé. Mně to přijde takové zvláštní a docela neúctivé.
1: Tak
0: zažila jste jako někdy?
1: Ne. Ještě, naštěstí ne.
0: Naštěstí ne, to je dobře. Já jenom, že jsem se u toho pozastavoval, mně to přišlo jenom zkrátka zvláštní, hele, dej mi tam ještě tohle, nebo mají pocit, že jsou jakoby něco víc, zase jsme u toho vlastně, no. Že připadá, že zkrátka si nárokují něco, co by si nárokovat neměli, ale je to asi o slušnosti, předpokládám.
1: Já bych to pochopila v případě, kdyby se ten člověk s tou obsluhou znal, třeba aspoň trošku, kdyby to byl známý kamarád. Ale i tak vím o spoustě případů, kdy se profesní život, profesní role nemíchá s tou osobní a že třeba dva kamarádi, kteří si normálně tykají, tak se potkají v tom zaměstnání a prostě si vykají, aby to nerozhodilo nějaký jejich pracovní poměr nebo cokoliv.
0: Je fakt, že když jste říkala, že už vás v té restauraci už tak jako vědí, co chcete, co budete chtít, tak já bych se cítil být potěšen, to je taky pravda. A na druhou stranu si říkám, že když o mě budou vědět víc a víc a víc, jako jestli je to vůbec taky jako dobře, jestli je fajn, že někam patřím, ale jestli náhodou se tam ta mezera toho soukromí a té linie, jestli se náhodou nepřekřížím moc brzo, jestli to není vlastně ke škodě.
1: V tom případě takovej jeden tip mám tady pro toho člověka, který mu to vadí.
0: Ano.
1: Prostě dejte si výjimečně něco jiného.
0: To je fakt překvapení po všech stranách. Nelo, děkuju moc, ať vám ranolky chutnají tam, kde si je objednáváte, a taky ať jste vítaným hostem i nadále. Dobrou noc.
1: Já vám taky děkuju. Dobrou.
0: Věta už zase vy totiž sama o sobě ještě neprozradí, jestli jste vítaní. Záleží na tónu, na výrazu i to, co přijde vlastně potom. Může následovat srdečné přivítání a také připomenutí, že zavírací doba už dávno skončila. Zkusme se dneska podívat na obě strany, na člověka, který přichází, i na toho, který to má znovu vyslechnout. Dovedeme poznat, že naše oblíbené povídání druhého tentokrát zdržuje. Umíme přijmout, že naše místo není zamluvené navždy a dokážeme naopak ocenit někoho, kdo se vrací. Pamatuje si naše jméno a zeptá se, jak se máme. Nechci předem rozhodovat, kdo je milý štamgast a kdo je nesnesitelný návštěvník. Třeba se dneska ukáže, že o stejném člověku mohou dva lidé vyprávět dva docela rozdílné příběhy.

0: Ptáme se dnes v noční lince, jste vítaný host, jste nutné zlo, lezete někomu na nervy. Řekli vám někdy už zase vy a znělo to mile, znělo to otráveně, berou vás za domácího nebo pletou si vás s personálem? I o tom to je v dnešním nočním povídání. A volá Vítek z Jihu Čech. Ano, zdravím, ano, pěkný večer.
1: Dobrý večer, to je Vítek Budějovice. Já nejdřív budu s váma souhlasit, protože taky dělám v restauraci, jsem kuchař a to, co jste říkal, tak tam jde totiž o jednu podstatnou věc. O to, že ty zákazníci si malinko pletou tu pohostinnost s tím, že v podstatě za ty peníze si tam jako zaplatí nějaký prostor, kde si v podstatě můžou dělat, co chtějí.
0: Ano.
1: Jenže ona to není pravda. Pořád jsou tam na návštěvě a pořád, i když si za to platí, tak a právě, že kdo prostě má víc peněz, tak někdy prostě jako se prezentuje těma financema a myslí si, že prostě mu tam patří všechno.
0: Vlastně, Vítku, já jsem si teďka vzpomněl vlastně z toho období, kdy jsem v hospodě dělával jako kuchař, že vlastně jsem si na tu charakteristiku, nebo to, co mě vlastně rozčilovalo úplně nejvíc na štamgastech, vzpomněl až teď. A to bylo, že ten nejlepší stůl si rezervovali štamgasti proto, aby tam crcali celý den dvě piva. Takhle to bylo zrovna v tom našem případě, ale samozřejmě provozu jinak.
1: Kdysi to tak bylo, odpovím vám jinak.
0: Ano.
1: Vlastně to říkal Šimek s Grossmanem, že byli v té Veslávi a že už by tam dneska asi těžko někdo jim to dal, protože to byl stoleček u WC, prej, jenom pro dva lidi. A oni tam pili celý večer jednu sodovku na půl, jo.
0: No.
1: A jako těm, prostě oni už je znali a bylo jim to jedno, prej údajně do toho stolu vyzeli nějakým nožem prostě monogramy, jo.
0: Mm-hmm.
1: Takže nevím. No nicméně, já vám chci odpovědět jinak, to je takový přísloví, jo. Co k nám lezete, my k vám taky nechodíme, jo. Takže takhle se to říká u nás, nicméně jenom chci říct tolik, že opravdu někdy by bylo fajn, kdyby ty lidi se jako postavili na tu druhou stranu a byli v té pozici toho tý služby nebo těch služeb a taky si tam těch 12 hodin jako odstáli a poslouchali celý den to zajímavý povídání, hodně jako výživný těch lidí a tak dále a tak dále. Jo.
0: Mm.
1: Takže ono to a souhlas s tím, že někdy my už jsme, jako to měla obsluha teda, protože já jsem kuchař, tak já jsem s tím tolik společného neměl, ale samozřejmě zase bylo, že když se objednávali nějaký, tak se přednostně dělalo pro štamgasty.
0: Jo, no jo, taky
1: takže
0: pravda.
1: Takže si objednávali určitý stůl a potom už ta obsluha, ten servis vlastně řekl, ale tenhle ten stůl prostě jako bude pro ty štamgasty, že jako byl to jako slušný stůl, ale ještě tam byly prostě jakoby stoly, kde byly, protože to byl většinou stůl pro 6 lidí, jo, a potom byly stoly pro 4 a pro 2 a to, takže tam byly ty čtyřky, se dávaly jako zase na určitý místa a tak dále, jo. Ono totiž dneska je to komedie, ty restaurace, protože kdysi prostě podle skupiny, cenové skupiny musely být rozmístněný i stoly a velikostí restaurace, kolik se tam vešlo stolů a tak dále, jo. Že cenová skupina prostě byla jako VIP, takže jste tam měl jako kolem z toho stolu ten prostor, jo. To znamená, proto jste si to platil, jo, tu jedničku, že vlastně máte i ten prostor kolem toho stolu a vlastně jakoby takový klid na to jídlo, jo. Takže tam se to, já už si to teď nepamatuju, kolik to bylo jako u toho stolu metrů, jo, takže tam prostě, když to byla jednička, tak plácnu, tam bylo 5 stolů, jo, nějaký VIP prostě snack baru nebo kavárně nebo něčem takovým a dneska jich je tam třeba 15, jo, těch stolů. Jo, že už dneska se to tam a už se na to nehraje, jo, na ty metry, aby tohle, ale když si prostě byly na to předpisy přímo, že byl ten rozměr prostě k tomu stolu, aby ten host tam měl určitý jako pohodlí, no.
0: Mm.
1: Jo, takže Takže takhle a jinak, jako jak říkám, je to prostě, víte co, jak se říká, tady máme benzínku a tam přijdete a taky koukáte a lidi ani nezabučí, jo, jak se říká, když ten bejk přijde do té stáje, tak by aspoň měl zabučet, jo.
0: To je fakt.
1: A ještě poslední věc vám řeknu, co se mi moc líbí, na YouTube je krásný z Ameriky, je nějaký prostě koloniál, tam prodává tohle a oni mu tam hážou peníze. Jo, a ano. Prostě chovají se k němu hnusně, jo, k tomu klukovi. A on je zase háže zpátky, jako jo. A nebo mu řeknou, že chtějí kolu za $2.50 a on dají mu jenom $1.50. Tak on dobře, odevře kolu, vyleje tam do skleničky trochu koly, dá mu to zavře a on mu říká, proč mi to otevřel? Ty jsi mu dal $1.50, tak tady máš kolu za $1.50, nazdar. Jo, takže prostě takhle, anebo z boty vytáhne smačkaný peníze, smuchlaný úplně jak papír od salámu, dá mu to, on je narovná, ty peníze veme z kasy, taky znova zmačká a hodí mu to zpátky, ne? A on začne tam vykecávat, proč mi to zmačkal? Vykal, tak ty jsi mi dal stejný prachy, tak nazdar, jo. A povím vám poslední věc, v Německu to byl mazec dost, to jako jsem tam řval, protože to jako jsem řekl manažera. Normálně tam se šíleně chovají k eurům. A já jsem měl rovnou 20 eurovku, normálně byl účet 10 euro, takže jsem dal rovnou 20 eurovku a oni normálně zkoušeli, jestli mám pravou, jo, a dal mi zpátky zmačkanou a papír od salámu. Říkám, ne. Jsou dvě možnosti. Buď mi to vrátí, těch 20 euro, těch mých, a tohle si necháš, mě to nezajímá ten nákup, anebo zavolat toho manažera, že chci normálně pěknou bankovku, jo. Protože k těm penězům, jak oni se tam chovají, natržený peníze, prostě kus rohu uchybělo, 5 eurovka natržená úplně, že prostě tohle, jim je to jedno, oni to tam dají, jo.
0: A to ještě navíc, to jsem taky častokrát slýchával, že eurům říkají tojra.
1: Ano, euro i stojro, no, protože do dneška, to se málo ví, to teda prokecnu, že dneska, do dneška ještě můžete, teď zase našli v Itálii liry a chtějí to přeměnit na eura, jenže Itálové už dávno liry nemění, ale v Německu se mění pořád ještě západoněmecký marky, jako 50 centů je jedno euro, jedna marka, takže vlastně 2 marky je euro, jo, takže vy si normálně můžete dojet do Německa vyměnit do Národní banky, třeba v tomhletom v Mnichově, prostě do Národní německé banky si můžete dojet vyměnit marky. Jako,
0: Vítku, končíme. Povídáme dlouho, ale děkuju pěkně, jo. Protože bylo to velmi zajímavé a hlavně jste mi doplnil něco, co už jsem dávno zapomněl z oboru gastro. Tak dobrou noc až tam gastům. Taky pěkný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Budeme rádi, když zavoláte i vy 731 800 900, číslo sem k nám. Povídáme si o štamgastech a jak je vnímají obyčejní hosté, ti, kteří provozují ať už ten či onen podnik, anebo jak se cítí oni zákazníci, kteří jsou považováni za štamgasty. A vůbec jsou štamgasté vítanými hosty?

0: Haló, haló, kdo nám volá? Tady Český rozhlas.
1: Dobrý večer, zdravím Český rozhlas i posluchače.
0: Ano, kdo
1: tady
0: nám volá?
1: Otto od Uherského Brodu.
0: Zdravím vás, Otto, Stammgast, ano nebo ne?
1: Tak byl jsem 10 let Stammgastem.
0: Ano.
1: Potom ze zdravotních důvodů jsem to musel omezit, takže teď už nechodím do naší hospůdky, ale byl jsem v invalidním důchodu a my jsme chodili ráno na 10 hodin.
0: Už takhle brzo?
1: Ne, večer si chodil každý, jak chtěl,
0: ano.
1: Ale ráno nás bylo 7 a to už jsme postávali před hospodou a čekali, až nám otevřelo
0: to. Vidíte, co mi to připovídá? To mi připomíná jako dědictví, ale něco v Hoši Guten Tag, kde vlastně chodili pánové ještě předtím, než otevřela, že jo?
1: Ano.
0: No a jak jste se cítil, když náhodou jste nedošli v plné počtu, v plné síle, nebo když vaše místo vám obsadil, to si vlastně nikdo asi nedovolil?
1: Ne, to jsme měli svoje místa.
0: Ano.
1: To se mi nestalo, že by mě někdo zaseděl místo.
0: No a co vám to dávalo, takhle to štamgastování, jako vnitřně, jako proč jste vlastně chodil takhle každý den, nebo tak často?
1: Bylo to, protože říkám, byl jsem v invalidním důchodu, něco se doma podělalo, nějaká práce, a zbytek byl člověk prakticky jak kdyby sám. Tak jsem chodil mezi chlapy.
0: Že potřeboval společnost někoho, aby doma nezakrněl.
1: Přesně tak. A já jsem tam byl ale jenom 1 hodinu. Já jsem si dal kávu a dal jsem si sodovku.
0: Aha. Vidíte, to mě vůbec nenapadlo, že vlastně člověk chodí do hospůdky anebo do nějakého provozu právě proto, aby nebyl sám. To mě vůbec nedochází.
1: No, to bylo. Já už jsem se na to ráno vždycky těšil, nemohl jsem se dočkat. A měl jsem tam svůj hrnek na kávu. Bylo to fajn, kluci hovořili o fotbale, já tomu moc nerozumím, já se o tom moc nestarám. A tak, no.
0: Ale měli zájem, vzájemně jste měli zájem o sebe, že jo, v tom případě.
1: Určitě.
0: A vy jste to měli ještě teda ohraničený tou hodinou, a to bylo z jakého důvodu?
1: No já jsem za hodinku spotřeboval to, co jsem si objednal.
0: Ano.
1: A potom kolem té 11. hodiny, 11:45, začali chodit meníčkáři.
0: Jo, ano.
1: Dělníci a tak dále, tak management všelijaký na jídlo. Takže já jsem zrovna odcházel a oni přicházeli.
0: Vy jste měl vlastně takový vlastně fahrplán, takový vlastně celodenní, nebo každodenní plán toho, jak ten čas strávit asi.
1: Ano. Já jsem se vzbudil ráno v 7 hodin a nemohl jsem se dočkat 10. Až bude konečně už 10.
0: Co bylo ještě dalšího v tom denním menu vašem? Co jste vlastně dělal potom ještě po zbytek dne?
1: No tak když byla nějaká práce na domě, různá, no, tak co mě zdraví dovolilo? Dokázal jsem betonovat, sice pomalu všechno, ale dokázal jsem cokoliv vymalovat. Nebyl to problém.
0: Dobře. Takže těšil se denně na 10, až to přijde, až se otevře. Co by se dělo, kdyby se neotevřelo? Nebo hlídali jste čas těsně před tou 10, jako kde pak je dneska?
1: Hlídali jsme čas a potom jsme už klepali na dveře, když se opozdil.
0: Co si o vás mysleli tam na té druhé straně za těmi zamčenými dveřmi? No jo, jsou to, ale kluci šikovní, jsou to otravové, jsou to, co jsou to?
1: Ne, my jsme tam vycházeli s hospodskou velice dobře. To byl rodinný podnik a jako všichni jsme si tykali, takže prostě perfektní.
0: A dávali štamgasti lepší dýška než běžní zákazníci?
1: Já jsem dával 10 korun.
0: Bylo to hodně nebo málo? Nebo tak akorát?
1: No tak z těch 40 korun jsem dával 50.
0: No to kdyby se, no to jo, tak to je docela dost. Obzvlášť, když si uvědomím, že to ještě znásobím. No, za týdny, všechny a týdny. Jak dlouho jste byl tím štamgastem?
1: 10 let asi.
0: Pane jo.
1: A jak začal ten covid, tak jsem zůstal doma, samozřejmě. A od té doby jsem přestal chodit. už mě pozdravovali 100krát, že mám přijít a takhle. Musím někdy přijít, no, podívat se, ukázat.
0: Nejste v tom sám, já jsem si taky zrovna přednedávnem zpytoval svědomí nad tím, co jsem všechno přestal dělat s covidem.
1: Ano.
0: A jak jsem třeba dřív rád chodívával i třeba 3krát do týdne do sauny, tak jsem od té doby v sauně nebyl ani jednou.
1: Jasné, to
0: nic.
1: Rozumím.
0: O to děkuju. Děkuju i vám, Štamgast nočního vysílání. Ať se daří, dobrou noc.
1: Dobrou noc, ať se daří i vám a posluchačům. Nasledanou.
0: Dívám se, jak to vypadá v našem vzkazníku. Ano, dávám si obnovit, je to tu. Jana Zírkova píše, ano, pane Honzo, nakupuji v jedné dobročinné organizaci, kde si zboží zamlouváte jako aukci a pokud se tam objeví konkrétní plyšáci, které sbírám, tak prodavačky říkají, že už se smějí, že ví, že budu mít zájem. Bedřich, dobrý večer, mě se jednou stalo, že jsem byl u doktora a on říká zase vy, no řekl jsem ano, zase já. Mám tady třeba i příspěvek od Františka. Dobrý večer, pane redaktore a posluchačům Noční linky, protože redaktoři nás stále vyzývají, volejte, pište, pište. No a když už ten čas Noční lince věnuju, tak píšu. I někdy volám, volání jsem omezil. Je zajímavé, jak jsem přišel na kamaráda z vojny, Edu Zubra, nebo paní učitelky, které učily tam, kde já jsem byl na vojně. Oni tam byli o 5 let později. Byla to Červená voda nebo posluchači Noční linky ze Sázavy, Uždáru. Ti mě poslali knihy o Sázavě. Jestli se to někomu nelíbí, tak ať to neposlouchá, nebo ten pořad zrušte, já se aspoň vyspím. Je nás určitě pár posluchačů, kteří tomu věnují dost času a ráno utíkáme do práce. Jsme lidi různě protivní. Pan Macon taky píše dlouhé referáty, já si na něj nestěžuji. František ze Židlochovic, no ba.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, tohle byla Rejdivá Františka Nedvěda. Na pravidelných lidech je zajímavé, že bez nich by mnoho míst ztratilo část své atmosféry. Hospoda bez štamgasta, obchod bez známé zákaznice, čekárna bez věčného vypravěče nebo rozhlas bez pravidelných hlasů by byly možná klidnější, ale také méně živé. Zvyk je silná věc. Člověk se vrací tam, kde ho znají, kde má pozornost, kde má své rituály a kde má pocit, že někam patří. Jenže hranice mezi věrností a otravností je tenká. Stejný člověk může být pro jednoho milá jistota, pro druhého pohroma u dveří. Obecná pravda je prostá. Každý chce být někde vítán, ale nikdo nechce zjistit, že je vítán jen ze slušnosti.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude poslední do půlnoci, než otevřeme další druhou hodinu vysílání noční linky z Prahy, z pražského Karlína. Zavolejte, teď se to hodí, nestěžujte si, že se nemůžete dovolat, nevěřím tomu. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo pak je na druhé straně?
2: No halo, tady je Jaroslav.
0: Zdravím vás, Jaroslave, slyším vás tak jako velmi z dálky.
2: K tomu tématu bych dal jednu věc. Jezdil jsem před nějakýma rokama do Zlína a jezdil jsem nepravidelně, to znamená nějaký měsíc v roce, nějaký den v týdnu a v nějakou hodinu. Jo? To znamená, že to nebyly určitý časy. Chodili jsme do hospody na jídlo, do sídliště, a pořád tam seděli stejní lidi. To znamená, v jakoukoliv hodinu, v jaký den v týdnu, v jakýkoliv měsíc, v jakýkoliv rok a pořád tam seděli stejní lidi.
0: No. Ano, ano, ano.
2: Obrácený příspěvek.
0: No jo, a teď, co to ve vás evokovalo, kdyby tam náhodou neseděli, tak to by vás překvapilo spíš, ne?
2: No ne, já nechápu, kde dělali ten čas tam sedět, jako jo.
0: Možná, no ale tak třeba jste, jestli jste slyšel předchozího pana posluchače, tak on říkal, já jsem byl vlastně v invalidním důchodu a vlastně považoval za nutnost někam chodit právě proto, aby nebyl sám ten člověk.
2: No to já rozumím, ale podle mě témata probereme za 2 hodiny a pak už další den nemáme o čem, jo.
0: No těžko říct, nikdy jsem nebyl v té pozici, no vlastně asi možná i byl, ale třeba si to ani neuvědomuju, ale jak se cítí, no, takový štamgast, já už jsem to slyšel tady z té jedné strany, z té druhé nepochopené nebo nechápající od vás, no na druhou stranu řekněte sám, že kdybyste je tam neviděl, tak by to bylo zvláštní.
2: Je to, ani ne, ale já jenom jsem byl překvapený. Mm. Jak může v různou denní hodinu, v různý den v týdnu a v různé měsíce v roce tam sedět stejný lidi.
0: No, to je otázka, no.
2: Takže pro mě udivující, jo, kde berou ten čas, nebo prostě nechápu.
0: A třeba nám to někdo vysvětlí v té další hodině vysílání na téma a zase vy, až tam gasti a hosté. No, vám šťastné kilometry, samozřejmě. Ať je vám silnice široká. Děkuju za zavolání. Dobrou noc. Ještě se podívám na příspěvky, které jste tady poslali. Viděl jsem tady od našeho pravidelného posluchače Michala. Ano, v jedné restauraci si dělám rezervaci jednoho místa u stolu číslo 1. Ani ne tak kvůli kusu žvance, jako kvůli tomu, abych byl mezi lidmi a mohl pozorovat cvrkot. Říkám, že chodím pomeškat. Tu a tam chodím takhle pomeškat i do jedné pobočky jednoho kavárenského řetězce. Říkejme mu třeba Starbucks. Bumři tam jsou dost v menšině a mladí tam chodí flexit. No, knížku si tam číst nechodí, natož tu od Davida Bacha. To by věděli, co znamená laté faktor. Myslím, že by se jim tam nečetlo tak dobře, jako jim tam chutná. No, na Redditu jsem se dozvěděl, že třeba v takovém Japonsku existují agentury, které do nově otevřených podniků dodávají desítky falešných zákazníků s cílem vytvořit dojem popularity a přilákat takovým jdoucím. Takovou brigádu by si kde kdo nechal líbit. A co teprve, pokud by v Japonsku otvírali nevěstinec? Brigádníci by se jen hrnuli a hrdě by si to pak psali do CVčka.

0: vámi noční vysílání Českého rozhlasu ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. Zdraví u mikrofonu Honza Macon, u technického mixpultu a všeho toho podstatného pro vysílání Petr Kubala.
1: Noční linka.
0: Je tady půlnoc, vítáme nový den, je jim 28. září 2026. Máme tu státní svátek. Státní svátek, no, den české státnosti. Svátek slaví tedy Václavové, Vaškové, je vás moc, takže jednomu po druhém nebudu přát, ale vemu to tak hromadně. Ať se vám daří, doufám, že máte klid, pohodu a že vás nic netrápí, hlavně nebolí. Že máte nás a že vás z případné nepohody dostaneme přesně na tu stranu, které potřebujete. Podle příjmenáře slaví Čechovi i vám přeji jen to nejlepší. A jednu vzpomínkovou na Vladimír Míra Čecha. Otevíráme druhou hodinu vysílání Noční linky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: U nás domě říkají mi Franta Šiška. Bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. No a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. No a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začal blikat světla ve studiu. A už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele. Tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali. Asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. To je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny a já stejně jak na začátku jsem v řiti. A já stejně jak na začátku jsem v řiti.

0: směrem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. No a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, zdravím vás všechny, zdravím vás, když řeknu štamgasty našeho vysílání, doufám, že to neberete ve zlém, protože jsem měl teď telefonát s panem posluchačem, který vlastně tak nějak byl smutný z toho, že to bereme spíš jakože do toho negativa, ale to tak není, nemyslím si to, že by to bylo vždycky negativní, anebo vůbec jako a priori negativní. Zavolejte nám a povězte, kde máte svůj druhý domov a kde vás znají možná až příliš dobře. Jestli vzpomenete na nějaké přivítání, které vás potěšilo, nebo na poznámku, po které jste se otočili a už nikdy nepřišli, i to může třeba být aktuální pro některého ze štamgastů. Zajímá vás také zkušenosti vás, kteří pracujete za pultem, obsluhujete hosty nebo vyřizujete telefonáty, máte svého oblíbeného pravidelného zákazníka a co člověk musí dělat proto, aby vás jeho příchod spolehlivě připravil na dobrou nebo o dobrou náladu, zavolejte, začněte klidně i přiznáním, že jste někde bývali postrachem. Konkrétní jména přitom můžeme nechat samozřejmě stranou, tak zkuste zavolat do jedné hodiny zatím prostoru dost, nebo napsat linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo bude další? Třeba vás vezmu. Halo, halo, kdo pak volá? Kdo je na druhé straně?
2: Tady Iveta od Labe.
1: Ano, zdravíme, Klaby, Iveto.
2: Dobrý den.
1: Povídejte, jste štamgast?
2: Ne, já jsem si vzpomněla na věc, která je stará téměř 50 let.
1: Ano.
2: Dodělávala jsem, já jsem sice maturitu, ale dodělávala jsem si ještě trošku školu, takže jsem 3 roky dojížděla do dálkově do školy. Mm-hmm. A byli jsme 4 kolegyně, jezdili jsme každý, mám pocit, že to byla středa tenkrát, a protože jsme měli vždycky v toho vyučování odpoledne, ale poměrně dlouho až do večera, tak jsme chodili tam na oběd před vyučování vlastně na tu 11. hodinu. A jak jsme tam chodili, už jsem se začátku jako občas, ale pak jsme se naučili chodit tam každou tu středu a sotva jsme otevřeli dveře, tak tichník se jenom podíval, usmál a říká, dámy jako obvykle, už tam ani nenosil jídelní lístek, my jsme si pokaždý dávali jedno a to samý. Takže prostě byli jsme tam, ty 3 roky jsme tam byli štamgasti. A je pravda, že to, že on prostě vždycky s tím úsměvem a takovou šaramantností z nás tam uvítal, tak to bylo hrozně příjemný.
1: No, je to fakt. Člověka potěší i maličkost, kterou docení třeba jen on sám a ostatní si nad tím můžou třeba poklepávat po čele, proč jako, proč zase a podobně. Ale je fajn, když se takhle člověk dokáže cítit a když na tom najde to své plus. No, děkuju.
2: A bylo to opravdu velice příjemné a říkám, je to téměř 50 let, ale všechny 4 na to do dneška vzpomínáme.
1: Děkuju, Iveto, zdravím, Klaby, dobrou noc.
2: Mějte se hezky, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, ještě máme stále možnost, zavolejte, napište, tady někdo píše třeba, pane Macone, dobrý den, pane Macone, zdravím vás z Hané, nedá mi to a musím se znovu ozvat, téměř v každém vysílání vyzýváte, abychom my jako posluchači, já to poupravím, všichni a pokaždé, to zmiňuji, abyste navrhovali nová témata, která by nás zajímala. Já jsem vám jich před delší dobou napsala hned několik, ale zbytečně, protože do dneška nebylo nic vysíláno. Nejsem ješitná, ale myslím si, že by se dalo určitě něco vybrat. Dneska mě napadlo další téma. Když bychom mnohdy volající, utíkající od témat potřebují se dopovídat z toho, co je trápí, tak co třeba, co mám na srdci, co mě trápí, co mě těší. Vidíte, a takovéhle téma jsme měli poměrně přednedávnem a společně. Spíš si myslím, Zdeno, že nejenom témata, která posíláte vy, ale i třeba další volající posluchači, že vám zkrátka někdy mohou uniknout. A proto doporučuji, pusťte si vysílání Českého rozhlasu třeba i ze záznamu. Zpětně. Je to možné ze stránek vaší rozhlasové stanice, zpětný poslech a nabízí se třeba i vysílání noční linky, které jste nestihli, zaspali, anebo jste měli jiné, zkrátka důvody pro to, proč neposlouchat. Teď se to dá pochopit. Vysíláme pro vás každou noc.

0: Dá se říct, že další štamgast volá do vysílání. Jiří, zdravím vás, pěknou noc.
1: Spíš dobré ráno.
0: A nebo dobré ráno. Voláte z Vrbna pod Pradědem, tak předpokládám, že teď v noci tam tu tmu můžete dávat do pytlu a prodávat jí.
1: Máme tady krásný kulatý měsíc.
0: I já mám takový pocit, dneska nádherná, jasná noc, měsíc osvítí kde co, tak se nestratíme. Povězte, dnešní téma a zase vy o štamgastech nebo o hostech pravidelně vracejících se někam. Co máte vy k dnešnímu vysílání?
1: Já dnešnímu vysílání mám jenom tolik. Je to krásné téma, štamgastí, já jsem obrovským štamgastem a jsem štamgastem, ale teďka jsou trošičku na jiné straně štamgastem. A akorát před chvíličkou jste se tam bavili něco o tom, že nějaké téma nedáváte nebo to. A já jsem jenom chtěl říct, že jsem byl štamgastem, měl jsem svou židličku, svoje všechno, ale hodně přátel, ale v životě se mi stala událost, že jsem dostal rakovinu.
0: Ano.
1: No a tak jsem teďka štamgastem mezi lidma, kteří mají rakovinu.
0: No.
1: A vykládáme si o takovýchto různých těch rakovinových nádorech, ale chtěl jsem jenom to říct, že byste mohli dát, protože my teďka nemáme. Já jsem v invalidním důchodě.
0: Ano.
1: Jo. Ale nemáme v noci co dělat a posloucháme rádio Olomouc a vaše tady ty

0: ste si boli trošku ulevit, jak se říká na srdci.
1: No, jako k zamyšlení to je. Já mám rád neotřelá témata, nebo témata, kterým člověk si řekne, jak tohle může dopadnout potom v těch dvou hodinách vysílání, taky s tím mám svoji zkušenost vlastní, takže dalo by se něco přidat, určitě ano. Je zase fakt, že člověk, když tohle to probere v hlavě a říká si ano, tak měla by být noční linka nekonfliktní, neměla by být moc smutná, nechcete na druhou stranu, aby člověk plakal do vysílání, myslím tím ze strany volajících. Ale dá se to probnout, určitě ano. Tak vám děkuju za tip, protože já mám, se nevyhýbám takovým tématům, tak zkusím to promyslet a dám případně vědět.
0: No, já jenom jsem chtěl říct, že jsem byl dobrý, že tam prostě měl ze svoje místečko mezi přátelama, jo, a snažil jsem se být takový, jak kdyby na vrcholu. Mm-hmm. No, ale chtěl jsem jenom říct strašně moc, vážím Rádia Olomouc, poslouchám ho od rána do rána, jo, a teďka v poslední době nemůžu spát, ale vždycky se těším na třeba na 4. hodinu na reprízu.
1: Na Humoriádu.
0: Na tu. No vždycky se pravidelně zbudí, já třeba usnu ve 12:15 ráno, ale probudím se přesně za 5 minut, 4 a poslouchám to a krásně přitom musím, protože přes den směre na procházce, když dávají to od 4 do 5 a ráno od 4 do 5 to zase opakujou.
1: A nebo když nemůžu spát, anebo se probudím ve stejný čas, tak co jiného pustit a poslouchat. No je fakt, že...
0: Dneska tam byli moji herci, tam vykládali penky, takže jako... A pana Dvořáka pozdravuju.
1: Třeba poslouchá, třeba se mu to donese. Já poděkuju za zavolání, ať se vám daří. A Jiří, ať se vám žije, pokud možno, co nejlépe. No, a s těmi lidmi, se kterými se scházíte a radíte se a povídáte si i na téma rakovina, tak třeba vás to v něčem posiluje, jinak byste si s nima nepovídal.
0: Nás to hodně nás to pozbuzuje, protože já jsem jenom chtěl říct na to téma, že jsme takový štamgasti všetci tam v tom kruhu a všetci, ale tak nádherně, nikdo není žádný hrdina, všetci jsme jak malé děti a nikdy jsme se neznali, ale přesto se máme tak strašně moc rádi v tom životě, strašně moc rádi. Já jsem nikdy nevěděl, že dostanu rakovinu, ale dostal jsem se na onkologii do Ostravy, do Krnova, jo, všude, mezi ty lidi a mám svoje primáře, doktory a ty lidi jsou úplně jinakší, jo, jak se k vám krásně chovají, jak malému dítěti, jo, jako, ale je to nádherné. Prakticky, když člověk se dozví, že má tuto nemoc, tak tyto lidé vás přivedou na tu správnou cestu, jako správní štamgasti, kteří vám dají úplně zapomenout na to nemoc a žijete normálně dál svým způsobem života.
1: Jiří, vy jste to tak hezky řekl a tak hezky to promíchal vlastně k tomu dnešnímu tématu, že nemám co jiného říct, než že si vážím toho, že jste zavolal. Děkuju.
0: No já vám moc krát děkuju a hodně štěstí v životě a prosím vás, hodně zdraví.
1: No, vlastně to byla moc hezká tečka, hodně zdraví. Není na to, co říct. Samozřejmě rakovina, to už zní podle názvu, podle pojmenování strašně, ale jak sami slyšíte, dá se na tom najít i něco moc fajn. Tak doufám, že jste to vnímali taky jako já.

0: tam gastech o tom, jestli je příjemné nebo nepříjemné slyšet nebo vnímat a zase vy. O tom to je v dnešním vysílání. Telefon do studia 731 800 900. Zavolejte do Českého rozhlasu jako třeba vy. Slyšíme se dobře. Haló, haló.
1: Já vás zdravím, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já jsem zklamán, dobrý, ani bych nečekal, že jsem se dovolal, dovolal jsem se, po, dá se říct, hned.
0: Ano, po stoletech.
1: Všechny.
0: Třeba.
1: No, já jsem, když jsi tady, no. Na rovinu řeknu, že nevím, jestli jsem ve studiu už nebo ne.
0: Už protože, jste přímo do vysílání.
1: Přímo,
0: jenom
1: přímo, výborně,
0: jenom tak, jsem přeslechl to... vaše jméno křesní, prosím
1: Antonín,
0: pěkně.
1: Antonín nebo Tonda nebo Antonín. Počkejte,
0: zase tak u mě nejste takovým štangastem, abych vám říkal Tonda, takže Antoníne.
1: Tak,
0: zatím.
1: Tak Antonín, může být.
0: Povězte, štangast.
1: Já jsem k tomu štangastovství. Nebo ano. Tak, no, já tady zjistě toho, tak nejsem v restauraci, ale třeba, já nevím, od roku 21 existuje určitá sociální síť, jako mluvená, jo, kde se mluví, jo, tak tam zase, dá se říct, jsem já takovým štangastem, no, já si říct, že se pravidelně setkáváme na to popovídání, já tomu říkám, jako kdybychom se v podstatě potkávali, jako kdybychom šli na ulici a potkali jsme se, jo. Pozdravíme se, jo, s některým jako prohodíme víc slov, s některým méně slov, jo, ale dá se říct, že to jsou každodenní setkání, jo, že už potom samozřejmě nechci, že by člověk vrostl do těch životů těch druhých, ale opravdu hodně o nich ví a jako tak se to je třeba pro mě, no a já celý život dělám teda radiomaterský vysílání, takže zase tam na těch radiomaterských pásmech tam taky, jako jo, pokud slyším určitou značku člověka, no tak taky už, jo, samozřejmě, nebo je to tady někdo člověk z místa, tak už člověk taky ví, jo, s kým v podstatě má tu čest a tak, takže to je pro mě to, takový to štangastovství, no a my tady občas právě přesně jako radiomateři tady z Kladenska míváme jednou za, řekněme, 2-3 měsíce vždycky setkání, no, že jsme tak, takže jsme taky svým způsobem takový štangasti, sice nepravidelní tady v jedný takový restauraci, takže víceméně jako takhle se to dá propojit a chtěl jsem říct, že se mi moc líbí, slyším o tom, jak to rádio je taková, já bych řekl dneska už taková nedoceněná věc v podstatě, jo.
0: Jak to myslíte?
1: Těm posluchačům, no, že prostě těm posluchačům, jako já to myslím kladně samozřejmě, jo, že se mi líbí, že pro ty posluchače, jo, spíš se zrozumějí přesně ty sociální sítě a tyhle ty záležitosti, ale pro to rádio, pro ty posluchače to rádio je obrovský společník, jo, pro ten život a jo, ta určitá i jedna rozhlasová stanice nebo tak je to, jak jsem slyšel přesně na pánovi před malou chvílí, tak je to třeba, jo, to je celodenní společník a jako to se mi líbí, no, já jako tím, že dělám ten jako je poslech rádií, tak zase já spíš zase přeladím hodně teda, ale hodně teda, takže to je zase takové, ale fandím těmhletěm přesně, jak volal ten pán třeba s tou rakovinou a fakt jim držím palce, protože to já opravdu obdivu, ať jsem teda třeba zcela zase nevědomý nebo takhle, tak si říkám, to jsem na tom ještě jako fakt opravdu dobře, protože jako tito lidé, říkám, ty mají můj obrovský obdiv a hlavně přeju, aby opravdu byli jako co nejzdravější v rámci těch možností a víte, jako říkám, to je potom zásah do života, jo. Říkám, ty postižení jednotlivý, to už tak ten život přinese, ale tyhle ty vážní nemoci a tak, to je ještě snad daleko horší, takže tak to...
0: Já bych to Antoníne trochu ještě zpřesnil, je úplně jedno, jestli se jedná o rakovinu, nebo jestli se jedná o cokoliv jiného, ale je moc fajn slyšet, že někdo si najde nějaký způsob, ať už komunikace, nebo nějakého místa, kde mu je dobře a kde mu lidi rozumí, kde ho chápají.
1: Ano, určitě ano. To a jako je vidět, jaký ten pán říkal, že jak vlastně jsou teda spojení, teda samozřejmě jako tím tou nemocí, řekněme, nebo tímto, no, jak jsou takto spojení a že vlastně No,
0: jsou na jedné rovině a můžou se povyprávět, ať už ty bolesti, anebo radosti, a můžou si říct, hele, mě bylo blbě, mě bylo dobře. Všichni jsou si stejně rovni. A to, že rakovina někoho změní, tak to je jasné. Ta změní zcela určitě.
1: Hlavně asi obrátí ten život úplně nahoru nohama a oni mají můj obdiv, protože třeba já jsem se, já nevím, Takhle jsem byl oslepence v inkubátoru, co já nevím, kyslíkem, řekněme třeba, jo, a jsem s tím 50 let, takže jako já nemám, jo, takže když slyším tyhle ty příběhy, tak si říkám, jo, to seš na tom ještě královsky, to ještě úplně, to je úplně prostě v pořádku. To je spíš takové jenom ta moje jako myšlenka, když vždycky slyším ty noční linky, tak mě vždycky napadá, že je obrovská škoda, že třeba tady v České republice na to nejsou finance a takhle, ale že tedy, jak pořád koukáme do té Ameriky a do toho moře a tak, tak tam jsou rádia takový ty takzvaný ty povídací, jo, kde se povídá celý dny na určitý témata s posluchači a tak, tak si říkám, že je škoda, že nikdo nemá ty finance a tu možnost, aby něco takového založil a udělal, protože to by byl taky, si myslím, celkem zajímavý prostor a říkám, ale zaplať pámu aspoň za ty třeba 2 hodiny v tom Českém rozhlase pro tento pořad.
0: Já vždycky říkám, že když vysílám pro posluchače v regionu středních Čech od pondělí do pátku od 5 ráno do 9, tak pro mě je noční linka vlastně jakýmsi ne zpestřením, ale jinou dimenzí, jiným světem, kdy člověk přijde na jiné myšlenky, kdy člověk vlastně zjistí, pro koho mluví, pro koho vysílá a s kým má tu čest. A samozřejmě ne vždycky to vypadá tak, že je to ze 100% pochopené a taky nemůžu být oblíben u každého, ale na druhou stranu, zase na druhou stranu je fajn tohleto vědět a vnímat, že pro někoho mluví, pro někoho vysílá.
1: Já jsem dělal dlouhá léta na telefonních ústřenách, jsem propojoval hovory, jo, takže mě se taky různí lidé dovolávali a musel člověk, nebo nemusel, ale tak jsem, já jsem dělal v jednom zdravotnickém zařízení tady jako nakladně 3 let, takže ke mně se taky občas dostávaly různý příběhy a i letkdy nálady těch lidí, ale člověk to musel samozřejmě chápat a pochopit a bylo to součástí té práce a tak. Nebudu vás dál zdržovat.
0: Ano, děkuju.
1: Děkuji vám moc a
0: pěkný
1: večer vám i posluchačům.
0: I vám, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Srdečně zdravím vás, pane moderátore, a všechny posluchače Noční linky. Myslím si, že Noční linka by neměla být pro štamgasty. Poslouchají velké množství lidí a bohužel je velmi těžké se dovolat. Myslím si, že by bylo hezké a slušné dát šanci, už jste k ním, k posluchačům, abychom stále neposlouchali problémy stejných lidí. Díky za pochopení, všechny zdraví Maruška. A Maruška, tady koukám. Ano. Tady se ještě vrací ke včerejšímu tématu, ale to zase jindy ke zpětnému poslechu. Podívejte se na stránky vaší stanice, jak jsem říkal, zpětný poslech. Včera jsme probírali malá, velká, žádná. Téma ňadra. A myslím si, že vysílání se podařilo. Ne, protože bych si tak sám to zhodnotil, ale spousta posluchačů, kteří na to téma čekali, tak se ještě zpětně ozvali, že si toho moc váží a že to bylo v rámci slušnosti a hlavně bylo to prý i poučné, no tak jsem za to rád. Tak telefon do studia, víte, dnes ještě doprobíráme posledních nějakých 25 minut téma štamgasti, ať už to budou štamgasti pravidelně volající, anebo výjimečně zavolající, anebo třeba úplně poprvé. A teprve se štamgasty stanou. No, prosím, je tady ta možnost. Nejdřív ale přidám také příspěvky, které jste napsali sem k nám do studia. Ano, tady to vidím třeba. Do knihovny chodím celý život. Když jsem odešel do důchodu, začal jsem tam trávit tolik času, že mi knihovnice jednou žertem řekla, jestli nechci dostat služební průkaz. Měl jsem svůj stůl u okna, viděl jsem, že vrže podlaha, kde vrže podlaha, kdo čte detektivky a kdo si půjčuje romány jen podle obálky. Jednou tam přišel pán a zeptal se mě, kde najde cestopisy. Tak jsem mu je ukázal, knihovnice se zasmála, že jsem právě odpracoval první směnu. Přiznám se, udělalo mi to dobře. Člověk po odchodu z práce někdy ztratí pocit užitečnosti. Já ho našel mezi regály a možná jsem tam byl až moc často, ale aspoň jsem nikomu nepřekážel nahlas. Rostislav. No, Rostislave, je to fakt, člověk musí najít své uplatnění i po tom, co změní svůj styl života z denodenního docházení nebo dojíždění do práce, najít si svůj smysl, další smysl života. A pozor, tady mám třeba posluchače Roberta, který se vlastně tak odráží od pravidelného volání do vysílání. Do rozhlasových pořadů volám rád, ne pořád, ale pravidelně. Manželka tvrdí, že pravidelně znamená pokaždé, když mě napadne věta. Já říkám, že když má člověk zkušenosti, nemá je nechávat doma v šuplíku. Jednou jsem zavolal do vysílání a paní za telefonem řekla: dobrý večer, pane Roberte. Já se ještě ani nepředstavil. Prý mě poznala podle hlasu. Od té doby si dávám pozor, abych nezačínal pořád stejně, ale moc to nepomáhá. Kamarád mi řekl, že kdyby v rádiu pustili jen moje odkašlání, půlka posluchačů ví, kdo volá. Možná jsem trochu otravný, ale říkám si, že dokud mě berou, tak snad úplná pohroma nejsem. Robert, hranice. No, Roberte, ale víte to, a to je důležitého.

0: S vámi noční vysílání Českého rozhlasu, je s vámi taky posluchač Jaromír. Zdravím vás, vydržel jste u telefonu?
1: No, vydržel.
0: No, to jsem rád. Pěknou noc přeju. Máte se dobře?
1: Taky, ale no tak v rámci možností.
0: Teto.
1: Taky mě potkalo to, co říkal před tím páne, tenhle, ale před tím, že ono...
0: Taková ta hnusná věc.
1: Ano, no, tak člověk s tím musí žít, no, tak už mě je přes 70, no, ale tak...
0: No, důležité je nerezignovat,
1: Ale víte, já třeba takovou jsem se tam volal, že chodím hledat vodu tyhle patogenní zóny a všecko, ale to k tím nesouvisí, jo, a prostě, že umím prostě jako léčit lidi, sám se nevyléčím, ale to je jedno, ale jak vám řeknu tohle, jako... My jsme dělali v Lovosicích na Lovochemii kyselinu dusičnou, jsme upravovali, dělali jsme tam nový kotel s chlapama a chodili jsme do jedné hospody a tam jsme měli svůj stůl, prostě jste tam na další dobu, to není to za chvilku udělaný, no tak jsme tam seděli, pozorovali a na druhé straně prostě ty hospody měly automaty. Jo, a u těch automatů tam věčně seděla taková starší paní, 65 roků, měla tam stoleček, pivo a hrála automaty. No a přestala hrát a já jsem chlapu říkal, koukejte, je nás pět, každý dáme 25 korunů, dáme tam, tak jsem tam šel. A rukama jsem šel nad automatama tam, tak a říkám, tak tenhle nedá. Šel jsem nad druhým, taky tenhle nedá. Jako automat, jo. No. Šel jsem na třetím a říkal, a tak tenhle dá. No, sranda byla v tom, že jsem těch 25 korun tam naházel a asi kolem 500 jsem tam z toho vyinkasoval. Ta paní, co seděla vedle u toho stolečku, jo, to, tak jsem vyplatil chlapům, jsem dal, jo, tak jsme se rozdělili prostě tak. A teď jsme pozorovali, jako tu paní, co bude dělat. A ona šla a taky rukama nad těma automatama, no my jsme, to, řovali smíchy jsme normálně, jo, tak se tam chodili každý den, že jo, na ty automaty, nebo ne, na ty automaty, pardon, na to pivo, jo, jsme tam do hospody v Lovosici chodili a tak jsme si říkali, no to není možný, jo, no nevyhrála nic, jo, no ale přitom potom jsme šli teda do jiný, na nádraží a tam taky jsme potom vždycky na večeři jsme tam šli a taky tam měli automaty. A já jsem říkal, nějaký Láďa Jarešův Trtnova, jsem říkal, hele Láďo, on to dělal dřív ředitele východočeských dřevařských závodů, potom jako ho vyhodili, když byl ve straně, no tak šel dělat k nám, to je jedno. A tak jsme tam taky chodili, teda, protože chlapi taky odjeli nebo šli jinam, no tak jsme tam seděli, koukali, a říkali, hele, já mám 5 korun, tady pojdem, automat. Tam seděli v štangatři, no 12 jich bylo, taková řada u těch automatů, házeli, nic nevyhráli. No já jsem tam šel, hodil jsem tu 10 korun tam a vyhrál jsem přes 12 korun. A šel jsem na tím pinglem s odpuštěním, že to tak řeknu, a jsem řekl, hele, pojď nás vyplatit. No tak a jsem ještě tam byl jeden a jsem říkal, tak jdem vyklepat ten druhý automat. Jo, a ten pingel říkal, tak to už tady ani nemusím bejt, jo. Druhý den jsme tam přišli, jen jsme vstoupili do těch dveří a ta banda řvala, prej, vy sem k automatům vůbec nesmíte, jo, prostě, no, říkám, no, prostě štangastři, jo, my jsme si teda taky dali jsme jídlo to, tak jsem říkal, no, jsem s tím chtěl a říkal, chlapi, tak každý mu tady zaplatím velkýho panáka, Dechera, no, tak jsem jim tam tak byli spokojeni, tak už prostě na nás nenadávali.
0: Zase na druhou stranu, já kdybych vás znal teď v této době, teď mám takový pocit, že už ty automaty nejsou nikde, takže vlastně ve své podstatě vy jste ušetřil štangastům smutky.
1: No, ale bylo to zajímavé, já třeba na Slovensku, jo, prostě tam jsme taky do toho a vždycky tam jsem třeba 10 korun slovenskou a vždycky jsem vyhrál. Chlapi byli úplně, říkají, to není možný, jak ty to děláš, jo. Prostě vždycky jsem měl na večeři zaplacenou a potom jsme stavěli tady v 95. tady v Třeboni pivovar A tam mistr se to dozvěděl vesně domů, že jo, autem, a říká, prej, o tobě se říká, že prostě tohle umíš. Já jsem říkal, no počkej, umím. Stavili jsme se v Chrudimi v hospodě a já jsem říkal, no tak to zkusím. Vzal jsem 10 korun, hodil jsem to do automatu, vyhrál jsem 250 korun. Dobrý, a ten mistr, jo, ještě s vedoucím říkal, no kurník, to není možný. Ještě jednou, no asi tam jsem před 350 korun, ještě jednou za tu 10 korunu. Ty byli úplně, prej, zaplatíš za kořálku, já jsem říkal, řídíte, že nic nedostanete, žádný chlastání nebude. Ne, ale prostě, no prostě takovýhle zážitky, prostě, no to je úplně prostě...
0: Zničit Štamgastovi možnost výhry, to dokážete jedině vy.
1: Ne, no normálně, opravdu, no tak já teďka taky, jo, chodím hledat tu vodu, o, a tyhle patogenní zóny a tak jako tam, já třeba, co jsem měl jednoho pána, který každý rok ke mně chodil, jako aby zjistil jako léčitel, jako co mu je, byl to spisovatel básník Karel Sýs, jo, a tak vždycky každý rok se u mě stavoval a až teďka je to asi 2 roky, jsem mu říkal, hele Karle, ty běž k doktorům. Já mu nemůžu říct, že má rakovinu, nebo že jim prostě to. Já jsem říkal, hele, jsi marot, máš prostě se třeba má, prostě běž k doktorům, ať okamžitě prostě to, no, no to bylo prostě v létě, no a na jaře mě volali, no, jeho přítelky mě volala, hele, Karel umřel. Prostě je to prostě špatně. No.
0: A víte co, no já tu rakovinu jsem, zavedu do vysílání v rámci nočního povídání.
1: Já jsem mu Karlovi říkal, jsem říkal, Karle, okamžitě on je z Prahy byl, jo, a jezdil, to já jsem z Kostelce, to je na Zorlici, tak do Kostelce jezdil prostě každý rok, vždycky přijel na 14 dní, protože on se tady narodil. A...
0: Musíme se rozloučit, omlouvám se, povídáme moc dlouho. No jo, každopádně, ale to téma já ho dám do vysílání v nějaké blízké době.
1: No, zkuste to, no.
0: Půjde to, já jsem přesvědčen o tom, protože mi tady přistála taky další zpráva, že bychom mohli...
1: I další lidi můžou dovolat, aby jsem se nevykycával.
0: Ne, dobře, děkuju, ať se daří a jenom jíre klid, pohodu, dobrou noc.
1: Zbytek, dobrou noc, zbytek.
0: Ano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Že povídáme dlouho, to je jedna věc, ono někdy se to natáhne, na druhou stranu pak se odejde od tématu, protože my jsme měli téma štamgaství, štamgasti, a to je téma, které vás provázelo předchozími 2 hodinami. Tak máme poslední čas na povídání, tak je to na vás, volejte 731 800 900 a to téma rakovina, ať to zní všelijak. Pro někoho pohnutě smutně dáme ho. Popřemýšlím nad tím, kdy, aby to sedlo a hlavně ještě promyslím pro a proti, jestli a vůbec s kolegy to taky proberem, tak se těším případně i na další možné návrhy témat, protože noční linka se opravdu vysílá každou noc, co noc mezi 23. a 1. hodinou.
3: Žila málo, v oku jí hrát.

0: Pláču sůl. Nevím, Heleno, pláčete taky dobrý sůl? Večer. Dobrý večer, pěknou noc.
1: Ne, já jsem si říkala, že zavolám jako ženská, která teda, nevím, ještě jsem teda neslyšela, jsem přišla o 11:30, že volají sami chlapy. Tak já vám můžu říct, že tady od Brna tak 30 kilometrů v dědince, jestli znáte Tišnov, Porta Celi, takže poblíž jsme tady, opravdu před Tišnovem. Ale kvůli čemu volám? My jsme takový štamgastky, my chodíme do cvičení a každý pondělí chodíme sem do hospodky malé, ale naše. A máme tam své místa, samozřejmě. A máme v rohu prostě stůl, kde když nám ho někdo obsadí, tak jsme teda hrozně neradí.
0: jak je to možné, že nám ho neubránili? Máte tam cedulku, štamgastky?
1: No, my jsme tady měli takovou jednu, která nás obsluhovala, ta nám tu cedulku tam dávala, ona už tady není.
0: Aha.
1: A hodně se to mění a jsou tady brigádnice, tak oni to neví. Jo. Ale víte, co vám chci říct, že prostě bylo nás víc mnohem. Tady už opravdu pravidelně cvičíme už ale 9. rok a ty žensky jsou už tak starý a jako opravdu jako ve věku 80 i plus a už některý zemřeli, ale prostě to nechci říkat prostě o nemocích a nic, ale že teda prostě my, když nás bylo třeba 14, 15, my jsme se k tomu stolu, protože jsme museli, nebo nám přidali stůl a teď boj o tu našu židlu, protože já tam mám taky svoji židlu.
0: Kolikže vás chodí?
1: No, teď jsme začali od září, my máme vždycky prázdniny, my to máme jako školáci, takže nás chodí takových 10-11 cvičit, jo, ale všechny třeba do té hospodky nedojdou, ale vždycky se tam pobavíme, vykládáme si vtipy a to sami máme na kulturním domě, jak cvičíme a my cvičíme opravdu spíš jako posilovací a na židlách a gumy a jsme v kroužku. A taky máme každé svoje to místo. Takže tam gasí i na kulturním domě.
0: Tak takhle vy to máte. No dobře, děkuju vám teda pěkně za zavolání, představení si a nedej bože, aby vám to někdo obsadil do budoucna. A jestli mě neklame tedy pohled do kalendáře, i když máme státní svátek, je pondělí. Půjdete cvičit?
1: Nepůjdeme. My na ty státní svátky nechodíme, ale to je veliký bonus, že se tady je zařízený, že se potkávají, je tam setkání seniorů, je to dvakrát do roka a je to na jaře a na podzim a v úterý je setkání seniorů na tom Kulťasu. Takže perfekt, víte, zase veselo s harmonikou. Takže takhle.
0: Děkujeme.
1: Já jsem rozčísnout trošku takový ty negativní věci.
0: Rozčísla jste to skvěle, děkuju vám za to, blíží se jedna hodina, musíme se rozloučit, dobrou noc.
1: No, dobrou noc, děkuji, naslednou, dobrou.

Za pár jedna hodina, než se rozpojí regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda, ještě poděkování vám všem, kdo jste zavolali, kdo jste napsali do noční linky, vážím si toho, děkuju, myslím to zcela vážně, upřímně, protože noční linka, taková studnice vašich příběhů, doufám, že si nenecháte ujít i tu noční linku další, tentokrát bude z Pardubic, těší se na vás, předpokládám, a nemůže už teď dospat Zdeněk Novák. My se společně uslyšíme v pátek na vlnách noční linky. Téma zatím neprozradím, ale buď si ho pohlídejte na stránkách programu vaší stanice, a nebo se nechte sami překvapit, kdo se ozve, se kterým tématem v pátek hodinu před půlnocí. Tak dobrou noc přeji všem, pěkné sny, klid, pohodu a hlavně užijte a oslavte státního svátku, který připadá na dnešní den, pondělí 28. září. Naslyšenou se těší Honza Macou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak jsem tu zas v tom archivním rozhlasovém zákulisí, abych vám představil další hvězdu na pomyslném jevišti Divadla pro vaše uši. A nebo víte co? Proč by to za mě pro jednou nemohl udělat někdo jiný, třeba Valdemar Matuška?
2: Paní Jarka Adamová, členka ABC, neboli Městských divadel pražských. A moje přítelkyně.
3: Za to ti děkuji.
2: A ještě mám pro tebe růže.
3: Krásný. Budou se mi asi hodit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidím ji před sebou s neodmyslitelnou cigaretou a přísným pohledem, jako by říkala, na co se mě tenhle mladíček s mikrofonem může ptát. No, tak si pamatuju herečku Jaroslavu Adamovou, když jsem ji poznal poprvé, ponejprv kdysi při natáčení v pražském divadle ABC, už je to dávno. Nemohl jsem tenkrát dostat z hlavy nějakou její čarodějnici, z které šel strach, tak skvěle zahranou v televizní pohádce. A teď tu byla přede mnou a já, strémovaný, jsem jí měl zpovídat. No to se ví, moc mi to nešlo. To Miroslav Horníček jako celoživotní přítel a kamarád Jaroslavy Adamové jí byl svého času mnohem lepším společníkem.
2: No, já se ti musím přiznat, že dost nerada vzpomínám, jak dlouho koho znám, nebo co kdy bylo.
3: Tak to zapři.
2: Ne, tohle to nemůžu zapřít. Já to vím přesně, že tebe znám od roku... Mirku, 640.
3: To jsem tě vozil v kožárku ještě.
2: Ale děti, ty seš strašně roztomilej, vůbec to není pravda. Bylo to, když si vzpomínáš, začal Pepe Šmída dělat divadlo v Mozarteu. A tam my jsme se poprvé potkali ve hře Bontempelliho,
3: Cenerentola,
2: neboli Popelka, tenkrát se to
3: tak
2: užíval se tento název. A tam jsme se poprvé setkali, ty jsi hrál prince a já jsem hrála tu Popelku. No tak to ale radši už to nepočítej, kolik.
3: Ne, já to nevím, já bych to ani nespočítal, i kdybych chtěl.
2: To jsem ráda, já taky ne.
3: Kterým roce si poprvé pocítila něco jako, jak bych to řekl, něco jako touhu hrát divadlo? Jako dítě?
2: Jako dítě nevím, ačkoliv zrovna tuhle nedávno jsem přišla na nějakou fotografii, protože Sokol třeba, já jsem byla Sokolka taky, víš. Sokol pořádal takový dětský představení a hrávaly se tam pohádky. A já jsem zrovna nedávno přišla na takovou fotografii, nevím už o čem to bylo, ale tam jsem se poznala, že jsem tam hrála vodníka. Hrála jsem vodníka, měla jsem nějaký zelený hábity a takovýhle nějaký zelený a červený botičky a takovýhle věci. Ale myslím si, že tohle nebyl vůbec prvopočátek toho, že bych snad uvažovala o divadle, protože tenkrát jsem to spíš brala opravdu jenom takovou hru a zábavu a tak. Ale přišlo to trošku později. Myslím, že až v té době, kdy mě začaly zajímat básničky. Mm-hmm. Takže takhle já jsem přišla nějak na to přes tu poezii.
3: Že jsi z doma začala nahlas?
2: Já jsem si doma nahlas začala číst básničky a teď jsem si říkala, tohle to se mně líbí a jak bych to třeba, já nevím, mohla říct, nebo co to ve mně vzbuzuje emotivního. A myslím si, že tohle to byl skutečně spíš takovej prapůvod, ta četba těch básní. No a pak už jsem jednoho krásného dne, to už si taky nepamatuju, kolik mě mohlo být, možná tak kolem 14, 15, jsem řekla svojí mamince, že jestli by to šlo, že bych hrozně ráda chtěla jít k divadlu. A já, pokud jsem u toho divadla a pokud jsem se vůbec k němu dostala, tak musím říct, že za to děkuju jenom mojí matce. Protože moje matka asi mě moc milovala, nebo jestli to bylo dobře nebo špatně, já si myslím, že to bylo dobře. A ta byla ochotna udělat jako cokoliv pro to.
3: Prosím tě, kdo třeba v té době tě z hereček přilákal, přitáhl, okouzloval, inspiroval?
2: Já jsem možná ještě zapomněla říct, Mirku, to, že nevím, já už si, jak říkám, s číslama, já jsem na štíru, takže nemůžu říct přesně rok, ale vím, a možná, že to bylo ještě v té době, než jsem na tu konzervatoř šla, ale že jsem viděla v Národním představení, v Národním divadle představení Macbetha. Mm-hmm.
3: Scheinflugová.
2: A paní Scheinflugová hrála Lady Macbeth. Já do dneška tam vidím, takhle byly, já už myslím, nevím, jestli to dělal Hoffman, nebo kdo dělal výpravu, tam byly takový schody nějaký a do dneška vidím, jak paní Scheinflugová šla a říká ten monolog
3: o těch krvavých rukou
2: a o těch, a já se na to takhle čuměla, říkala jsem, tohle bych chtěla jednou hrát. tohle bych chtěla jednou hrát. Tak jak ti říkám, nevím přesně, jestli to bylo před tou konzervatoří, nebo už, když jsem chodila třeba do prvního ročníku, nebo něco takového, ale vím, že tohle to bylo jedno z prvních profesionálních představení, které na mě takhle nějak hrozně hluboce zapůsobilo, že si ho pamatuju do
3: té. A když jsi tady mluvila o herecké škole Emila Františka Buriana, zažila ty si Dčko předválečně ještě v těch jeho slavných představeních?
2: Já jsem viděla v Dčku Škola základ života. Pak jsem viděla Manon.
3: Takže ty jsi se vlastně díky mamince dostala na konzervatoř. Ne, že by si za tebe přimlouvala, jestli jsi se prosadila sama, ale pomohla ti.
2: No pomohla mě. Pomohla mě, a tak já, říkalo se to, teď budu asi trošku namyšlená, ale vždycky se říkalo, že ta Adaminka, že prostě prej to byl na té konzervatoři talent.
3: Ano, no vidíš, ano. Já to slyšel dřív, než jsem tě poznal od Vlastíka Brodskýho.
2: No.
3: Takže já jsem sice ten pojem konzervatoř taky znal, ale nikdy bych to nebyl vyslovil. Já jsem dělal, samozřejmě o léta dřív to bylo u mě, že jo, ale dělal jsem přijímačku na učitelský ústav. Nevzali mě. A já jsem v takové brožůrce přijímací zkoušky na odborné školy četl o přijímačkách na konzervatoř. A doma před rodičema jsem říkal, tady jsou taky hele, přijímačky na konzervatoř. No. Ale nikdy bych nebyl řekl, co kdybych to zkusil, nebo tak to by byl řev smíchu u nás, jo? To vyloučeno.
2: No vidíš, to je maminka nebo otec, na to měli asi jiný názor.
3: Úplně jiný názor, to byli obchodníci, živnostníci, já to přiznával i v dotaznicích tenkrát. Takže to mě vůbec nenapadlo. A teď bych se zeptal takhle, když jsi se stala posluchačkou konzervatoře, což se stává posluchačkám konzervatoře, nezměnila si třeba svůj názor na určité hodnoty, dejme tomu, že by si byla jenom řekla, tak jak to hraje paní Scheinflugová, to bych zahrála taky. Víš, to v prvním ročníku konzervatoře tyhle pocity se dostavují.
2: No Mirku, to jsi mě vůbec neměl tuhle tu otázku pokládat.
3: Já se ptám, promiň.
2: Nikdy, nikdy v životě. Podívej se, my jsme potom jako konzervatoristi jsme statovávali v Národním divadle a my jsme věčně seděli v kulisách
3: a
2: dívali se na pana Štěpánka, na pana Hegra, na paní Scheinflugovou, na všechny velký herce. Nikdy nezapomenu na ty osobnosti, pan Plachý, paní Íblová, pan Pešek a spousta ještě dalších a dalších těch lidí.
3: Jmenuješ tady pana Plachýho a paní Íblovou. Já jsem v té době byl v Plzni u divadla první rok a najednou nám přišlo oznámení, že se hraje Jón Gabriel Borkman a že přijede hostovat Jiří Plachý, paní Íblová a paní Helena Frýdlová.
2: Ano.
3: A ty menší role těch tehdy mladých obsadili námi z Plzně. Že jo? Hrála tam nějaká Vlasta Černohorská a já. No tak jsme prostě hráli. Já jsem hrál syna Jiřího Plachýho. Na jednu zkoušku jsme to dělali, večer se to hrálo, že jenom tak honem tam. A tam jsem poznal, co to je pedagog. Ten Plachý přišel samozřejmě v sirku v puse, že jo, zastrčenou takhle, zdvižený límec a jen tak usikával, ukazoval hlavou, kam tohleto. Paní Frýdlová byla velice nervózní, ta trpěla, jakmile jsme přešli špatně nebo něco, že pospíchá, že to nezvládneme do večera. Tak. Když to paní Íblová nás velice klidně a moudře vedla.
2: A takhle nás vedla na té škole taky.
3: Jo.
2: To víš, mládí je svým způsobem ke stáří, nechci říct krutý, ale prostě ho tak nějakým způsobem ho koriguje. Nebo tak, taky jsme si říkali, když nás dělali jsme nějakou básničku Štědrý večer a ona vždycky trvala na tom verši a tady má být důraz a ten verš končí tady a druhý verš začíná tady. A taky jsme si říkali, starý, ježiš, co ona to. Jenomže když člověk potom sám se dostane k tomu divadlu a sám taky svým způsobem dospívá a stárne, tak si vzpomíná na to, co ta pro mě vynikající profesorka paní Íblová v tom mládí znamenala. Co mě všechno naučila.
3: No já vzpomínám na ten den, na tu jedinou zkoušku na toho Borkmana. Ale řeknu ti, když nastal večer, jo, a když ten plachý na mě na jevišti kouk, tak jsem byl jako kuře před hadem najednou, protože on, jak dopoledne byl ležerň a takovej jako hostejný, by se řeklo, tak najednou večer se podíval tak, že já myslel, že upadl.
2: Ano.
3: A víš, co bylo zajímavé? Tam jsem poznal už rozdíly s odpuštěním mezi mladýma hercema. Ta kolegyně, která byla nadšená tím, že s náma bude hrát mistr Plachý a paní Íblová a Frýdlová, jo, tak ani jednou se nedívala ze zákulisí na ně. Hmm. Ta odešla. Ano. Já tam stál jak blbec přičarovaný.
2: No proto ti říkám, to jsme dělali my všichni,
3: no ano,
2: když jsme stáli v těch sufitách. Člověk hltal, jak to ten Štěpánek řekne. Jak to, já mám jednou moc pro mě milou vzpomínku, když jsem hrála, můžu-li to tak říct, s panem Štěpánkem. Myslím, že se to jmenovalo Člověk Odysseus a hrálo se to už za války. A tenkrát jsem tam dostala roli. Italský chlapec, to bylo napsané v programu. A měla jsem jenom v určitý situaci kleknout před panem Štěpánkem a říct mu, ty jsi Odysseus, náš král. Pan Štěpánek mě položil takhle ruku na hlavu. Já jsem se na něj podívala a on pravil, ty jsi mě poznal. A ve mně se rozlilo takový blaho, který cítím snad do dneška.
3: Ano.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Nejenom díky bohaté paměti rozhlasového archivu si dodnes můžeme vychutnávat herecké mistrovství paní Jaroslavy Adamové. Třeba takové Námluvy Antona Pavloviče Čechova. To je vám oblíbený literárně dramatický kousek, který se věru neomrzí. Ať už ho sledujete na televizní obrazovce v režii Martina Friče, anebo si poslechnete tuhle následující zkrácenou rozhlasovou verzi, v níž excelují již zmíněná Jaroslava Adamová společně s Rudolfem Hrušinským a panem Ladislavem Peškem.
2: Ivan Vasiljeviči.
3: Stěpanovič.
2: To je překvapení, Ivane Vasiljeviči. Jak se máte?
3: Děkuji. A jak vy?
2: No, žijeme po lehoučku, jen tak, tak. Jo, a sedněte si.
3: Děkuji.
2: Však jsme si tuhle říkali, že od vás není hezké na sousedy tak zapomínat. Ale copak, drahoušku, copak tak oficiálně ve fraku? V rukavičkách? Jedete někam?
3: Ale ne, jen k vám, Stěpane Stěpanoviči.
2: A proč ve fraku?
3: Totiž, abyste rozuměl, vážený Stěpane Stěpanoviči, přijel jsem k vám, abych vás obtěžoval. Totiž mám k vám velkou prosbu, odpuste, jsem rozčílen, nevím skutečně, jak bych...
2: Oč běží, drahoušku?
3: Vážený Stěpanoviči, promiňte, Stěpane, skutečně se omlouvám, Stěpane Stěpanoviči, ale zkrátka...

0: dneska a dobře vy jediný mi můžete pomoci, i když samozřejmě jsem si nějak, já vím, že vlastně nemám právo žádat vás o takovou
1: ale
0: věc.
1: Ale načtí okolky, drahoušku, mluvte k věci, o co jde?
0: Ano, hned, tedy jde o to, přišel jsem požádat o ruku vaší dcery Natalie Stěpanovny.
1: Vasiljeviči, opakujte to ještě jednou.
0: Ano.
1: Slyšel jsem dobře?
0: Ano. Mám čest žádat vás o ruku.
1: Drahoušku. Jsem tak rád. No, požehnej vám pambu oběma, ale co tu stojím jako pařec, zavolám Natašu.
0: Stěpanoviči, mohu doufat.
1: A doufa. Buďte bez starosti, drahoušku. Natašo, hned jí zavolám. Natašo!
0: To je zima. Já se třesu jako před zkouškou. Ne. Hlavní je odhodlat se. Kdo dlouho uvažuje a čeká na ideál nebo na skutečnou lásku, nikdy se neožení. To je zima. Natalia Stěpanovna je výborná hospodyně. Není nehezká, má vzdělání, co bych chtěl víc. Mně už je 35 a hlavně potřebuji pravidelnou životosprávu. To moje srdce, jak se jen trochu rozčílím, už mi bije až v krku. V hlavě mi hučí dech, nemůžu popadnout a nejhorší to mám se spaním. Lehnu si, začnu usínat a najednou v levém boku něco mě sevře. Chňap. Tady. A tadyhle. Jako by mě tam žhavým železem. Vyskočím z postele, běhám jako šílený po pokoji, nemůžu popadnout dech a jen si lehnu, začnu usínat, zase mě to v boku chňap. A tak třeba 20krát.
2: Ivane Vasiljeviči,
0: ne.
2: To jste vy. A papá povídá, jdi, přišel kupec se zbožím. Buďte zdrav, Ivane Vasiljeviči.
0: Ruku líbám, Natalio Stěpanovno.
2: Odpusťte. Jsem v zástěře, ale čistíme hrášek na sušení.
0: Aha.
2: Proč pak jste u nás tak dlouho nebyl?
0: Já jsem...
2: Sedněte si.
0: Děkuji.
2: Nechcete čaj?
0: Ne, děkuji
2: vám. Tak cigaretu. Tady jsou sirky.
0: No, děkuji, Natalio Stěpanovno, nebudu kouřit.
2: Co říkáte tomu počasí? Včera takový liják a dneska zase tak krásně.
0: No vidíte co.
2: Začali jste už kosit sena? Já už jsem začala a teď se bojím, aby mi to neschnilo. Asi jsem měla počkat, co říkáte.
0: No.
2: Ale proboha, vy jste ve fraku? Co to znamená? Jdete snad na bál?
0: Ne.
2: Ale sluší vám to.
0: Ano.
2: A co pak, že jste se tak vystrojil?
0: Víte, Natalio Stěpanovno, jde o to. Rozhodl jsem se, prosím vás, vyslechněte mě. Možná, že se budete zlobit, ale já jsem...
2: Oč běží? No, no tak.
0: Budu stručný. Jistě víte, vážená Natalio Stěpanovno, že já již dávno, od samého dětství mám čest znát vaši rodinu. Moje nebožka tetička, po které, jak ráčíte vědět, jsem zdědil statek, si vždycky hluboce vážila vašeho otce a nebožky maminky. Rod Lomovových a Čubukových vždy býval v nejpřátelštějších a možno dokonce říci v příbuzenských vztazích. K tomu ještě, jak ráčíte vědět, se moje pozemky, promiňte, ale těsně dotýkají vašich. Ráčíte-li se upamatovat, moje volí loučky hraničí s vaší březinou.
2: Ale odpusťte, že vás přeruším. Jaké moje volí loučky?
0: Moje volí loučky, prosím.
2: Volí loučky jsou přece naše.
0: Ne, prosím, vážená Natalio Stěpanovno, moje.
2: A odkdy jsou vaše?
0: Jak to, odkdy? Mluvím o těch volých loučkách, které vnikají klínem mezi vaši březinu a spálená blata.
2: No ano, ano, ano. A ty jsou naše.
0: Ale nikoliv, vy se mýlíte, vážená Natalio Stěpanovno, ty jsou moje.
2: Ale jak pak dlouho jsou vaše?
0: Jak dlouho? Pokud se pamatuji, byly vždycky naše.
2: Ale to nemyslíte vážně.
0: Ale v pozemkové knize je to černé na bílém. Volí loučky byly kdysi sporné, to je pravda, ale teď každý ví, že jsou moje. Je sice pravda, že babička mé tety propůjčila tyhle volí loučky na neurčitou dobu a bezplatně v užívání sedlákům dědečka vašeho otce za to, že pálili pro ní cihly. Sedláci dědečka vašeho otce užívali louček bezplatně asi 40 let, no a tak přivykli si počítat je jakoby za své. Potom však, když
2: ne,
0: se stav...
2: Ne, je to docela jinak, než říkáte. Můj dědeček i pradědeček byli přesvědčeni, že jejich pozemky sahají až ke spáleným blatům, což znamená, že volí loučky byly naše. Ale... a nemá smysl se o tom hádat.
0: Ukážu vám listinu, Natalio Stěpanovno, ve které je jasně...
2: Vy si ze mě děláte blázny? Nebo co? Držíme pozemky víc než 300 let a najednou se nám oznámí, že nejsou naše. Ivane Vasiljeviči, odpuste, ale já nevěřím vlastním uším. Víte, mně nejde o ty louky, jejich všeho všudy 5/10 stojí nějakých 300 rublů, ale mně jde o právo a spravedlnost, ne?
0: Vyslechněte mě, snažně vás prosím. Sedláci dědečka vašeho tatíčka, jak jsem už měl čest vám vyložit, pálili pro babičku mé tetičky cihly. Tetičina babička jim chtěla udělat radost.
2: Dědeček, a... babička, tetička, zkrátka a dobře, loučky jsou naše a hotovo.
0: Moje, prosím.
2: Ne, naše. A můžete si oblíct třeba 10 fraků a mluvit 2 dny, loučky jsou naše. Naše, naše, naše, naše, ať se vám to líbí nebo ne. Ivane Vasiljeviči, já cizí nechci, ale svoje nedám.
0: Já, Natalio Stěpanovno, loučky nepotřebuji. Mně jde jenom o princip. Jestli dovolíte, daruji vám je.
2: Co jste to řekl? Já vám je mohu darovat, protože jsou moje, Ivane Vasiljeviči. Zatím jsme vás pokládali za dobrého souseda, přítele. V loni jsme vám půjčili mlátičku a sami jsme pak museli mlátit až v listopadu a vy s námi jednáte jako cikán na jarmarku. Chcete mi darovat můj vlastní pozemek? No dovolte, to přece není po sousedsku. Podle mého mínění je to drzost.
0: Tak podle vás jsem tedy lhář a podvodník. Milostivá, nikdy jsem si žádné cizí pozemky nepřivlastnil a nikomu nedovolím, aby mne z toho obviňoval. Volí loučky jsou moje.
2: To není pravda, naše.
0: Moje.
2: To není pravda. Ještě dneska pošlou naše lidi kosit na ty moje volí loučky.
0: Co prosím?
2: Ještě dneska tam budou naši chlapi.
0: A já je vyhodím.
2: Jen se opovažte.
0: Volí loučky jsou moje. Rozumíte?
2: Nekřičte,
0: moje.
2: Nekřičte, prosím, nekřičte.
0: Moje.
2: Můžete si křičet a chroptět zlostí u vás doma, ale tady prosím, abyste se choval slušně.
0: Kdybych, milostivá, neměl nemocné srdce, promluvil bych s vámi jinak. Volí loučky jsou moje.
2: Naše.
0: Moje.
2: Naše.
0: Moje.
1: Co je to?
2: Papa.
1: Co se to tu děje?
2: Papa, prosím tě, vysvětli tomuto pánovi, čí jsou volí loučky. Naše nebo jeho?
3: Drahoušku, loučky jsou naše.
0: Ale povolte, Stěpane Stěpanoviči, jak by mohly být vaše. Mějte aspoň vyrozum. Babička mé tetičky postoupila loučky v dočasné bezplatné užívání sedlákům vašeho dědečka. Sedláci užívali pozemku 40 let a zvykli si na ně jako na své. Když se ale objevil pravý stav...
3: Dovolte, drahoušku. Je pravda, že o loučky byl tehdy sporo? Ano, ano. Ale teď každý ví, že jsou naše. Patrně jste neviděl mapy.
0: Ale já vám dokážu, že jsou moje.
3: Nedokážete.
0: Nikoliv, dokážu.
3: Drahoušku, Nekřičte tak. Křičet to umí každý. Já nechci cizí, ale nevzdám se svého. A jestli nepřestanete, tak ty zatracené loučky dám radši mužíkům, než vám, tak?
4: No, vy nemáte právo rozdávat cizí majetek. To nemůžete.
3: Já vím moc dobře, co můžu a co ne. Jsem dvakrát tak starý jako vy a prosím vás, abyste mě nepoučovali.
4: Vy si myslíte, že jsem idiot? Děláte si ze mě blázny, můj pozemek je najednou váš. Tohle dobří sousedé nedělají, Stěpane Stěpanoviči. Vy nejste soused, vy jste uzurpátor.
3: Cože? Co jste to řekl?
2: Papa, hned pošli na volí loučky sekáče.
3: Co jste to řekl, pane?
2: Volí uzurpátor. Loučky jsou naše a já neustoupím. Ne a ne a ne a
4: tak
2: ne a ne.
4: Tak to uvidíme u soudu.
3: U soudu?
4: Ano, dokážu vám, že jsou moje.
3: Jenom mě žalujte. Klidně mě žalujte.
2: Klidně.
3: To jste celý vy, soudice. Jste pletichářská povaha.
2: Pletichářská
3: celý váš rod byl takový.
4: Prosím, abyste neurážel můj rod.
3: Ano, ano, sudiči.
2: Tak.
3: Jeden vedle druhého sudič.
2: U nás
4: byli sami čestní lidé.
2: Papa,
4: u nás
2: slyšíš
4: se
2: to?
4: Nikdo nedostal před soud.
3: Ano.
4: Pro marnotratnost, jako váš dědeček.
3: U vás byli všichni blázni.
2: Ano, všichni, všichni.
3: A váš dědeček pil jako duha. A vaše teta utekla se stavitelem.
4: A vaše matka byla.
3: A váš otec byl karbaník.
2: A vaše teta drbna byla, vaše teta
5: vás,
2: drbna.
5: Prosím vás, vodu, já nemůžu dýchat. A vy jste lhář.
3: Já?
5: Moje srdce. A podvodník.
2: To je ale ubohost.
5: Kde je můj klobouk?
2: Já nemůžu.
5: Já nemůžu. Uzurpátor.
2: To je přece ubohé. To je hnusné, papa.
3: A podvodník.
4: A vy se klobouk.
3: Ven.
5: Moje srdce. Já musím jít, kde jsou dveře. Já z toho umřu.
3: Nechci vás už tady nikdy vidět. Ven.
2: Ven. Ven a nashledanou u soudu.
4: To tedy uvidíte.
3: To uvidíme.
2: Něčem.
4: Strachák do zelí.
2: Zabere si cizí pozemek. Takový. Ještě se pováží nadávat.
3: Taková nula. Má toho. A ještě se opováží přijít s nabídkou k sňatku.
2: Cože?
3: Udělá nabídku k sňatku.
2: Jakou nabídku k sňatku?
3: Jakou? Přijel proto, aby mě požádal o tvou ruku.
2: O mou ruku? Proč si to neřekl dřív?
3: Frak na sebe navlíknul. Taková klobása. Taková nicka.
2: Požádal o mou ruku. A já umřu. Vraťte ho. Vraťte. A vraťte.
3: Koho vrátit?
2: Rychle. Papa, mě je špatně. Ať se vrátí, prosím tě.
3: Co je? Co je tím?
2: Umírám. Umírám, ať se hned vrátí.
3: Nezví.
2: Papa.
3: Nezví, už běžím.
2: Co jste mi to provedli? Vraťte ho, vraťte.
3: Nezví, už jde.
2: A kde, kde je, kde?
3: Hned tu bude čert, aby ho vzal.
2: Papa.
3: Promluv si s ním sama. Já nesouhlasím, já nechci.
2: Ať se hned vrátí.
3: Povídám ti, že už jde.
2: Vrátí.
3: Ach, já chudák.
5: Zdálo se mi, že mě voláte.
3: Tady ho máš. Promluv si s ním sama. Já jdu. Nechci s tím mít nic společného. Nic.
5: Moje srdce. Já nemůžu dýchat. Já nemůžu. Tady v boku mě to škube.
2: Ivane Vasiljeviči, odpuste. Křičeli jsme na sebe. Ivane Vasiljeviči, právě si uvědomuju. Volí loučky jsou skutečně vaše.
5: Strašně mi tluče srdce. Moje loučky. Před očima se mi dělají mžitky.
2: Vaše loučky, vaše. Sedněte si.
5: Ano, děkuji.
2: Neměli jsme pravdu.
5: A já jenom z principu. Ano. Mně nejde o kus pozemku, ale o princip.
2: Právě, princip. Ale nechme toho, Ivane Vasiljeviči. A hovořme raději o něčem jiném.
5: A tím spíše, že mám v rukou důkazy. Babička mé tetičky odevzdala sedlákům dědečka.
2: Dost, vašeho, prosím. Nechme toho, prosím. Vašeho. Prosím. Mluvme o něčem jiném. No tak, proč jste vlastně přišel?

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Její herecký rejstřík sahal od vypjatě dramatických a tragických postav přes vytříbené umění konverzační dramatiky až ke komediálnímu herectví s darem groteskního nadhledu a ironie nebo sebeironie, psala o Jaroslavě Adamové divadelní kritika. No a herec Viktor Preiss připomněl, jak mu paní Adamová imponovala nejenom svým herectvím, ale i za každé situace jako dáma, náročná na své okolí, ale za všech okolností především sama na sebe. S Jaroslavou Adamovou se dnes v našem divadle rozloučíme povídkou Iktora Munro-Sakiho Šoková terapie. V příběhu, který je mimochodem výborným návodem na to, jak se vypořádat s indiskrétností vlastní matky, která svému synovi čte dopisy. Pěkný poslech a zase někdy naslyšenou.
2: Klovisi, nedovedeš si představit, jak poslední dobou trpím. Musím si teď dát velkou sklenku whisky. Vrchní.
3: Jakoliv já netrpím, přidám se k tobě.
4: Pánové si budou přát?
3: Dvě velké whisky. A mému příteli doneste laskavě jeden sachrův dort.
2: Klovisi.
3: Sladké uklidňuje.
4: Jistě, pánové. Hned, pánové.
2: Nevím, jestli mne dokáže uklidnit nějaký dort.
3: Určitě. Ovšem nepomůže ti. Možná, že ti ale pomohu já. Svěř se mi. Rád poslouchám příběhy mučedníků. Přesně tak totiž vypadáš.
2: Moje matka.
3: Tvoje maminka je zvláštní žena.
2: Strašná žena. Otevírá mi veškerou korespondenci.
3: No to je hrůza, ovšem vůbec mě to nepřekvapuje.
2: Takže nemohu přijímat dopisy od mladých žen.
3: Předpokládám, že ani od zralých žen.
2: Zralé ženy mne nezajímají.
3: No to je chyba.
4: Jeden sachr, dvakrát whisky.
2: Díky.
4: Prosím, pánové.
3: Říkám, že je to chyba, neboť zralé ženy už alespoň vědí, co chtějí. Nicméně v každém případě je škoda nedostávat dopisy od jakýchkoliv žen.
2: Přítelkyni Elí jsem věnoval přímo rozkošné kapesníčky a ona mi za ně chtěla písemně vyjádřit své díky. Ale pochopitelně nemohla. Má matka by zešílela.
3: Napadá mě hned několik řešení tvé zapeklité situace.
2: Povídej.
3: Chce to silnou náturu. Co kdyby si pokaždé, když ti matka otevře nějaký dopis, lehl při večeři na jídelní stůl a předvedl záchvat? Mohl bys sebou cukat, vyválet se ve všech salátech a dortech, postolujících, včetně tvé matky, té především, bys házel kuřecí stehýnka a jiné pochutiny. Všechny bys také políval především červeným vínem. Totiž nápoje v klíně sice vyvolávají momentální šok, ale červené víno ještě zůstává na památku.
2: Víš,
3: tvá matka by pravděpodobně zešílela. Kdyby ne, aspoň by to výrazně omezilo počet návštěv u vás v domě. Také tvá matka by nebyla zvána na tolik návštěv, což by jí společensky znemožňovalo a mnoha lidem by udělalo radost, že ji tak často nevidí. Zkrátka, určitě by to na ní mělo pozitivní vliv.
2: Obávám se, že bych nebyl schopen takového hereckého výkonu.
3: Jsi suchar, Berty.
2: Nemohl bys vymyslet něco méně extravagantního?
3: Měl bych i poetické řešení.
2: Jsem s ním.
3: Máš rád poezii, Berty?
2: No.
3: Znáš básníka Blakea? No, toho jeho básně o nevinnosti. Jistě se své škole některou učil.
2: Nemohu si vzpomenout.
3: Tak v nejhorším případě ti zapůjčím některou z jeho sbírek. A ty by ses básení mohl naučit naspamět?
2: Ale víš, že učení naspamět mi nikdy nešlo.
3: Tak se musíš překonat. Představ si, že bys pak uprostřed noci stál, začal bys pobíhat podobně a některou z těch básní recitoval.
2: Myslíš, Klovisi, máš obrovskou fantazii, ale nemohl bys vymyslet něco rozumného. Nechci, aby má matka dospěla k závěru, že patřím do svěrací kazajky.
3: Rozumného. No. Tak dáme si ještě jednu whisky.
2: To je dobrý nápad.
3: Pane vrchní, a já budu přemýšlet.
5: Madam, je tu pošta.
6: Ano? A kdo pak mi píše?
5: Promiňte, madam, ale je to pošta pro pana Bertyho. Mám to odnést do jeho pracovny?
6: Dejte to sem. Předám mu to sama.
5: Prosím, madam.
6: No? No, co tu stojíte jako tvrdé i? Běžte si po své práci.
5: Už běžím, madam.
6: Co to asi je? Jak to voní? Fuj. Ty dnešní moderní vůně jsou tak erotické. To nebude úřední dopis. Ne, to nemohu nechat na Bertím. Chudáček by ještě. Berti, carissimo, nevím, zdali budeš mít nervy to udělat. Bude to chtít pořádný kus odvahy. A nezapomeň na šperky. Je to jen detail, ale detaily mě zajímají. Tvoje Klotilda. Postscriptum, tvá matka se o mé existenci nesmí dovědět. Kdyby se tě ptala, přísahej, že jsi o mě v životě neslyšel. No, to je děsné. Klotilda. Příšerné jméno. A ještě mu píše tvoje Klotilda. A ty šperky? Klotilda. Jaké šperky? Katastrofa? To se musí vyřešit. Hned? Berti? Aha, Berti vlastně není doma. Já se tu o něj můžu zbláznit starostí a on si není doma. Ale až přijde, já mu to vytmavím. Tvoje Klotilda. Uvízl v osidlech dobrodružky. Politování hodná skutečnost.
5: Prosím, madam?
6: Jakmile přijde Berti, pošlete ho hned za mnou.
5: Pan Berti právě přišel a odkládá si v hale, madam.
6: Berti?
7: Potřebuješ něco, mama?
6: Já? Nic.
7: Mama? Aha.
6: Ale ty potřebuješ můj výchovný vliv.
7: Stalo se něco?
6: Přišel ti dopis poněkud zvláštního charakteru.
7: Mama, zase mi čteš dopisy.
6: Dělám to jen pro tvé dobro. Že k tomuhle muselo dojít, Berti. Kdo je to tvoje Klotilda?
7: Nevím, mama.
6: Nezapírej, vím vše. Klotildin dopis prozrazuje všechno.
7: V tom případě prozrazuje i kdo je ta Klotilda. Ostatně i já, když už o ní mluvíš, bych rád věděl, kdo to je. Zřejmě tě upoutala a to se u žen, které u mne projeví náznak zájmu, stává zřídka kdy.
6: Berti?
7: Mama?
6: Kdo je tvoje Klotilda?
7: Jestli to takhle s tebou půjde dál, mama, doběhnu pro doktora. Pro nic za nic si mi kázala už mockrát, ale ještě nikdy si do hádky nezatahovala harem.
6: A co tento dopis?
7: Já jsem ho na rozdíl od tebe nečetl.
6: Dokud se nepřiznáš, nedostaneš u mého stolu večeři.
7: Vezmu si něco ve spíži.
6: Berti!
7: Nemusím večeřet v jídelně. Najím se u sebe.
6: Berti, kdo je tvoje Klotilda? Kdo je Klotilda?
7: Hezký večer, mama!
6: Berti!

0: Madame, přišel další dopis pro pana Bertieho. Předpokládala jsem...
1: Jsem s ním.
0: ...že budete chtít...
1: Drahouško Berty?
0: Budete si ještě něco přát, madame?
1: Ne! Běžte! Tak si to skutečně udělal. Chudák Dagmar. Teď, když už je po ní, ji skoro lituji. Provedl jsi to výborně, ty rošťáku. Všechen personál si myslí, že to byla sebevražda a nebudou kolem toho řeči. Na šperky zatím nesahej až po vyšetřování. Klotilda. Ježíš Maria. Berty.
2: Voláš mě, mama?
1: Ty mi zaro, co jsi udělal Dagmar.
2: Dagmar? Nejdřív Klotildě a teď Dagmar?
1: Ježíš Maria.
2: Kdo to bude příště? Geraldína?
1: Je v tobě skryté zvíře, Berty.
2: Caroline. Caroline by se do toho také mohla nějak šikovně připlést.
1: Jaká Caroline? Kdo je to zas Caroline?
2: Mama.
1: A co ty šperky? A co Dagmar? A co ta teorie o sebevraždě?
2: Nemám ti k tomu co říct, mimo to, že se ti v nejbližší době pokusím sehnat dobrého psychiatra.
1: Ježišmarja. Já jsem nešťastná žena.

0: Co je zase?
1: Další dopis pro pana Bertieho. Myslím, že bude od stejné dámy jako ty předchozí, madam.
0: Dejte to sem. Máte zřejmě pravdu. Ale prosím vás, nechte mne o samotě. Chci být sama se svým neštěstím.
1: Prosím, madam.
0: Milý Bertie, doufám, že ti z těch fingovaných dopisů, které jsem ti posílal jménem vymyšlené Klotildy, nepřeskočilo v hlavě. Onehdy jsi mi říkal, že ti personál nebo někdo u vás doma strká nos do dopisu, a tak mě napadlo, že bych mohl poskytnout tomu, kdo je otevře, kousek vzrušující četby. Ten šok mu třeba prospěje. Tvůj Clovis Sangrail. Bertie! Bertie!
2: Ano, maminko?
0: Už ti zase přišel dopis.
2: A tentokrát mi ho dáš přečíst, maminečko?
0: Je to dopis od pana Sangraila.
2: Aha.
0: Byl to vtip.
2: Co byl vtip?
0: Ty dva dřívější dopisy. Psal je pan Sangrail a ne nějaká Klotilda. Kam jdeš, Bertie?
2: Musím dojít pro toho psychiatra. Mám o tebe vážné obavy, mama.
0: Bertie? Já žádného psychiatra nepotřebuji.
2: Nikdo se zdravým rozumem by nemohl uvěřit těm žvástům o vraždě, sebevraždě a špercích. A ty tu ječíš, div se nezboří dům.
0: A co jsem si o těch dopisech měla myslet?
2: Ty?
0: No ano.
2: Mama, měla bys si o nich myslet, že já bych věděl, co si o nich mám myslet. Jestli tě těší rozčilovat se nad dopisy jiných, je to jen tvoje chyba. Já jdu pro psychiatra.
0: Bertie?
2: Ano, mama?
0: Ne, nechoď, prosím, pro psychiatra.
2: No, a dál, mama?
0: Já už ti nikdy žádný dopis neotevřu.